protože se nachází v Charbulově ulici. Jde o známé školské zařízení, kde se učí kuchaři, číšníci, pekaři, cukráři, kadeřníci, řezníci, prodavači a já nevím, kdo ještě. Nastoupil jsem tam jako klasický celoživotní outsider, ale pozor, outsider s kytarou, který už uměl docela obstojně zahrát outsider válc. Tady najednou jsem v něčem vynikl. V učilišti totiž byla ve druhém ročníku vyhlášena soutěž umělecké tvořivosti mládeže. Moji spolužáci, děti číšníků, vrchních a šéfů brněnských hotelů a hospod už chodili na diskotéky a my venkovani, kteří jsme dojížděli, jsme poslouchali jejich vyprávění, jaké to bylo ve Favoritu nebo Rozmarínu. Nicméně nikdo z těchto protřelých diskotékových králů nebyl schopen se této soutěže zúčastnit. Jelikož si kdosi vzpomněl, že když jsme byli v prváku na horách, měl jsem sebou kytaru a dokázal na ní hrát, byl jsem nominován. Byť jsem namítal, že umím jenom pár písniček. Soutěž se konala v Brně a to v kategoriích jako lidová hudba či angažovaná píseň. Vlastně ani nevím, kam zařadili mě s kytarou a mojí vlastní písničkou. Dost primitivní, složil jsem ji doma asi za 2 hodiny, nazvali ji Umělí lidé a obsah byl sice hloupoučký, ale s ekologickým nádechem. Byla o tom, jak jednou bude všechno umělé, prefabrikované a podle norem a nakonec dojde i na lidi. Píseň jsem zahrál a zaspíval, školní kolo vyhrál a postoupil do celobrněnského, které se jmenovalo Brněnský vrabeček. Pracovník, který se staral o volný čas mládeže, mě poslal na zkoušku do studia Československého rozhlasu v tehdejší Leninově ulici. Dostavil jsem se s kytarou a hlavně s velkou trémou. 6 profesionálních muzikantů po mně chtělo noty s tím, že mě budou při finále doprovázet. Stál jsem jako opařený blekotal, že noty nemám, že písničku jen umím zahrát a zaspívat, ale nic víc. Pánové byli ale skuteční profíci, řekli, až to tedy zahrají, že oni si to zaranžují. Tak jsem to udělal, jeden z nich konstatoval, že to zdaleka není tak blbé, jak předpokládali a pokud si dobře vzpomínám, byl to Igor Vavrda, slavný kytarista, saxofonista, pianista i houslista orchestru Gustava Broma a Brněnské filharmonie. Ovšem nakonec spolu s ostatními usoudil, že nejlepší bude, když to zahrají a zaspívám bez jejich doprovodu. Celobrněnské kolo se konalo v kulturním domě, jemuž se odjakživa říkalo Semilasso, což byl pseudonym německého spisovatele a cestovatele Hermana Picklera von Muskau, který v tehdejším zájezdním hostinci nějaký čas pobýval. Kdykoliv jedu kolem, tak si vzpomenu na své někdejší vystoupení. Na pódiu byli profesionální muzikanti, kteří doprovázeli jednotlivé soutěžící, kteří snaživě zpívali, porota poté po každého ohodnotila. Repertoár soutěžících byl různorodý. Studentka zdravotní školy zpívala něco z repertoáru Hany Zagorové, byla tam i Big Beatová kapela. V porotě seděli lidé, kteří se po letech stali mými kamarády. Například kapelník skupiny Folk Team Pavel Kopřiva a její zpěvák a kytarista Roman Venclovský, slavný televizní dramaturg brněnského televizního studia Jaroslav Kravka, operní pěvec Jiří Přichystal. Vlastně všichni jmenovaní, kromě pana Přichystala, mi později vstoupili dost výrazně do života. Nejvíc Jarda Kravka, který je zkušeným dramaturgem a kdykoliv jsem mu zavolal o radu, měl jsem jistotu, že se po konzultaci s ním rozhodnu správně. Když jsem přišel na řadu, nastavili mi mikrofony, muzikanti vyklidili pole, diváci zatleskali a já ani nevěděl, jestli jsem na jevišti vlastně byl, protože jsem vůbec nic neviděl. Byl jsem nasvícený reflektory, ještě tam byla spousta fotografů a já se v tom ztrácel. Ale druhé nebo třetí místo, to už si přesně nepamatuji, mi bylo potvrzením, že jsem opravdu vystoupil. Každopádně jsem postoupil do celostátního kola, ovšem tam mě nakonec vyřadili, protože jsem se vymykal z formátu, tam doprovod orchestru byl podmínkou. Ale netrápilo mě to. Už jsem pevně držel v rukou kytaru a těšil se, až přijedu z Brna domů a budu několik hodin hrát. Scháněl jsem si po kamarádech písničky s akordy. Jiný zdroj nebyl, protože internet ještě neexistoval. Tehdy jsem vůbec neuvažoval o tom, že bych jednou mohl být muzikantem. Jen mi začala být sympatická možnost
mazlit se s kytarou, rozumět si s ní a osedlat si ji. To bylo něco, co jsem do té doby nezažil. Hrál jsem házenou, i když netvrdím, že jsem byl sportovní nadějí. Každopádně jsem hrál poměrně dlouho za Tišnov. Bylo to na úrovni amatérského sportu, ale v dobré, uzavřené partě lidí. Spojovalo nás správné sportovní srdcařství, které dnes u sportovců takřka nevidím. Na zápasy jsme jezdívali vlakem a když jsme se vraceli z prohraného zápasu, celou cestu jsme řešili, kdo udělal chybu, kdo měl komu nahrát. Ano, hodně jsme to prožívali a dnes tvrdím, že každé dítě by se mělo dostat do nějakého správného sportovního prostředí, kde by si vyzkoušelo, jaké to je bojovat a zároveň by se dozvědělo také něco o férovosti, o fair play. Když má člověk na sobě dres s číslem a trénuje kvůli opravdovým zápasům, byť jde o okresní ligu, začíná mu na tom záležet a dostaví se sportovní nadšení, pocit, že o něco jde. Neměli jsme ambice hrát za nároďák. My jsme věděli, že hrajeme jen za malý moravský Tišnov, ale byl to náš tým a my za něj bojovali. Někdy na pokraji sil, jindy do morku kosti uražení, že nás poškodil rozhodčí, nebo naštvaní, že někdo nepřišel na zápas, což jsme mu posléze unizono vyčetli. Když rekreačně jezdíš na kole nebo jen tak nezávazně pinkáš s tenisovým míčkem, nikdy tohle nepoznáš. Bylo to hezké období. Sice jsem nikdy nepatřil k nejlepším, nicméně několik let jsem byl kapitánem. Hrál jsem na pozici pivotmana, což je ten, jehož všichni okopávají a schytá nejvíc ran. Jenomže přišel čas, kdy se naše cesty začaly rozcházet. Někdo šel studovat do Prahy, někdo šel na vojnu, já začal dojíždět do Brna. Sportovní parta se rozpadla, i když vznikla zase jiná z mladších ročníků. Ale já jsem už měl duši přibitou ke štíhlému krku kytary. Moje romantická polovina byla probuzena, začal jsem koketovat s trampingem a tušil jsem, že to zajímavé období života přijde. Ale na daně jsem připraven nebyl.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: A byl tam mimochodem prezident, promiňte, premiér Ukrajiny?
2: Byl.
1: Byl.
2: Přijel taky. Přijel vlakem, tuším z Kyjeva, přímo do Budějovic, to teď jezdí dobře.
1: Takže, no, takže vlastně všechno v pořádku. Všichni podstatní, kromě nás dvou, tam byli.
2: Jo, a já vedle vás jsem nic, tak co já, ale vy, když jsem vás tady viděl, tak jsem byl
1: zaskočený. Nechte si tuhle tu ironii, pane Holču, to je zbytečný. To ne.
2: To myslím dobrý, vážně.
1: A to mám pro vás nápad.
2: No, a to zase bude.
1: Nemám výborný nápad. Co bychom mohli učinit, my dva?
2: Ve jménu dobra? Něco? Doufám.
1: Ve jménu dobra. Jo? Ve jménu dobra, pravdy a lásky a všeho tady toho.
2: Tak to rád slyším.
1: Napadlo mě, že bychom mohli sehnat nějaký termín, kdy má Babiš někde meeting. My bychom tam vyjeli vaším luxusním vozem a vy byste mě vzal na ramena.
2: To už bude možná obtížnější.
1: Jak to?
2: No, jenom si to představu. Povídejte.
1: No, já jsem to vymýšlel tak, že bych si stoupnul na střechu vašeho auta a...
2: To ne.
1: No ne, jak bych se vám dostal na ty ramena, štafle, nepovezeme?
2: To já zapřáhnu nějaký vozejček.
1: Vozejček. A já bych se vám vlezl, ale vy byste měl držet za ty nohy, jo? A šel byste k tomu Babišovi a spustil na něho estébáku, komunisto.
2: Jo. To mi šlo.
1: A já bych se vás takhle držel za Klementa Gottwalda, jo? A přitakával bych. A byli bychom ve všech jako zpravodajstvích a pozor. A na závěr toho byste se odklonil na kameru a řekl, sledujte ve středu večer můj stream na Xaver Live. Bylo by to hezká...
2: Super nápad, pálí vám to.
1: No.
2: Pálí vám to, to se mi líbí. Jenom ale musíte mi slíbit jednu věc. Za to, že vás tam odvezu, za to, že si vás vezmu na ramena, tak tentokrát prostě neukradnete reprák. Necháte to na mě. Tentokrát si chci ukrást svůj repráček já.
1: Jo. Vy chcete být echt slavnej.
2: Já chci být echt slavnej a vy mi domluvíte zakleknutí policejní pořádný. U Vítka Rakušanu, vašeho
1: kamoše.
2: Co?
1: Já si vám zavolám, ale vy byste to chtěl zažít, to zakleknutí?
2: Chtěl.
1: Abyste nedopadl jako ten pán v té Americe.
2: To ne, to já myslím, že tady takhle nezaklekávají.
1: Ne?
2: Ten chlapec byl zase za chvíli velmi zdravý, tak to se nebojím.
1: Já bych dával pokyn, kdy odkleknout.
2: Dobře.
1: No, člověk by to měl zažít, že?
2: No, zakleknutí pořádný, no, bezpodmínečně. Takový, si myslím, takový výchovný proces.
1: Ne? A máte nějakou v příbuzenstvu nějakou hysterickou ženu, která by potom poskytovala rozhovory?
2: Ne, ale
1: náš Petřík.
2: Ne, počkejte, to není ani potřeba. Najmeme si tu lidovkyni z Kopřivnice.
1: Jo, ona je to kandidátka, já jsem to četl včera.
2: Podle mě stejně to byl nějaký eskort nezaplacený, jako na tu akci.
1: Co to je eskort?
2: No, jako, že tam byla přivezená, aby to... Nemyslíte?
1: No.
2: Mně to přišlo jak profesionální tají hysterie a šílenství, že... No. Já mám takový podezření, když je něco moc, že to není věrohodný.
1: Nechci být zlý.
2: To já bych nerad viděl taky.
1: Taky byste to nerad viděl a máme úctu ke spoluobčanům, ale tahle ta dáma je blbá jak panštok.
2: Jo, a víte, co mě mrzí?
1: Víte, co to je panštok?
2: Že tady nejsme v Kopřivnici, že nemůžeme... Já bych jí dal hlas.
1: Vy byste jí dal hlas?
2: Já bych si jí přál jako starostku svojí obce nebo svého města.
1: Jo.
2: Vy ne?
1: Ne. Jako myslím si, že agresivních, hysterických děvčat už máme dost. A já to, pane Holče, pozoruji.
2: A těžce to nesete, já to vidím na vás.
1: Těžce to nesu. Já třeba mám v úctě roky paní Černochovou. A mně přišla prostě vždycky dobrá. Bába prostě dobrá. Jo, do party, všechno.
2: Do party? Bych jste měli nějakou partu spolu?
1: Neměli, ale umím si představit. A teď, jak řekla, že jí není líto smrti civilistky, tak já se toho začínám štítit. A řeknu vám, že když k tomu přečtu výrok paní Richtrové, to je poslankyně parlamentu.
2: Olina.
1: Olina naše, která stejně tvrdým, zlým, způsobem cynickým okomentovala smrt Petra Kellnera. Já ji to nikdy nezapomenu. Protože takováto nicka, která na rozdíl od Kellnera dokázala, pane holče, odpuste mi tu upřímnost, hovno.
2: No fuj.
1: No ne, já jsem se tady rozčilil.
2: A ty vajíčka dokázala...
1: Nedokázala nic proti Kellnerovi, nic. Ani takhle. A ona ve zlým komentuje smrt toho člověka. Tak já pozoruju u těch žen, některých, a říkal jsem si, ten ženský prvek je tam potřeba, ať tam jsou ty něžné dámy, jo. Ale když si vezmu tu místo předsedkyni lesu nebo zahradnictví, nebo jak se to jmenuje, tu stan, ne les, les se jmenuje paní Somerová.
2: A to už tam není naštěstí. No, to je v lese zpátky.
1: Ona je pořád v lese, místo předsedkyni.
2: Tam nikoho...
1: Na stránkách to bylo. Ale pozor, taky naprosto cynicky programově lže. Neleže, to je lhářka, absolutely, prostě hnusný.
2: Můj kamarád od Černochový, kterou máte rád do party, teď napsal, že je to hysterická bestie.
1: Já bych tento výraz nepoužil, protože pořád mám pro ní jakousi slabost.
2: Já už ne.
1: Ale už taky mám pocit, že bych, jak toto může ženská napsat?
2: A to už je jedno, jestli ženská nebo chlap, to je jedno.
1: Ne,
2: a ona ztratila, počkejte.
1: Ne, nemáte pravdu. Pane holče, ženy rodí děti, no respektive ono je to
2: dneska všechno. Počkejte, pozadu trošku, ne?
1: Jo, máte pravdu.
2: Ty jste se zasek tak 30 let zpátky.
1: A já si říkám, já nevím, jestli paní Černochová má nějaký dítě, jo. Ale jestli má nějaký dítě, tak bych jí nepřál, aby její dítě...
2: Nás, voliče.
1: No ne, ona je ve funkci. A jestli má dítě a někdo kvůli nějakému jejímu rozhodnutí to děcko zabije, Černouška, jo, nebo Černoušku, malo. Já, má ona děti, nevím?
2: Já nevím, a tak pak napíšem prostě spolu na Twitter, potlačujeme v sobě.
1: A není nám to, tak já bych to nikdy napsal, je to odporný a já jí to nepřeju.
2: A vy jste takový hodný, empatický člověk. Hmm.
1: No, to je pravda. No. Ale já jí to nepřeju, nicméně nějaké podobné školení by ten život měl dát. Nemyslím, že by to měla být zrovna smrt, něco, ale aby za její činy to odskákal někdo blízký, který třeba z její činnosti ani jako nesouhlasí nebo nepodporuje. Mně toto přijde odporný a tato paní hysterická, prostě já to musím říct, kravka, na Babišově meetingu s váma.
2: Ne, beze mě.
1: S dítětem, jak ona byla agresivní, viděl jste to? Tak kdyby mohla, tak ona tam natankovala.
2: Ale řekněte mi, u lidovců klidná síla, boží lidi, sestra.
1: To je sestra. Ukázka křesťanské lásky v praxi.
2: Jo.
1: A já o křesťanské lásce vím své. Já jsem sběratel nejhrubších výroků pana Bělobrátka, kterého si rovněž nevážím
2: ale
1: dlouhodobě.
2: Máte ji v očích, tu křesťanskou lásku? Je to tam vidět, takový světýlko?
1: Já mám takovou obyčejnou lásku. A vzpomeňte si na výroky pana Bělobrátka. Neustále budu připomínat ještě na smrtelné posteli, co to musí být za zlýho člověka uvnitř, který řekne... Kdo nemá děti, je černý pasažér společnosti. Řekl, jo. Třeba já, jo. Proto se mi to možná tak dotklo. A ať si samoživitelky najdou ženskou. To jsou všechno jeho výroky.
2: Lepšího chlapa.
1: A to, když si představím, že tento člověk rozhodoval o tom, kam ta naše země půjde, tak nemohla dojít nikam jinam.
2: A tak zase mu nepřeceníme. Já myslím, že moc nerozhodoval o tom, kam naše země půjde.
1: Byl ve vládě.
2: Kolik se vyměnilo vlád a naše země je furt tady. Nikam neodešla. Podívejte se, furt tady sedíme na stejném místě.
1: My ano, protože my jsme držáci, ale psalo nám několik lidí minule a i předminule, že trošku se máme držet zpátky, aby jsme dostali za racha.
2: Fakt? Hmm. No každopádně s tím meetingem Babiše jste mě potěšil.
1: Jdeme do toho.
2: A domluvte mi teď to zakleknutí u Vítka. Nakonec sledoval jste Vítka, co řekl. Velká otočka u Vítka. řekl, že se nemusí nikdo z Čechů bát, že i nám teď jeho vláda pomůže tak jako Ukrajincům.
1: Ano, to jsem slyšel, to se mě nesmírně dotklo.
2: Dotklo a no. Se vás to potěšilo?
1: Ne.
2: No tak konečně se přibližujete Ukrajincům, tak byste měl mít radost.
1: Já bych byl naopak, já bych byl rád, kdyby řekl, budeme se starat o vás, občany, kteří jste nás zvolili, a když zbude čas a nějaký drobný, pomůžeme i Ukrajině. To by mě se mi líbilo. Musím to tak říct. No. Oni se bohužel úplně šibli.
2: Zbláznili, no.
1: A chápu, že je na Ukrajině problém, nejsme ve válce, tak jak on říká, ale už si proti sobě staví tolik lidí. Já prorokuju, pane Holče, že toho 3.9. ta obří demonstrace na Václaváku, já si myslím, že tam bude hodně lidí. Typuju kolem 50 tisíc.
2: To já doufám, že jich tam bude co nejvíc a já myslím, že pak se Vítkovi možná vykule ještě víc oči.
1: No to jim je to jedno. Co? Jim je to jedno.
2: To je, zase podsměte. Když těch lidí bude moc, tak jim to jedno nebude.

0: tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun, třeba o těch 83 tisíc korun. Za tímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. Ani, a už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako, že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
1: Čili pojistí si těch 90 eur?
0: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur. A od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat. Každý si může najít na webové stránce Crane Shares a ETS 2 povolenky. A má tam tenhle graf, já jsem se ho sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutých vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit, bohužel musíme se smířit

Předrevoluční období mám ve své hlavě uložené zcela jasně, na rozdíl od jiných období, která se mi tak trochu ztrácejí v mlze. Měl jsem v ruce výuční list v oboru číšník z učňáku, studoval jsem při zaměstnání hotelovou školu v Brně, která se posléze přestěhovala do Velkého Meziříčí, a pracoval jsem v Tišnově v restauraci. Bylo mi 18 a u nás v Tišnově jsme zrovna začali pod hlavičkou SSM, Socialistického svazu mládeže, pořádat velké hudební festivaly v Letním kině. Byly slavné, vystupovala tam spousta folkových a country hvězd, někdy bylo těžké sehnat vstupenky. V létě jsem stále jezdil na pionýrské tábory, samozřejmě už jako vedoucí nebo jako kuchař, a to pro mě mělo stěžejní význam. Tady se hrálo, tady se zpívalo, tady se tvořil světonázor. Našel jsem další zásadní kamarády a zjistil, jak jsou pro mě některá místa důležitá. Když je mi někdy špatně, smutno a teskno, jedu se do těch končin podívat a vždycky se dostaví pocit, že tam je svět ještě v pořádku. Stačí mi hodinka. Vystoupím z auta, projdu se po louce, vybavím si, kde stály stany, kde jsme se dávali s kytarou, zavzpomínám na některé zážitky. Moje vnitřní pucle se zase nějak poskládá do správných tvarů a můžu se zase vrátit. Poznal jsem tam pravé kamarádství, které v příštím životě buď fungovalo dál, nebo fungovat přestalo, ale tak to chodí.

0: Měníme se, ne vždy k lepšímu, putujeme světem a občas se ztratíme i sami sobě. Nicméně tehdy, na konci 80. let, nikdo z nás o konci naší party nepřemýšlel, ale bylo jasné, že se svět začíná měnit. Nikdo nebyl takovým prorokem, aby si myslel, že přijde revoluce, ale čím si doba zvláštní byla. Z nás, co jsme naši partu tvořili, nikdo politicky zatížený nebyl, nehádali jsme se kvůli politice, žili jsme jinak, měli jsme jiné zájmy a užívali si život. Jak zpíval Žalman. Na časy blízká se a my stále dál, táhnem ten dřevěný prám a komu stýská se dlouho na kraji stál, sedne si ke stolu k nám. Jednou přijela na náš tábor kontrola z krajského výboru SSM, kterou vedl přímo jeho předseda Zdeněk Krutek a doprovázela ho jeho manželka Alena, která byla pro změnu předsedkyní okresního výboru SSM. A musím říct, že naše kamarádka a fajn ženská do party. Spolu s nimi přijeli 3613 další funkcionáři, samé vysoké svazácké šajby. Vše proběhlo v přátelském duchu, uvařili jsme jim kafe, provedli je areálem, docela dobře jsme si povídali, byla pohoda. Dokonce tak velká, že se jim nechtělo domů a rozhodli se, že se trvají do večera, protože měl být táborák. Hlavního vedoucího napadlo, že by pionýři z mého oddílu mohli vzít kytaru a předvést soudruhům z delegace, že už sami umí hrát a zpívat. Byli to tenkrát sedmáci. Souhlasil jsem, proč bychom se nepředvedli. Prostě kluci na nic nečekali, zahráli a zaspívali píseň, kterou měli mimořádně rádi, znali ji ode mne a já ji nahrál z Hlasu Ameriky. Zpívali tam Jaroslav Hudka, který tehdy ještě skládal celkem dobré písničky, než si začal svým zpíváním vyřizovat účty. Refrén písně zněl. Sedí ve věznici Dienstbier a Šabata, Lederer, Havel a Bednářová Ota. Inženýr Petr Úl, manželé Němcovi, Dvořáková, Malý, Benda a dál, kdo ví. Děti zpívali, zastavit to nešlo. Jména lidí, která se v písničce objevovala, jim nic neříkala, ani netušili, kdo to jsou chartisté. Upřímně já, velmi vzdáleně. Prostě si zpívali písničku, kterou měli rády a líbilo se jim, jak se tam rýmují ta jména. Některým vedoucím zpočátku nic nedocházelo, ti, kterým to naopak došlo, tak zezelenali nebo zbledli. Stejné barvy se objevily i ve tvářích svazáckých funkcionářů, na jejichž počest děti zpívali. Na Aleně Krutkové bylo vidět, že se oni pokoušejí mdloby. Měla nás ráda a asi to byla ona, kdo ke kontrole vybral právě náš tábor. Věřila, že všechno máme pod kontrolou a v pořádku. Tohle ale pochopí už jenom ten, kdo tehdejší dobu zažil. Opravdu to nebyla žádná legrace. Jako první se vzpamatoval Alenin manžel Zdeněk, vedoucí delegace. Sotva děti dospívali, zvedl se. Tak jsme tu všechno viděli, máte to tu pěkný, ale je čas, abychom se rozloučili. Vyrazíme, děcka, děkujeme, bavte se. Řekl do pléna, zamířil k autu a ostatní návštěvníci ho následovali. Tak za tohle nás všechny zavřou. Řekl hlavní vedoucí Honza Vaščák a pak velmi dlouho mlčel. Jenom stál a hleděl, což se mu asi stalo poprvé v životě. Jako vzpomínka to zní celkem milé a nevinně, ale tenkrát nějak končila sranda. Ve vzduchu visel průšvih, jak Brno. Pravda, po letech ty tehdejší děti, které mezi tím dospěly, říkali, že díky této písničce pak najednou v roce 1989 všichni lidi znali, protože o nich už před lety zpívali tu pěknou hudkovou rýmovačku. Pro ně byla naprosto stejná písnička jako jiné. Klidně mohli zpívat také Slunce vyhouplo se nad horu a pozlatilo cestu k táboru. Pro ně to bylo totéž. S námi to mohlo dopadnout opravdu špatně. Ale ku podivu nedopadlo. Funkcionáři to cestou do Brna, což byla asi hodina cesty, nějak rozdýchali. Zdeněk jako šéf výpravy si od nás na cestu vzal láhev meruňkové pálenky a asi s její pomocí dokázal své kolegy uchlácholit. Zkrátka, nebylo z toho nic. Ale prožili jsme těžké dny. Do tábora vedla cesta kolem pole a každé auto, které tam jelo, jsme viděli z dálky. Pár dní po této události se tam objevila dvě najednou a všem bylo jasné. Tak a už pro nás jedou a za to může Luboš. Tedy já. My si na politiku nehráli ani na nějaké tajné odpůrce režimu, prostě jsme si zpívali, co se nám líbilo. Po letech jsme se o tom s Alenou bavili a říkali si, že jsme tehdy stáli všichni jednou nohou v kriminále. Kdyby byl v té delegaci někdo, kdo by si to nenechal pro sebe, neprošlo by nám to. Bylo to stejné provinění, jako bychom zneužívali děti. To byl zločin.
1: Víte, ono holky, když klub se stane táto, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Od božího rána dřehu svýho stroje, 8,5 hodiny nedá si pokoje, svačinu i vstoj, aby pro vás něco znamenal. Mandarinky v ananase pokaždé, když dobírá se, jenomže po nějakém čase každej prevít přejídá se, co je doma, počítá se. Ale neláká. Kachna se dá sice solit, celý se dá octem polít. Vy kdybyste mohli mezi chlapy ještě jednou volit, vybrali byste si

Takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bě v krku, ať lezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak pobolivá hlava, komu chutná káva, pod okny je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služku, dejte mu do rukou pušku, střílet už bude sám.

Víte ono, holky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrínem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Vy víte, co je vodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů v uranových dolech a na pivem politých stolech najít sebevědomí. A pak se divte tomu a mějte mu to za zlý, že posílávám šeky, ale si dejma se mazli. Po Evropě jezdí, dělá tyráka. On teď holka zdá se úplně jiný, lady stejně sladkým hlasem říká to svý baby, ale ani on už neudrží doma světáka.

0: Vyplníte majdánky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal.
1: Novinky.cz. Poprvé od listopadu 89 mám obavy, burcoval Fiala voliče v Praze.
2: Když tak to mě mrzí, on má obavy, já jsem mu tady zničila letáček.
1: No, tak teď má obavy ještě větší.
2: Možná, kdybychom mu ho poskytli, tak mohl trochu ušetřit na té volební kampani. Tak tohle je tam jasné, o co má obavu. Je tam jasné, o co má obavu, protože zatím to matematicky nevychází. Máme před sebou ještě měsíc do těch voleb, takže stát se může spousta věcí, ale zatím mu to nevychází, že by měl dát v tom stávajícím složení, ve kterém vládli, plus teda ještě Piráti, kteří z vlády před nějakou dobou odešli, ale nevychází jim to na tu 101. A v okamžiku, kdy ty těm lidem nemůžeš nic slibovat, protože ti nikdo nevěří to, co slíbíš, když si veškeré volební sliby porušila, tak jediné, co ti zbývá, je strašit, strašit a ještě jednou strašit. A to on přesně dělá a sázím boty na to, že to bude dělat celý ten zhruba měsíc, který nám do těch voleb zbývá. A tohle je součást toho strašení. Ale je potřeba si uvědomit i jednu věc, ta situace je teď strašně vyhrocená a všichni blázní. A abychom tady pořád neostřelovali jenom pana premiéra nebo koalici Spolu, oni blázní úplně všichni. Blázní úplně všichni, na všech stranách barikády.
1: I pán z Holí.
2: Tak i pán z Holí blázní, ale pana z Holí počítám na tuto stranu. Ten stál na správné straně, jenom přitom držel v ruce berly. Jak je to berly nebo berlu? Teď nevím, jak je to správně.
1: Berla vrazilka.
2: Jste měl berlu vrazilku spíš teda podle všeho.
1: Ano, vrazilka.
2: A všichni jsou naprosto, já jsem použila termín, který tady nebudu říkat, řekla jsem ho v pondělním streamu, řeknu, všichni jsou příliš přecitlivělí, jak se praví v jedné české komedii, nedutklivé jak saskej kurfiřt. To, že vlastně tu už tak jako přehnanou atmosféru ještě šponuješ tím, že vytváříš dojem, že toho 4. října večer nastane nějaká apokalypsa. Že nás někdo odsune někam na východ. Že sem přijede 4. října vítězně Putin na, já nevím, bílém koni nebo na tanku nebo na čem, pokud vyhraje Andrej Babiš. Takové to jako ještě větší přilévání oleje do ohně, který už stejně je sám o sobě obrovský. Tohle je podle mě největší rozdělení společnosti, větší než jsme zažili za covidu, větší než jsme zažili během prezidentské volby a ono se to sčítá. Je tam efekt sněhové koule, kdy ta rozdělenost společnosti se vlastně jenom prohlubuje a ti lidé jsou víc a víc naštvaní, víc a víc na sebe nepřátelští a do toho premiér, který by měl nějak tu společnost aspoň trochu se snažit smelit, tak teda řekne a já do toho ještě říznu a řeknu, mám největší obavy od roku 89.
1: Ano, teda extremisti, populisti se toho tady chopí, přesně. Ale ten Babiš už tady byl, ne? Nějaký ten pátek v čele tohoto státu, tak
2: no byl a právě proto oni přišli s takovou hezkou pohádkou, možná se to zaznamenala, že vlastně se jim nedá věřit. Že to, co ten Babiš teď říká, že se tomu nedá věřit. To je hezká pohádka až do okamžiku, než si vzpomene, že se nedá věřit ani tomu, co říkal Petr Fiala. Protože Petr Fiala před volbami, nebo ještě Petr Fiala v době, kdy se ujímal vůbec předsednictví v ODS a Petr Fiala, který teď tady stojí na té tribuně se zdviženou pravicí, to je úplně jiný Petr Fiala.
3: Hraje vám Radio Xaver.

0: Radio Xaver.
1: Premiér Fiala má částečný úvazek na vysoké škole.
2: To je dojíč.
1: Bože, ten to ale umí.
2: Ten ale zdojí všechno, Xavere. Ten zdojí všechno, před tím neuteče nikdo. A nic.
1: Co? No jo, umí. Já vám to říkám už tady řadu měsíců. Ten člověk to umí s penězma.
2: Našima.
1: To je...
2: Našima.
1: To je jedna z jakýma. A. Ve chvíli, kdy držíte tu pětistovku, nebo pětitisícovku, nebo něco, co dneska je, dvoustovku, dvoutisícovku, tak se neptají u té pokladny, kde jste ji vzal. Jestli, jako co, prostě zaplaťte kasa cink, no, a on to umí, to je jedno.
2: Já vám řeknu, Xavere, dneska, když držíte jak třeba tu dvoustovku, tak si můžete být jisté jednou věcí, a sice, že dvacka minimálně už je v tu chvíli premiéra Fialy z toho.
1: Jak to?
2: No to je to podojí, ten to dojí všude.
1: Jo, on to podojí.
2: On to podojí.
1: No ale ona se k tomu vyjadřovala nějaká paní mluvčí.
2: Fialova.
1: No asi, já jsem to někde četl a jenom mě to přišlo úsměvný a přišlo mi zbytečný tu zprávu číst dokonce, že on je tak pracovitý, že na té škole si ten úvazek splní. Kdybyste tipoval, že tam naposled byl na té škole?
2: No tak já bych řekl před dvěma lety, ale...
1: Právě.
2: Ale víte, co mě napadá, tak jako kacířsky? Proč není tak pracovitý ohledně Česka, ohledně vlády?
1: Tak on je pracovitý ohledně Ukrajiny, jo?
2: No já jsem říkal Česká, ne Ukrajina. To je pracovitý ohledně Ukrajiny.
1: Tak je pracovitý komplexně.
2: Jo.
1: Tak kolem Česka, koho zajímá jaký Česko?
2: To je pravda vlastně. Tak on už to stejně začíná splývat, ne? Ukrajina a Česko, tak co?
1: Jak pro koho? Pro mě ne, pro mě naopak.
2: No Xavere, já když jedu takhle, jako tady jezdím autem Prahou, tak podle SPZ tak už to pro mě začíná splývat.
1: Nesmíte se na ty SPZ dívat.
2: Ne?
1: Ne. Já jsem to už dávno tady říkal, já jsem to už vypozoroval, ukrajinský SPZ, luxusní auta a mladí kluci v tom, a nebo takové ty typické ukrajinské bárišně. A je to neuvěřitelné, jak toto funguje. Nesmí se to říkat, protože vás obviní, že jste proruská svině. Pozor na to.
2: Tak to už jsem.
1: Ale říkal mi teď kamarád, že byl s manželkou v Egyptě, nebo kde, byl v nějakém resortu. A říkal, byli jsme tam jediní Češi. A jinak všechno Rusáci, všechno Ukrajinci. A zlato, prostě luxusní, všechno, prostě, já nevím, já samozřejmě pořád mám v hlavě, že ta válka je hrozná. Ale já mám pocit, že toto není normální válka. To je válka, do které se jezdí na dovolenou.
2: No to neříkejte, nepůjdete k soudu.

herec nejsem, i když ve filmu jsem si už zahrál. Je to stejné, jako když napíšu pár knížek a budu o sobě tvrdit, že jsem spisovatel. Tím také nejsem. Spisovatelství, stejně jako herectví, má své zákonitosti, ale ty já neovládám. Jsem herec zleknutí, o žádnou roli jsem nikdy neusiloval, jen jsem vyhověl někomu, kdo měl pocit, že se mu někam hodím. Jednou u mě byl na frekvenci 1 v křížovém výslechu Pavel Trávníček. Po vysílání i kafy mi navrhl, abych hrál u nich v zájezdovém divadle. Šlo o představení s názvem Zborovna a na mě připadla role ředitele školy. Řekl jsem mu, že bych to rád zkusil, že divadlo miluji a vím, že tahle profese má své zákonitosti, ale nechci jim to kazit. On mi řekl, že ta role má pár vět a že odpoledne je zkouška, tak se mám přijít podívat. Šel jsem, byl tam Pavel se svojí ženou Monikou Fialkovou, s Kateřinou Kornovou, Uršulou Klukovou, Hanou Tunovou a Petrou Jindrovou. Ti všichni v tom hrají. Je to hra českého autora Jaromíra Břehového, komedie z prostředí učňovského školství. Stojí na Pavlovi, Uršule a Kateřině. Oni jsou celou dobu na jevišti a představení táhnou. Párkrát jsem tedy zkoušel a najednou premiéra v Duchcově. Dopoledne jsem ještě vysílal, už jsem pociťoval drobnou trému, ale než jsme odjeli, tak jsem naštěstí potkal Upíra Krejčího, s nímž se dobře znám a je to chlapík, kterému věřím. Pochlubil jsem se, že máme premiéru a že se bojím, abych jim to nepokazil. Když je tam Tráva, Uršula a Kornová, tak se nic nemůže stát, oni každou situaci zachrání. Uklidnil mě Upír a já s tím pocitem do Duchcova odjel. Opravdu se nic nestalo a já se sklidnil. Ale pak přišla asi třetí repríza v Prostějově. Jako ředitel mám v jedné scéně vlítnout do zborovny, něco říct a zase zmizet. Škola mě totiž vůbec nezajímá, starám se hlavně o fotbal a trávník, vše ostatní jde mimo mě. V Prostějově jsem na domluvenou narážku vlítnul do zborovny neboli na jeviště a pozdrav ještě zvládl. Kolegové, dobrý den! Oni odpověděli, já pak šel před stůl, přistoupil ke mně Pavel Trávníček, já mu měl říci, pane kolego, nastoupí k nám nová zástupkyně. Jenomže jsem neřekl nic. Zapomněl jsem i to, jak se jmenuji. Pavel Trávníček to pochopil, podíval se na mě, dal si ruku v bok, prohlédl si mě a řekl, já tuším, pane řediteli, že jste nám přišel říct, že máte novou zástupkyni, tady už se o tom mluví. Tehdy se konečně má paměť vzpamatovala a dál jsem pokračoval normálně. Ovšem pochopil jsem, co je to profesionalita a že takhle pohotově dokáže reagovat jenom člověk s léty praxe. Hra měla všude plno, lidé na ní chodili, jenomže mě vadilo, že se neustále jezdí napříč republikou. Navíc to bylo v době, kdy jsem byl naježděný celkem dost. Oni se tam třeba vyspali, jenomže já musel každý den zpět do Prahy, protože jsem vysílal denně v rádiu. Tak jsem toho časem nechal, ale Pavlovi jsem za tu šanci dodnes vděčný. Kdysi mi zazvonil telefon a představil se mi pan režisér Tomáš Magnusek. Neznal jsem ho, ale pak jsem si dohledal, že natočil film Bastardi, který byl úspěšný a dobře obsazený. Oznámil mi, že pro mě píše roli a jestli ji vezmu, až ji dopíše. Souhlasil jsem a hned to pustil z hlavy. Ale asi za rok volala asistentka od pana režiséra, že jsem obsazen do filmu Jedlíci aneb 100 kilo lásky. Hrál jsem skoro sám sebe, Luboše Veselého, arrogantního rozhlasového moderátora, který, jak se nakonec ukáže, zase tak arrogantní není. Natáčelo se v létě v Orlických horách, vypadalo to tam jako v pionýrském táboře. Budili nás ráno v 7 hodin a následovali nekonečné hodiny čekání na záběr. Pak jsme se naobědvali a opět čekali a čekali. Večer jsme pokaždé oslavili uplynulý den a šli se vyspat na další čekání. Nicméně to bylo demokratické, všichni bez rozdílu jsme museli poslouchat pana režiséra, ať to byli amatéři a neumětelové, jako jsem byl já, nebo skuteční herci, hvězdy. Například Martin Stropnický, který hrál primáře, nebo jeho žena Veronika Žilková, ta měla roli recepční Marie. Hráli tam Roman Skamene, Ladislav Županič, Jan Šťastný, Ivana Andrlová. A když si to tak ve vzpomínkách promítám, byla to ode mne velká drzost.
Měl jsem ještě jednu obavu, která se dostavila hned, když mi přišel natáčecí plán, kde jsem našel nejen svoje jméno, ale také jména o něch hereckých hvězd. Byla mezi nimi také Veronika Žilková a to jsem se trochu zarazil, protože jsem s ní měl před časem dost nepříjemný konflikt, za který jsem ale nemohl. V roce 2008 měla v televizi Prima svoji talk show Pustit žilou, kam si pokaždé pozvala tři hosty, které zpovídala. Volal mi tenkrát jakýsi novinář a co si prý myslím o moderování paní Žilkové. Místo toho, abych se nějak vymluvil a co nejrychleji ukončil hovor, jsem řekl, když vidím Veroniku Žilkovou ve filmu Zapomenuté světlo, běhá mi mráz po zádech a smekám. Ale když moderuje, tak se ošívám trapností. Byla to opravdu jenom tato jediná věta. Nicméně za dva dny, bylo to přesně 18. prosince, tedy v předvánočním čase, kdy se máme všichni o trochu víc rádi, vyšel v deníku Aha článek s titulkem Luboš Ksaver Veselý, za Žilkovou je mi trapně. Ještě ten den mi cinkl telefon a od Veroniky Žilkové mi přišla textová zpráva. Ano, jsem úplná kráva. Pochopitelně mi to nezůstala dlužná a vrátila mi to i z úroky v článku, který vyšel pár dní poté. V něm se podivovala, jak někoho tak nechutného, jako jsem já, může někdo posadit do studia. Chytla se toho další média a začalo se mluvit o válce moderátorů Ksavera a Žilkové. Bylo to zbytečné, ve skutečnosti jsme my dva žádnou válku nevedli, ale ta informace si žila svým vlastním životem. Už jsem se k tomu nevyjadřoval ani já, ani Veronika Žilková. Byl jsem přesvědčený, že je na mě naštvaná, ostatně mnoho lidí mi to řeklo a mrzelo mě to. Původně jsem se jí chtěl omluvit, ale pak jsem si řekl, že ani ona o mě nemluvila pěkně, takže stav je vlastně vyrovnán. A teď najednou se mi všechno vrátilo prostřednictvím scénáře, v němž jsem se dočetl, že spolu účinkujeme hned v první scéně prvního natáčecího dne. Spolu tam s námi byl ještě Karel Heřmánek mladší. Nejelo se mi na natáčení dobře, byl jsem z toho v rozpacích a čekal jsem, že mi Veronika Žilková třeba řekne, jak moc se při mém hraní ošívá trapností. Ale ona nic takového neudělala, což jsem ocenil. Je to zkrátka výborná herečka, takže se na mě tvářila vlídně, ale přesto jsem cítil, co si o mě myslí. Ovšem, nepříjemný zážitek jsem nakonec měl během natáčení s herečkou, u níž bych to vůbec nepředpokládal. Nikdy předtím jsem neměl nic zlého ani dobrého s Ivanou Andrlovou. Nic proti ní nemám, nikdy jsme nespolupracovali, vůbec se neznáme. Jen jsem v ní možná viděl tu princeznu z pohádek. Ale jednoho večera seděla sama u stolku v zahrádce v hotelu, kde jsme bydleli, a já si k ní chtěl přisednout. Zejména ze zdvořilosti připadalo mi trapné sednout si jinam. Ona mě ale nenechala ani dosednout a hned se na mě obořila, že žádné rozhovory poskytovat nebude, že nestojí o to, aby se ocitla někde v bulváru. Jen jsem něco zakoktal, sedl si jinam a nevěděl, co si o tom myslet. V tu chvíli mi přišla jako paní Zelinářová, Dobijášová a já nebyl daleko od toho, abych si na moment nevypůjčil ten slavný citát doktora Strossmayera. Vy krávo nebeská. Ale polknul jsem to. Posléze jsem se s tímto zážitkem svěřil jejímu ex-manželovi Ivanovi Vyskočilovi, který mě uklidnil, prý si to nemám brát osobně, ona prostě je taková. Další herecká a hezká zkušenost byla, když Ivan Mládek točil v televizi Barrandov Cyranův ostrov o rodině bydlící v rozpadajícím se zámku. Bylo natočeno 640 dílů, kromě Ivana v něm hráli všichni členové jeho banjo bandu, ale také například Luděk Sobota, Václav Upír Krejčí, Zdeněk Srstka a mnoho dalších. Do některých dílů si vzali hosty a když pozvali i mě, měl jsem radost. Hrál jsem agenta KGB, bylo to vtipné, od Ivana skvěle napsané. Režíroval to Petr Burian, pohodář, fajn chlapík, s nímž bych pracoval kdykoliv. Bylo patrné, že jsem neherec mezi herci, ale bavilo mě to. Díl se natočil za víkend a líbila se mi ta sehraná parta kolem Ivana Mládka. Jsou to lidé, kteří se respektují a určitě jsou to i kamarádi, to se prostě pozná podle atmosféry. Pracovat s nimi je čirá radost a kdykoliv bych si ji zopakoval. Pro úplnost musím dodat,
že jsem v průběhu času odmítl zásadní roli ve filmu, ale to bylo čistě ze strachu. Na druhou stranu jsem rád chodil jako host do pořadu Jiřího Krampola Nikdo není dokonalý. Dobře jsem se cítil v ČT pořadu Zázraky přírody. Zaspíval jsem si v Čundr Country Show u Ivana Mládka, byl jsem u Haliny v Banánových rybičkách, v Trampotách u Petra Novotného, v Dobách prásku jsem pravidelně chodil co by host do Snídaně s Novou, ale nakonec jsem přišel na to, že nejvýživnější prostředí je nakonec ono přímé setkání s lidmi, třeba na besedách.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Moc peněz, 17. díl a naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
2: Dobrý den vám, divákům.
1: Co to je moc peněz? O tom se bavíme v tomto pořadu ze všech stran. A dneska máme takové velmi citlivé téma.
2: No, takové třaskavé trošku.
1: Třaskavé. A my už tady, a můžeme asi hned začít, protože vy tady jste přinesl graf, který teď zaprvé vysvětlíte a okomentujete. A byť to na první pohled nevypadá, tak celá ta věc se může týkat nás všech.
2: Je to tak, ten graf vypadá tak jako nevinně, ale on nám ukazuje velmi jako dramatické vlastně údaje. My tady vlastně dneska použijeme několik takových grafů z americké agentury na pojištění vkladů, FDIC, kterou tady vlastně vidíme. A budeme se vlastně bavit o tom třaskavém problému, který vlastně v tom americkém bankovním sektoru nám dlouhodobě bublá. My jsme viděli v loňském roce, že ty americké banky měly problémy, už to vypadalo, že tam trošku jako bouchne. Viděli jsme, že zkrachovala Silicon Valley Bank, že zkrachovala Silver Bank a tak dále, navazující banky. Pak nějak jakoby ten sektor to ustál, no ale vidíme, že se nám tady kumuluje velký problém, který nese název nerealizované ztráty bank. To tady vlastně vidíme. Já bych možná divákům vysvětlil, co to znamená ty nerealizované ztráty bank, které nám tady narostly do jako obřích rozměrů. Ten problém nám dost jako připomíná problém z roku 2008, k tomu se ještě dostanu. Akorát, že po mém soudu je výrazně horší než v tom roce 2008. Nerealizované ztráty bank je něco, co v účetnictví bank už figuruje. Ale v té reálné podobě to ještě nevidíme. Přesně to znamená to, že vlastně banky drží různá aktiva, dluhopisy, akcie, řekněme hypoteční zástavní listy, ty tady hrajou také velmi významnou roli, kterými kryjí vklady svých klientů. Spojené státy, typicky americký bankovní sektor je zvláštní také v tom, že nejsou vklady 100% pojištěny jako třeba v rámci evropského bankovního systému a ti klienti si v podstatě mohou vybrat, jestli si zvolí pojištěné vklady nebo nepojištěné. Ty pojištěné jsou samozřejmě dražší a vlastně ty nerealizované ztráty vznikají tak, že klesá hodnota těch aktiv, které ty banky mají nakoupeny. To znamená, oni je mají nějak naceněny vůči těm vkladům a jak jejich hodnota klesá, tak najednou v tom účetnictví už se to objevuje jako nerealizovaná ztráta, která by se stala reálnou ztrátou ve chvíli, kdyby vlastně klienti začali vybírat peníze a ukázalo by se, že vlastně ta likvidita tam není, protože prostě ta banka ty aktiva neprodá za tu cenu. Mm-hmm.
1: No a počkejte, české banky třeba také mají nějaké nerealizované ztráty?
2: České banky si troufnu říct, že jsou na tom relativně docela dobře. O evropských bankách už bych to neřekl.
1: No, české. Působnící v Česku.
2: Já vím, kam míříte, protože vy míříte na to, že české banky jsou dcery vlastně zahraničních bank. V podstatě většina českých bank nejsou české banky, až na prosté výjimky. Jsou vlastně...
1: Kromě FIO banky a Airbank, ne?
2: Airbank si myslím, že už není, že už má zahraniční vlastníka. FIO banka to je...
1: Podle... No, Airbank je PPF, podle mě.
2: No, podle mě ale prodala ten podíl už. Aha. Nebo podstatnou část minimálně. Jo, ale teď nevím, jestli mám úplně přesné informace, ale myslím si, že Airbank už není jako český kapitál. No tak je to FIO banka, to je taková nejvýznamnější značka. Potom Trinity Bank třeba, ještě nějaká jedna, tuším menší banka, jsou v českém vlastnictví. A ty ostatní banky jsou vlastně dceřinky těch zahraničních bank. No a ty banky v té eurozóně už takovéhle nerealizované ztráty jakoby drží. A samozřejmě ty problémy těch matek se velmi snadno mohou přenést na ty dcery. Jenže my se bavíme o tom problému těch amerických bank, ale vy jste správně zamířil do té Evropy, protože ty americké banky jsou velmi propojeny s tím evropským bankovním systémem a my víme, že v loňském roce proběhly zátěžové testy evropských bank a ty zátěžové testy dopadly poměrně velmi jako špatně. Sice všechny ty banky prošly, je potřeba konstatovat, že ty zátěžové testy byly nastaveny velmi mírně. To znamená, že přestože ty banky prošly, tak mnoho z nich téměř neprošlo, přestože ty testy byly nastaveny velmi mírně. A já se vracím do toho roku 2008, kdy jsme viděli něco podobného. Začaly se kumulovat problémy v tom americkém bankovním sektoru. Potom nám to tam trošku bouchlo těmi hypotékami. A viděli jsme, jak velmi rychle se to přelilo do Evropy. Ale ještě k tomuto problému, aby diváci to správně chápali. Protože v tuto chvíli, vlastně pokud to jsou jenom účetní nerealizované ztráty, tak se zatím moc neděje. Dít se začne ve chvíli, kdyby ti klienti skutečně začali vybírat ty peníze z těch bank a nejenom by se ukázalo, že ta likvidita tam není v těch bankách.
1: No a tím hlavním impulzem může být, co my si pamatujeme všichni asi tento problém, je to tak. Tady je Lehman Brothers.
2: Tady Lehman Brothers.
1: Ano. A co může teď spustit to samé tady na druhém konci drátu?
2: To může být ledacos. Může to být třeba nějaký nešťastný výrok nějakého politika, může to být problém nějaké středně velké nebo větší banky, který přijde, může to být nějaký další geopolitický konflikt, jako třeba nějaká větší válka na Blízkém východě. To všechno může být spouštěč, který spustí tu lavinu, která pak má ten dominový vlastně efekt. Ale když jste upozornil na ten rok 2008, a to děkuju za to, tak pro diváky myslím si, že to srovnání je velmi, velmi viditelné. V tom roce 2008 ty nerealizované ztráty těch bank činily 75 miliard dolarů. Tady, když se podíváme, k dnešnímu dni ty nerealizované ztráty činí nějakých 530 miliard dolarů a jenom za poslední kvartál vyrostly o 39 miliard. To znamená, ten problém nám graduje. A vlastně zároveň je potřeba říct, že sama FDIC vlastně deklaruje, že ty nerealizované ztráty rostou 9 kvartálů po sobě. To znamená, ten problém je skutečně velmi významný. A dobrá otázka by mohla být, já si ji položím teďka sám.
1: Položte.
2: Jako proč ti klienti jsou zatím jakoby v klidu? Proč ti zákazníci jsou v klidu a nebojí se toho problému? Ono se o něm už začíná mluvit. On dlouhou dobu byl pod pokličkou, nebyl úplně veřejně komunikován, pak o tom byla vedena nějaká odborná diskuze a trošku nám to uteklo na veřejnost. Takže ve Spojených státech se o tom mluví relativně hodně, v Evropě, v České republice, na Slovensku, v tom mainstreamu příliš jakoby ne, teda prakticky vůbec ne. No a ten problém, nebo respektive to, že zatím ten problém nevznikl v té podobě, že by byl nějaký run na banky, že by ti lidé vybírali a najednou by tam nebyla ta likvidita, je dán tím, že Bidenova administrativa pumpuje do ekonomiky pomocí obrovských schodků nové peníze. To znamená, vytváří jakousi monetární iluzi bohatství. To znamená, pumpuje tam ty peníze, přestože ty americké domácnosti relativně chudnou, díky inflaci, která je vlastně znehodnocuje ty peníze rychleji, protože je relativně vysoká, než se pumpuje do té ekonomiky. To znamená, ty domácnosti americké reálně chudnou, vlastně poprvé chudnou od roku 2008, ale je tam ta iluze té hojnosti díky tomu, že se pumpují ty peníze do té ekonomiky. A to jsme u toho vlastně, u těch iluzí, které v těch ekonomice máme relativně hodně. Mimochodem, tento problém těch nerealizovaných ztrát vytvořil FED, americká centrální banka, vytvořil je tím, že vlastně držel vysoké úrokové sazby, zvedl úrokové sazby a drží je právě jako ochranu proti inflaci. To znamená, nám se tady roztočil takový začarovaný jakoby kruh. Relativně velká inflace, FED zvedá úrokové sazby, velmi tím poškozuje ty banky, těmi nerealizovanými ztrátami a zároveň Bidenova administrativa, aby udržela monetární iluzi, jakože z hojnosti, tak pumpuje peníze do ekonomiky, tím pádem tlačí na tu inflaci a FED nemůže snížit ty úrokové sazby. Což je velmi jako zajímavé a velmi těžko se z toho začarovaného kruhu bude vlastně vystupovat bez nějakých ztrát. To znamená, za mě není otázka, kdy jako nastane ten problém, nebo jestli nastane, ale vlastně kdy.
1: Počkejte, pane Vlášku, čemu všemu říkáte americké banky? Protože tam je ten systém takový, že je tam jedna obří banka, to je ta American Bank, jestli si dobře vzpomínám, a pak jsou tam několik těch bank, ale různých úrovní.
2: Ano. Ve Spojených státech máme přes 4000 bank, řekněme, jo, zhruba 4600, pokud mám správné číslo. Jsou tam malé banky, ty regionální takové, ty, jsou tam střední banky, jsou tam potom ty velké banky, Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs a tak dále, to jsou ty velké banky. No a vlastně ten FED těmi úrokovými sazbami vytvořil nějakých 63 problémových bank. A dá se konstatovat, že i ty velké americké banky, jako je právě JP Morgan, vykazují poměrně velké hodnoty těch nerealizovaných ztrát. Vlastně těch 63 problémových bank, kdybychom vzali, tak řekněme, že na jejich účtech leží nějaký objem prostředků, který by vlastně ten fond pojištění vkladů, FDIC, pokrýval. Protože v tom fondu pojištění vkladů je nějaký 125 miliard a řekněme, že ty problémové banky, které ta stejná agentura vykazuje jako problémové, těch 63, tak řekněme, že by tam měli třeba kolem 90 miliard těch vkladů. Takže tady by se dalo říci, že ten fond pojištění vkladů by to pokryl. Nicméně, když se podíváme na ty nerealizované ztráty v celé té v tom bankovním sektoru, tak ty už jsou těch 530 miliard dolarů a ty už by rozhodně nepokryl.
1: Když by se tento kruh roztočil, nebo vy říkáte, že je otázka kdy, Za jak dlouho to ucítíme tady?
2: Velmi rychle. My zase musíme věštit z křišťálové koule, my se můžeme podívat na ten rok 2008, kdy jsme viděli, že to byly jednotky měsíců. Zase to velmi rychle přelilo do Evropy, začalo to jako ta hypoteční krize v těch Spojených státech, přetavilo se to do té finanční krize, to jsme viděli v tom bankovním sektoru, a pak to byla ta hospodářská krize. A byly to jednotky měsíců. Ale než ještě se dostaneme dál, tak já bych ještě rád zmínil jednu věc, co ten problém zhoršuje vlastně. Jedna věc jsou ty nerealizované ztráty, druhá věc je, že když ty banky vlastně ženou případně ty dlužníky do exekuce a zabavují ty nemovitosti, tak dramaticky klesají ceny nemovitostí v tuto chvíli a oni zjišťují, že nejsou schopni vlastně že ten prodej ty nemovitosti nesaturuje ten dluh, takže tam je zásadní problém. A druhý problém je v tom, že díky těm vysokým úrokovým sazbám není zájem o hypotéky. To znamená, nepřicházejí noví žadatelé o hypotéky, nepřichází nový biznes těm bankám. Takže tam těch problémů je hned několik. No.
1: A teď je možná ten okamžik, který v tomto pořadu je pravidelným, že v rámci partnerství teda s vaší Fire Gold teď řekneme, ano. Že vlastně lze přes vás a přes vaši společnost spořit ve zlatě.
2: Je to tak?
1: Což je možná jeden z obranných mechanismů proti tomuto, o čem mluvíme. Je to jednoduché. Kdo by chtěl, tak napíše e-mail ano. na zlato@mince.cz. Napíše tam, že má zájem o spoření ve zlatě nebo nákup zlata a dá tam hlavně svoje telefonní číslo pro rychlejší určitě. Kontakt. A to důležité je, že stále platí 30% sleva
2: na vstupní poplatky.
1: Kdyby někdo chtěl. A Fire Gold je partnerem tohoto pořadu, proto si to tady dovolujeme říkat, tak naplaca to.
2: Ano.
1: Krom toho, že teda samozřejmě tím pomáháte XTV. No a teď, pane Vyvlášku, mám jít na druhý graf?
2: Ještě než na něj půjdeme, a půjdeme na něj hned, ještě zmíním jednu věc, protože diváku možná tady právě ta podoba, když se podíváme na ty nerealizované ztráty, když jsou teda výrazně vyšší dneska oproti tomu roku 2008, tak vnímavým divákům se určitě bude zdát, že to připomíná hodně ten rok 2008. Já bych řekl, že jednoznačně, že ten problém je ale výrazně vyšší. A že na rozdíl od toho roku 2008, tady máme jeden zásadní rozdíl. V tom roce 2008 měli problém vlastně rezidenční bydlení, hypotéky na rezidenční bydlení. A to dneska také jistý problém tam je, nesplácení těchto hypoték, ale daleko větší problém je u vlastně administrativních budov. A to je proto, že v době covidu bylo postaveno řada jako nemovitostí, jako

0: nemají pro ně využití, byť mají pronáty za dumpingové ceny, tak ty nájmy neprodlouží. To znamená, v tom roce 2005 by nám to mohlo gradovat právě i proto, že tam vypoví ty stávající smlouvy. Mhm. A když půjdeme na ten další graf, který jste zmínil, který tady vidíme, a to nám ukazuje přesně to, jak vlastně ten fond pojištění vkladů, nebo ta modrá linka, to pojištění vkladů se poměrově snižuje vůči právě těm hodnotám na těch účtech bank. Takže je, na tom prvním grafu jsme viděli, jak nám vlastně rostou ty nerealizované ztráty. Tady vidíme, jak se vyvíjí to pojištění vkladů vůči.
1: Takže 22, 23, 24 roky, tak z toho čtu, že si ty pojištěné vklady dává čím dál méně lidí.
0: No, ano, je to tak vlastně. V podstatě ten poměr toho pojištění vkladů vůči tomu ano klesá. Říkáte to správně.
1: No a když teda cítí ti lidé problém, tak by se tam ta křivka přece měla chovat jinak.
0: No, oni ho ještě necítí. To je přesně to, že oni ho ještě necítí, protože v tuto chvíli...
1: My jsme napřed nějak tady, jo?
0: No, já myslím, že oni už ho začnou pocitovat také, protože ta diskuse se začala vést. Ono dlouhou dobu to bylo pod pokličkou, nikdo o tom moc jako nevěděl. Ty banky vykazovaly nějaké zisky, protože reálně ty zisky tam byly a ty účetní ztráty nikdo moc nevykazoval. Ale tím, že se začala vést kolem toho diskuze, tak najednou už je to na té veřejnosti. Ale jak jsem říkal, stále tam panuje takový ten mylný dojem toho bohatství, jak se pumpují ty peníze do té ekonomiky, ale ty domácnosti reálně chudnou. A čím ten problém bude gradovat, čím víc bude těch nesplácených úvěrů, čím menší bude příliv vlastně nových úvěrů do toho bankovního sektoru, tím ten problém bude zřejmější a ty lidé si ho budou uvědomovat. A to může být jeden ze spouštěčů. Začnou více vybírat peníze z těch bank.
1: A my máme ještě jeden graf.
0: Máme ještě jeden graf, který nám ukazuje právě ty největší americké banky a poměr, to je ta zelená linka, jakým roste ten poměr vlastně těch nerealizovaných ztrát, jo, na těch jejich účtech. Takže vidíme, že u těch velkých bank, které spravují jako zásadní aktiva, ten poměr těch nerealizovaných ztrát účetní také velmi významně roste.
1: No a bledě modrá tahle ta linka, tak ta je vlastně, to jsou ty banky, které mají jako nejmíň.
0: Ano, přesně tak. Máme tady různé ty kategorie těch bank a my se teď si tady vlastně ukazujeme, že vlastně nejenom, že těch 63 problémových bank, těch jakoby menších typicky, ale že mají problém i ty banky v té první top 10, které spravují ty zásadní aktiva. Jo? Že vlastně, když se podíváme třeba JP Morgan, mezi ně patří, tak JP Morgan má nějakých 4900 poboček po Spojených státech, má 16 000 bankomatů ku příkladu a spravuje 2,65 bilionů amerických dolarů. Tak i tyhle ty banky z té top jakoby desítky dneska začínají vykazovat poměrně velké objemy těch nerealizovaných ztrát, už jim za 250 miliard amerických dolarů.
1: Co, pane Vlášku, ti lidé, kteří si jdou velmi rychle vybrat svoje úspory do bank, tak co oni předpokládají, že s těmi penězi budou dělat?
0: No, oni většinou předpokládají, když je nějaká nejistota, dobrý dotaz, protože my se můžeme přenést ze Spojených států do Číny, jako příklad. Čínský bankovní sektor čelí také zásadním problémům, také se tady o tom nemluví. Vyfukuje tam realitní bublina a lidé panicky vlastně začali vybírat peníze z různých realitních fondů, z bank a tak dále a hledali nějaké jiné umístění, protože se báli o ty svoje investice, o ty svoje peníze. Takže byl tam masivní odliv a ti lidé typicky kupovali zlato nebo jiná jakoby materiální aktiva. V té Číně to bylo hodně zlato, tam koluje celá řada videí o tom, jak panicky skupovali, to zlato bylo vykoupeno a podobně. Takže ti lidé chtějí vybrat svoje peníze a koupit si nějaké reálné hodnoty. Jo? Mm-hmm.
1: To je třeba co?
0: To je třeba právě to zlato, stříbro ve formě slitků.
1: No ne, tak toto je v pořádku. Když si budou kupovat zlato, stříbro, třeba nemovitost, ale není to tak, že ti lidi ty peníze prostě rozfrcají?
0: No, je otázka, každý se samozřejmě chová individuálně, to je potřeba říci si, ale myslím si, že převážně ti lidé se snaží ty svoje investice nebo úspory ochránit proti znehodnocení.
1: A víte, kam mířím? Něco se děje, lidé začínají hromadně vybírat a já si říkám, pro koho je to dobré? Pro cestovní kanceláře, pro prodejce zlata nebo pro prodejce aut, nebo pro třeba nějaký důchodový systém někde. To si říkám, že jestli...
0: No já si myslím, že to není takové to carpe diem, že by jako po nás užívej dne, ale že to je skutečně o tom, a o tom jsem přesvědčen, že ti lidé se většinou chovají racionálně. To znamená, že se snaží ty peníze, jestliže cítí problém v těch bankách, že ten bankovní sektor je ohrožen, nebo nějaké investiční fondy, tak se je snaží vybrat a použít na jiná aktiva, jo, do jiných aktiv, které vlastně jim to jim ochrání tu investici nebo ty peníze. Takže skutečně velmi typicky potom rostou objemy nákupů zlata, stříbra, nechci dělat reklamu jenom

0: jenom zlatu, stříbru, když samozřejmě dělám rád, ale část třeba lidí si kupuje nějaké třeba pozemky na nějakých dobrých místech, část lidí může investovat do umění, pokud tomu rozumí. To znamená, ti lidé se spíš uchylují k takovým těm materiálním investicím. Určitě budou ale i lidé, kteří třeba část těch peněz převedou do kryptoměn, to také může být, jo? Část té populace takhle uvažuje.
1: No a když se za vámi chodí lidé ptát, jestli teda nechci mít peníze v bance, protože inflace, protože ničemu nevěřím, chci mít něco v ruce, nechci virtuální zlato, stříbro, tak co jim nejčastěji doporučíte?
0: My vlastně nabízíme několik forem možnosti nákupu toho zlata. Pro řadu klientů to skutečně může být tak, jak říkáte vy. To znamená, že skutečně chce mít fyzicky zlato, chce ho mít jakoby doma pod kontrolou.
1: Ten takzvaný slitek.
0: Takzvaný slitek. Vybere si slitky mince, u nás je objedná, my mu je druhý den odešleme.
1: Já vím, ale co mě doporučíte, tak řekněme, za váma přijdu a řeknu, mám 70 tisíc a nevím co. A nechci je mít na účtu, tak...
0: Já se vás zeptám, jak to vlastně máte, jestli jako potřebujete mít nutně zlato doma, fyzicky, slitek minci pod polštářem nebo šuplíku, pokud to budete chtít, tak vám rádi doručíme, ale pokud nelpíte na tom...
1: Takže mi doporučíte
0: doma,
1: zlato.
0: Doporučím vám zlato v nějaké formě.
1: Proč ne stříbro?
0: Stříbro vám nedoporučím, protože tam je DPH. Vy jako fyzická osoba byste kupoval s 21% DPH, prodával byste bez DPH zpátky, to znamená, byl byste minus 21%. A potom je tam vysoký spread, rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Tím, že stříbro je levné, tak ten spread je tam vyšší. To znamená, ten spread se pohybuje v průměru kolem 20%. To znamená, vy koupíte a jste minus 1,40.
1: Jo, a jak to vlastně funguje, pane Vlášku? Vy jste bývalý kriminalista, vyšetřovatel v těch ekonomických věcech, tak vy budete znát odpověď, když by si to chtěl koupit někdo do firmy. Mám velkou firmu, která je v zisku, a tak chci...
0: Pokud je plánce DPH, tak potom to stříbro tam jakoby, samozřejmě lze doporučit, protože on z toho DPH odešle.
1: A co na to řekne finančák? On přijde a řekne, proč jste kupoval jako do firmy, na co potřebujete stříbro?
0: Firma si může svoje aktiva umístit do čeho vlastně uzná za vhodný, to stříbro nebo zlato případně, ale v tomto případě stříbro.
1: No není to tak, zkuste si koupit dneska Ferrari na firmu.
0: To je trošku něco jiného, tam nám to upravuje zákon.
1: Oni vám to hned vysvětlí, tam pracovnice. Že takhle teda ne?
0: Tady je to účetně úplně v pořádku. Skutečně vy kupujete si stříbro jako aktivum té firmy, vstupuje to vlastně jako cenina do účetnictví. To znamená, odešlete si DPHčko a samozřejmě potom budete jednou třeba danit zisk, až to budete prodávat. Jo, takže jestli je to zlato nebo stříbro, oboje možné.
1: Pojďme na závěr pozvat, to jsem vám slíbil na 19. října.
0: Ano.
1: Vaše společnost Firegold pořádá zlatou digitální revoluci, neboli konferenci takovou, která se jmenuje ano. Zlatá digitální revoluce. Je to v tom hotelu Panorama se jmenuje?
0: Je to hotel Pyramida.
1: Pyramida.
0: Kino Dlabačov,
1: jasně.
0: Vy jste tam loni byl.
1: Já jsem tam loni
0: ale
1: byl.
0: Ale letos jste taky vřele zván. A vy jste loni se tam dostal jenom na chvilku.
1: No, tak to já se vždycky všude zachceme na chvilku.
0: A my bychom vás chtěli pozvat večer na náš raut, co tam máme, že bychom si tam mohli strávit nějaký čas, takže jenom to tady deklaruju, že jste vřele zván.
1: Rád. 19. října, no a budete tam hovořit vy, paní Šichtařová a pan Marián Jelínek.
0: Já tam budu prezentovat právě úplnou světovou novinku, to znamená ten alternativní platební systém, nebo já ani nebudu říkat alternativní, budu říkat platební systém 100% krytý zlatem, který tady na podzim už dáme do toho ostrého provozu. Markéta Šichtařová tam bude mít velmi zajímavé téma o globální ekonomice, o tom, co se na nás chystá, na co bychom se měli připravit. A Marián Jelínek jako skvělý mentální kouč, psycholog a trenér, tam bude mít téma, jak propojit ten svět jako pragmatický, finanční, s tím, jak si uchovat nejenom teda to finanční zdraví, ale i duševní a psychické, protože v té dnešní době je to velmi důležité.
1: A takhle to tam vypadá.
0: Jo? Ta konference bude o 16 hodin a lístky jsou k dostání na SMS ticket, pod názvem tedy Zlatá digitální revoluce, s tím, že v tuto chvíli jsou za zvýhodněné ceny, zatím předprodej budou potom dražší, takže určitě doporučuji využít tuto chvíli. A když by se to ještě vrátil, tak tady bych zdůraznil, že tam budeme losovat spoustu zlatá stříbra, to znamená, vzhledem tomu, že kapacita toho prostoru je 377 míst, a když se podíváme, budeme losovat 3x zlatý slitek, 5 gramů pump a 30x stříbrnou minci, Royal Mint, tak si myslím, že je velká pravděpodobnost, že si něco vylosuju a odnesu.
1: Držím palce. Držím palce, taky. Uvidíme se tam. Těší se na vás Firegold, partner tohoto pořadu. A kdyby, ještě to řeknu jednou, kdyby někdo chtěl, tak zlato@mincex.cz napsat nejlépe telefonní číslo, kontakt, 30% sleva na spoření ve zlatě a nebo ano. Na nákup slitků.
0: A my se samozřejmě obratem ozveme zájemcům do 48 hodin a všechno vyřídíme.
1: Těším se na další díl.
0: Já taky.
1: Moc peněz, 17. díl a naším hostem byl pan Robert Vlášek.

0: Jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
1: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem. Že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat. Že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli zase změnit.
0: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
1: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
0: Kde na to všechno vezmete peníze?
1: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten je, má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit s šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
0: Tam mluvíte o 1000 koruně.
1: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme tím...
0: Takže zdroje jsou.
1: Začneme tím, no jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Radio Xaver.
1: Pan Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den a 27. únor k tomu a dneska má svátek Saša.
2: Náš Saša?
1: No, tak máte nějaký drobný dárek?
2: Ne, já jsem zapomněl. Já jsem Xaver úplně nějaký zmatený poslední dobou.
1: Tady vedle v rádiu Xaver to píše nahoře počítač. Aha. A teď jsem se podíval, čtvrtek, Alexander.
2: Když Xavere, já už díky Velzonce vím jenom to, že je čtvrtek. Jinak jsem zmatený.
1: Ale měl byste být vybavený.
2: Ale já nevím nic už.
1: Mohli jsme Sašovi poslat nějakou...
2: Nějaký dopis, nějaký kompro?
1: Něco v ruštině třeba.
2: Počkej, pozor, tady možná v angličtině, ne? Spíš radši. Co? Já právě k severu nevím. Řekněte mi, kde je východ, kde je západ, kde je sever, kde je jich. Západ, válka, mír. Co je teď? Co prožíváme? Jakou éru?
1: Já jsem úplně zmatený. Já se snažím řídit tím, pane Holče, popravdě vám to řeknu. Já jsem spořádaný občan.
2: O tom nepochybuju.
1: Jo, já...
2: Je to vidět na vás.
1: Ano, já vyvěšuju vlaječky Evropské unie, ukrajinskou vlaječku, vozím v autě, takhle zatím. Všechno, jak má být. Jenže on je to každý den jinak.
2: Chci vám poradit, buďte opatrný. Ty vlaječky, jako, dejte jich tam víc radši.
1: A co tam mám ještě dát? Americkou?
2: No, teď můžete klidně možná už i ruskou.
1: Ne, to ne.
2: No tak jestli domluví i Rusko ten mír na Ukrajině, tak budou mírotvorci. Já nevím, já vám fakt nevím. Já jsem čekal radu od vás, vy jste takový moudrý muž.
1: No, to já pro vás mám radu.
2: Jo?
1: No.
2: A jakou?
1: Zaprvé teda, pane Holče, máme jednu věc dneska, kterou řekneme, která je naprosto zlomová. Mm-hmm. Máme to tady připravený.
2: Já to vidím.
1: Pokud se někdo dívá na Wilsonku teď, tak měl by vydržet do konce dnešní Wilsonky.
2: Neměl, musí, ne? To bude zlomový.
1: No, může být. My nemůžeme říkat, my jsme demokrati. A co když už si říká, pustil si začátek Wilsonky a říká, už bych si chtěl pustit něco od pana Šídla třeba. Už ho to tam táhne a my říkáme, ano, demokracie, ještě ne?
2: Já mě Xaver líto i pana Šídla už. Ten musí taky zažívat ohromný zmatení.
1: Jak to?
2: No kde teď má přátele? Na východě, na západě, co myslíte?

Byl jsem tlusté dítě. Sice to nebylo to, čemu se dnes říká morbidní obezita, k té jsem se postupně propracoval až během dalších let, ale tlusťoch jsem byl a měl kvůli tomu řadu přezdívek. Tak je to v každé době, že když je někdo něčím jiný, má to vždycky těžší. Nemohu říct, že bych kvůli svojí nadváze byl nějak utlačovaný, to určitě ne. Pořád jsem zůstával protekčním dítětem, ale bohužel to tenkrát nebylo tak, že se všemu říkalo image, čili image. Myslím, že každé dítě, které se nějak vymyká normálu, mi potvrdí, že si musí zvykat na okamžiky, které zabolí, a musí se naučit tyto hořké pilulky polikat. Maminka pracovala v jeslích a mateřské školce, tam jsem také chodil. Už tam jsem pocítil, že nejsem chlapeček předurčený pro úspěch. Těmi byly děti učitelek, funkcionářů, různých vedoucích. Ty vyhrávali mistrovství Jižní Moravy v jízdě na kole či v plavání, vítězili v recitaci sovětských básní. Nikdo to nepojmenoval, nikdo mi to přímo neřekl, ale stejně jsem cítil, že mě berou za outsidera. Nakonec, ono být outsiderem není špatné, protože člověk má šanci překvapit. V těchto předškolních zařízeních působily nejen učitelky, ale také kuchařky, vychovatelky, uklízečky. Každá byla jiná, jako by je tam poskládal Jaroslav Dítl. Jedna byla kovaná komunistka se vším všudy. Její děti měly ruská křestní jména. Každý rok přišla 7. listopadu na výročí VŘSR slavnostně oblečená. Ale byla to laskavá žena, která určitě nikoho nikdy neudala ani nikomu neublížila. O tom jsem přesvědčený. Pak tam byla další, té bylo už hodně přes 30, neměla partnera, byla náladová a záviděla těm, které měly rodinu. Ale ani ona nikomu neubližovala. Za to další dáma, takzvaná stělesněná dobrota, ta se uměla dokonale strefit do bolavého místa druhého člověka. Také mě, malému dítěti, dávala sežrat svoje vlastní mindráky, když mi při každé příležitosti připomněla moji nadváhu. Byl jsem pro ní tlustý a rozežraný. Přinesla například všem dětem namazané chleby ke svačině a neodpustila si komentář: Lubošek si dá určitě dva, že? Nedávno jsem jí potkal a zase se mi to vrátilo. Zase jsem jí viděl na zahradě školky s platíčkem namazaných chlebů. Tato paní byla zlý, zakomplexovaný člověk a dnes už vím proč. Samozřejmě nikdo z nás není dokonalý, všichni jsme jenom lidé a občas děláme chyby. I já se určitě mnohokrát zachoval jako hlupák. Ano, spoustu takových věcí si dobře pamatuji a mohl bych je seřadit po časové ose, ale nikdy jsem neubližoval programově. Ona ale ano. Myslím, že tehdy jsem pochopil, že ženy, zejména milé, učesané, upravené a rozesmáté, umějí být daleko drsnější vůči dětem než chlapy. A to jsem si pak během života několikrát prověřil. Intuitivně jsem si vždycky hledal starší kamarády. Mezi nimi se totiž navzhled nehrálo a v jejich partě mi bylo dobře. Tam mi nikdo mou nadváhu nepředhazoval a já o tom vlastně nikdy ani nepřemýšlel. Samozřejmě jsem neměl 170 kilo jako v době své extrémní váhy. Ostatně ani tehdy mě to příliš netrápilo. Mých dnešních 150 kilo také leckomu připadá přes příliš, ale já už vím, že lidé nevyhledávají druhého kvůli počtu jeho kilogramů, že podstatné jsou jiné věci. Jako nejmladší v tehdejší dětské partě jsem byl tím pádem v některých zájmech trochu napřed před svými vrstevníky. Když jsem například chodil do 4. třídy, kamarádi byli zblázněni do písniček Beatles a já je poslouchal s nimi. Když jsem byl v 6., tak už jsem znal písně Rolling Stones. Tito kamarádi byli synové a dcery našich tišnovských sousedů a všechno to byli fajn lidé. Díky jednomu z našich sousedů, jmenoval se Jaroslav Daněk, jsem už tenkrát poznal, co je to romantika, když mě vzal na vodu na dovolenou. Mělo loď pro dva, vypadl mu parťák a tak poprosil tatínka, ať mě s ním pustí. Táta mu důvěřoval a souhlasil, soused mě posadil do lodě, navlékl mi záchranou vestu a vyrazili jsme po Lužnici a Vltavě. Táta tehdy pracoval v Rakousku, díky tomu jsem už poznal kus světa. Byl jsem nejen za ním v Rakousku, ale třeba také v Itálii, ale s tímhle se to nedalo rovnat. Bylo to krásné a nikdy na to nezapomenu. Líbila se mi soudržnost vodáků, imponovalo mi, jak si všichni tykají,
Jen dva vodáci si tehdy netykali, respektive mě pan Daněk tykal, ale já jemu vykal. Vltavu jsme snížděli z vyššího brodu, kde je řeka hodně ostrá. Celý den jsme byli na vodě, v noci postavili stan. To byly dny, kdyby si člověk zpíval jen pro ten dnešní den stojí za to žít. A myslel by to vážně. Bylo to nádherné a chtěl bych tu romantickou atmosféru ještě nikdy zažít, ale bojím se, že už je to nenávratně pryč. Stejně jako moje dětství. Pryč jsou i pionýrské tábory, které pro mě hodně znamenaly a zažil jsem tam krásné, dost možná nejkrásnější chvíle svého života. Jezdíval jsem na několik táborů, ten nejdůležitější byl tábor na zřícenině hradu Víckov, což je kousek od Tišnova v překrásném údolí řeky Loučky. Tábor nad Trenkovou Roklí byl se vším všudy takový, jak má správný tábor vypadat. Mimochodem, Trenkova Rokle byla pojmenována podle Františka Trenka, svobodného pána von der Trenk, který nám jako klukům imponoval, ač žil už v 18. století. Ale vyprávěly se o něm neuvěřitelné historky. Narodil se prý mrtvý a tak ho vykoupali ve víně a on ožil. Pak přežil jako půlroční dítě pád do ohně, jako čtyřletý se málem zastřelil otcovou zbraní, vyvázel z vody, když se pod ním prolomil led, pak zase vyskočil z kočáru, který se řítil do propasti. Jeho pozdější vojenská kariéra byla hodně divoká, nakonec skončil jako doživotní vězeň na Špilberku a pochovali ho v kapucínské kapli v Brně, kde jsme si ho mohli prohlédnout, protože se tam přirozeným způsobem mumifikoval. Ale hlavně o něm napsal jeden ze svých románů Karel Máj, tehdy náš oblíbený autor. Ta knížka se jmenuje Pandur und Grenadier, česky Baron Trenk. Právě na táboře jsem si poprvé sáhnul na kytaru. Jako dítě, které skončilo 7. třídu a chystalo se do 8., jsem na ní slyšel hrát vedoucího. Líbilo se mi to, těch pár akordů, které uměl, mě tak oslovilo a do prostředí tábora to tak neuvěřitelně patřilo, že jsem si řekl, ano, to je můj svět. Během léta se tam vystřídali 3 turnusy dětí a dospělých, vznikala tam přátelství na celý život, také lásky a manželství. Vím i o případech, kdy tam bylo počato dítě. Jedno i znám. Tomu je dnes kolem 30. Dlouho jsem ho neviděl, ale skoro mu jeho početí závidím. Kdo z vás to má? Jak by řekl Jiří Paroubek. Kdo může říct, že byl počat blízko Trenkovy Rokle? Tehdy zvolna končilo mé dětství, v období, o němž Jan Saudek říká, že je ponižujícím stádiem člověka, někdo tě ovládá, snaží se tě neustále přistřihovat křídla. U mě to tak ale nebylo. Prožil jsem krásné dětství, zajímavé, skoro bych řekl roztančené, protože jsme byli pořád v pohybu. A tady mi běží hlavou text Jiřího Tichoty. Máš všechny trumfy mládí a ruce čistý máš, jen na tobě teď záleží, na jakou hru se dáš. Kdyby to šlo, dám si tu dobu ještě jednou. Ale až od puberty a s dnešním rozumem. Zažil jsem hodně pěkných chvil, ale nejhezčí byly právě ty časy na pionýrských táborech. Byli jsme skvělá parta, rozuměli si a měli se rádi. Když se však po mnoha letech konal sraz těch, co tam tehdy jezdívali, zůstal jsem doma. Jednak jsem měl před státnicemi na vysoké škole, ale to byl jen zástupný důvod. Bál jsem se, že se mi zkreslí ty krásné vzpomínky, které si v sobě nesu. Už jsme se všichni změnili, možná bychom se ani nepoznali. Ani fotky, které kdo si umístil na Facebooku, jsem si ještě neprohlédl.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě.
2: Díky za pozvání.
1: Jsem ráda, že to na nás vyšlo po čase.
2: No, máme nabitej týden.
1: No, okurková sezóna nějak...
2: Není, víc než bychom si přáli.
1: Nabitej. Tak pojďme na to, protože toho máme hodně. Připomínali jsme si okupaci 68. rok. Mainstreamová média ji připomněla po svém. Deník to i ty ve streamu si zase připomněl jinak.
2: Po svém.
1: Po svém. Generál Pavel je náš první porevoluční prezident, který uvítal okupaci Československa. Myslím, že Marek Stoniš napsal ten komentář. No, co k tomu říct?
2: No, co k tomu? Za prvý teda já vidím tuhle fotku jeho po dlouhý době z toho jako mladičtějšího věku. Tam je tolik upřímnosti, když se podívám, a charakteru. Ale jeho marketéři, když byla prezidentská volba, kterou vyhrál, tak ho stylizovali do takového novodobého Václava Havla. Což samozřejmě byl neuvěřitelný bizár, ale Václav Havel, kdyby tohle viděl, tak by musel říct, to jsou ale paradoxy, co? Protože on je skutečně první komunistický prezident náš, polistopadovej, ale víš díky komu hlavně? Kvůli bejcům proti komunistům. Protože ti, co hnali na hrad, tak vždycky, když se jim to hodilo, tak upozorňovali na to, že někdo má komunistickou minulost a tak dále. A tenhle ten nemá jenom komunistickou minulost, ale opravdu rozvědčickou, agentskou. To byl člověk, který bránil průniku demokracie do totalitního Československa. A já si říkám, s takovouhle minulostí, kdyby ten chlap měl trošku charakteru, tak 21. srpna se nechá manželkou zavřít doma. Zamknou na několik západů, aby ho to nesvádělo vít ven a něco říct, nedej Bůh. Ale on ne, on musí Československý, nebo v někdejší budově Československého, dneska Českého rozhlasu, kde se každoročně koná ten připomínkový pětní akt, a v jeho případě tam žvatlat vlastně to, co si určitě nemyslí. Ale proč to říkám? Kdyby u nás fungovaly média, ty jsi zmínila mainstreamová média, jak to připomněla, nikdo se nerozpakoval vlastně nad tím, že tenhle člověk tam mluví o statečnosti z roku 68. Tohle člověk, mě nenapadá jiný vysoký polistopadový politik, a teď nemyslím jenom prezidenta, ale i z premiéru, který by skutečně se chlubil tím, že schvaluje okupaci z roku 68, dal si to do životopisu, ale ne někdy v raných letech, v roce 87 ještě, to už byl sakra dospělej. Řekněme de jure, nevím jak mentálně, nevím jestli už dospěl mentálně, ale tohleto všechno je přeci ohromná ironie.
1: Ironie, ale to, že on se omluvil, to, že pracoval, nevím, 30 let pro demokracii, že i někde nasadil život, jsem četla, tak to jakoby omlouval. To ti nestačí?
2: Je to nestačí pro...
1: Je to málo?
2: Tenhle den. Já respektuji jeho zvolení prezidentem, vyhrál volby demokratický, v pořádku, ale tenhle den ho nechci slyšet. Já bych si radši přál, aby mu toho 21. srpna zase Petr Marek nebo někdo z jeho podržtašků počoknul ten projev o euru a on přišel před ten Český rozhlas a řekl: vážení, musíme přijmout euro. Ježišmarja, co jsem to řekl, to asi... Bylo by mi to sympatičtější než ty jeho keci o statečnosti.
1: Ano, to je pravda a to myslím, že v tom komentáři zmínil i Marek Stoniš, že tu suverenitu neprosazuje ani teď naši národní suverenitu a zmínil právě euro, zmínil také veto a tak dále. Takže, no, ale já jsem si tě chtěla ještě zeptat na jednu věc. Proč ty lidi všichni, kteří byli před tím rozhlasem, byl tam klid, nikdo nepískal, nikdo neházel vajíčka, čím to je? Vidíme to my nějak jako jinak,
2: ne, vidíme to
1: diametrálně odlišně?
2: Právě, ale žijeme v době ohromného pokrytectví, kdy lidi prostě si omluvují cokoliv. Když si myslí, že je to jejich správný kandidát, tak u něj omluví všechno. Kdyby tam přišel Andrej Babiš, který neschvaloval nikdy okupaci z roku 68, tak, ale má komunistickou minulost taky, tak po něm budou házet vejce, pískat, plivat a já nevím co všechno. A tohle to mi vadí nejvíc to pokrytectví, tak jim děřme oběma stejně, ne?
1: No, chtělo by to. A květiny házet do koše ještě. Zaznamenal jsi komentář pana Hrdiny?
2: Ježíš, to je fakt...
1: Andrej Babišovi.
2: To je skutečně hrdina nový doby. Jiří Hrdina, myslíš bývalýho hokejistu. Mm-hmm. On musel 21. srpna být Andreje Babiše, znovu říkám, který neschvaloval okupaci nikdy, ale že by byl tady svýho agenta Pávka, který schvaloval, s takovou hrdostí ještě, když si člověk přečte to zdůvodnění v tom jeho životopise, což napsal jako dospělej, tak je to příšerný. Ale já znovu se vracím tady

0: za sebe beze slov. Podívej se na, na europoslankyni ODS Vrecionovou.
1: Je zamyšlená.
0: Ty je, já bych řekl, že jí z toho šoufl, co slyší od premiéra Fialy, protože on se vrátil z Elby v plné formě. Je to ten starý super lhář. Nejlepší lhář v OECD, protože nejlepší v OECD, víš, čem jsme nejlepší v OECD ve skutečnosti?
1: No.
0: V tom, že nám nejvíc klesly reální příjmy a mzdy ze všech.
1: A, to jsme na konci.
0: Ano, a Petr Fiala, on si stvořil teď, on jak je notorický lhář a ví, že zase utáhne průšvih a hlavně ekonomický a blížej se volby, tak to potřebuje zahladit. A mimochodem, jestli tohleto sleduje Otakar Foltín, který teď se pustil do té svojí prácičky, tak jestli sedne na Fialu, tak se nezastaví do smrti, jestli bude chtít odhalovat to dezinfo. Protože z OECD je to tak, že u nás třeba cena chleba stoupla za Fialovy vlády o 50%. Některých položek o 30-40%, třeba masa vepřovýho a tak dál. A teď Petr Fiala říká, že ceny potravin u nás klesají. Já bych mu to trošku rozporoval, protože když Český statistický úřad nedávno oznámil data o inflaci, která znovu se zvýšila víc, než se čekalo, tak nevím, jestli to budeš čekat, ale k velkému překvapení inflaci táhly překvapivě nahoru ceny čeho? Potravin. Hmm. Tak já myslím, že i statistici naši budou premiérem Fialou odhaleni, ale však to je, i kdyby teď, nedej Bůh, ve středeční akci v Albertu zlevnila huska a Petr Fiala to náhodou odhalil a tady to řekl, tak my jsme tak schudli tou inflací, že my bychom museli odmáznout celé to schudnutí a ještě trošku přidat, aby jsme mohli říct, že bohatneme. A stejně tak, že bychom mohli mít pocit, že něco opravdu zlevňuje. Protože ono to tak příšerně zdražilo, že když to teď zlevní o halíř, tak je nám to víceméně jedno. A to je celý to dezinfo Petra Fialy, ale on to dobře ví. Mě prostě jenom štve, že v čele země stojí fakt už takhle bezostyšnej lhář.
1: No a Marek Výborný to kornoval tím, že řekl, že níž už to nejde, ceny, že už
0: ne, to prostě... to ani ne, možná, ale Marek Výborný, berme ho s rezervou, on sám veřejně se přiznal, že do agendy zemědělství nikdy nepronikne. Tak řekněme, že tomu dává za pravdu, že do toho neproniknul.
1: No. No, tak neproniklo jich více.
0: Jo.
1: Lidovky, Bartoš hraje o křeslo, Fiala ale nespěchá. Odvoláním pirátského předsedy by si premiér do budoucna mohl zavařit. Jak pak by si mohl zavařit premiér Fiala do budoucna? To mě zajímá.
0: Víš, dneska máme potrženo, je plný Petra Fialy, teda ten po návratu z dovolený fakt bombí. No, zavařit, ono je to vlastně příběh Ivana Bartoše, ten průšvih, nebo mega průšvih Ivana Bartoše je průšvih Petra Fialy. Petr Fiala vzal Piráty do vlády, ač nemusel. Z prostýho cynického důvodu nechtěl mít ve sněmovně třetí opoziční stranu. Dvě mu úplně stačí, ANO a SPD. Piráti mají 4 poslance, přesto mají 3 ministry a mají křeslo vicepremiéra pro digitalizaci, což je taková nádherná, řekl bych, pavlovská ironie pro změnu, že máme prvního vicepremiéra pro digitalizaci v historii země a když se pustí do digitalizace, tak pojde, jak to dopadne, schodí celý stavební řízení v celý zemi. No a Petr Fiala, on to řekl Ivan Bartoš správně, on argumentoval tím, Petr Fiala na mě neřval, kvůli tomu nekřičel. A já si myslím, že nelže Ivan Bartoš. Petr Fiala zásadně nekřičí, protože jediným jeho programem je udržet vládu Petra Fialy až do voleb.
1: Tak a jsou lidé, kteří mají takovou autoritu, že nemusí křičet, stačí, když se podívají.
0: Máš naprostou pravdu.
1: Jsou tací lídři.
0: Ale náš světový lídr k ním, myslím si, nepatří.
1: No, co myslíš, že to udělá s Piráty ve volbách toto?
0: Já doufám, že to bude první otřes, ne, takhle, oni už ten otřes první zažili v eurovolbách, protože to byl debakl pro ně, to je potřeba říct, ale že tohle bude druhý, protože co je krédem, a vlastně Piráti byli vždycky monotematický, digitalizace státu. My jsme ajťáci, nuly a jedničky jsou naším mořem a programem. Teď se pustí do digitalizace a skončí to takhle, tak já bych doufal, že nechci podezřívat voliče Pirátů z hlouposti, jestli řeknou, tak jsme se zmýlili.
1: Mm-hmm. Myslím, že by to k něčemu bylo, kdyby teď, což se nestane, minister Bartoš rezignoval?
0: V politice je někdy důležitější symbolismus než věcnost. Takže za takovýhle průšvihy se normálně buď ty politici cítili, že to je takový průšvih, že odstoupili sami, anebo byl premiér, který občas uměl zakřičet na rozdíl od Petra Fialy a případně je vyhodil. Ale teď jsme v fialovská situace, za Petra Fialy je všechno na ruby, takže proto.
1: Tak pojďme na další téma, už se děsím.

0: bude premiér. Fiala, ne.
1: Tady je
0: změna.
1: Větší borec.
0: V XTV byl po delší době Tomáš Zdechovský. Já musím tady prozradit, že vy jste se setkali náhodně, protože ty jsi tady natáčel, on tu čekal na rozhovor a že jste si podali ruku a popovídali jste si hezky. A ty jsi mu jako první řekl, vy jste si mě zablokoval na Twitteru.
1: Ale víš, jak to začalo, on mi řekl, vy jste si mě zablokoval. A já jsem mu řekl, ne, já vás hltám a sleduju, vy jste si mě zablokoval. Takže a on začal najednou lovit, jako říkal, to jsem asi nebyl já, to
0: ano,
1: udělal
0: že
1: někdo
0: si ty sítě nespravuje.
1: Ale tak jsme se seznámili. No,
0: Počkej, přečtu titul, ano. Co tady všechno řekl. Na místě Jurečky bych skončil. Orbán řešil u Putina své kšefty, ne Ukrajinu. Cyril Svoboda utekl a zanechal dluhy. Jiří Čunek je vizionář. Foltín svéráz. Řekl toho překvapivě hodně.
1: Řekl toho hodně. Na místě Jurečky bych skončil, s tím musím souhlasit. Jurečka je trapnej. A on se nakazil tím fialovským lhaním, takže teď nám, že si nedal takový ty kritéria, který když nesplní, že odejde a nebude už kandidovat ani. On je dokonce teď tak drzej, že si myslím, že visí ve vzduchu u lidovců, nebo že on si pohrává vážně s tím, že bude znovu kandidovat na šéfa.
0: Ano, prý, takže, si schání podporu. To ano, mimochodem
1: to má Tomáš Zdechovský naprostou pravdu. Orbán řešil u Putina své kšefty. Já si myslím, že neřešil své kšefty, ale že řešil energetiku pro Maďarsko, což je rozdíl. On řešil energetickou bezpečnost svojí země a současně tam řešil i Ukrajinu. O tom jsem přesvědčený. Takže v tom Tomáš Zdechovský nemá pravdu. Cyril Svoboda utekl a zanechal dluhy, to musí vědět u lidovců, jak moc tam zasek. Ale Jiří Čunek je vizionář. Jiří Čunek je hlavně velký pragmatik a člověk, vlastně jeden z posledních lidovců. Jiří Čunek je podobný jako Jan Zahradil v ODS. Za 30 let, co já ho znám, on nezměnil ty svoje klíčové principiální názory. Petr Fiala by řekl hodnoty. A vidíš vlastně ten rozdíl mezi Jurečkou, který je abnormálně nepopulární u lidí, který zradil všechno lidoveckýho v podstatě. Jiří Čunek to nezradil a podívej se, jak je populární u sebe doma. Vyhrává volby, nebo je vsetínským starostou, je senátorem za svůj kraj, dokázal vyhrát i krajské volby. A je to proto, že lidi vědí, že nemění své názory podle toho, jak potřebuje. A Foltín není svéráz, Foltín je prostě s prominutím magor a nemá v našem demokratickém systému v téhle funkci co dělat.
0: No Tomáš Zdechovský ho očividně podle svých slov zná z armády a říkal, že je takový, že nejde pro pár facek jako daleko, takže no, máme ještě na co těšit.
1: Někdo by asi potřeboval proplesknout Otakara Foltína, aby se probral, ale ať zůstane v armádě, ať ho nechají v armádě.
0: Tam by mu to slušelo.
1: Jasně, víc. Jasně.
0: Tak v XTV se dveře netrhly, byla tu také známá ekonomka a dnes už kandidátka do Senátu. A řekla mimo jiné, za 3 roky přišli lidé o třetinu úspor, Green Deal povede k drastické chudobě bez aut a dovolených, kandiduji, protože jsem se strašně naštvala. A vyzve Jiřího Drahoše, neúspěšného kandidáta z prezidentských voleb. Má šanci?
1: Je to bohužel v Praze. A Praha je svéráz volebně. Je to zase štěstí, neštěstí je, že to je Praha 4, je to okraj Prahy. Kdyby to bylo v centru, tak bych řekl, že Jiří Drahoš už teď je znovu zvolený. Tady si myslím, že jistou šanci Markéta Šichtařová má. Já jsem hrozně rád, že se naštvala. To je potřeba, aby se víc lidí jako ona naštvali, protože se fakt sami ničíme. Za 3 roky lidi přišli my, Češi, o třetinu úspor, o třetinu bohatství, jak se říká. O třetinu jsme schudli díky Fialovi. To je pravda a proto je potřeba na všechno pohlížet přesně touhle optikou. My musíme nejdřív o třetinu znovu zbohatnout, aby jsme si mohli říct, že začínáme skutečně bohatnout. Takže to je potřeba připomínat a já bych apeloval na lidi ve volbách, ať si hodnotí tyhle ty věci, za koho chudli případně víc, za koho měli třeba lepší pocit, že jejich země se ubírá správným směrem a tak dál, kdo třeba líp zastupuje naší zemi v Evropské unii. Tohle všechno bych jim poradil do voleb, než nesmysly, které čerpají z těch mainstreamových médií. A Green Deal povede k drastické chudobě bez aut a dovolených je bohužel pravda, protože když vidíme to, co teď řeší automobilky, jaký odepisují ztráty kvůli elektromobilitě, kterou má ještě masivní podporu přes vlády, která jim rozhazuje naše peníze. A oni tyhle ty miliardové ztráty kompenzují v cenách aut se spalovacími motory. Takže všichni kvůli tomu, kvůli této nesmyslnosti a dotacím chudneme. Takže Markéta Šichteřová má naprostou pravdu a já bych si přál, aby jsme to dokázali zastavit, dokud je ještě čas, protože on ten balíček ničivej se jmenuje Fit for 55, ale až ho skutečně uvedem do chodu, tak fit v Evropě nezůstane nikdo. Na to se můžeme spolehnout.
0: Tak a ta doba se velmi rychle blíží.
1: Ty mě
0: další, no, další téma, Seznam zprávy napsali, zákon o 2 korunách navíc za benzín je hotov. Teď se řeší, jak na voliče. Tak teď do voleb se asi nic moc jít nebude, nebo budou muset do toho jablka kousnout kyselého?
1: Myslíš do sněmovních voleb?
0: Tak, teď myslím před krajskýma i senátníma.
1: Do těch určitě ne, do letošních krajských voleb ne, ale já bych jenom možná poopravil ten titulek. Zákon o 2 korunách, on to taky může být zákon o 10 korunách na litr benzínu nebo nafty, protože tohle je optimistický propočet zdražení, který podle, já už čekám jenom Petr Fiala, už si určitě připravuje vysvětlení, jak tohle to interpretuje jako zlevnění, ale ono to může být mnohem výraznější zdražení, ale tady je na tom neuvěřitelný z několik věcí. Ta podlost vlády, která Fialová vláda tohle to odsouhlasila, to je ten takzvaný soubor opatření z balíku Fit for 55. To je všechno za Fialovou vládou, to už bylo odsouhlaseno za vlády Petra Fialy. Navíc ještě z toho ty nejhorší věci, ty fakt největší zločiny pro nás, které nás doběhnou ekonomicky, tak byly odsouhlaseny za našeho předsednictví EU. Chápeš, my jsme nejprůmyslovější země Evropy a tady vidíš, jak je Fialová vláda neschopná v tom. Všechny vlády aspoň zkusí použít to své předsednictví, protože nějaký národní zájem vpašují jakoby do evropského zájmu. Zahalí to do té vlajky, modrý s těma hvězdičkama, ale je to národní zájem. Naše vláda tam zahalí něco, co jde proti Česku. Úplně brutálně. No a teď se toho lekla sama, protože teď nás to dobíhá. I díky Fialově vládě tohle to všechno má platit od roku 27. To je daný. Jenom je otázka, kdy to, jaká vláda implementuje do národní legislativy, to musí schválit parlament. A Fialová vláda teď řeší vlastně strašně podlou věc. Jak se toho lekli a bojí se voleb sněmovních, tak vědí, že tohle to je další vlastně zdražení našeho života za Fialovy vlády.
0: Čili jak nám to naservírujou teďka řeší?
1: Jak nám to naservírujou a chtějí udělat to, že to nejhorší z toho nechají až po volbách, kdy sázejí na to, buď nastoupí jiná vláda a nás už to netrefí, nebo tam zůstaneme v nějaké formě my a schválíme to okamžitě po volbách, kdy vlastně žádná vláda voliče nakrátko nepotřebuje.
0: Kdy a se pak jako zapomeňte.
1: A pak zapomeňte. A tohleto je pro vládu Petra Fialy bohužel příznačný a typický. Tohleto podvádění a lhaní voličům je non-stop už prostě téměř 3 roky. A tohle to je příklad toho, ale nejhorší je, že tohle to není legrace, tohle není nějaký zákon, který jako projde a my si toho nevšimneme. Tohle prostě zdraží život nám všem, no minimálně pokud jde o zákon takzvaný o 2 korunách, kdo jezdíme autem.
0: Tak, ale někde jsem četla takovou dobrou pozitivní zprávu, že ty peníze, co my budeme platit, těch emisních povolenkách, jestli to bude mít takový název, tak se nám potom budou vracet, budeme moct žádat o dotace třeba na cokoliv, co bude šetrné, třeba zateplení domů a tak. Tak to je hezké.
1: To je skvělý.
0: No,
1: to
0: vidíš,
1: je skvělý.
0: Musíme to zakončit nějak pozitivně.
1: Problém je, že i to zateplení domů bude muset někdo zaplatit.
0: No a to budeme prosit o ty dotace a ty půjdou tady
1: no,
0: z těch peněz.
1: No a nikdy dostaneš dotaci 100%, víš?
0: To ne, no. To nedostanu. Myslíš, že takhle nás doběhne i migrační pakt?
1: Všechno nás takhle doběhne. Nebo migrační pakt je úplně to samý. A všimni si, stejný úplně přes kopírák s vládou Petra Fialy. Odsouhlasila migrační pakt, lhala nám o něm do poslední chvíle, pak zjistila, jak je to průšvih, tak se od něj sama distancovala, řekla, že je to špatně, dokonce i většina vládních europoslanců hlasovala proti. Jak vědí, že je to špatný, že jsou tam za prvý, je tam přebalená migrační kvóta a za druhý jsou tam vysoké pokuty za nepřijímání migrantů. A Petr Fiala, když to prošlo a už nemohl říct, ještě to zvrátíme, to ani on nedokázal přelhat, tak řekl, vážení, jsme teprve na začátku, teď si se prošel migrační pakt, o kterém se jednalo jenom nějakých 20 let, takže už se jako nic nestalo, ale my teď už iniciujeme jednání o novém migračním paktu. A tohleto, já si říkám, že Petr Fiala už je opravdu v pozici, že se ráno zbudí, rozesměje se a řekne si, o čem dneska budu lhát lidem.
0: A když bude úplně nejhůř, tak si vzpomeneme na Danuši Nerudovou a řekneme si, že migrace je příležitost.
1: Samozřejmě. Danuše je taková kotva naše, protože když si vzpomeneš a vybavíš si, co říká ona, tak vlastně řekneš, Petr Fiala je ještě dobrý.
0: Já moc děkuju, že jsi přišel. Byl jsi dobrý.
1: Díky za pozvání.
0: Podtrženo, sečteno a Petr Holec.
2: Všichni už spí, jenom my dva jsme vzhůru.

Šedivá myš zřejmě od někud z polí. Je konec léta a začátek sklizně, jenom si nemysli, ono to bolí, když někdo kosou tě řízne. Jenom si nemysli, ono to bolí, když někdo kosou tě řízne.

se vzbudíš dřív, než někdo přijde a večer se zase sejdem. Ráno se vzbudíš dřív, než někdo přijde a večer se zase sejdem. Budeme společně do noci škrábat,

0: hlavní je, jak ten svět berem. Je konec léta a mně přišlo líto, že chodí po polích vrazy, škodíš-li, neškodíš, kdo rozsoudí to, a tak ti nabízím azyl. Škodíš-li, neškodíš, kdo rozsoudí to, a tak ti nabízím azyl.
1: A já opravdu nevidím důvod, proč máme zatěžovat zaměstnavatele tím, že budou za každého zaměstnance ještě platit jakoby poplatek České televizi Českému rozhlasu. Když už teď musí platit třeba OSE a dalším věcem, což je další problém obrovský, já jsem si to taky zažila, když jsem pracovala v soukromé sféře. Ale hlavně vůbec ta komunikace kolem této povinnosti je velmi smutná, protože vím, že když si volají do České televize nebo do Českého rozhlasu, tak dostávají rozporuplné informace, ten zákon není vysvětlený. A je to tak v tichosti, proto já jsem ten facebookový příspěvek dala, aby ty lidi prostě se nedostali do problému.
2: Dobře, ale ten princip,
1: no je to
2: že zase někomu o sobě něco musím hlásit.
1: Ne, je to prostě velký bratr na každé straně. Jako já, zaprvé, já mám problém s tím, aby se takhle tímhle způsobem financovala Česká televize a Český rozhlas. Prostě s tím mám problém. Vadí mi to, že někdo vymáhá, existuje tam oddělení, které vymáhá ty poplatky a pak ty pokuty jsou obrovské. Stačí, když se neodhlásíte z trvalého bydliště, že jste se prodal byt, to mám zkušenost, prodal jste byt, prodal jste to někomu jinému, máte trvalý bydliště nikde, ale stejně vás budou stíhat, že tam neplatíte poplatky, což je úplně neuvěřitelný. A teď jsme to zavedli povinně, plošně, úplně všem. Takže ten, kdo má mobil, ten, kdo má notebook, nemusíte na tu Českou televizi koukat, nemusíte jí poslouchat Český rozhlas, ale platit to prostě musíte. A ještě za svoje zaměstnance.
2: Předpokládám, že jste naladěná spíš tak, že by ta média veřejné služby měla být vlastně státní. Je to tak?
1: Měla by být financována jiným způsobem, ze státního rozpočtu.
2: Ze státního rozpočtu.
1: A to neznamená, že jsou státní.
2: Já vím, no a tak oni už teď jsou státní. Jenom,
1: no,
2: abychom
1: no to my víme, upřímní. To my víme, ale to tady jde víme, ale o to nastavení financování ze státního rozpočtu. Já to vidím jako efektivní, nejsme sami, má to spoustu jiných zemí, není to žádné ohrožení demokracie, jak se tady hlásí. Je to jenom o tom, jak se to připraví, aby jsme věděli, jak je to financováno, aby Český rozhlas i Česká televize mohly plánovat. Ale rozhodně to není o tom, že budeme tu zátěž přenášet na občany.
2: Co je teď aktuálně nejzásadnější věc, za kterou bojí patrioti?
1: V parlamentu?
2: Parlamentu. Evropské.
1: Určitě to je Green Deal. Je to boj proti
2: pořád.
1: Green Dealu. Pořád. Protože to je ta největší překážka k tomu, aby Evropská unie nebo státy Evropské unie byly konkurenceschopné. A samozřejmě máme i problém s tím posílat bezhlavě peníze na Ukrajinu. Bez hlavy, aniž by tam byly nějaké kontroly a tak dále.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Posloucháte Rádio Xaver. Posloucháte Rádio Xaver.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako po každé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, po 93% splněných slibů vlády Petra Fialy máme nová procenta, a sice 3% na zbrojení, které vyhlásila vláda Fialova. Akorát nám zapomněla říct jednu maličkost, kde na to vezme.
2: A už se ten slib stihl nesplnit?
1: Já si myslím, že to dopadne stejně, akorát ty 3% prostě jsou, já to beru jako volební kampaň. Je to takový další nekrytý šek a myslím, že to dopadne jako vždycky. Každopádně pořád Kdo to zaplatí, můžete poslouchat a sledovat na xtv.cz.

Hvězd se tehdy na kampani podílelo hodně, sociální demokracie na nich nešetřila. Několikrát jsem uváděl italského zpěváka Drupiho, sedávali jsme spolu v šatně, byl velmi příjemný a neproblematický. Několikrát vystoupila legendární skupina Elán a také německá hardrocková kapela Scorpions. A právě ten meeting, na němž vystoupili Scorpions, je pro mne nezapomenutelný. Odehrával se v Ostravě, vystoupení této hudební legendy se rozkřiklo, dostavili se tisíce jejich příznivců. Bylo mi jasné, že tohle bude peklo. Diskutovat s politiky před lidmi, kteří přišli na metalovou muziku, se rovnalo rituální sebevraždě. Nebylo to jednoduché ani pro Petra Muka, který tam fungoval jako předskokan. I když jinde měl velké ovace, tentokrát se musel hodně snažit, aby natěšený dav aspoň trochu zaujal. Asi třetina návštěvníků totiž přijela z Polska a tam Petr Muk známý nebyl. Po něm jsem na pódium přišel já s mikrofonem a delegací politiků, kterou tvořili primátor Ostravy Petr Kajnar, ministr průmyslu a obchodu Milan Urban, poslanec Vítězslav Jandák a Jiří Paroubek jako předseda strany. Lidé začali bouřit, čekali konečně Scorpions a z nás se nikdo jejich oblíbencům ani vzdáleně nepodobal. Bylo mi jasné, že tady nezvítězím a tak jsem chtěl hlavně přežít. Tak jsem se lidí v davu zeptal, jestli se těší na Scorpions a oni začali řvát, že ano. Čekal jsem, až se stiší a všiml si PR manažerky Magdy Mrnkové stojící opodál, jak je nervózní a bledá, ač jindy byla klidná, stále usměvavá a vlídná. I ona měla z té přesily davu strach. Když se řev trochu stišil, řekl jsem, že na koncert se těšíme všichni, navíc není obvyklé, aby takový zážitek byl zadarmo, a tak jim ještě představím ty představitele sociální demokracie, kterým za to mohou poděkovat. A to tak, že je budou chvíli poslouchat. Jiří Paroubek i Vítězslav Jandák situaci pochopili a bylo jim jasné, že z proslovy tady neuspějí. A tak jim oba popřáli pěkný zážitek a požádali je, aby šli k volbám a podívali se na program sociální demokracie. Jenomže ti ostatní měli potřebu přednést své připravené proslovy a dav zase začal hučet. A tak jsem diskuzi rychle ukončil, politiky z pódia vyprovodil a byl jsem šťastný, že nedošlo na házení těžkých předmětů směrem na pódium. S Jiřím Paroubkem mám zážitků víc. Svého času mi přišel popřát na moje čtyřicátiny. Dostal jsem od něho láhev vynikající slivovice. Poseděl tam s manželkou, výborně se bavil a to byl zřejmě důvod, proč mě oslovila agentura, která vydávala knížku Minuty s Jiřím Paroubkem, což byla slavná, brutální, obrovská, těžká kniha. Agentura chtěla, abych moderoval křest a mě se nechtělo odmítnout, protože Jiří Paroubek mi taky nikdy neodmítnul pozvání do pořadu, třeba že zrovna nešlo o politickou debatu. Přišel jsem do luxusního hotelu Ambasador na Václavském náměstí. V přísálí seděla paní, která na mě vystřelila: "Máte scénář?" Řekl jsem, že jdu moderovat a čekám nějaké základní pokyny. "Jak může moderátor přijít takhle nepřipravený?" pustila se do mne. Existuje jen jeden svědek téhle události a to je fotograf Tino Kratochvíl. S paní z agentury to byl tak strašlivý výstup, že jsem se urazil, naštval, řekl jí, když se vám to nelíbí, tak ať to moderuje někdo jiný, nenechám ze sebe dělat pitomce. A z Ambasadoru jsem odešel. Vypnul jsem si mobil a šel do své oblíbené kavárny v Černé růži. Posléze jsem se dozvěděl, že zatím pracovníci agentury běhali po Václavském náměstí a scháněli mě. Bylo asi 2 hodiny před křtem, takže byl čas. Nakonec zjistili, že sedím v kavárně, kousek od Ambasadoru, a tak tam za mnou v zápětí přišla pracovnice agentury, v plném podniku si přede mne klekla a spustila. "Nezlobte se na naši šéfku, jenom prosím vás, pojďte zpátky do Ambasadoru." Lidi v kavárně si mohli oči vykoukat, tohle ještě nezažili a upřímně řečeno, já také ne. Tak jsem šel. Kmotři Petr Dvorský, Jan Saudek a Jirka Krampol z toho v zákulisí měli velkou legraci, protože už slyšeli, co v té kavárně proběhlo, rozneslo se to bleskově. A mimochodem s onou šéfkou jsme pak měli docela dobré vztahy. Muž, který měl na starosti scénář, mi dal pokyny. Pozvete na jeviště kmotry a posléze pana Paroubka, protože knížka je o něm.
Ale pan Paroubek nesmí říct víc jak dvě věty, to je vaše zodpovědnost. V duchu jsem si říkal, jak to na jevišti ukočíruji, pozval jsem kmotry, pak zaspívala Andrea Kalivodová a po ní přišel na pódium Jiří Paroubek. Vytáhl ze saka dvě stránky textu a zhruba 17 minut je četl. Protože jsem viděl, že už je všechno v háji, s ledovým klidem jsem počkal, až to dočte, pak jsem si od něho vzal mikrofon a řekl. Děkujeme panu předsedovi Paroubkovi a v této chvíli bych ho poprosil, aby nám to přečetl ještě jednou. Všichni řvali smíchy, Paroubek byl v dobré náladě, knížka se pokřtila a mám ji do dneška. Když byl Jiří Paroubek předsedou vlády, byl jsem jednou pozván do Kramářovy vily na pálení čarodějnic. V předvečer 1. máje byl to úžasný zážitek. Spousta lidí, Arnošt Lustig, Jiřina Bohdalová, Karel Svoboda s Vendulou, hrála kapela, na zahradě velký pártistan s občerstvením, venku hořel oheň, ze zahrady výhled na Prahu. Tehdy byla manželkou Jiřího Paroubka paní Zuzana, která se nám velmi věnovala. Byla nesmírně milá a zábavná. Chodili jsme s kvostnou Kramářovou vilou, zašli do pracovny premiéra, tam seděla pěvkyně Eva Urbanová. Jedno z nejhezčích pálení čarodějnic, jaké jsem kdy zažil. Prezidentský presklub je dalším z pořadů, které na Frekvenci 1 moderuji. Jde o odnož klasického presklubu, který je nejstarším pořadem na tomto rádiu a zdědil jsem ho po Václavu Moravcovi, Zuzaně Bubílkové, Jitce Obzinové, Báře Tachecí, Petru Šimůnkovi, Heleně Šulcové, Janu Tunovi a také po Ondřeji Hejmovi, který byl podle mne v tomto pořadu nejlepší. Moderování tohoto pořadu jsem bral jako vyznamenání. To už byla seriózní novinářská práce, protože do pořadu byly zvány opravdové osobnosti. Sice jsem opouštěl showbiznis, ale netrápilo mě to, ostatně svými knížkami o odsouzených jsem už jiným směrem trochu vykročil. Když obletěla republiku zpráva, že prezident Miloš Zeman končí se svým pořadem Hovory zlán v Radiožurnálu, spozornil jsem. Došlo k tomu poté, kdy 2. listopadu 2014 v rozhovoru s moderátorem Janem Pokorným se prezident v přímém přenosu vyjádřil k ruské punkové skupině Pussy Riot. Aby podpořil svá slova, že nejde o politickou skupinu, ale pornografickou, přeložil část jejího názvu. Tím se do éteru dostalo vulgární slovo a Český rozhlas pořad zrušil poté, kdy prezident odmítl jeho předtáčení. Velmi jsem stál o to, aby diskuzní pořad s prezidentem získala Frekvence 1, což se také stalo. A trochu jsem tomu sám pomohl. Od té doby prezident Miloš Zeman bývá hostem rádia Frekvence 1, kde s ním vedu rozhovory. Zatím jich bylo odvysíláno 13, další jsou před námi. Pořad není zcela pravidelný, ale zhruba se vysílá jednou za čtvrt roku a jde samozřejmě o živé vysílání. Očekávali jsme, že se o to nějaký trouba otře, což se také stalo. Dokonce jsem 2 novinové články zažaloval. V jednom médiu se psalo, že jsem prezidentův kamarád, což je nesmysl a tak jsem se ohradil. V dalším bylo něco podobného. Šlo o Lidové noviny a jeden internetový web. Autorem článku byl člověk, který ani v novinách nepracuje a nakonec se ukázalo, že šlo spíš o zášť vůči prezidentovi. To zásadní ponaučení, které jsem si z hysterie na počátku pravidelného vysílání s Milošem Zemanem odnesl, je to, že pokud někdo vede rozhovor a neútočí přitom na zpovídaného, je to jeho kamarád. Pořad se vysílá vždy v neděli v podvečer. Setkání s prezidentem považuji za mimořádně zajímavá. Mám možnost hovořit s ním napřímo. Je to nebývale moudrý a šarmantní člověk, který snese i opačný názor. Dá se s ním diskutovat na jakékoliv téma, nikdy nechce otázky dopředu. Také jsem u něho nepozoroval žádné chřadnutí, tím mám na mysli jeho duševní stránku. Pokud jde o fyzickou kondici, léta neprospívají nikomu, sil ubývá každému, je to přirozený proces. A přál bych všem, kdo neférově a podpásově na jeho zdravotní stav neustále poukazují, aby v jeho věku na tom byli stejně jako on, ale k tomu nedojde. Ještě se nestal zázrak, aby hlupák v pozdějším věku zmoudřel. Když zuřila lítá prezidentská volba a já se na Facebooku vyjádřil, že ho podporuji, napsal jsem důvody, schytal jsem to, ale překvapený jsem nebyl, dalo se to čekat.
Lidé ho hodnotí z velké dálky, bohužel jeho protikandidátům fandili z dálky ještě větší. Fandili lidem, o nichž v podstatě nic nevěděli a možná jsou dnes rádi, že zvoleni nebyli a na hradě zůstal Miloš Zeman. Mohu proti němu mít 100 a více výhrad, to má každý vůči každému, i s rodiči se člověk dostane do situace, kdy si vzájemně neporozumí. I v jeho případě jsou věci, které jsem nepochopil, třeba pálení trenýrek na Pražském hradě. Roky mám pochybnost o lidech, kteří ho obklopují. Podle mne si neumí vybrat správné spolupracovníky, až na výjimky k sobě pustí prapodivné existence. Také má schopnost rozcházet se s lidmi ve zlém, což je pro chlapa jeho úrovně zbytečné. Nicméně mu to pořád funguje. Myslím si, že on o tomto svém slabém místě ví a nějak s tím pracuje, ale já osobně s ním mám ty nejlepší zkušenosti. Pro moderátora je takový člověk dar z nebes. Posadí se a mluví, přičemž zajímavě a má to hlavu a patu. Z nabídky, kterou jsem dostal jako občan před volbami, si nedovedu nikoho jiného v prezidentském úřadu představit. Měli na to podle mne ještě další dva, Mirek Topolánek a Pavel Fischer. Ti jsou schopní reálné politiky, mají s ní praktické zkušenosti. Mirek Topolánek dokonce z té vrcholové, protože byl předsedou vlády a překvapilo mě, že propadl. Dával jsem mu větší šance. Ale voliči je odpískali. Všichni ostatní kandidáti se buď přecenili, nebo se špatně ohodnotili. Když jsem viděl, že kandiduje textař Michal Horáček, jehož ale mám jako textaře rád, tak jsem se chtěl přihlásit do soutěže Česká mis. Když se pak začal dopouštět takových fatálních chyb, jako byl otevřený dopis Jaromíru Nohavicovi, tak pro mě naprosto skončil. A Vratislav Kulhánek s Petrem Hanigem si asi chtěli nějak vyplnit volné chvíle a Marek Hilšer to podle mne bral jako recesi. Hrozně mě vadí zlé invektivy vůči prezidentovi. Například písnička, kterou složil Jaroslav Hudka o prezidentově zdraví, je mimořádně tupá a drzá. Nebo vystoupení mravokárců, co si chodili pro autorské porty za minulého režimu, znám nejméně jednoho. Pamatuji, jak jsem jednou jel v Americe taxíkem a řidiče se ptal na prezidenta Obamu. Odpověděl mi, že ho rád nemá, nesouhlasí s jeho zvolením, ale ať o něm mluvím slušně, protože je to jeho prezident. Vzpomenu si na to pokaždé, když vidím místní fraškovitost a nevychovanost, když třeba Jirka Mádl někde napíše Miloši, měl bys míň chlastat. Je to hloupé, trapné a zbytečné. Navíc tím ve finále dotyčnému pomůže. Umělecká fronta ztratila svou vinou u spousty lidí kredit, který kdysi mívala hodně vysoký, ale to byli jiní umělci. Miloš Zeman je podle mne dobrý prezident. Nikdy jsem nepřijal jako prezidenta Václava Havla. Pořád si myslím, že tu funkci neměl přijmout a měl zůstat jakýmsi mentorem. Tedy celé jsem si to s Václavem Havlem představoval jinak, můj názor prohrál, ale nikdy jsem nikdy na náměstích nevykřikoval, že se stydím za svého prezidenta, ani jsem nepsal na internetu o jeho lidských slabostech. A že jich bylo. Kdyby dodržel svůj slib, že dovede zemi k svobodným volbám a pak zůstane na Hrádečku, vážil bych si ho víc. V takovém případě by se k němu lid obracel vždy, když by bylo nejhůř. Kdyby se nestal prezidentem, tak by mu zřejmě Bill Clinton nepřijel na pohřeb, ale to bylo jediné, co by se stalo. Jinak musím objektivně říct, že pan Havel byl velmi milý a příjemný člověk. Měl jsem ho kdysi v křížovém výslechu, setkal jsem se s ním na jevišti, když jsem moderoval společnou narozeninovou oslavu Hany Zagorové a Štefana Margity a byl to zážitek. Presklub s Milošem Zemanem je pro mne velmi důležitá věc. Otevřel mi spoustu dveří k novým zkušenostem, nutí mě být v obraze, denně se dívám na zprávy, projdu si politické servery na internetu. Nemohu narazit při rozhovoru na něco, o čem nic nevím. Udržuje mě pořád nastartovaného. Rozhovor s Milošem Zemanem nejde dělat na

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Podtrženo sečteno a dnes Roman Šmucler. Dobrý den, pane docente.
2: Krásný den, spousta zajímavých věcí se děje.
1: Žádná okurková sezóna.
2: No to není, to dobře.
1: Už nebyl.
2: To musí běžet.
1: Už to vůbec? Kolik let už nebyla okurkovka?
2: Pasická. No tak ne, byly takové nějaké věci, ale to, že někdo málem zastřelí jako prezidenta Spojených států, to není úplně jako běžný.
1: Začneme to z této strany. Trump přijal republikánskou nominaci do voleb. Podívejte se, jak má u mě šumně zavázané oučko.
2: No já, pro mě bylo zajímavé, protože já jsem samozřejmě v tom teďka byl hrozně ponořený, před chvilkou jsem přiletěl z New Yorku a hrozně jsme to sledovali. Ten atentát já jsem chytil úplně náhodně, že jsem se podíval na trajektu, když jsem jel z Connecticutu zpátky do New Yorku, tak jsem si říkal, co se děje, a tam taky v první chvíli jako nevěděli, co se děje, jako říkali, že spadnul jako prezident a takové věci, takže jsem to zažil od celého začátku, jsme to hltali. Já bych možná vyzdvihnul věc, o které se tady jako moc nemluví, jaký úžasný zážitek je asi z republikánské strany, asi i demokratický, jo? A to je něco, co nám vlastně chybí, a proto my vůbec nevíme, co je ta demokracie. Nám tady jako řekli takový ten ruský systém, že jsou ty vybory. To znamená, že ty jako lidi chodí do práce, nikdo není členem žádný politický strany, až na pár lidí. A hold teda jednou za rok zhruba jdeme na nějaký ty volby a stejně zjistíme, že to velký smysl nemělo. Že? Dežto v těch Spojených státech všichni moji sousedi jsou republikáni nebo demokrati, mají to tam vyvěšený, teď různě už se dohadujou, kdo půjde do primárek, třeba teďka na nějaký funkce ve státě New York. A hrozně to prožívají. A ten sjezd, to je prostě, kdo bude mluvit, co bude říkat, teď ty slova se rozebírají. Teď je jako hrozná energie pro mě, jo? Ten Vance, to myslím, že je úplně jako budoucnost světa, protože já jsem měl z těchto voleb jako blbej pocit, že to je jako souboj osmdesátníků. Teď to nechci rozebírat, kdo jak, a říkal jsem si, už jsou jako oba starý. A teď najednou ten Vance, který přišel i jako s novým, jako bych řekl, politickým směrem, postliberalismu se tomu říká, jo? Čili nový jako filozofický náhled, jako úplně nová generace se tlačí k moci, nový pojetí světa, to hrozně jako nabitý energie. To se vůbec jako nedolehne, tady se jako trošku něco o tom, že někdo něco říkal na tom sjezdu, teď je vidět ten novinář, koho má rád, koho nemá rád, Trumpa nemá rád, Trumpa tady nemá rád prakticky nikdo, takže vždycky něco, ale tam je to jako úžasný. Já jsem teď zrovna sdílel, než jsem šel, jak jeden známý zápasník si tam trhá tričko a dělá ze sebe blbce, ale prostě jdete na sjezd a tam ze sebe děláte blbce, abyste pomohl své straně. Nemáte za to peníze. To si představit v Čechách, jako, jak je vlastně trapná věc je z politické strany, jak tam přijedou jako kamery televizní, teď tam ty lidi říkají ty fráze, teď je to dopředu domluvený, nikoho to nezajímá, fakt to nikoho nezajímá. A tady je to úplně jako energizing, to všichni lidi říkají, kdo vystoupí, kdo zaspívá. A slyšel si ten projev a fakt se o tom lidi jako baví, o těch projevech, jo. Takže jako já jsem takový jako pozitivně nabitej, čímž si dát šanci i demokratům, když jsem takový bytostný republikán, tak nechci říct, že tohle je super. A demokrati, to by asi hodně zajímavý, protože všichni čekáme, že tak v pondělí nebo kdy odstoupí Biden, takže si myslíme, že ten, nevím, jak je to s tím covidem, protože bylo zajímavý, že měl těžký covid, ale neměl roušku, nikoho a tak dále. Že si všichni jako myslíme, že se nějak tak jako za kulisami jedná, protože všichni pochopili, že proti tomu Vanceovi to bude těžký. Jo. Ne proti Trumpovi, ale ten Vance je úplně jiná váhová kategorie. To fakt člověk, který se vyhrabal ze spoda, je to takový ten, to, co jsou republikáni, že se obyčejní lidi rvou nahoru. Zná, jestli říká někdo republikánům dezoláti, teď je to oblíbený český slovo, tak tam jsme na to vlastně jako hrdí v Americe. Říkají, jo, to jsou přesně, to je Vance dezolát. To zná, neměl rodiče, babička s puškou ho chránila, a prostě měl skončit hrozně a on vystudoval Yale a dneska vlastně založil firmy s největším frajerem v Kalifornii a stal se senátorem a to je republikánská strana, jako taháme lidi ze spoda nahoru. Jo, narodili jsme se, já jsem se narodil v Příbrami, teď jsem v New Yorku, ale jsem se v Příbrami za komunistů a jsem hrdý, že jsem se vypracoval. Tak se nám smějte, vy, co jste se narodili se stříbrnou žičkou u zadku, co jste byli za komunistů, já nevím, v rodině, která mohla jezdit podnik zahraničního obchodu, nebo jste byli nějaký komunistický důstojníci nebo něco. Tak my všichni, co jsme se vypracovali, jsme na to pyšní, to jsou republikáni.
1: Toto není žádné překvapení.
2: Ne, tohle byla formalita, že on všechny rozsekal. Bude překvapení asi si z demokratů, že jo, protože těžko ta kandidatura Bidena do té doby vydrží, takže tam to bude hrozně zajímavý, ale ten Vance, to celá Amerika byla elektronizovaná, koho vezme jako svého viceprezidenta, a toho Vance prakticky nikdo netypoval. Všichni typovali takový jako kulišárny. musí si vzít tu ženskou, tu Nikki, protože ona ho nemá ráda, ale ona mu přivede středový voliče. Musí si vzít někoho, kde je černoch, nebo musí si vzít někoho, kdo je Hispánec, Marco Rubio. Takhle všichni diskutovali. A on si jako řekl, ne, já si prostě vezmu chlapa, jako jsem já, vezmu si jako novou tvář, silnou osobnost, přivede mi nějaký další voliče. No moc ne, jo, samozřejmě Vince je z Ohio a tak dále, ale kdyby to možná byla žena, bylo by to lepší, ale prostě Trump jde do toho, že řekne, já si stojím za tím svým programem a chci, aby až tu nebudu, ten program pokračoval dál, což je super. Mm-hmm.
1: Mírotvorce nebo Putinův poštovní holub. Europoslanci zhodnotili Orbánovu cestu do Ruska. No, je to úplně fér?
2: Já se omlouvám, mě jsou český média úplně k smíchu. Teď, jak jsem z té Ameriky, mě to vůbec nebaví sledovat. Čili já jsem si otevřel zrovna, když jsem letěl zpátky, tak jsem si otevřel na iPadu Wall Street Journal a tam jako analyticky rozebírali, jaký šance mají Rusové, Ukrajinci, co všechno, kolik by bylo potřeba zbraní. Ten Vance tady, jak jsem mluvil před chviličkou, tady z něj dějí blbce. Že? On jediný, co řekl, je, že nemůžeme slibovat Ukrajině, že vyhraje, že dobije Krym, pokud na to nemáme tolik a tolik vojáků, tolik a tolik zbraní, čili musíme strojnásobit výrobu zbraní a musíme tam poslat pro začátek 500 000 našich vojáků, evropských 500 000, to znamená aspoň těch 20 000 českých by tam mělo odejít hned, když to teda chceme, a nebo nemůžeme nechat ty chudáky na té Ukrajině tam umírat, jo, co nemůžeme tam jako, že to je střelnice, že tady máme nějaký keci s prominutím. A ty chudáci tam umírají a z té Ukrajiny nic nebude, teď těch mladí lidi jsou buď někde v cizině, nebo umřeli. Jaká bude budoucnost toho národa za 20 let? Jo? Čili je to prostě strašně tragický. Američani se nad tím hrozně zabývají se tím jednáním Orbána, berou to vážně, protože někdo to obejít musí. Oni taky samozřejmě, teďka Sergej Lavrov, jak asi víte, v New Yorku, takže tam jednají vesele, že jo? Čili ne, že jedná nějaký ošklivý Orbán, ale jednají Američani s Lavrovem, protože Lavrov je v New Yorku. Je tam spousta dalších jednání. Volali si před časem šéfové jaksi armád, že Ruska a Spojených států. Prostě bez jednání není politika. My jsme tady takový jako základní škola. To je nepřítel, tak my prostě s někým nebavíme. Teď si tady hrajou lidi, kteří v životě nebyli na vojně, tak každý má pocit, že Churchill, furt někdo říká, jak to bylo v roce 1938. No v roce 1938 neměla Británie žádnou armádu, musela jít znovu postavit, to všechno byly úplně jako jiné věci. A jestli chceme vyhrát jako Churchill, no tak musíme zrušit Green Deal, musíme poslat pro začátek těch našich 20 000 vojáků, nebo kolik jich máme, na Ukrajinu a musíme nějakou postavit aspoň 100 000 vojáků a tak, jestli chceme vyhrát. No a jestli těch 100 000 vojáků postavit nechceme, což já si myslím, že nechceme, no, kdyby se řeklo, postavíme 100 000 českých vojáků do zbraně a pošleme na Donbas, tak to by byl konec, no tak prostě nemůžeme slibovat Ukrajincům, že dobijou Krym, to přece jako, co po nich chceme.
1: Dělá dobrou věc ten Orbán?
2: Orbán něco zkouší, já nejsem. Já tady bylo se legrační, jak tady psali, že poslal nějaký tajný dopis Orbán.

0: Nějaký stoupenec pana prezidenta a o spoustě věcí, ale budu tady polemizovat teďka. to dělám nerad. Tak já to vezmu větu po větě. A ODS měla zaniknout a fungovat ještě jako spolu. To, co dělá pan profesor Fiala, nepochybně by mělo skončit tím, že má být spolu. To zná lidovci, prostě nemají sílu jít do voleb, asi ne, TOP 09. Kdyby vznikla strana spolu, je to dobrý. Ale já znám hrozně moc lidí v ODS, kteří to nechtějí. Který teďka jako řešejí, že třeba když by nevypadaly ty volby, tak tam bude jiný předseda než pan profesor Fiala. A nebo řešejí, že třeba půjdou do něčeho, čemu dneska říkáme motoristé. Jo? Čili to je otázka. Rozumím, co chce říct pan prezident, souhlasím s tou jeho vírou, ale myslím si, že v ODS je to složitější, že ODS prostě není všechno Fiala. Atentát na Trumpa byl produktem společenského klimatu, ne aktem blázna. Tady trošku jako si ty dvě věty odporujou. Jo? Já vůbec nevím, jak se to stalo. Nechci o tom diskutovat. Teď, jak jsem přijel z té Ameriky, tak jsem jako byl v šoku, když jsem viděl v Senátu při senátním slyšení, že věděli ty policajti hodinu dopředu, kdo bude střílet. Jo? Že ten a ten se asi chystá střílet. Security service, jestli to řeknu dobře, 10 minut před tou střelbou řekli tý přímo ochrance, že bude střílet ten a ten. Jo. Vylezli na tu střechu, vyfotili si ho, poslali tý tajný služby, takhle vypadá ten, co bude střílet. Není nějaký divný. Jo. Čili je to jako hrozně obrovský selhání tajných služeb. Já teď nechci tady šířit nějaký konspirační, co se stalo, ale je to prostě neuvěřitelný příběh. A dokážu si i představit, že to byl blázen ten kluk, ať už třeba ho tam někdo poslal, nebo se tam poslal sám. A že to je změna, že to je způsobeno ale klimatem, si myslím, že jo, čili on to může být i blázen, to podle mě je Slovensko. Jo, já myslím, že ten člověk, já si nemyslím, že tam na tom Slovensku z těch zpráv, co jsem o tom slyšel, tam už je to delší doba, že by ho tam poslali odpůrci slovenského premiéra Fica, nebo že, nevím, tak nesmysl, ho tam poslal on. Myslím, že to blázen byl, a že, ale prostě byl blázen z toho, co jste v těch médiích, že teďka třeba honem rychle demokrati museli spálit celou kampaň, nejenom kvůli Bidenovi. A oni měli za strašlivý peníze inzeráty, jak je jako Trump jako Hitler. A to teď nejde vysílat, protože vlastně to všechny tyhle ty řeči by Američani řekli, vy jste to způsobili. Jo? Čili ta hra je opravdu strašná. EU je hra na demokracii, to je pravda. Já a teď zase budu trošku ošklivý. My tady, když někdo chce být ošklivý vůči panu prezidentovi, já ho mám hrozně rád. A když někdo chce být někdo ošklivý, tak vždycky připomene oposmlouvu. Jo? A celý Evropský parlament je ale oposmlouva na třetí. Tam se žádná demokracie nevede. Tam se domluvila jakoby pravicová lidová strana se socialistama. A aby to nebylo málo, tak ještě v minulosti domluvený se zelenýma. A aby to nebylo málo, tak s tím Renew, to jsou ty liberálové. Takže v zásadě je úplně jedno, jak ty volby dopadnou. Protože vlastně volíme jen ty okrajové věci. Co mě jako Čecha strašně urazilo, je ten kordon sanitér vůči ANO.
1: No jasně.
0: To mě jako fakt jako urazilo. Jako, a to já jsem jako, mám rád Německo a tak dále. To mě urazilo. Z toho důvodu, že kordon sanitér, hele, to by se mělo dělat jenom výjimečně. Kdyby se tam fakt zvolili nějaký, uměl bych jmenovat zemi, kde třeba jako jsou v politice strany, které jsou napojené na teroristy přímo v Evropské unii. To jsou takový ty, řekněme, státy, kde nějaká část se chce otrhnout od něčeho. Jo? A kdyby nějakou takovou stranu o třech lidech řekli, hele, kordon sanitér, vy jste napojeni na nějaký výbuchy, OK. Ale ano, já je nevolil, tak si to můžu dovolit říct na plná ústa. To ano, přece to vyhrálo na celý čáře. Ten Andrej Babiš byl spoustu let, jezdil do Bruselu, 8, ne? 4 roky byl v té Evropské radě. Já si nepamatuju, že by se někde jako byly granáty, že by šílel, že by něco torpédoval. Je to normální, jasný politik, naprosto většinový strany v tuto chvíli v České republice. Tak jaký kordon sanitér? To nás jako budou někam zavírat? Nebo, jo? Pak je tam největší strana Francie, kterou jako teda zavírají do toho pro ten francouzský, což myslím, se mi zdá velmi hloupý, že jednoho dne to skončí revolucí, protože ta strana, ten volební systém ve Francii je složitý, ale kdyby to byla většina, tak jasně dneska jakoby Le Penová má většinu v parlamentu. Kdyby ji tam nechali a nespojoval se Macron s ultralevicí, tak já myslím, že by se obrousily hroty, ona by tam taky jako, jo, prostě jako každá politická strana, když ji pustíte trošku k moci, tak se to obrousí. A my to jenom ženeme do toho, že jednou bude muset vyhrát ty volby na celý čáře. Jo? Kdyby dneska jeli v Německu AFD nějaký funkce, odpovídající 10% v nějakých těch zemích, ne na federální úrovni, tak oni taky, jak by měli tu tíhu těch úkolů, tak by to taky nebylo

0: jednoduchý, no ale oni to ženou do toho, že třeba ta AFD buď bude furt v opozici, anebo bude mít teda 51% a pak už se teda s nikým bavit nebude a pak udělá se kordon sanitér v obráceně. Já myslím, že to s demokracií nemá nic společného. Já jsem z toho jako smutný a přijde mi to, že Česká republika jako je špatná, no tak dobře, já vím, že vzali třeba tu za ty Piráty, že ta je, že ta, co získali Piráti jeden hlas, tak ten není kordon sanitér a ty dva hlasy za STAN taky nejsou kordon sanitér. Nevím, jestli kordon sanitér trošku jako není Saša Vondra, protože ten psal, že neřekne, jak volil von der Leyen, tak já nevím, jestli on je zlej nebo dobrý, že by to řekne za dva měsíce. Že vlastně i Saša Vondra se bojí říct, jestli volil von der Leyen, je to přece bizarní.
1: Jdeme dál. Ke konci srpna skončí tištěné Lidové noviny. Online verze zůstane. Konec jedné éry.
0: No to samozřejmě, ono to má dvě nějaké takové roviny, které jsou zajímavé. Jedna je konec papírových novin. Já se divím, že to ještě je. Já se přiznám, že jsem papírové noviny docela neměl dlouho. Jsem rád, že to končí takto. Určitě je dobře, že to neskončilo. Jak by si možná přáli někteří novináři z Lidových novin, že tady v určité době vydá Evropská unie směrnici a tam bude řečeno, že při těch novinách vzniká hodně CO2, což je fakt pravda. Je hodně neekologický, ty klasické noviny. Takže to prostě zaniknul trh a je to prostě modernizace a mně to přijde jako, že na tom není nic jako hroznýho. Co je zajímavé, jsou samozřejmě ty média, se musí nad sebou zamyslet, jak vlastně to má dál fungovat. No, já zase, mě třeba, kdybych chtěl být jedovatý, tak řeknu, že mám na Facebooku sledujících o 10 000 víc, než byl ten náklad těch Lidových novin. Tak si rozumíte, jaký má dneska smysl jako ty noviny. Že? Já samozřejmě vím, že počet sledujících nic neznamená, protože nějaký holky, které jsou tam polonahý, mají těch sledujících mnohem víc. Jo. Ale ty noviny musí se zaměřit na obsah a to v České republice hrozně chybí. Já si objednávám noviny z Ameriky, z Německa a musím říct, že ta otevřená část je malinkatý zlomeček a bez toho, že bych si koupil ty noviny, třeba Wall Street Journal, tak mi strašně věcí uteče. V těch českých novinách je tak málo těch článků, že v té otevřené části jsem pochopil všechno, co je v té zavřené. Je zajímavý, že Mafra snad jediný, co zavírá a zajímalo by mě, mám, a tím, že mám předplatný, tak ho využiju, jsou rozhovory s herci. To je jediná věc, která mě přijde, že je premium, jinak všechno otevřený, je všechno si vlastně přečtu. Takže já myslím, že jestli to chce přežít, jakoby ta online verze, tak myslím, že se na to musí jako hodně zapracovat. A měli by se podívat, co se děje v Americe, tam to přežilo velmi dobře. Mm-hmm.
1: Dalších 50 miliard na platy lékařů. Ať to lidé zaplatí na vyšších daních, navrhuje šéf komory Kubek. Je to vůbec možné?
0: Já nechci kritizovat kolegu Kubka. Já jsem v šoku z toho systému. To znamená, lidi si platí zdravotní pojištění, to je zhruba 500 miliard, já se omlouvám, že to zaokrouhlu na stovky. Je to víc než 500 miliard. A za to by jim ty jejich pojišťovny měly zajistit tu péči. To znamená, vůbec do toho není nic v detailu ministerstvu zdravotnictví. A je naprosto šílená tato debata. Já vám řeknu věc, která se v Čechách moc neví. Ale v Čechách se trvale klesá vývoj nemocnic. Nemocnice pracují míň a míň, a to takže velmi výrazně míň. A je ohromné množství, to jsme řešili i v parlamentu, kdo chce, ať si to najde na zdravotním výboru, že je strašně moc nemocnic, které mají obložnost 10% ty oddělení. Snad 9 z 10 postelí je prázdných. A to není jako v případě, to jsou jako běžní oddělení. Většinou jsou to dětský oddělení. Že dneska hrozně moc dětských nemocí už neléčíme, takže dítě na týden zavřeme do nemocnice a dáme nějaký léky a tak dále. A ten náš zvrácený systém, já to nemám říct jinak, jo, nám chybí jako dětský pediatři, že maminky prostě mají problém, když tomu dítě je fakt něco, aby se došli k doktorovi, aby očkování proběhlo včas a td. Protože všichni jsou v těch nemocnicích a představte si ty dětský oddělení, které mají 10% obložnost, takže tam je zhruba tolik lékařů jako dětí. to je svatý život, představte si tam v noci sloužit, to většinou se vůbec nic nestane, jo? Čili to je krásný život. A proč byste šli jako do ambulancí, kde tam přijde v řeštících 30 dětí, kde jsou infekční, kašlou, tohle. No ale to je přece špatně, ten systém si platí ty lidi, aby jim se pomohlo. A ta světová medicína celá směřuje k tomu, že ty lidi jsou doma s nějakou umělou inteligencí, že snaží mít ty doktory tam, kde ty lidi bydlejí. A my se snažíme, jako řešíme platy centrálně, Máme domlouvat minister zdravotnictví s komorou, kolik budou brát doktoři. To přece má být tak, že si ty pojišťovny řeknou, hle, nám chybí taková maková péče. My třeba takzvaný nedostatek zubních lékařů, já jsem teďka, se blížíme do počítání, kolik je pacientů, kteří hledají zubního lékaře a nemůžou ho najít na pojišťovnu. Tady padaly čísla 100 tisíce, miliony. My už je dneska známe jménem ty lidi a jsou jich, teď ještě jich nebylo 10 tisíc, ještě jednu pojišťovnu čekám. Jo. Ale nafouknul se obrovský problém. Ale OK, tak pojišťovna platí 600 korun za prohlídku a kliniky v centru Prahy chtějí 1200 korun za prohlídku. No tak kdyby někdo řekl, že to je problém a dal 1000 korun za tu prohlídku, což by se v tom systému úplně ztratilo, tak je celý ten problém stomatologie vyřešený. Ale oni musí furt rvát peníze do těch nemocnic. A když jsme se ptali, proč udržujete, to se ptali členové zdravotního výboru, proč udržujeme oddělení, kde je 10% dětí, tak samozřejmě vstanou ty, co jsou z těch krajů a řeknou, no to jsou krajské volby, to zavří dětské oddělení. Ale teď to přece ty lidi nejsou hloupí, když jim řeknete, že se o ty děti postará někdo jinde, postará se o ně líp, kvalifikovanějiš a budou tam mít třeba něco jiného, co potřebují. Já to vůbec nerozumím, že platíte si pojištění, aby se o vás někdo staral a on někdo mluví o nějakých platech doktorů, to je jako, kdy vám někdo řekl, jako máte pojištění na auto a teď vám začal někdo říkat, kolik jako silničáři něco, to je nesmysly.
1: No a s tím souvisí ještě jedno hezké téma. Lékaře zaplaťme z daní na alkohol a tabák, říká Kubek. Navrhuje i zvýšit pojistné.
0: No já jedna věc, kterou jako tady s kolegou Kubkem, abych mě třeba jako, teďka se mluví o dani na cukr, to je moje oblíbené téma. Jo. A já bych byl opravdu rád, aby ty peníze z alkoholu a tabáku šly na to zdravotnictví. Jo. Ať jdou do nějakých fondů, třeba prevence, že se furt těm lidem říká, hele, vy pijete alkohol, musí jsou vyšší náklady na zdravotnictví. Ale to ne vyšší náklady na zdravotnictví, to jsou vyšší platy úředníků. Jo, čili kdyby to šlo do nějakých fondů prevence, byl bych rád. A já to řeknu plně jednoduše na tom cukru. Řada zemí to má tak, že zavedla třeba daň na cukr a celý to jde na prevenci čištění zubů u dětí. Na prevenci diabetu. Jde to třeba na jejich jako tělovýchovní aktivity. Jo? A neříkám, že to je ideální řešení, já nejsem fan do daní, ale dává to nějaký smysl. Já třeba u nás to takzvaně do prevence jde 5 miliard a já chci za 49 milionů naučit všechny děti v jednom ročníku čistit zuby. To byl konec zubního kazu. A těch 49 milionů prostě není, ty peníze mizej. Jo. Čili kdyby byla nějaká daň na cukr a řeklo se mamince, tak tvoje dítě pije sladký nápoj, zaplatíš víc, což nejchučí jsou děti a mámy s dětma, ne důchodci, mámy s dětma. Tak kdyby někdo řekl, OK, my ti to mámo seberem, ale vrátíme to dětem jako ve formě lepší péče, tak je to asi snesitelný. Ale jako zaplať cukr, aby doktoři měli vyšší plat, nebo zaplať cukr, aby se koupil tank, to jako ne, že?
1: Jsme na konci, dneska to bylo svižné.
0: Jo, to jsem rád, to tak má být.
1: Však to, těším se na další.
0: Taky, mějte se fajn.
1: Naschledanou. Podtrženo sečteno a naším hostem byl docent Roman Šmucler.

0: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte další?
1: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou schodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech. A určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si po tou fúzí přesně představit. Jo.
0: Jako jestli skonč, to je... skončí Svobodní a budou SPD.
1: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat Svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
0: Chcete být ministryní?
1: Nechci být ministryní. Nevidím tam byste... svoji úlohu.
0: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit. Zlepšovat.
1: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně, ale na druhou stranu teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď si být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
0: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
1: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
0: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
1: No, rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede? Jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
0: Tak ale kdyby ta nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
1: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono to totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. To není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jak pak jste se těšila na mě?
2: Já se na vás těším vždy.
1: Vždy? Někdy méně, někdy více.
2: Ne, vždycky více.
1: Vždycky více. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
2: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
1: Nevím, něco se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
2: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
1: No, to je hrozný, ale něco se děje.
2: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
1: Ne, tak počkejte, že z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
2: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
1: Nebyl. No a vy to máte zjevně na desíce, já to na vás vidím.
2: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně
1: svítí
2: naladěná.
1: Svítí vám očiska.
2: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
1: Vy to máte to ráda?
2: Já taky
1: obecně
2: můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
1: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuješ to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
2: Ne, lepší jsou višně.
1: Ještě višně taky
2: jsou. Višně v tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
1: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli mu tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
2: Ve 2 ráno, jo.
1: No, tak on je tam přes den v noci.
2: No, jo.
1: Občas manželka, občas děti.
2: To je nějaká tuhá ryba.
1: No, nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
2: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najíst. On říká, to byste nepřežili.
1: Jo, ten bude asi z jiného kantonu, když mu to voní. Ne, tady to smrdilo strašně. Měl bych řadu přirovnání, ale všechna ta přirovnání jsou politicky nekorektní.
2: To si umím představit.
1: Třeba...
2: No?
1: No ne, tak náš soused Tičnově, pan Daněk, strašně hodný člověk, před lety se smul a ten používal přirovnání, když on měl takovou dílnu, vedl baráku a tam tu a tam lepil něco lepidlem. A on to fakt jako hrozně smrdělo, to lepidlo. A on říkal, pojď ke mně do dílny, mám tam zatopený, ale je tam smrad jak v divčí škole. A já jsem tenkrát nevěděl, co to znamená. Ani do dneška to nevím. Vlastně.
2: Jo.
1: Byla jste někdy v divčí škole?
2: No, to jsem asi nebyla. Byť jsem byla jednu dobu dívče, tak v dívčí škole vysloveně jsem nebyla.
1: A proč se zrovna toto říká tak nehezky?
2: Já nevím. Já zase to znám trochu jinak. Já zase znám, že se říká, že to tam smrdí jak v dobře zavedeném nevěstinci.
1: Jo.
2: Jestli on toto není s tou dívčí škole, se ono to není nějaký politicky korektnější termín pro ten nevěstinec.
1: No, teď paní Karol nedávno dva, tři dny na CS filmu opakovali ten dvoudílný český film Anděl s ďáblem v těle, kde je Korn vynikající a tak. A druhá polovina nebo druhý díl se jmenuje Anděl svádí ďábla.
2: Znám.
1: Znáte to. No a je to podle mě jako fakt dobrý. Jo, škoda, že to je tak nekvalitně natočený, to takový na tom CS filmu takový rozsypaný ten obraz, ale je tam hláška, nechápu, jak to mohlo tenkrát projít a myslím, že to tam říká pan Vinklář.
2: Ano.
1: Říká, že na intelektuálky dávají ve slušným bordelu slevu. Si představte, kdyby dneska někdo něco takového řekl, my tady v satirickém pořadu můžeme.
2: No, my můžeme.
1: Ale kdyby někdo něco takového řekl, byť v legraci, napsal třeba na Facebook, umíte si představit, co by všechny Dekroa, Nerudový a všechny ty tu paní, co psala Prcat, paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny, jak se jmenuje ta maličká taková, ta paní hodná?
2: Richtrová. No ale ta nepsala Prcat. To psala Gregorová.
1: Gregorová, no tak,
2: no.
1: Tak nevíte, kdo to psal tu ceduli. Já jo, myslím, že to bylo společný dílo. Ale toto by určitě pranířovala, děvčata, takovou věc.
2: No, chování. Proti Vinklářovi by se svolávaly demonstrace feministek.
1: A my můžeme teď to tady citovat jako klasiku.
2: Ano.
1: A nikdo nám nemůže nic říct.
2: No?
1: Vlastně. No. Ale myslím si, že dojde paní Karol na den, kdy přijde nějaká komise. V předsedkyni té komise bude někde jako Pekarová třeba.
2: Ta by byla hezká předsedkyně komise.
1: Místo předseda bude třeba pan Zdechovský nebo někdo z těch lepších lidí. A budou tady ty věci vypípávat.
2: Jo.
1: A na konci, až poběží titulky, bude napsáno, bude takový kulatý razítko, a bude napsáno tento film. Prošel schvalovací komisí Parlamentu České republiky pro etiku v české kinematografii.
2: A ještě tam budou jmenovitě podepsaný. Jako když přijdete do KFC a tam visí ta cedule, kdo pro vás dneska obaluje ty kuřata.
1: To mají.
2: To mají, že Pepa s Máňou. Tak tam bude vždycky cedule. Tento film pro vás osobně prověřila Pekarová se Zdechovským.
1: No, ale to jste mě překvapila.
2: Máj.
1: Neplete si to se záchodama? Oni mají na záchodcích cedulku. No. A tam vždycky podepisujou, když to tam někdo uklidí.
2: Tak o tý zas nevím já. Tak teď se to odhalilo. Já chodím do KFC na kuřata a vy kvůli toaletám.
1: No, na dálnici se mi občas přihodí, jo, že... Takže když je Burger King nebo McDonald's nebo KFC, tak možná je to jenom na pánských záchodech. Třeba vy ženy, intelektuálky, to tam nemáte, já nevím. A je tam vždycky taková cedulka, linky a tam jsou vždycky hodina a podpis. A já jsem pochopil, po té, co jsem začal schánit propisku, že se podepíšu, že jsem se úspěšně vymočil, tak mě tam někdo řekl, že ne, na to to není. To tam uklízející píšu.
2: Aha.
1: No, aby bylo zřetelné, že každou půl hodinu nebo čtvrt hodinu nebo hodinu, já nevím, tam někdo přiběhne s košťátkem, ty kapičky u těch pizoárů vyšuruje, vymění toaletní papír a jede se dál.
2: No proto to není na těch dámských, protože my ženy si to po sobě většinou všechno umíme uklidit sami.
1: Ano, no. S tím bych, ač nerad, jo, souhlasil. No ale je to ta personifikace, že pro vás obaluje kuře, to nevím, jako, ale jestli je to, tak je to hezký. Nevím, jestli se vám to líbí, ale v Americe jsem mnohokrát, a když říkám mnohokrát, tak třeba desítkách kusů, jo, zažil situaci, že přijdete do restaurace a přijde číšník nebo servírka
2: ano.
1: A řekne, já se jmenuji John a budu se o vás starat.
2: Je, to je hezký.
1: A já mám v angličtině spolehlivě naučenou větu, já se jmenuji Xaver a sežeru všechno, co mi přinesete.
2: Já se jmenuji Xaver a čeká tě velká fuška.
1: No, tak víte, já na toto neúplně s radostí, jako toto není moje velký téma. Protože mě se přihodila nehezká věc pod náma v Las Vegas. V zahrádce praskla lavička.
2: No tak oni to dělají takový aušusový.
1: No, nedělají. My jsme se tam narvali asi 4 nebo 5 lidí. Byla to taková ta podobná, jak jsou tady jako ty dřevěný, spojený s tím stolem. A najednou řach a byli jsme všichni na zemi. A ono to prasklo. Protože to je totiž asi jenom pro 4 a ještě k tomu normální lidi. Jo, jako 2 a 2. No, my jsme se tam narvali. Načež vyběhnul pravděpodobně šéf.
2: Ano.
1: A já jsem říkal, kluci, utíkáme. Protože ten, jako, a on samozřejmě nás zastavil a ptal se, jestli máme v USA právníka, že je všechno v pořádku a že oběd je na nás, ano, na ně, ano. A že se nám omlouvá a že hned nechá přines další lavičku, která
2: bude mít vystužené nohy.
1: No a není to příjemné, když sedíte v restauraci, která je tam plná a najednou uslyšíte ten zvuk praskající od dřeva a spolu s dalšími 4 lidmi ležíte na zádech. Jeden drží v ruce kuře, jeden skleničko ještě u toho. Tak. Já toto nerad to vzpomínám, no, to nebyl hezký okamžik.
2: Zase je to pěkný, protože vemte si, kdyby se vám to stalo tady, tak za váma vyběhne proto, aby vám vynadal. Ale v Americe za váma vyběhne proto, aby se ujistil, že ho nebudete žalovat.
1: No to tak bylo. Tak on by hlavně tady vyběhnul proto, aby řekl, ne, že vynadal, ale řekl, že to zaplatíte. Protože my jsme samozřejmě nedodrželi počet osob. Hovada. Takhle jsme se tam chovali, paní Karo. No. Ale nutno ještě podotknout naši oblíbenou včera, dnes a zítra. Jestli pak víte, kdo má dneska svátek?
2: Náš pan tady nejvyšší.
1: Náš
2: pan vedoucí.
1: Což znamená, že od rána tady všichni stáli v pozoru. Klaněli se, květinový dary, všechno, odmlouvat se nesmí, nic. Museli jsme přijít řádně, jako hezky oblečení všichni. A samozřejmě...
2: A proč jste se jako převlík teda na mě?
1: No, hodil jsem to zpátky do figury.
2: Jo, takzvaně smart casual, no. Jak se říká.
1: A víte, co je ještě zítra za výročí? Krom toho, že máme čar narozeniny. Představte si, že zítra bude 26.
2: Ano.
1: Července.
2: Tak.
1: A 26. července 1855 byla poprvé vydána bábuška. Babička, jo, já už to prostě ukrajinské, no. Naše přátelé říkám, babička má výročí. Zítra.
2: Babička má výročí. To
1: a víte, kde byla napsána
2: škoda,
1: babička?
2: Škoda, že se toho nedožila. No, ta byla napsaná v Praze?
1: V Žitné tady.
2: V Žitné, no, v Praze, no, to říkám.
1: Tam každý den jezdím a je tam busta.
2: Je tam pamětní deska.
1: Je tam pamětní deska.
2: A je to takový žlutý dům, mám pocit.
1: Ano,
2: světlý žlutý.
1: Okrový,
2: no.
1: A je tam napsáno, v tomto domě napsala Božena Němcová babičku.
2: Je.
1: V tom domě napisala pisatelka Němcová babušku. Buďte trošku, paní Karol, moderní.
2: No ne, to už není moderní právě. Jednak to říkáte rusky a ne ukrajinsky, to za prvé. A za druhé už ani ta ukrajinština nefrčí. Tak vy byste měl vědět, že proti lídrovi svobodného demokratického světa se teď na Ukrajině stávkuje, takže to už prostě nás neplatí. Tam naopak jít s dobou znamená tvářit se, že jste tímto směrem s dobou nikdy nešel.
1: No. Tam se k něčemu schyluje, podle mě.
2: Jo.
1: Ale on teda vzal zpátečku. Pozor.
2: Myslíte Zelčo?
1: Ty protesty byly kvůli tomu, že pan Zelí. Jsem profesor Zelí a vy jste moji žáci, opakujte to po mně. Jsi pak víte, z čeho to je?
2: Ne. Nikdy jsem to neslyšela. A to jsem slyšela ledacos už.
1: To je Šimek a Grossman, podle mě.
2: Fakt, jo. Tak to já mám teda docela nastudovaný a tohle neznám.
1: A to je návštěva zoo, si myslím já.
2: Aha, no vidíte, tak to nevím.
1: Jak Milovský říkal, že je ta užovka přátelská, jak mě hezky obtáčí. To je krajta Milovský. Nadechni se naposled. To nevíte?
2: Ne, to neznám.
1: Tak tam je jistý vystupující doktor, je jistý profesor Zelí, je učitel. No a oni, to je povídce přesně, že přišel Zelí do třídy a říkal, jsem profesor Zelí a vy jste můj žáci, opakujte to po mně. No a tak Zelí řeklo, že prokuratura bude spadat pod něj na tu korupci. Protože ona prý na Ukrajině žádná korupce není.
2: No není, to je právě proto, je to lídr svobodného světa a jde nám všem příkladem. No. Oni se tam taky ztrácejí prachy, dokonce se tam ztrácí ta armádní technika, ale prosím vás, bez korupce. V tom je vlastně ten pokrok. Tady u nás by se to ztratilo díky korupci, tam se to ztratí, protože Ukrajina.
1: No a lidi šli do ulic a on hodil zpátečku ještě téhož dne, takže zůstal zase oblíbencem.
2: No. Ale je hezké, že lidi šli do ulic, jo? Že vlastně je to vidět, že následují našeho příkladu. Tady lidé taky chodili do ulic. Bylo to teda úplně k ničemu.
1: Jak dopadli?
2: No, jak dopadli.
1: Revoluce požírá...
2: Svoje děti.
1: No, paní Karol, tak ale já se pořád těším. Od začátku vy jste říkala, že máte krásné téma, že pojedeme na swingers party. Tak já už pomaličku přemýšlím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi, abych vám nedělal ostudu. Jako, chápete? Víte, že to je?
2: Jo, a co vám tam dole bude kadeřit?
1: No, nechce se mi z estetických důvodů o tom hovořit, ale stačí, musíte se spokojit s tím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi proto, abych vám na swingers party nedělal ostudu.
2: Ne, počkejte, na swingers party se nějak rozprchneme.
1: Ne, my naopak utvoříme rojnici.
2: No tak já jsem se těšila, že aspoň na té swingers party od vás budu mít na chvíli pokoj a ani to ne.
1: Co to znamená, že se tvoří rojnice?
2: Chodíte jeden vedle druhýho.
1: Tomu se říká rojnice?
2: No, to je rojnice. To vám potom neproklouzne ani myš.
1: No tak
2: což
1: to je
2: na
1: té
2: swingers party může vypadat docela zajímavě.
1: Tak my vytvoříme rojnici a neproklouzne nám ani myš. No ale řekněte, kdy, abych byl připravený taky.
2: No já se trošku bojím, jestli jsme to už neprošvihli. Ale takhle, jo. Anglická vesnice byla v obležení swingers festivalu a je to z 24. července článek, čili ze včerejška, takže už bychom na tu swingers party jeli s vibrátorem po akci.
1: Tak bychom aspoň jeli uklízet.
2: Tyjo, to nechcete uklízet.
1: Jak to?
2: To si myslím, že to bude ještě...
1: Tam budou odhozený...
2: Ale to už by bylo lepší uklízet po Černobylu, než po swingers party.
1: Ne, tam budou odhozený ty kalhoty s těma peněženkama.
2: Myslíte?
1: No jasně, plný liber.
2: Tyjo, to já si myslím, že tam budou odhozený úplně jiný věci.
1: Myslíte?
2: Plný úplně jiných věcí.
1: A použitý. Tak, ale podívejte se, paní Karol, nám nic lidského není cizí. Co si budeme říkat?
2: Ano.
1: Takže my bychom za stranu a za lidi a za ty soudruhy anglické, co bychom neudělali?
2: No ale ono sice ty soudruhy, kteří se účastnili té akce, tak těm se to asi líbilo. Ale nelíbilo se to místním. A víte proč?
1: No tak já, než to řeknete,
2: no.
1: Tak já tu teorii znám. Já vím, co... je největší nebezpečí hromadného sexu. Že vás vynechají. To já vím. Jestli míříte do tohoto punktu, tak to bych chápal. To by naštvalo každýho.
2: No není nic horšího, než zůstat plonkovej na swingers party, to je pravda.
1: No představte si, že tam bydlíte.
2: No.
1: Tam se sjedou lidi za pohlavním stykem z celého světa a vy sedíte na zahrádce. Tam
2: pijete čaj o páté
1: a říkáte, kdy už někdo zazvoní, abych tam šel. A on nikdo nezvoní. No. Ale co je teda naštvalo?
2: No, naštvalo je něco úplně jiného, než co vy tady popisujete, byť to samozřejmě může být jenom záminka. Naštvalo je hlasité sténání. Tam se prostě z toho místa, kde to probíhalo, tam se ozývaly tak hlasité zvuky, že to místní rušilo.
1: To je jako u nás baráku.
2: No právě. A teď si vemte, když vy sedíte na té zahradě, je vám 80, teď to posloucháte, to nikdo nechce, aby mu tady zněly v uších vzpomínky na mládí. z nedalekého pole.
1: No proč tam nešli? Nebo to bylo jenom pro vybraný?
2: No, já když jsem viděla několik fotek z té akce, tak ono to vyžadovalo nějaký zvláštní make-up a kostým, že tam nikdo nevypadal úplně normálně, řekněme.
1: To já mám. Já mám ještě to peří od minule.
2: S peřím byste tam byl za hvězdu. Nějaký make-up bychom taky udělali. A líbil se mi článek na Primě, CNN Prima News, kde napsali, zatímco místní jsou pohoršeni, účastníci festivalu naopak hovoří o bezpečném a inkluzivním prostoru, kde se slaví sexuální svoboda a diverzita.
1: Určitě, to je na mě moc složitý.
2: Ne, to je krásný.
1: Bezpečném, inkluzivním prostoru.
2: Inkluzivní prostor.
1: Právě, že
2: jsem to pochopila tak, že kdyby ten anglický gentleman se zvedl od čaje o páté a šel by mezi ně, tak by ho nikdo nevyhazoval.
1: Inkluze.
2: Inkluze.
1: I kdyby třeba, řekněme, nevypadal...
2: I kdyby neměl ten kostým.
1: Kostým, než tam jsem nemířil. I kdyby třeba neměl...
2: Čím přispět,
1: kdyby třeba už neměl erekci.
2: Jo.
1: Tak to se může stát taky.
2: No a tak to se taky může změnit na té swingers party.
1: Jo.
2: Tam můžete vidět věci, že vám půjde hlava kolem.
1: No a já musím mít make-up a kostým, tak jediný, co já vidím východisko, že byste mě udělala tu drag Mary, nebo jak se to jmenuje?
2: Drag Queen. Jo, že bychom se poradili s brzboháčem, jak na to?
1: Třeba, nebo s někým, kdo to ovládá, vy byste mě nalíčila.
2: Ano.
1: A já bych to vzal jedním vrzem. Jel bych na tu akci a potom, protože vím, že vaše dcerka má narozeniny, tak bych tam v tom kostýmu přijel a četl bych tam pohádky. Aby už od malička věděla, že správný chlap má namalované řasy, rtěnku, že má make-up, trojky kozy. Teď jsem vulgární. Že má vyspaná jaksi poprsí, že má šaty až na zem,
2: ano.
1: Krásný a že má boty na podpatku.
2: Jo.
1: Aby už od malička věděla,
2: jak vypadá správný muž.
1: Protože jak tak znám vašeho partnera, v džínách, v tričku a letních botech musí působit v dnešní době absolutně jako nepřijatelně. Co to je jako?
2: No a Magdalenka by vám mohla pomoct, protože včera na oslavě ve školce dostala dětské umělé nalepovací nehty. No
1: dětské?
2: A s těma vy byste se tam na tom swingers festivalu úplně výjímal.
1: Musíte pomalu. Dětské umělé nalepovací prsty.
2: Ne, nechty.
1: Nechty.
2: No taková ta plastová hrůza, co nosí některé ženy na rukou v domnění, že je to sexy, tak oni to začali vyrábět už i pro děti. A nějakou maminku dítěte ze školky, doufám, že nás teď nikdo takový neposlouchá, nenapadlo nic lepšího, než to Magdalence koupit
1: maminka
2: a dát jí to jako dárek.
1: Trošku blbá, ne?
2: Ne, tak já si myslím, že to je jako vlastně hezký dárek.
1: Jo, hezký?
2: Je to hezký dárek, já ji to samozřejmě schovám a dám jí to, až jí bude 18.
1: Jo, aby to svým dětem případně kdyby uvážila.
2: Aby to schovala svým dětem a že jim to dá s tím, až jim bude 18.
1: A neříkejte, že nemají provedení pro chlapce. To v dnešní době vůbec není možný.
2: Já si myslím, že když je chlapec takto orientován, rád si nalepí ty dívčí.
1: Chlapecké, dětské, nalepovací nechty.
2: No.
1: Musí to být všechno, paní Karlo, vy byste hned misgendrovala.
2: No ale Xavier, vy jste tady teď úplně misgendrovala. Vy jste tady teď naprosto pozoruhodným způsobem vyhmátnul mezeru na trhu. Protože je opravdu možné, že chlapecké nalepovací nechty umělé dosud se neprodávají.
1: Tak to je chyba.
2: Že maminky dětí, které, nebo chlapců, kteří zjistili ve svých 3 letech, že jsou vlastně dívkami, teď zoufale obíhají drogérie a obchodní centra a zjišťují, že nalepovací nechty pro chlapce prostě nejsou.
1: Představte si, co takové situaci musí vyvádět předsedkyně jihočeských kojících matek a biomatek, když zjistí, že něco takového, taková nespravedlnost, pro jejich dítě existuje. A musí být úplně v prdě.
2: No jasně.
1: Musí říkat, to je, musíme napsat okamžitě ministru pro lidská práva a jestli to nevyřeší, poženeme to vejš.
2: No.
1: No, tak paní Karol, já bych to ukončil tím, že příště nám musí dát vědět s tou party swingující dřív. A to znamená, že tam hraje swingová kapela taky, ne?
2: Vy si pletete swing a swingers.
1: To je
2: no, ale já jak si to tak představuju, nebo jak mám informace o tom, jak tyhle věci probíhají, tak ono byste křičel tak nahlas, že byste tu kapelu stejně neslyšel.
1: Prosím vás, já si pořád nedou představit, že to je takováhle akce, dobře, tak třeba se to někomu líbí, bude to mít prostě upřímně říkám, že tady žertu, jakože bych tam v životě ne. A takže když jedu na akci, ono je to třeba přes víkend? Nebo jak to je dlouho?
2: No určitě je to na pár dní, abyste se tam vůbec stihnul rozkoukat
1: a co
2: pořádně.
1: Řekněte mi, co já bych zbytek času se svýma 8 minutama tam dělal. Já bych si musel vzít pletení nebo něco. Něco. A protože já myslím, že pro většinu lidí to musí pak strašná nuda už, ne?
2: Ne, já si to úplně představuju příští rok, jak přejedete, budete v ruce držet takový uháčkovaný cosi a řeknete, paní Karol, tady jsem vám na swingers party ve volném čase uháčkoval klobouček.
1: No, tak tam já budu mít, jestli je to na den, tak já budu mít přesně 23 hodin a 52 minut na háčkování.
2: To budete mít celý víkend.
1: Celý víkend
2: no,
1: to je?
2: No.
1: No tam je i občerstvení jako a tak?
2: No určitě, to víte, že jo. Tam je full service. Takže tam byly i stany intimní.
1: Takže se tam prodává třeba smažený sýr a všechno.
2: Jo, tak v Anglii je tak spíš smažená ryba.
1: Smažená ryba.
2: No.
1: Fish and chips.
2: No.
1: No to já nevím. Já tam nepojdu, paní Karo. Fakt asi.
2: No tak ale on tam nemusíte jezdit, to je i tady.
1: Je to tady?
2: To je i dokonce tady, bych řekla, jako v politice.
1: Jakože kámen cihlu?
2: No, tak když se podíváte na takovou koalici Spolu, tak tam je to taky všichni se všema.
1: A víte, že jo?
2: No.
1: Že to má ty znaky?
2: No, jasně. No, to je vlastně tyhle ty předvolební koalice, to je jenom taková politická swingers party.
1: A je tam i ta inkluze obsažená?
2: Ano.
1: Protože oni tam sedějí, ti pantáti z toho Spolu říkají, i toho Jurečku musíme vzít mezi sebe. Takže musí se chovat

0: transgender žena je muž, který se převléká za ženu.
1: No, ono si
0: že
1: říká,
0: to je žena, že... která má dole jaksi jiný typ příslušenství.
1: No jako ještě můžu být v tom přechodu, nebo jak se to říká, ne? Prostě v tranzici, nebo jak? To ještě nějakou dobu
0: vám... Nepočkejte, přechod a tranzice, to...
1: To vám nějakou dobu píchají ty...
0: Hormony.
1: Hormony a všechno a no. Pak teprve začnete... Mně těch lidí líto, no, já to beru...
0: Nepočkejte, protože by vám jich mělo být líto?
1: Jsou nešťastní.
0: Jedou na soutěž do Thajska?
1: Nešťastní.
0: Tak i to vás může potěšit.
1: Představte si, že žijete život, paní no. Karol, a máte pocit, že jste se narodila do špatného těla. Říkáte si každý den, ráno, v poledne, večer, říká, já bych tak chtěla být v těle Xavera.
0: No.
1: A tak si to vyzkoušet na den s těma pneumatikama, jaký to je. A potom se dostanete do tranzice.
0: A pak do Thajska.
1: Píchnou vám ty hemeroidy, nebo co to píchají, a potom už budete jako já. No co je? To tak chodí?
0: No.
1: No a ona se teda probojovala, nebo on se probojoval, nebo kdo se probojoval?
0: No, ten člověk se probojoval.
1: No, ono se to probojovalo.
0: Ono se to probojovalo do Thajska a tam to bude soutěžilo za Česko v soutěži.
1: A jak to skončilo?
0: No to zatím nevíme. To se to teprve probojovalo, až se to nerozhodlo.
1: Jo, to teprve to bylo. A kdy to je, to ještě stihneme do Thajska.
0: No já nevím, já bych tyhle akce nechala všechny na příští rok.
1: No na druhou stranu, není vám podezřelý, že to je zrovna v Thajsku?
0: Já si myslím, že zrovna do Thajska to patří teda.
1: Protože tam je to prý tak, že nikdy nevíte.
0: No právě, no.
1: Do poslední chvíle.
0: No, a ale...
1: Já jsem tam nikdy nebyl, nikdy bych tam nejel. Pro mě tento směr, jako všechno, co je od Pezinku dál, už je pro mě nepřijatelný.
0: Čiže na benzínku?
1: O Pezinok.
0: Jo, Pezinok. Pezinok.
1: A já mám rád Ameriku, tak tam ještě jako, no tam už to taky...
0: No tam už,
1: ale
0: tam už to jede.
1: Představa, že jste v Thajsku a teď tam ti východní Němci jezdí za tím sexem a je jim jedno, co to kde má, hlavně, že prostě tam můžou dělat ty prasárny. Tak já se tomu nedivím, že to je v Thajsku.
0: Ne, říkám, že si myslím, že tam to patří.
1: Proč to není v Petrohradě?
0: Protože Putin není dostatečně inkluzivní.
1: V Ermitáži.
0: No. Volodě ten není inkluzivní, to už byste měl vědět. Ale já jsem si vzpomněla, zrovna nedávno jsem slyšela v autě písničku, když jsem někam jela, která mě provázela část mojí puberty. Já nevím, jestli si ji vybavíte.
1: To jsou holky z naší
0: jak tam byl? Ne, prosím vás, to byla puberta někoho úplně jinýho.
1: Jak to?
0: To jsem ještě ani nebyla na světě, když se tohle zpívalo, prosím vás, holky z naší
1: Když mě bylo tak 13, 12, tak no, to byl největší šláger.
0: No, to jsem ještě nebyla na světě.
1: Jste nebyla na světě? Kde
0: ne.
1: jste byla?
0: No, tak ještě jsem chodila po houbách.
1: Fakt?
0: No, ale slyšela jsem právě písničku svojí puberty. Já nevím, jestli si to vybavíte, jak se tam zpívá Zlato, pojď na to, ať to stojí za to.
1: To nevím.
0: A tam je přesně ten děj, že někdo jde, chláp jde na diskotéku, zbalí tam krásné děvče, že jo, a teď jdou k němu domů a výsledek je, že když teda to děvče se obnaží, tak jaksi to není děvče, ale je to chlap, který si klek a říkal Zlato, pojď na to, a to stojí za to.
1: A kdo to zpěl? Zagorová s Reskem nebo to? Já to vůbec nebudu.
0: Dokonce ani Karel Gott, nikdo takovej. Já nevím, vlastně ani si nevybavím jméno toho zpěváka, ale jenom je to vlastně vtipný, jak se to v čase mění, že v té době, kdy to frčelo a hrálo se to na diskotékách, tak se tomu jako všichni smáli, protože to mělo takový vtipný text, můžete si to najít na YouTube. A říkali jsme si, to přece jako není možný, hej, to není možný. A vidíte to, hele, stačilo dospět a možný to je?
1: A to mě překvapuje, paní Karol, protože já žiju v tom, že vy jste z takové lepší rodiny a říkal jsem si určitě, paní Karol, od balíčka říkali, toto je Má vlast, Bedřich Smetana a Dalibor a já nevím, jak se jmenují ty jednotlivé věty, nebo co to je.
0: No.
1: Ne? A vy jste poslouchal takovýhle prasárničky?
0: No jasně, no, tak to jsme poslouchali jako děti všichni.
1: No není u
0: tak
1: vás...
0: Mou vlast posloucháte, když přijdete domů a když jedete ze školy, než tam dojdete, tak si poslechnete Zlato

0: na to. A další takový šlágr ještě byl, to možná taky znáte. Mládí jsem se učil hrobařem, jezdit s hlínou, jezdit s trakařem. Koupat hroby byl můj ideál.
1: Ano, to byla také písnička.
0: No a to bylo tak jako plus minus podobný období.
1: Jo. Ale pořád mě to teda nezbavuje toho nepříjemného dojmu, že, nezlobte se, já to musím říct, že u vás je zanedbaná výchova.
0: No. No tak to je taky základní předpoklad k tomu, abych v této společnosti mohla vůbec fungovat.
1: A přitom jste vyrostla v celkem jako solidní ženu a hezkýho věku jste se dožila a všechno jako...
0: A ještě možná dožiju, já nemám v plánu to dneska úplně zabalit.
1: Ještě dožijete?
0: No.
1: Já myslím, jako vypadáte skvěle.
0: O, děkuji.
1: Vypadáte skvěle a dlouho hrající desku už bych si nekupoval. Ne, tak to je. Já myslím, že tady šef ještě budete jak 20 let. Říkal ne, ten chlapec.
0: Jo, ne, vy ještě vydrží, vy jste dobré, vy ještě vydržíte tak 20 let.
1: To říkal tomu Polarejkovi,
0: no. To bylo ale krásný. Tam je, když se na to zaměříte, pustíte si tu scénu znovu, tak dokonce i ten štáb jako už to neudržel a vyprsknul tam smíchy. To mě na tom hrozně baví. Jo. To, že Polarejk nevydržel, to je jasný, ale i ten kameraman tam tak jako cuknul kamerou a...
1: No, tak dobře. No
0: a přitom stačilo dát řetízek do jiného hrníčku jenom.
1: Kde takovýmu chlapečkovi je konec? Chápete, že tento bude mít celý život na talíři?
0: Tak když si změní image.
1: No, tak ten tam bydlí někde na Větrné Hůrce, tam to všichni znají, může měnit, co chce, bo připojit na denodenně.
0: No, ale tak já si myslím, že to může mít dobrý.
1: Jo?
0: Jo, tak přijdete do cukrárny a řekne, já vás zvám z televize, tady máte větrník.
1: Myslíte, že to je tak, že... se s ním lidi chtějí fotit a podepisuje se na počkání.
0: Je to možný.
1: Že jo?
0: Je to možný. Já bych na jeho místě, abych to dělala. Takže když to s tím řetízkem takhle nevyšlo, tak ty prachy musíte dostat nějak jinak.
1: Já jsem si totiž říkal, kde třeba je konec takové Aničce Dajdou.
0: I drank too much last night. I missed the bus.
1: No ne, to...
0: No ta teď dělá podle mě jazykovou poradkyni Petru Fialovi. Protože on, když mluvil s Bidenem na té návštěvě, já jsem tam tu Aničku jako slyšela.
1: Jo. Já teda jsem ten poslední, kdo by to mohl kritizovat, protože nemluvím anglicky, ale mě nejvíc baví, když anglicky mluvil Sobotka Bohuš.
0: Sobotka? Jo, vy myslíte Dear Friends. No more social dumping.
1: Ale víte... To je zlý, že se tomu smějeme.
0: Ne, to je úplně v pořádku.
1: Ne, to bychom neměli, měli bychom mít.
0: Ne, on by neměl jako tehdejší, myslím, že to pronášel ještě, když byl premiér, on by jako tehdejší premiér neměl mít takovouhle úroveň angličtiny. To, že my se tomu smějeme, je naprosto v pořádku.
1: Není,
0: tomu se máme smát.
1: My jsme zlí lidé.
0: Ne, on měl zlou jazykovou vybavenost.
1: Dobře,
0: proto se tomu smějeme.
1: My bychom měli v sobě měli pochopení. A prostě se tomu to nesmá.
0: No. Tečka. Tak to já pro to pochopení nemám.
1: Nemáte vůbec.
0: Já když slyším někoho, jak vypráví Dear Friends, no more social dumping, no more slave drivers, tak...
1: Jsme na konci, paní Karol. Těším se na příště.
0: No já se taky těším a hlavně doufám, že na konci budou někteří, o kterých jsme se tady bavili, na konci.
1: Mějte se hezky a naschledanou.
0: Vy taky, naschledanou.
2: Radio Xaver najdete na play.cz.

0: děti vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Já myslím, to je velmi nebezpečný fenomén. Ta rakušanovština je něco naprosto nebezpečného pro naší zemi. Já doufám, že to lidé trošku také cítí. Takže ta falešná úvaha o tom, že Ukrajinci, prostě migranti jakéhokoliv typu, jsou primárně pracovní síla a ne cizí, rušivý element do jisté společnosti, to je jedna z nejchybnějších tezí vůbec naší současnosti.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, tak přišel účet z Ameriky.
2: No a na kolik je ten účet?
1: No já to neumím ani dohromady radši spočítat, nebo jsem to nepočítal, ale já jsem si to vypsal. Jednotlivě ty položky. Takže 600 miliard dolarů budou investice evropský v Americe, včetně zbraní. 750 miliard dolarů zaplatíme za energie americký, hlavně plyn a ropu, když tak. 210 miliard pro změnu korun zaplatíme jako Evropa za americký patrioty pro naše přátelé z Ukrajiny. A do toho máme ještě už nadšeně odsouhlasených 5% HDP na zbrojení, což samozřejmě převážně schrábnou taky Američani, protože budeme nakupovat americký zbraně. Tenhle ten účet se sfinalizoval v Británii a k němu ještě teď přišlo 15% clo na import z Evropské unie do Ameriky. Bylo to provedený s krásným trumpovským stylem, kdy si do Británie přiletěl zahrát golf. Já myslím, že z golfu zavolal soudružce Ursula von der Leyenový, šéf se Eurokomise, ať za ním přiletí a počkrábne mu to. Ona tam přiletěla, udělali takovou krátkou tiskovku, kde teda ona oznámila, že s tím Evropa souhlasí, 15% cel na evropský import do Ameriky a v podstatě nic na americký import do Evropy, ten vlastně ještě mnohým je snížený, než byl. Tomuhle se říká fialovský vítězství, ale jasně, americký prezident Donald Trump je businessman a americký prezident hájí americký národní a v tomhle případě ekonomický zájmy a vůči Evropské unii si jen dovolil to, co prostě může, protože vidí, že Evropská unie politicky i ekonomicky, teď nevím, jestli říct, je k smíchu nebo k pláči nebo k obojímu. Ona ještě přišla taková reakce z Evropské unie, jakože to je úplně drtivá porážka a ponížení Evropy a tak, a že my jsme teda měli jako recipročně uvalit cla na Ameriku nebo na americký import do Evropy. Ty politici, kteří to vykřikují, tak vůbec nepochopili, že to bychom se potrestali ještě podruhý, protože samozřejmě, pokud bychom hodili cla na americký import do Evropy, tak Evropanům neboli nám zdražíme tohleto zboží, protože bychom to zaplatili my. Nechme teď, jak se vypořádá Amerika s těma clama na evropský import do Ameriky. Někdo to samozřejmě vždycky bude muset zaplatit a to se uvidí, kdo to odnese nejvíc, jestli koncoví spotřebitelé nebo Američani, nebo dovozci, nebo přímo výrobci, možná se to rozprostře někde mezi. Ale my jsme Evropani, takže nám jde o Evropu a v Evropě tady i novináři nepochopili tohle to, o čem mluvím. Já vím, že vy jste byla v České televizi, kde jste říkala, když se vás ptali, jaká reakce by měla být Evropy, tak vy jste řekla, no nejlíp žádná, protože prostě cla vždycky zdražují a trestají všechny a jsou špatně. A ta moderátorka to vůbec nechápala, já jsem to viděl, ona na vás koukala jako na zrádkyni, a jako kdybyste nerozuměla ekonomice, tak jenom vysvětleme na začátek tohle.
2: Přesně, tady pořád si většina lidí myslí, nebo nevím, jestli většina lidí, ale minimálně většina novinářů, má pocit, a taky většina politiků, že ta cla jsou nějaké zbraně, které my používáme vůči té druhé straně. Ale to není zbraň, kterou my používáme proti druhé straně. To je zbraň, kterou my obracíme proti sobě. Protože když uvalíme clo na třeba americké zboží, tak tím, kdo to nejvíc zaplatí, bude náš evropský spotřebitel. To ten spotřebitel zaplatí to clo ve skutečnosti. A hrát si na to, jak tady se u nás říká v médiích, že musíme ukázat dostatečné sebevědomí a na americká cla reagovat recipročně našimi cly, tak tím jenom říkáme, když si Američané zdraží evropské zboží, tak my si musíme zdražit to americké. To je idiocie s prominutím. To je úplně nepochopení toho, jak funguje ekonomie. Ono je důležité totiž říct, co tomu všemu ještě předcházelo. Ono to nezačalo tím, že si Ursula von der Leyenová a Donald Trump dali dostaveníčko ve Skotsku. Ono tomu ještě předcházelo podobně potupné jednání evropské reprezentace v Číně, kdy Evropané odjeli do Číny s tím, že si teda chtěli stěžovat na to, že obchodní deficit s Čínou dosáhl už nějakých 300 miliard eur, což je zhruba dvojnásobek toho, co platilo před 10 lety. Tak logicky, protože Evropa stagnuje a Čína se rozvíjí. Ono v podstatě nejenom, že Čína se rozvíjí, ono to je tak, že když se podíváte na dlouhodobé křivky vývoje HDP na hlavu, tak Evropská unie už zhruba 20 let, 15 let určitě, stagnuje. Ta křivka to je prostě rovnoběžka s podlahou. Zatímco všechny ostatní zóny světa, ať už to je Afrika, ať už to je Indie, Čína, v podstatě celá Asie, Amerika, tak jdou nahoru. Teďka jenom otázka je, jestli Čína jde nahoru rychlejším tempem než Amerika, jestli ta Čína tu Ameriku jednou předežene nebo nepředežene. Ale o čem není vůbec nejmenšího sporu je, že se rozjíždějí nůžky mezi Evropskou unií a celým zbytkem světa. A ta Evropská unie si za to může sama, naprosto sama, může si za to skrze tu svoji hloupou dekarbonizaci, skrze všechny ty regulace a nařízení a vnitřní bariéry obchodu mezi jednotlivými zeměmi v rámci Evropské unie. A potom se ta Evropská unie strašně moc diví, že se jí nedaří prosazovat se na zahraničních trzích. Ale ona si za to může sama. Ona prostě svoje vlastní zboží svým vlastním rozhodnutím činí nekonkurenční. Schopné. A potom jezdí plakat do Číny, že Číňané nechtějí stále méně kvalitní a stále dražší evropské zboží a že Číňané jsou schopni do Evropy vyvážet pořád ještě levné a stále kvalitnější čínské zboží. Krásně to je vidět u stavebních materiálů, krásně to je vidět u aut, a my s tím nejsme schopni udělat vůbec nic, protože my nejsme zatím v Evropě ani v nejmenším ochotní odbourávat ty překážky. A naopak, místo, aby jsme přemýšleli, jak zlevnit a učinit kvalitnější naši produkci, tak přemýšlíme, jak ji ještě víc zdražit a jak uvalit cla. Takže vlastně tohleto potupné jednání, kdy v podstatě odjeli teda Evropani jak spráskaní psi z Číny, protože tam se nesetkali vůbec s žádným pochopením, tak předcházelo tomu jednání s Amerikou, kdy Donald Trump uviděl, jak potupně to jednání v Číně dopadlo a pochopil, že teď je jeho příležitost, že když teď na Evropskou unii zatlačí, tak teď právě vyjedná ty nejlepší podmínky a přesně to se taky stalo.
1: No já bych řekl vlastně, ač Evropan, tak Trumpovi děkuju za to, že Evropu takhle ponížil, že vlastně tahle ťavka další, ono už je to xtá ťavka v pořadí, kterou schytáváme, takže by mohla sloužit tomu, že se začneme probírat a že začneme ty sebezničující opatření prostě odbourávat a že otočíme kurz, ale co chci říct, když se zmínila Čínu, tak Donald Trump to zkusili na Čínu a Čína samozřejmě dobře si spočítala svoji situaci geopolitickou i bezpečnostní a ekonomickou a prostě řekla si, že může s Donaldem Trumpem hrát otevřenou partii a on za chvíli mrknul, jak se říká, a v podstatě couvnul a teď jsou v nějaký mezidohodě, že se asi dohodnou na mnohem volnějším trhu, když to řekneme, ty cla původní, který Trump vystřel, tak prostě nebudou platit, protože zjistil, že i Amerika je nebezpečně závislá na čínském importu. Což ovšem není případ Evropské unie. A tady ještě to souvisí s tím, že Evropská unie prostě škemrá u Ameriky, aby bezpečnostně nebo aby nás bezpečnostně chránila před teď zlým Putinem, ale může to být kdokoliv. A Donald Trump není žádný idealista, ale realista a biznismen. A všechno prostě dělá přes má dáti dal. A tu situaci, jak bezpečnostní, geopolitickou, tak ekonomickou Evropské unie čte velmi dobře a ty cla, ta potupná dohoda je prostě toho jenom výsledkem a proto říkám, my jsme to naznačili, že Evropa se ničí sama a co všechno udělala pro to, aby se do téhle situace ponižující dostala, tak já jenom, jak říkám, vlastně bych to bral tak, že i evropský průmysl, někteří politici by mohli říct, podívejte se prostě tohleto, na konci téhle cesty je skutečně zkáza a bída, tak pojďme otočit kurz. Já jenom ještě doplním tu ekonomickou situaci Evropská unie versus Amerika. Já vím, že v roce 2010 Evropská unie v průměru měla HDP na hlavu velmi blízko Americe a bylo to asi 92% HDP Ameriky. Čili opravdu jsme se blížili jedna ku jedný ohledně bohatství na hlavu. Teď po 15 letech jedný politiky úspěšnější než druhý Evropské unie, tak jsme na 61%, což je, jak jste i řekla, tak dneska nás trumfuje už i Afrika, dokáže růst rychlejc. Tak by se dalo říct, že možná něco neděláme dobře.
2: No jasně, to je přesně to, o čem jsem před chvílí mluvila, že vlastně Evropská unie pořád tak nějak drží tu svoji hladinku HDP na hlavu a všechny ostatní zóny světa rostou. A Evropská unie si tu hladinku drží jenom díky tomu, že v podstatě žije z podstaty, že spotřebovává už vytvořené hodnoty, ale není schopná posunout se kamkoliv dál. A při tom jednání s jakýmikoliv dalšími zónami světa, Evropská unie prakticky úplně ve všech oblastech, na které si vzpomeneme, tak tahá za kratší konec provazu. Problém Evropské unie je, že Evropa nemá k dispozici třeba některé vzácné kovy, vzácné prvky, které jsou potřebné pro tu tak strašně moc Evropany vytouženou elektromobilitu a elektroekonomiku. My jsme se rozhodli jít cestou, ke které ty vzácné kovy potřebujeme, potřebujeme baterie třeba, ale my ty prvky nemáme. Má je Asie, má je Čína. Takže my jsme na Číně závislí. Když si Čína vzpomene odstřihnout nás, tak my v tu chvíli prostě jsme úplně na hraní, my nemáme nic. Zároveň Evropa se vmanévrovala sama sebe do situace, kdy v podstatě eskalovala, nebo pořád ještě eskaluje válku na Ukrajině. Do toho se hystericky buď bojí Ruska, anebo předstírá, že se bojí Ruska, aby teda nějak prodala to svoje zbrojení, ale každopádně prostě válku na Ukrajině eskaluje. K tomu potřebuje zbraně a potřebuje americké zbraně. No a Trump teďka řekl, už nedám, pokud nebudete platit. Takže my teď nejenom, že musíme platit za suroviny Asii, my ještě musíme platit za zbraně Americe a začínáme na tom být závislí. Takže my v tuhletu chvíli, jo a ještě samozřejmě tam jedna věc, a ještě jsme se naprosto dobrovolně, vědomě svým vlastním rozhodnutím odstřihli od levných surovin, což mimochodem nám teda vyčetli i Číňani. Oni řekli, že co chceme, jak si můžeme myslet, že s nima zmenšíme obchodní deficit, když jsme drazí a drazí jsme proto, protože nemáme přístup k levným surovinám. A my víme, že tady teda visely billboardy v České republice, kde se pan premiér chlubil tím, že se odstříhnul od ruských levných surovin. Takže to je čistě naše rozhodnutí. Takže my vlastně teď úplně ve všech oblastech, ve kterých bychom si mohli polepšit, tak taháme za kratší konec provazu a my vlastně nemáme vůbec žádnou vyjednávací pozici. Když jakákoliv jiná část světa, i kdyby to byli Afričani ve střední Africe, tak na nás se rozhodli uvalit cla, my s tím nenaděláme nic, protože i ta Afrika má třeba kobalt nebo má některé další prvky, které my nemáme. Takže teďka v tuto chvíli má na nás páku úplně každý.
1: No, pojďme si říct, jak my jsme chytří v Evropě, díky Evropské unii. My jsme, to co jste řekla, my jsme se hrdě odstřihli od ruského plynu a ruské ropy, které jsou kvalitní a jsou levné a na tom byla dost závislá naše ekonomická prosperita v Evropě. A zvlášť v Česku průmyslovém a energeticky náročném průmyslu. No a my jsme teda to odstřihli a tyhle ty energie s velkou slevou jsme poslali do Číny, která díky tomu má, a protože je taky velmi energeticky náročná a průmyslová, tak díky tomu může krásně růst a vyrábět levně a v podstatě nás válcovat. Tak tohle to je jedna velmi chytrá evropská politika, fantasticky zničující. A druhá věc je, že když jsme u Číny, tak Čína vlastně, jak je geopoliticky, ekonomicky chytrá, přestože furt slyšíme, že je to totalita a komunistická země a tak dál, tak Čína, protože pochopila, že aby byla dost geopoliticky, ekonomicky soběstačná, tak si vlastně ten celý ten výrobní proces pojišťuje už od začátku a ty potřební minerály a nerosty tak si zajišťuje i v Africe tím, že prostě tam dělá ekonomickou geopolitiku. Tak. A Evropa dělá co? Šíří gender a duhový vlajky případně vyvěšujeme. Takže teď sklízíme plody na několika frontách a přesně já jsem si přečet, že 750 miliard dolarů za tuhletu částku jsme se teď, nebo nás zavázala Ursula von der Leyenová jménem Eurokomise, že máme odebrat americké energie, hlavně teda plyn a ropu, které jsou dražší, tak co jsme udělali, takže už tím, že jsme poslali ty ruský levnější do Číny, tak jsme se zničili jednou, teď se ničíme po druhý, že si vlastně ještě tohleto zvyšujeme a ty náklady na naší ekonomickou produkci a v podstatě Američanům dáváme biankošek, tak máte to kam prodávat za ty vaše ceny, budete růst, takže my se nemůžeme divit, že jak Amerika, tak Čína se nám prostě začínají vzdalovat a my na ně nebudeme mít ani politicky, ani ekonomicky.
2: No tak to už nemáme další dobu, tak pojďme si říct, co to zaplatí.
1: To se bohužel obávám, že vím.
2: No, v Americe to zaplatí teda hlavně spotřebitelé. Oni taky neudělali to úplně tak dobře. Samozřejmě třeba skvělý majstrštyk Donalda Trumpa byl, že jsme se mu zavázali k těm investicím 600 miliard dolarů do americké ekonomiky, nebo těch 750 miliard za energie. To jednoznačně prostě pomůže americké ekonomice. To nás hezky podojí. Kde nás tak úplně nepodojí, kde teda spíš podojí své vlastní spotřebitele, tak to jsou ta 15% cla na evropské zboží. Na druhou stranu, ono stejně to evropské zboží není až tak moc žádané a až tak moc v kurzu, aby o něj Američani nějak, kdo ví jak stáli, prostě pro Američany v tuhletu chvíli je zajímavější Asie a čínské dovozy. Takže vlastně ano, zaplatí to teda samozřejmě do jisté míry američtí spotřebitelé, ale hlavně tím hlavním, kdo to zaplatí, jsou hlavně evropští výrobci. A teď já jenom říkám, zaplať pámu za to, že ještě nás teda nenapadlo, uvalit ta cla na Ameriku, že to jaksi neměli politici politickou sílu, že to prostě nezvládli, protože oni by určitě hrozně rádi. Protože tím by ještě teda byli podojeni evropští spotřebitelé. Zaplať pánbu, že se to nestalo. Ale teďka v tuhletu chvíli tím největším plátcem toho všeho budou hlavně evropští výrobci v průmyslu a také v zemědělství, protože na co hlavně se to clo vztahuje? Tak vztahuje se to samozřejmě na auta, vztahuje se to na mobilní telefony, počítače, spotřební elektroniku, vztahuje se to na oblečení, vztahuje se to na stavební materiály, potraviny, ať už to je maso, nebo já nevím, kukuřice, obilí, brambory, prostě zemědělské produkty. A ty zemědělské produkty pálí zejména samozřejmě takové země, jako je Dánsko, Nizozemsko, ale Francie. A Francie ta má velké, řekněme, velkou tradici různých nepokojích. Takže já teď čekám, kdy vypuknou nepokoje mezi zemědělci v Evropě, další vlna zemědělských nepokojů. A to je právě to hlavní centrum, které nejvíc doplatí na ta cla, protože evropští vývozci teď v podstatě přicházejí o jeden velký trh. Pravda, Česká republika nevyváží až tak moc do Ameriky, my jsme hlavně subdodavatelé pro Německo a Němci vyváží do Ameriky, ale zprostředkovaně se to teda dotkne i nás. Už teďka se mluví o tom, že minimálně 0,5% bodu na HDP nás to bude stát, Českou republiku. Od příštího roku spočítala to Česká národní banka, takže tam ji nepodezírám, že by to byla nějaký vyloženě politický kankul anebo nějaká jenom jako politická proklamace. Ale zejména teda ti průmysloví vývozci ze západní Evropy, naši subdodavatelé do západní Evropy a obecně evropští zemědělci, to jsou ti, kteří budou v některých případech výslovně krachovat. A jestliže budou krachovat, no tak samozřejmě to jsou efekty, které se rozlévají potom do celé ekonomiky. Když máme menší počet producentů, tak máme vyšší míru nezaměstnanosti, máme nižší reálné mzdy, chudnou i naši spotřebitelé, zkrátka ono se to propisuje do úplně celé ekonomiky.
1: No ono to totiž, ona už první ťavka ještě před těma clama a to ponížení přišlo, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a vlastně za prvý jedním podpisem zrušil americký Green Deal a teď vlastně ještě mají nový zákon, který snižuje, nebo prodlužuje to snížení daní a deregulaci. On už mimochodem dereguloval během svého prvního prezidentského období, kdy ten efekt v ekonomice byl velmi citelný. A když tohleto viděli už tehdy evropské firmy, velké firmy, tradiční, německé, holandské, ale i české firmy, tak řekli, no tak my i bez toho závazku Eurokomise 600 miliard dolarů na investici do Ameriky, tak tam v podstatě jdeme investovat dobrovolně, protože v Americe se prostě podniká líp. No a Co udělala Evropa? Další zpřísnění Green Dealu. Místo teda, aby se inspirovala Trumpem a ten zničující evropský zničila taky. To je jedna věc a pokud jde o energie, tak my slavíme úspěchy na všech frontách ve světě, protože evropští politici i naše šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová se velmi chlubila tím, jak v Kataru nám zajistila plyn, který nebude teda ten válečný a krvavý ruský. A Katar teď řekl Evropské unii, no hlejte, my na vás asi s tím naším plynem kašleme, protože ty vaše green dealovský nároky si strčte někam, my to prodáme někde jinde. Takže vidíme, že my opravdu jako vítězíme na všech frontách tady s tím. No a do toho teď ty americký cla překryly jakoby všechno, veškerý cla, který na světě existují, ale Mezinárodní měnový fond udělal zajímavou, počítal teda taky v Evropské unii a zjistil, že vlastně mnohem víc zničující na Evropu nejsou cla od Donalda Trumpa, americká cla, ale že my máme v Evropské unii, která si říká bezcelní unie a jednotný trh, tak v podstatě existují 44% clo, akorát se mu neříká clo, je skryté, na zboží v rámci Evropské unie a dokonce 110% clo na služby. A co to znamená? Jsou to nejrůznější komplikace a bariéry, kvóty a nejrůznější administrativní, byrokratické požadavky, které si země vlastně na sebe uvalují, aby chránili svůj vlastní trh. Ale že bychom slyšeli od šéfky Eurokomise, že by se pustila do těchto skrytých cel, já jsem neslyšel ani slovo.
2: Přesně, to jsou to, čemu já obrazně říkám vyplňování ESG tabulek. Mm-hmm. Protože jestliže, abyste mohli prodat nějaké zboží v sousední zemi, tak potřebujete vyplnit mraky nějakých tabulek a zaměstnat na to dalšího člověka. Tak je to vlastně skrytý náklad, který ve skutečnosti se chová, jako kdyby na to zboží bylo uvalené clo. A vy jste říkal, že je levnější podnikat ve Spojených státech. Já k tomu teda doplním, že ono je taky levnější nakupovat spotřební zboží z pohledu spotřebitele ve Spojených státech. Protože právě kvůli těmto vnitřním bariérám, tak spotřební zboží je ve Spojených státech podle toho, v jaké skupině, o 25 až 45% levnější než v rámci Evropské unie. Takže i po započtení třeba dovozního DPH, ten americký dovoz pořád bude vycházet pravděpodobně levnější. I po těch clech do Evropské unie bude vycházet levnější než to mnohé evropské zboží. Takže ono je dost dobře možné, že třeba Ježíška budeme nakupovat vlastně z Amazonu amerického. I po těch clech, protože pořád nám mnohé zboží vyjde vlastně levnější z Ameriky, než nás vyjde v rámci toho vnitřního trhu v Evropě. To je naprosto bizarní. A ještě teda chci upozornit na jednu věc. Představte si, že když teď se najednou na nás uvalí nějaké 15% clo na dovoz do Spojených států, dejme tomu, že předtím jsme měli clo 2,5 nebo 5%, zase podle toho, jaké zboží, tak ať nežeru, tak řeknu, že bylo 5% clo v průměru. Tak ten rozdíl mezi tím 5% clem a tím novým 15% clem my vlastně můžeme vnímat jako jakousi daň za naše členství v Evropské unii. Protože kdybychom nebyli členem Evropské unie, tak by si Česká republika mohla vyjednávat se Spojenými státy svoje vlastní celní podmínky, tak jako si to třeba vyjednávali Britové. A pravděpodobně bychom neměli 15% clo. A to, že máme to 15% clo, to je vlastně jenom daň, kterou my platíme Evropské unii za to, že jsme členy Evropské unie. Takže když se tedy lidé ptají, co by nás stálo vystoupení z Evropské unie, tak jedna z možných odpovědí je, že by jsme přestali platit 10% daň za americké zboží jenom vlastně plynoucí z toho, že jsme členy Evropské unie.
1: No tak ono, a to už jsme říkali, když se počítají ty náklady za členství v Evropské unii, tak teď už budeme čistí pláci do Evropské unie, do společné kasy, takže to saldo začne být mínusový a ono začíná být skutečně mínusový na víc a víc frontách. To, co jsme teď tady vlastně popsali, tu situaci, je skutečně 15 let, bych řekl, intenzivní práce v Evropské unii a hlavně v Evropské komisi na tom, jak zničit evropský, nejen průmysl, ale vůbec evropskou ekonomiku, hlavně jménem Zeleného spasitelství, který samozřejmě úplně k ničemu, jak víme, ale nechceme se toho vzdát. A teď jenom potřeba vlastně si říct, jestli vidíme v Evropské unii vůbec nějakou sílu a možnost, že by došlo k politickému zvratu a prozření, že takhle už to dál nejde, a nebo jestli, že nedojde a my skutečně bychom si mohli klidně říct, v tomhletom klubu už je sebezničující být i pro nás.
2: Tak já si myslím, že Evropská unie dosáhla do bodu, kde Sovětský svaz v 80. letech byl naprosto paralyzován sám sebou a všichni chápali, že už to je nereformovatelné, ten Moloch, protože kdyby kdokoliv chtěl cokoliv reformovat, tak by musel začít propouštěním státních úředníků a musel by začít zmenšováním státního sektoru, čímž by vlastně došlo

0: s takovým politickým uspořádáním v Evropské unii, jaké teď máme.
1: No tohle to je rizí antisystém. No jasně, je to pravda, protože ono totiž ten problém a obrat k horšímu začal přesně v době, a já teď nevím přesně rok, kdy z toho názvu Evropské unie vypadlo to slovo ekonomická, který tam bylo od začátku tradičně, nebo velmi dlouho, ale dneska se z toho stala hlavně politická unie a my vidíme, že i Evropská unie, do kterými jsme ještě vstupovali v roce 2004 a o čem jsme si rok předtím v roce 2003 udělali referendum, tak byla politicky určitě demokratičtější, lidsky pro nás občany byla svobodnější a hlavně byla víc prosperující a svobodnější i ekonomicky. Takže teď jsme členy úplně jiné Evropské unie a můžeme si říct, že na všech frontách je to jenom horší. Takže jestliže dneska někdo žádá referendum o našem členství v Evropské unii, tak za prvý to patří do našeho systému a za druhý, proč si tohleto neskusit a neověřit v momentě, kdy jsme skutečně členy úplně jiné instituce, než do jaké jsme vstoupili.
0: Přesně tak. A víte, co mě úplně nejvíc děsí možná? Že já tady často používám porovnání Evropské unie se Sovětským svazem v 80. letech. Ale ten Sovětský svaz v těch 80. letech měl aspoň nějaké kámoše. On se kámošil s Kubou, s Vietnamem, se Severní Koreou, s Čínou, prostě s těmi tradičními komunistickými, socialistickými baštami. S kým se kamarádí Evropská unie dneska?
1: Já vám to řeknu.
0: Evropská unie je pro smích úplně každému.
1: Máme přátelé v Ukrajině. Máme přátelé v Ukrajině a když jsem teď sledoval rozpravu v ukrajinském parlamentu o tom zákonu proti zákonu z ruky Zelenského, který se týká korupce, kde se strhla rvačka a kde jsem teda zjistil, že poslanci ukrajinští chodí do parlamentu v triku a skoro v teplákách, no tak podobně jako jezdí po světě jejich prezident, tak jsem si řekl, že by to bylo hezký kulturní obohacení, kdyby se stali členy Evropské unie, kdyby takhle mohli obohatit jak Eurokomisi, tak Evropský parlament. Takže ano, nám zbyla Ukrajina, ale tý jsme pro smích taky, protože tý v podstatě dáváme peníze a zbraně, jak ona si řekne. Takže asi tak, no. Na závěr, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a sednul k tomu svýmu stolu, tam v oválné pracovně, a začal podepisovat ty dekrety a jedním z nich teda bylo zrušení Green Dealu amerického, tý jejich verze vlastní, tak já jsem si řekl, že možná teď pomohl Evropě, že Evropa zjistí, že prostě na to nemáme a bude se něco muset změnit. Teď ještě chci živit nějakou naději po tom, co na nás hodil, nebo provedl tohleto ponížení s těma clama a už předtím jsme se tam zavázali ke všem těm platbám a investicím do Ameriky, takže by se tohleto mohlo sejít a že by nám to mohlo pomoct jako v neštěstí, že tohleto může být pro nás malý aspoň štěstí v neštěstí. Co myslíte?
0: Já myslím, že ano, protože vždycky se říká, že aby feťák přestal fetovat, tak si musí dosednout na úplné dno a vyžrat si to dno. A já jsem prostě dlouhodobě přesvědčená o tom, že pokud to nepůjde v Evropě ještě víc kopce, pokud opravdu lidé neporozumí tomu, že když nic neudělají, když se nepostaví té Evropské unii, takže hold přijde chudoba, tak jim to nezapálí, v čem je ten problém. Takže tohleto ten proces urychlilo.
1: No tak snad poprvý končíme pořád, kdo to zaplatí, optimisticky. Zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
0: Nashledanou.
2: Radio Xaver.

ze sousedního bytu, poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy, a ty úřady, a ty počti si, kdo kde a kolik. Dík paní Šulcové, jejímu dopisu, rychle pan Svoboda dostal se do spisu, ač není podpisu, je třeba prošetřit, autor se bojí.

Nějakou samotu někde u náchoda, a já vím určitě, není to náhoda, a tak trochu se bojím, že brzo budem my hledat samoty, k bydlení nastálo nejen o soboty, kvůli pár Šulcovým, no a vím na tuty, o to nestojím. Usnívavej svoboda, mi totiž hrozně chybí.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
2: Je to takový donucovací prostředek?
1: Je to donucovací prostředek, přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají. Ty, kteří si to nepořídí, tak to zaplatí. Jo? No teďko ale my říkáme, dobře, ale to je, jako zopravdu je to složitý, ne na to každý má peníze, že mu dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase ne každý také, jak by chce udělat. Ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co jasně jako výrazně nesouhlasím.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Mám si to představit tak, že dnes je možné, aby firma vedle svých účtů třeba v českých korunách, v eurech a v dolarech a bůh ví, v
2: librách,
1: jasně, měla vedený účet ve zlatě.
2: Ano.
1: Včetně jakéhosi tedy rizika, jakési volatility toho zlata. Mm-hmm. To znamená, že jednoho dne tam můžou mít víc peněz, někdy míň, ano, podle toho, jak to zlato,
2: ano,
1: koriguje, ano, že ono koriguje taky někdy.
2: Máš oblíbený termín,
1: koriguje. A někdy roste.
2: Ano.
1: A jindy zase koriguje.
2: Je tomu tak. Ano, firmy mohou mít a mají, firmy dneska máme v tom systému kolem tisíce vlastně obchodníků, to znamená firem, podnikatelů, OSVČ a tak dále, kteří vlastně využívají zlaté účty pro to, aby buď tam shromažďovali svoje rezervní peníze ve zlatě, nebo aby přijímali platby mezi sebou navzájem, anebo od zákazníků, anebo to kombinují, že tam mají svoje rezervy a přijímají platby. Vy jste zmínil tu volatilitu.
1: Jasně.
2: Je tomu tak, vlastně to zlato nějakým způsobem se vyvíjí. My, když se podíváme na to poslední období, za 2 roky plus 80%, od začátku roku plus zhruba 30%, ale samozřejmě jsou tam i korekce, teď třeba zlato korigovalo o nějaké 3,4%. Takže ta firma samozřejmě tím, že vede účty jak v penězích, tak ve zlatě, tak si vybírá, které účty využije pro to, aby z nich jakoby platila. To znamená, jestliže zlato zrovna stagnuje, tak je lepší využít účty v korunách nebo nějakých penězích ve fiat měně. A jestliže zlato roste, což teda teď se děje spíše četnější období než ne, tak pak můžu platit pohodlně z toho zlata.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Lukáš Kovanda je naším hostem. Vítám vás po ČSFX TV. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Lukáš Kovanda je stále hlavním ekonomem Trinity Bank. Pane Kovando, 3,5 bilionu, takové je současné zadlužení České republiky. Je to problém nebo jako ekonom jste klidný?
2: To zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu není nic dramatického, takže já si myslím, že z tohohle hlediska můžeme mít celkem klidné spaní, ale samozřejmě nenaplnil se slib základní a to, že se výrazně stačí ta samotná nominální absolutní úroveň zadlužení, to je stále přes 200 miliard korun, v příštím roce to má být dokonce 280 miliard korun, co se schodku státního rozpočtu týče. A asi tedy většina občanů i ti, kteří volili tu současnou vládu, kdyby toto slyšeli v tom roce 2021, že takový bude výsledek, tak by spokojeni nebyli. Ale zase na druhou stranu podařilo se elementárním způsobem zastabilizovat veřejné finance z hlediska poměrového ukazatele veřejného zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu. Takže nemusí mít občané obavu, že by snad hrozil bankrot České republiky, že by nebylo na lékařskou péči, že by nebylo na důchody. To skutečně ne. Stále jsme jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie.
1: Ministr financí říká, ano, 280 miliard, takový má být schodek státního rozpočtu v příštím roce, a to kvůli dostavbě Dukovan a vyšším nákladům na zbrojení. Vy jste někde řekl, že si myslíte, že současná vláda by se zadlužovala méně než vláda, kterou by vedlo hnutí ANO. Myslím, že jste to říkal v Českém rozhlase. Z čeho vycházíte, že by Andrej Babiš více zadlužoval nebo rychleji zadlužoval naši zemi?
2: Tak pokračovat bude to vysoké nebo to poměrně vysoké zadlužení v příštích letech, si myslím, ať už bude ukormidla ta či ona vláda, ale jak stranám té pětikoalice, tak stranám zejména hnutí ANO, které jsou v současné době v opozici, tak v průzkumech celkem konzistentně vychází, že ti voliči té současné vlády těch stran, které ji tvoří, jsou citlivější na úroveň zadlužení České republiky než voliči třeba právě hnutí ANO a těch stran, které jsou nyní v opozici. Takže já si myslím, že zkrátka ti voliči mají takové preference, jsou tak vnitřně nastaveni, že pokud volí hnutí ANO a další strany současné opozice, tak jim ten dluh tolik nevadí v případě navýšení jako voličům strany současné pětikoalice. Takže proto si myslím, a i když zohledním ty některé plány zastropování výše odchodu do důchodu a tak podobně, tak si myslím, že to zadlužení bude výraznější v případě tedy, že se k moci dostanou vlády současné opozice. Ratingové agentury ovšem říkají, že ani v jednom z těch případů nedojde k nějakému utržení ze řetězu českého zadlužování. To znamená, i kdyby vládnul Andrej Babiš, tak ratingové agentury nečekají, že by české zadlužení dosáhlo dluhové brzdy třeba v úrovni 55% HDP. A i kdyby dosáhli, tak jsme stále jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Takže myslím si, že ani pro ty 4 roky, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak nemusíme mít obavy, že by se ten dluh v České republice nějak jaksi výrazně utrhl ze řetězu.
1: A to ani s tím slibem koalice Spolu, že chce na zbrojení vydávat, k čemu se samozřejmě zavázala, těch 5%, jak požaduje Donald Trump, což je bylo spočítáno nějakých 400 miliard.
2: Ani to ne,
1: ročně.
2: Ale to už samozřejmě bude problém a je třeba šetřit někde jinde.
1: Tak a kde? Kde může vláda šetřit?
2: No, na Green Dealu bych třeba šetřil osobně. A vezměte si, že podle stanoviska Národní rozpočtové rady do roku 2030 má Green Deal stát českou ekonomiku 1,3 desetiny bilionu korun. To znamená 1300 miliard korun, takže to rozpočtěme na těch 5 let, co do roku 2030 zbývají a máme nějakých 220 miliard korun ročně. Náklady Green Dealu, náklady dekarbonizace. To znamená, kdyby firmy, podniky nemusely tyto náklady platit, mohly být ziskovější, odváděly by třeba i vyšší daně do veřejné kasy, tak ráze máme prostředky na to, abychom třeba platili vyšší výdaje na zbrojení, ale i tak samozřejmě bude třeba šetřit na dalších místech, aby bylo na zbrojení, protože to je obrovský výdaj, k němuž se česká vláda zavázala.
1: Tak my se ke Green Dealu určitě dostaneme, ale ještě bych zůstala u státního rozpočtu, protože samozřejmě sliby kandidujících stran jsou teď různé. Motoristé slibují občanům vyrovnaný rozpočet do 4 let. Je to realistický slib? Je splnitelný?
2: Je splnitelný, ale motoristé by měli říct, jak to dosáhnou.
1: Oni možná ten Green Deal také velice kritizují a říkají, že půjdou klidně do otevřeného sporu s Evropskou unií. Tak je to ta cesta?
2: Nevím, co se týče celého Green Dealu, oni říkají, myslím, emisní povolenky
1: tak,
2: číslo 2. Tak na těch to zas tak netrhnou. Ale ono jako k vyrovnanému rozpočtu, ono... To je také mystérium, takové, že toho nemůžeme dosáhnout. Ono by v podstatě stačilo vrátit tu superhrubou mzdu tam, kde byla před rokem 2021 a rázem máte ve veřejných rozpočtech 150 miliard korun každý rok. Navíc, kdyby tedy stouplo zdanění mest zaměstnanců z těch současných 15 na těch zhruba 20%. Ale pozor, já potom nevolám, aby zase diváci si neřekli, že Kovanda chce zvyšovat daně. Nechci. Já si myslím, že primárně by měl stát šetřit u sebe. Ale zkrátka toho, jak jsme viděli v těch uplynulých 4 letech, nebyl schopen. Naopak ten takzvaný konsolidační balíček, to byl spíš balíček daňový, protože zatížil nikoli tedy stát a jeho agendu a nějakým způsobem neomezil třeba počty úředníků nebo státních zaměstnanců a agendu státu, ale naopak zatížil dalšími daněmi a řadou daní daňového poplatníka České republiky, takže tento daňový balíček tedy nevedl k tomu kýženému, ale myslím si, že je třeba zkrátka to, aby pokud by chtěla teda vláda ozdravovat veřejné finance a pokud třeba i by se mělo splnit to, co hlásí motoristé, tak by pak oni měli být těmi, kteří budou výrazně redukovat tu agendu, ale to si myslím, že to by skutečně museli mít teďka 40-50% v průzkumech. To nemají. Oni pokud vím, tak budou rádi, když převezou tu hranici 5%. Takže to pak budou takovou menší stranou, která možná bude tedy ve vládní koalici, možná ne, ale i když té vládní koalici bude, tak ta její vyjednávací pozice nebude taková, že by mohla plnit program tak, že by Česko prostě mělo vyrovnaný rozpočet během 4 let.
1: No, protože někdy pokud ty vím, tak hnutí strany...
2: ano, tak rozhodně s něčím takovým nepočítá.
1: Chci říct, že malé strany jsou někdy zásadní.
2: Můžou být jazyčkem na vahách, můžou to být i motoristé, jednoznačně ano, zejména pokud to bude nějaký vyrovnaný výsledek, že oni, ta hnutí ano, bude potřebovat třeba právě k tomu, aby mělo života schopnou vládní koalici, ale i tak budou to mít motoristé velmi těžké. Ale zase, já principiálně s tím určitě souhlasím, s vyrovnaným hospodařením, ale tedy jak toho dosáhnout? Jak toho dosáhnout? Asi to úplně nebude plánem motoristů vracet superhrubou mzdu, to znamená zvyšovat zdanění zaměstnanců, tak ale jak jinak? Kolik teda propustí státních zaměstnanců? Jaké ministerstva zruší? Jaké agendy vyškrtnou? Protože bez toho to prostě nejde.
1: Ano, ale těmi škrty toho lze docílit.
2: Lze, ale... Jak začnete škrtat, tak máte třeba zemědělce na Václavské náměstí s traktory. Jak začnete škrtat, tak máte stávky lékařů. Nebudou ošetřeni pacienti. Začnou se bouřit třeba školy, univerzity. Budou stávkovat učitelé. Vezmete tak, si toto tím, jako pokud... politik na triko?
1: Ne, myslím, jako, protože třeba motoristé říkají malý štíhlý stát, slibují, tak já předpokládám, že tím je myšleno ten státní aparát, obsluha toho státního aparátu, nikoliv.
2: No jo, ale tak ti samotní úředníci, ten státní aparát, to máte nějakých 70-75 tisíc zaměstnanců. Tady se bavíme o těch stovkách tisíc toho celkového veřejného aparátu, řekněme, to znamená o všech lidech, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů nebo na ně jsou nějakým způsobem navázáni například zakázkami, to pak máme zhruba 1 000 000 lidí. A jakmile začnete omezovat penězotoky k těmto lidem, tak každá ta skupina z nich začne křičet. A to musíte mít jako hodně velkou politickou odvahu, kuráž a vůli toto ustát. A já zatím takového politika na české politické scéně nevidím.
1: Tak vraťme se ještě ke koalici Spolu. Vy jste zmiňoval její balíček, který dopadl na daňové poplatníky. Koalice Spolu se zřejmě poučila ze svých slibů, které pak nebyla schopna splnit, nebo je přímo porušila tím, že nezvýší daně. Teď říká, slibuje předvídatelné daně. Jinými slovy, změníme je výrazně jenom jednou za ty 4 roky. Už neříkáme, či směrem nahoru nebo dolů. Asi bych tak typovala, že to bude směrem nahoru, ale zajímá mě váš názor, jestli je to jako chytřejší od koalice Spolu takovýto slib.
2: Myslím si, že jo, protože to je královna koloběžka první, to je slib, neslib. Oni zároveň tedy říkají něco, jakože něco s daněma udělají, zároveň neříkají co. A pak vlastně, pokud budou vládnout v těch příštích 4 letech, tak kdykoliv mohou říct si, a my jsme přece nic takového neslíbili. Protože teď samozřejmě naráží na to, že ještě v roce 2022, tedy už půl roku po invazi Ruska na Ukrajinu, tak stále vehementně trvali na tom, je to dodnes hit na sociálních sítích, videohit, že teda nezvýší daně, nezvýší daně, nezvýší daně, tečka. No a to pak, jestliže prostě volič následně o rok později vidí, že se mu zvýšily všechny, skoro všechny druhy daní právě prostřednictvím přijetí toho takzvaného konsolidačního ve skutečnosti daňového balíčku, tak to není úplně z hlediska té nálady toho voličstva vůči té vládě úplně šťastné. Takže já si myslím, že ten kabinet se nyní snaží poučit ze svých chyb. Je to vlastně přiznání o chyby, že nenaplnil ten svůj slib a že zároveň dával slib, když už musel vědět, že ho poruší. Když už bylo po roku, po válce, po začátku války na Ukrajině, na kterou vlastně se kabinet odvolával jako na důvod toho, proč zvyšuje daně, tak ale to měl říct ne ten první den po invazi, nebo v prvních týdnech, řekněme, a ne až půl roku.
1: A ta předvídatelnost výše daní?
2: Předvídatelnost, tak to může být, že nebudou moc často s daněmi hýbat, proto zase se schová úplně všechno. Já bych si představoval, že třeba řeknou, uděláme zásadní daňovou reformu. V tom smyslu, že třeba řekneme, je příliš zdaňovaná práce, což dopadá na sociálně slabší. Je málo zdaňovaný kapitál. Teď neříkám, že si to přeju, že by to tak mělo být, ale toto za mě by byl nějaký hmatatelný program, který by navíc byl ve shodě s tím, co si myslí část ekonomů, část odborné obce. Třeba ne zrovna já, ale myslí si to řada mých kolegů. A to už je něco, kde bychom my dva si pak mohli sednout a říkat, je to dobře, je to špatně. Ale jako takto mlhavě, vágně něco nadhodit do programu, jen aby měli program. My vlastně nemáme o čem se bavit, my nevíme. My ani nevíme, jestli oni chtějí ty daně zvýšit, znížit. Vy jste řekla, že chtějí asi zvýšit, no ale pak přijde někdo a řekne, a jak víte, že my je chceme zvýšit, třeba je chceme snížit. Takže jakoby ta celá debata pak je na vodě.
1: Já už to vnímám tak, že už se předem vymlouvají, až nebo si hledají omluvu, až je budou zvyšovat.
2: Spíš dal ruku, teda nedal ruku do ohně za nic, ale spíš bych teda sázel na to, že spíš míní navyšování daní, protože bude třeba, vzhledem k tomu, co jsme si říkali, ty vysoké výdaje na zbrojení bude třeba zvyšovat daně. To bychom neměli lidem zastírat. Těžko se uspoří na Green Deal tolik, co jsem říkal. Těžko se uspoří na úřednících, státních zaměstnancích, veřejných zaměstnancích.
1: No a právě,
2: bude třeba zvyšovat daně. Teď jde o to, které. Ale to vám nikdo před volbami nechce moc říkat. Trochu mě překvapilo hnutí STAN, které říká, že chce teda zvýšit daň z cukru, nebo zavést daň z cukru, z slazených nápojů. Ale to je taková výjimka. Většina těch daní bude prostě oznámena v prvním roce po těch volbách.
1: Proto mě trochu překvapilo, že říkáte, nebo že si myslíte, že koalice Spolu by méně zadlužovala, no méně rychle zadlužovala Českou republiku než hnutí ANO, protože hnutí ANO je proti těm 5% na zbrojení. Říká, že 2% jsou dostačující.
2: To říká, ale myslím si, že bude velmi obtížné se z toho slibu vyvázat.
1: Z toho 5% myslíte. Dobře, pojďme.
2: Pokud by se z toho vyvázali, tak si myslím, že pak můžete mít pravdu a to zadlužování nemusí být tak rychlé, protože skutečně ty výdaje na zbrojení budou razantní zátěží české veřejné kasy. Ale já v tuto chvíli nepředpokládám, že se z toho vyvážou nakonec. Protože přeci jenom to je závazek daný na to, víme, že Donald Trump toto může sledovat, že i třeba nástupce Donalda Trumpa to bude sledovat a to by znamenalo zhoršení třeba vztahu se Spojenými státy.
1: Pojďme na ty emisní povolenky, respektive na ETS2, další zatížení, nicméně tentokrát přímo občanů. Vy jste udělal takový zajímavý propočet, nebo zajímavý, pro někoho možná pro většinu děsivý, vy jste vypočítal, že ta suma, ten odhad, kolik by to mohlo stát peněženky našich občanů, tak by to mohlo být ročně až 83 tisíc korun. Proti tomu jsou ale jiné výpočty. Třeba hlavní ekonom české pobočky poradenské společnosti Deloitte, ten předpokládá v úvozovkách na jednu domácnost pouze přibližně 6,5 tisíce korun. To je obrovský rozdíl. Stojíte si za svým výpočtem 83 tisíc korun za rok navíc pro domácnost?
2: Stojím. A řeknu také, z čeho plyne ten velký rozdíl, který opravdu je ořád. Ten rozdíl plyne z toho, že kolega z Deloitte počítá s tím, že zůstane cena povolenky zastropována. To znamená, buď to bude těch 45 eur za povolenku, nebo při nejhorším, teď nevím, jestli přímo počítá s těmi 45 nebo 57. 57 je strop inflačně upravených těch 45 eur, protože to bylo stanoveno v roce 2020, my to musíme převést do roku 2027. A těch 45 upraveno o inflaci v roce 2027 bude 57. To je úroveň stropu, s níž počítá Česká národní banka. Teď ale zásadní věc. Do roku 2030 se cena povolenky musí zvýšit na 250 plus minus eur za kus.
1: Za tu tunu.
2: To není, že bych si to já vymyslel. Já jsem nastudoval několik odborných studií na téma povolenek, asi tak 6. které například vydalo Postupimský úřad pro nebo Postupimské centrum pro výzkum otázek změn klimatu, financuje i mimochodem německá vláda. Vydali i další renomované instituce podobného střihu, například německý Kielský institut pro světovou ekonomiku. A každá z těchto renomovaných institucí i placených německou vládou tak má svůj nějaký rozptyl odhadu, pásmo odhadu, kde bude ta povolenka stát v roce 2030. Já jsem těchto 6 analýz, zhruba 6, zprůměroval. Takže to není, jak jste říkal, až těch 83 tisíc. To je průměr průměru. Těch 83 tisíc je průměr průměru. Protože jestliže povolenka bude stát v roce 2030 250 eur, což je znova říkám průměr průměru odborných studií na toto téma, které všechny jsou daleko sofistikovanější, propracovanější, než kdokoliv, co vytvořil v České republice, co jsem měl možnost vidět, tak konsenzus těchto studií je těch 250 eur. A to přepočtěme na cenu pohonných hmot v České republice, to přepočtěme na to, o kolik zdraží vytápění, topení plynem, topení uhlím, o kolik zdraží nafta jako pohonná hmota, benzín a o kolik také stoupne celková inflace. Protože ono se někdy říká, že to jsou povolenky pro domácnosti, ale to jsou i povolenky pro řekněme, firmy, podniky, které dosud ten první typ povolenek nemají. To je pro celou ekonomiku. Ty povolenky pak budou po tom roce 2027 zasahovat 85% ekonomiky. S výjimkou zemědělství a odpadového hospodářství všechno. Takže vy tam budete mít i dopad v podobě celkové inflace. To znamená, že kdo má elektromobil a čerpadlo a myslí si, že povolenkám unikne. Ne, protože on bude zatížen tím celkovým inflačním dopadem. Zdražování bude zkrátka výraznější, než pokud by těch povolenek nebylo. A také budou tedy rychleji mizet kupní síla úspor našich. No a teď, když sečteme tyto tři efekty, to znamená zdražení pohonných hmot, zdražení vytápění a ten celkový inflační efekt, tak ta zátěž na běžnou českou domácnost, která má rodinný dům a jedno auto na naftu či benzín, bude těch 83 tisíc korun, pokud ta povolenka bude 250. Ale ona musí být 250, pokud máme jako Evropská unie plnit Green Deal, pokud chceme do roku 2050 stihnout uhlíkovou neutralitu, to znamená být plně dekarbonizováni. Protože jinak, když ta povolenka bude levnější, jak říkají čeští politici někteří, tak my ten Green Deal nestihneme. Když Evropská unie přijde a řekne, dobře, posouváme cíl Green Dealu na rok 2100, z toho roku 2050, což ale nikdo zatím neříká, tak a pak je možné, že povolenka bude 45 nebo 57. A pak platí to, že to budou nějaké nižší tisíce ročně. Ale pokud má být plněn Green Deal a nikdo zatím neříká opak, spíše nyní v červenci byla nová snaha ještě zpřísnit, tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun, třeba o těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
1: Čili pojistí si těch 90 eur?
2: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur. A od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat. Každý si může najít na webové stránce Crane Shares a ETS2 povolenky. A má tam tenhle graf, já jsem se sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutý vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit, bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
1: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
2: naprosto přesně.
1: Ti se politici, propadnou třeba do chudoby energetické.
2: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal. Takže to je absolutně něco, co ale je a i Fit for 55 program, k němuž se zavázali. Takže oni vlastně říkají, my nebudeme splňovat to, k čemu jsme se zavázali. Protože když přesně, jak říkáte, když povolenka bude příliš levná, když bude 45 nebo 57, tak to znamená, že prostě neplníme Green Deal.
1: Tak.
2: Musí být tak drahá, pokud chceme, aby byl Green Deal plněný. Těch 250.
1: Některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, některé, že ho oddálí, některé, že ho chtějí revidovat. Co vy byste doporučil?
2: No oddálení vůbec nic neřeší, protože pořád tu máme to datum 2050, kdy chceme stihnout Green Deal. To je to datum všech.
1: Takže změnit to datum?
2: Pokud? Bylo něco, co já třeba odsouhlasím. Když tahle vláda řekne, my chceme to koncové datum Green Dealu posunout na rok 2100. Tak vy najednou máte o dalších 50 let delší vlastně dobu na plnění toho Green Dealu. a vy nemusíte prostě zatížit najednou v krátkém časovém okně od roku 2027 do roku 2050, tedy během 23 let, občany tolik tím tou dekarbonizací. Vám se to rozloží na více generací, protože nejenom místo 23 let budete mít nasplněný Green Deal prostřednictvím povolenek číslo 2, místo 23, 73 let. Už to nebude záležitost jedné generace, na kterou to všechno padne, ale záležitost 3-4 generací, na kterou to všechno padne. Takže i pak ty náklady, i ta cena té povolenky už nebude muset být taková, protože už se na tom Green Dealu budou podílet naše děti, naše vnoučata, naše pravnoučata.
1: A ještě poprosím, proč už nás trochu tlačí čas. Jak jsem říkala, některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS 2, že půjdou do otevřeného sporu s Evropskou unií. Je to opět reálný slib?
2: Podívejte, to je...
1: Když třeba už některé země implementovaly, už vlastně ETS 2 mají zavedené, tak lze to?
2: No, už se obchoduje s těmi termínovými kontrakty, ale je třeba pravda, že polský ústavní soud v podstatě nedávno rozhodl, že ten Green Deal může být v určité kontradikci s tím s energetickými zájmy Polska, že ty jsou jaksi nadřazeny. Takže pokud by podobným způsobem rozhodl třeba ústavní soud v České republice, tak je to něco, co už může být zárodkem jakési koalice států, teď mám na mysli Polsko a další, kteří prostě budou se snažit do toho hodit vidle, lidově řečeno. Ale tohle jsme si všechno měli rozmýšlet, když jsme přijímali Fit for 55 a ten jsme bohužel přijali, tento program. Tam je zárodek toho problému.
1: Já moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
2: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Naším hostem byl Lukáš Kovanda.
3: Posloucháte rádio Xaver.

0: Michal Dvouletý je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pan Michal Dvouletý je zastupitel Zlínského kraje a města Uherské Hradiště. Ještě pro úplnost řeknu člen sociálního výboru a výboru pro cestovní ruch zastupitelstva Zlínského kraje. Je to tak?
1: Je to tak.
0: Je to tak. Jinak jste podnikatelem, no a když nás teď čekají ty krajské volby, se znovu ucházíte, co by lídr kandidátky Hlas pro Zlínský kraj. Nemáte toho dost za ty předchozí roky?
1: Máte pravdu, možná je potřeba přiznat, že jsem chvilku zvažoval, jestli po 8 letech v krajské opozici stojí za to ještě pokračovat v angažmá na Zlínském kraji, protože my jsme byli poměrně úspěšní v našem domovském Uherském Hradišti, kde jsme sestavili nezávislou kandidátku, uspěli jsme, sice jsme pořád v opozici, ale ta práce na té regionální úrovni mě skutečně naplňuje a do jisté míry i baví. Mm-hmm. Na druhou stranu náš kraj čelí mnoha výzvám, byl jsem obklopen řadou kamarádů a osobností, kteří říkali, hele, nám tady chybí nějaká regionální alternativa. My všichni vnímáme, jak lidé jsou naštvaní na tu celostátní politiku, jak sledují večer v televizi, jak se hádá opozice s koalicí, často říkají a chodí za mnou a ptají se, no a koho budeme volit na tom našem Zlínském kraji. Nám tam někdo takový chybí, kdo by stělesňoval jenom to regionální uskupení a nebyl spojen třeba i s těmi celostátními pražskými stranickými sekretariáty. No a z těchto takových těch neformálních debat nakonec vznikla poměrně silná iniciativa. Já mám s kolegy za sebou několik stovek schůzek, protože jsme oslovovali lidi, kteří nejsou zapojeni do té celostátní politiky a ověřovali jsme si a zjišťovali jsme si, jestli nemají zájem se zapojit jenom na budování budoucnosti Zlínského kraje. No a z těch schůzek se sformovala poměrně zajímavá kandidátka vesměs nestranických osobností. My jsme si ji pojmenovali jako nezávislý Hlas pro Zlínský kraj a chceme voličům nabídnout nějakou tu regionální alternativu.
0: Počítáte s tím, že znovu skončíte v opozici?
1: To rozhodnou především voliči, jestli nám dají důvěru a hlas. A myslím si, že chceme nabídnout natolik kompetentní sestavu lidí, že věříme, že budeme mít vysoký koaliční potenciál a určitě budeme usilovat o to, abychom, pokud dostaneme důvěru voličů, byli schopni náš program prosazovat ve vedení Zlínského kraje.
0: Jaký vlastně je vztah Hlasu pro Zlínský kraj s Jiřím Čunkem?
1: My jsme nové politické uskupení a byť jsem v tom zastupitelstvu už 8 let, tak ta parta, která mi dá tu důvěru, abych ji vedl, tak opravdu jsme novou sestavou a my jsme si i dali do vínku, že se nebudeme proti nikomu vymezovat. My si nechceme všímat toho a hodnotit to, jak ke kampani nebo ke své práci přistupují současní nebo bývalí protagonisté Zlínského kraje. Opravdu se chceme soustředit na svůj vlastní program a do jisté míry být i garancí toho, a proto jsme si vymysleli ten název Hlas pro Zlínský kraj, že budeme hlasem lidí, obyčejných lidí na tom Zlínském kraji a hlasem, který především bude na kraji slyšet také po volbách. Mm-hmm.
0: Jaký je váš vztah s Jiřím Čunkem?
1: My se známe celých 8 let, co by zastupitelstvu Zlínského kraje. A myslím si, my si vykáme. A ten vztah bych řekl, že z mojí strany je poměrně jako neutrální. Já jsem určitě patřil k lidem, kteří v tom předcházejícím volebním období nebyl přítelem mnoha jeho nápadů, včetně té prosazované krajské nemocnice. A já jsem si vždycky zakládal na to, že svoji případnou kritiku či argumentaci stavím na nastudování těch materiálů, takže to se musíte někdy ve vašem pořadu zeptat přímo pana exhejtmana Čunka, jaký on má vztah k sobě, já to považuji za velmi profesionálně neutrální.
0: Kdybyste se dostali do nějaké koalice a podíleli byste se na řízení Zlínského kraje, tak nemocnice nebude.
1: Myslím si, že dneska tohle téma není na pořadu dne, protože krajská nemocnice Tomáše Bati má schválený svůj generál modernizace. My jsme se opakovaně na konkrétních číslech přesvědčili o tom, že stavit novou nemocnici na zelené louce není financovatelné. Prostě na to kraj nebude mít peníze, aniž by se zadlužil, aniž by se zásadním způsobem ohrozily jiné investiční aktivity. Takže dneska se díváme na to, jak co nejrychleji a co nejefektivně zmodernizovat Baťovku v jejím současném areálu.
0: Pane Dvouletý, podle Facebooku soudím, jedno z klíčových vašich témat je dostupnost bydlení pro mladé lidi. Díval jsem se na váš web, díval jsem se na váš Facebook, nikde jsem nenašel, jak to chcete udělat.
1: No,
0: protože tak to samo o sobě to zní jako fráze.
1: Může to znít jako fráze, jenom to vysvětlím proč, protože Zlínský kraj čelí velkému problému. Mladým lidem se nechce zůstávat v našem kraji, ztrácí tu motivaci. Já to vidím v generaci třeba své ženy a té další generace, té mladší generace, kteří vychází školy nebo odchází studovat i do jiných regionů. A vedem tu diskuzi, hele, proč se mám vrátit zpátky domů? Proč tady mám zůstat, žít, pracovat, podnikat, když tomu nemám vymyšlené ty dostatečné, připravené ty dostatečné podmínky. Takže jsem přesvědčen o tom, že i kraj, jako místní samospráva, krajská samospráva se ve spolupráci s obcemi musí zapojit do budování dostupného bydlení a umím si představit konkrétní i finanční mechanismy, jak by kraj obcím mohl pomáhat budovat infrastrukturu a zasíťovat třeba z pozemky a připravit pro rodinnou výstavbu takových těch jakože nájemních bydlení toho v té formě dostupného bydlení.
0: Dobře, ale zase jsme teda u toho. Když Jiří Čunek prosazoval tu nemocnici, tak měl konkrétní plán, měl pozemky, věděl, kde vezme ty peníze, nakonec to dopadlo jinak. A vy říkáte, že chcete zajistit tu dostupnost a jste na to připraveni alespoň tak, jak byl Jiří Čunek připraven na tu nemocnici?
1: Tak především Jiří Čunek nemocnici vymyslel za pochodu během svého hejtmanského mandátu. Když se podíváte na volební program jeho formace před těmi pěti lety, respektive osmi lety, tak nikde nenajdete v to, že jde prosazovat a jde vládnout Zlínskému kraji s cílem vybudovat novou nemocnici. Jestli si dobře vzpomínám, ta geneze byla taková, že začal řešit rekonstrukci Baťovky a někde se vzal nápad, že místo rekonstrukce se postaví nová.
0: Takže ale znovu, ano, tak jenom nám řekněte, to bude zajímat, z vašeho regionu se na XTV dívá spousta lidí a ti si teď kladou otázku, jak to ten dvouletý chce udělat. Co už proto má připraveno? Existuje projekt, existuje nějaká myšlenka, kde na to vzít peníze?
1: Tak peníze na investiční aktivity se generují ze sdílených daní do rozpočtu Zlínského kraje. Mandátem zastupitelů nebo celého zastupitelstva je rozhodovat o tom, na jaké projekty uvolní tyhle peníze. A my jsme přesvědčeni o tom, že Zlínský kraj má pomáhat městům a obcím k tomu, aby na svých územích připravovali území, na kterém budou vznikat projekty dostupného nájemního bydlení takzvaného toho startovacího typu. Samozřejmě, my bychom strašně a všichni obecně v celé České republice potřebovali, aby ty zásadní změny v oblasti stavebního řízení udělal stát, aby zjednodušil, zrychlil stavební řízení, aby se dokončila potřebná legislativa. Ale my na ten stát nemůžeme dlouhodobě čekat a myslím si, že kraj, především finančně, musí pomoci těm městům, obcím, aby tyhle území rozvíjel. Já jsem zastupitel města Uherského Hradiště a vím o několika těchto aktivitách, kde město Uherské Hradiště připravuje startovací bydlení pro mladé rodiny.
0: To je ovšem jiný případ, než když sedíte na kraji.
1: Ale, dopovím tu myšlenku, určitě uvítá to, že když se do tohle snažení zapojí třeba i finančně Zlínský kraj, protože něco takového je v řádech desítkách nebo stovek milionů korun a myslím si, že v tomhle kraji může těm městům a obcím pomáhat.
0: Takže ve chvíli, kdy vy byste měl podíl na řízení Zlínského kraje, tak s tím dostupným bydlením to budete řešit, takže tomu pomůžete finančně. A já se teď ptám, kolik do toho jde vrazit. To bude zajímat ty lidi.
1: Ta diskuze bude v tom zastupitelstvu o těch investicích. Já teď vám nevysypu z rukávy to konkrétní číslo, že řeknu, že to budou stovky nebo desítky milionů korun. Ale
0: představu být, máte, ne?
1: No, budou to určitě desítky nebo spíš stovky milionů korun.
0: Kolik za desítky milionů, když jste na kraji, máte pod sebou několik měst velkých, tak kolik za to může být bytů v jednotlivých městech, protože mi tam pořád chybí ten systém, na to se ptám.
1: A ten systém, ale jenom vás s dvojím opravím, ten náš záměr nespočívá v tom, že to má být přímo Zlínský kraj, který bude stavit ty bytové domy, ve kterých bude nájemní bydlení. On má pomoci finančně třeba s městům a obcím, aby na svém území připravili třeba pozemky pro výstavbu rodinných domků, aby pomáhali městům a obcím vystavit ty nájemní bytové domy a tak dále.
0: Tedy finančně?
1: Ano, finančně a taky z toho musíme my všichni, kteří se podílíme na nějaké budoucnosti do našeho území, udělat to zásadní téma. Protože pokud mladým lidem nenabídnete nějakou motivaci, aby v tom kraji zůstávali, tak nám budou jednoznačně prchat pryč. A ta motivace bude z části určitě spočívat v tom, aby měli ve Zlíně, v Uherském Hradišti, prostě na území Zlínského kraje dostupnost toho bydlení, aby tam měli perspektivní práci, aby tam třeba měli vytvořené příjemné podmínky pro podnikání. A samozřejmě tam si nezastírejme nic, mladé lidi láká to, že budou žít v nějakém moderním, ekologicky šetrném, bezpečném kraji, který nabídne dostatečnou pestrou nabídku volnočasových, kulturních a sportovních aktivit. V tom jsme silní. Ale pokulháváme v tom, že nenabízíme lidem dostatečně množství dostupného bydlení a s tou pracovní příležitostí tam ještě taky určitě musíme
0: zabrat. No a jako člen sociálního výboru jste už pro toto něco učinil v tom minulém období?
1: Sociální výbor, tak jak je pojmut v rámci zastupitelstva Zlínského kraje, tak se dostupnosti bydlení nezabývá.
0: Naopak, no tak sociální byty třeba, že?
1: Jasně, naopak my jsme se ty poslední 4 roky velmi intenzivně věnovali například tématu paliativní hospicové péče. Je to téma, které uvízlo v tom systému, někde uprostřed toho zdravotního sociálního pohledu. Já s mnohými těmi poskytovateli, především těch terénních hospicových služeb, mám mnohé hodiny diskuzí za sebou a nám se podařilo mimo jiné připravit nějaký koncepční materiál a taky nějakou finanční dotaci v podstatě ze strany Zlínského kraje, která se pomáhá aspoň dočasně dofinancovat to, co hradí zdravotní pojištění a co hradí ten sociální odbor.
0: Ale toto je teda jiná kapitola, jak jsme se dozvěděli. Váš hlas pro vzdělávání a vy píšete, zaměříme se na moderní inovace ve vzdělávání. Vůbec nevím, co si pod tím mám představit a co si může udělat krajský zastupitel, případně když se stanete hejtmanem.
1: Krajský zastupitelstvo proto může dělat mnohé, protože zřizovatelem střední škol je přímo hejtmanství jako takové. A ty školy řídíte prostřednictvím nějakého dlouhodobého plánu vzdělávání. A já mám po svém boku emeritního rektora z Zlínské univerzity, pana profesora Sedlaříka, který určitě v našem týmu tím garantem, který má hodně zkušeností pro to, aby viděl, co s tou provázaností toho vzdělávacího systému je potřeba udělat. To, že potřebujeme vdechnout doslova nový vítr do toho, jak je to střední školství ve Zlínském kraji nastaveno, je nezbytně nutná a jasná věc. Na jedné straně pokulhává, a to slyšíte od zástupců průmyslu, zástupců podnikatelů, ale my máme strašný nedostatek absolventů v technickém vzdělávání. Pojďte nám pomoci zachránit strojírenství. Děti ve Zlínském kraji ve strojírenství dneska pracuje asi 95 tisíc lidí a byť se to možná optikou z Prahy nemusí úplně zdát, tak Zlínský kraj je skutečně krajem strojírenským a my musíme se snažit to, abychom zvýšili motivaci mladých lidí se vzdělávat v technických oborech. Tak chce zde několik. My bychom měli začít možná v těch základních školách a vrátit tam ty dílny. Protože pokud máte kariérní poradce na druhém stupni základní školy, který vám dojde ťukat na ramena těm malým klukům a říkat, hele, pojď dělat technickou školu. A je to kluk z paneláku, který v životě nedržel šroubovák a kladívko, protože jeho táta je humanitního vzdělání a on na tom bytě nikdy to kladívko nedržel, tak to těžko ten kariérní poradce dokáže. Takže jeden z těch receptů je podívat se i na to, jak se to dělá těch v základních školách, samozřejmě ta největší kompetence Zlínského kraje je v středních školách. Tam musíte dát do týmu určitě se podívat na to, jakým způsobem jsou nastaveny ty obory, které se učí. Myslím si, a není to jenom o nějakém jako marketingu a o tom, jak jsou ty obory pojmenovány, ale když se bavíte za zástupci průmyslu, tak vidíte ty inspirace duálního vzdělávání z Německa, z Rakouska, kde se vzdělávají mechatronici. Ne obrábiči kovů. Když půjde mladý kluk na rande a řekne svojí holce, že je obrábičem kovů, možná to nebude vypadat tak úplně sexy, jak kdyby řekl, ale já studuji nějakou mechatroniku.
0: Dobře,
1: takže je tam spousta jako dělčích nástrojů.
0: Řekněte mi, ale jak to chcete udělat? Budete držet, protože ty základní školy asi pro tuto chvíli můžeme vypustit, jestli se nemýlím, tam je vždy zřizovatel obec. Tak ti asi vědí, co s tím, ale jak chcete vdechnout, jak vy říkáte, ten nový vítr, já tomu pořád nerozumím. Změníte management těch škol nebo jiné školy, zavedete vy tady říkáte, že přejmenujete některé obory, což je takové laciné, aby to bylo sexy, ale...
1: A to neudělám zastupitelstvo Zlínského kraje, to je
0: já vím,
1: otázka.
0: To, tomu rozumím.
1: Celonárodní akreditace těch oborů nebo vlastně vzdělávacího systému jako takového. Ale je to o tom tlaku na ty vedení škol, je to tlak na strukturu toho vzdělávání. A ano, my ve výsledku asi docílíme tomu, že je potřeba udělat reformu toho vzdělávání, že některé obory, o které není dlouhodobý zájem, budeme muset přestat vyučovat. Samozřejmě, že ano. Jo.
0: Takže, třeba co?
1: Tak to se mi teďka neptejte, jo, dělám, že z rukávu ani nechci vysypat, ano. Kdybych si nějakých pár typů jako udělal, tak to přece takhle nemůžete začínat, že vám budu sypat z rukávu, ale musíte si udělat podrobnou analýzu a na základě té teprve se pustit do těch konkrétních opatření. Mm-hmm.
0: Teď jenom na moment k tomu vašemu působení v zastupitelstvu Uherského Hradiště, protože tam jste teda na té úrovni obecní. Vy jste před mnoha lety, ale to není důležité, uvedl pro Parlamentní listy 6 tisíc neziskových organizací si zastání kraje zaslouží. 6 tisíc neziskovek. Já se chci ptát, jak jste vy, co by zřizovatelé třeba těch základních škol v Uherském Hradišti, jak se srovnáváte s působením neziskových organizací, vy jich 6 tisíc považujete za dobré, tak na těch základních školách vám to...
1: Já si ještě trošku upřesním tu informaci. Jestli si dobře vzpomínám, ten rozhovor vznikal někdy před snad 7 lety, když jsem se stal předsedou výboru pro neziskové organizace zastupitelstva Zlínského kraje. A když jsem do toho systému vstoupil, tak jsem si první analytickou věc udělal přehled těch neziskových organizací, které na úrovni kraje tehdy působily. A to bylo těch 6 000 organizací, o kterých jsem mluvil. A kdy my jsme se s týmem svých kolegů snažili podívat na to, jak zjednodušit dotační mechanismus těch ze strany hejtmanství vůči těm neziskovým organizacím. Takže to jenom na dovysvětlení, kde se vzal číslo 6 000.
0: Podstata otázky zůstává táž. Tak mi řekněte, máte radost jako zastupitel města Uherské Hradiště, když na základních školách, které zřizuje obec, tak když tam řádí ty neziskové organizace a s těmi všemi genderovými programy a těch mnoho pohlaví a tak? Já, vidíte to rád?
1: Ne, nevidím to rád. Já rozhodně patřím k těm konzervativně nastaveným lidem, kteří se na ten svět dívají nějakou normálnější optikou. Já si nemyslím, že by obecně základní školy měly být nějakým způsobem zatěžování nějakou touhle ideologií. Ale zároveň, a opravte mě, pokud se pletu, já si nejsem úplně přesvědčený o tom, že na uherskohradišťských základních školách řádí nějaké neziskové organizace.
0: Tak promiňte to slovo řádí,
1: které by deformovaly uvažování našich dětí. Já mám 16-letého, to nejstaršího 16-letého syna, prošel si základní školou přímo v Uherském Hradišti, teď loni nastoupil na gymnázium v Uherském Hradišti. Já s ním vedu mnohé debaty o tom, jak co je dětem překládáno v těch školách. Někdy spolem vedeme jako docela silný dialog a myslím, že tam je ten základ, aby rodiče se nebáli i s dětmi o těch tématech hovořit. A určitě já bych byl nerad, bych měl pocit, že ředitelé základní školy v Uherském Hradišti podléhají nějakému tomuhle modernímu tlaku.
0: Takže spíš říkáte, že Uherské Hradiště je výjimka, kde se toto neděje. Protože já to jinak slyším.
1: To jsou vaše slova.
0: Já to slyším velmi často. Dokonce i od zoufalých třeba učitelů, pedagogů, rodičů, že se toto děje.
1: Já z vlastní zkušenosti otce toho 16-letého syna jsem se s tím nesetkal a ani tuhle informaci jako zastupitel města nemám. Pokud ji budu mít, tak se rád se k tomu budu věnovat. Ale já bych chtěl potrhnout ještě jednou věc. Jo? Jako pokud máme dojem, že nám tam řádí nějaké neziskové organizace, já si myslím, že bychom my jako rodiče těm dětem měli věnovat taky dostatek času a diskutovat o tom řádění těch neziskovek a formulovat nebo pomoci formulovat ten světonázor.
0: Máme pro vás dobré zprávy. Tou první je, že Uherská Hradišťská teplárna přestala vyrábět teplo pomocí spalování uhelného hruboprachu. Už žádné spalování. Toto určitě uslyší všichni ekologové rádi, mnozí občané, ale jak to chcete udělat, co nahradí ten současný stav?
1: Velké téma pro Uherské Hradiště, které diskutujeme 5 let, možná víc. A hruboprach, který se pálí v Uherském Hradišti, asi pro 5 500 domácností. Taková ta klasická teplárna, kde se spaluje to uhlí a vytápíte tím ty panelové domy a další místa, tak všichni jsme viděli, že tenhle trend je neudržitelný. Bohužel ten záměr, který se prosazoval v minulosti ze strany současného vedení města, byl takový, že tohle nahradíme spalovnou komunálního odpadu.
0: No počkejte, ten záměr, to zase slyším, že ten jste vytlačili z města. Spalovnu komunálního odpadu.
1: To byl záměr, který vznikl někdy před těmi 4-5 lety.
0: Jak je to ZEVO nebo jak?
1: ZEVO, přesně tak. To energetické využití komunálního odpadu. A my jsme se na tomhle tématu silně nepohodli s tehdejší vedení města, protože nám nepřipadalo správné, aby ve slovácké metropoli, téměř v centru města, kde máme umístěnou tu teplárnu, abychom sváželi odpad asi z 50 měst a obcí v našem okolí, aby jsme dosáhli té kapacity 15 000 tun spalovaného odpadu a abychom z tohohle odpadu brali tu energii, to teplo pro vytápění těch domácností. Jsem rád, upřímně jsem rád, že dnešní vedení města tenhle záměr přehodnotilo a že společně s většinovým akcionářem té teplárny se domluvili na tom, že dneska probíhá proces znovu posuzování a výběru toho nového paliva a způsobu vytápění, které do té teplárny bude instalováno. A nebude to ZEVO, má to být něco, co vzejde z té analýzy, která teďka probíhá. Já sám jako opoziční zastupitel víc informací nemám. To, co citujete, jsou skutečně moje slova, protože jsem byl rád, že nebudeme spalovat ani ten hrubopach, prach a nebudeme spalovat ani ten komunální odpad.
0: Zlínský kraj a záchranáři, to je myslím ještě velké téma. Mm-hmm. Řekněte to, tady máte plán jaký? V okamžiku, kdy se dostanete k moci.
1: Jo. Jestli myslíte leteckou záchrannou službu?
0: No, já myslím zejména to vychovávání záchranářů na Univerzitě Tomáše Bati, protože to bude určitě obor, který bude vyžadovat nějakou akreditaci a tak.
1: Jasně, do modernizace výjezdových stanic a vůbec rychlé záchranné služby už současné vedení kraje investuje nemalé úsilí a poměrně velké desítky milionů korun. Za to jsem velmi rád. Týká se to mimo jiné Uherského Hradiště.
0: Ano, to máte 40 milionů.
1: Ano, přesně tak. A samozřejmě, když máte tu infrastrukturu, potřebujete ty zdravotníky. A vím, že je v nějaké finální fázi proces akreditace záchranáře, který by se měl vzdělávat přímo na Baťově univerzitě.
0: Takže to je vaše myšlenka, kterou prosadíte v případě, že...
1: Já jsem férový, není moje myšlenka, já jsem s ním do zastupitelstva nepřišel, ale významně ji podporuju a pokud budu mít na to vliv, tak určitě budeme my všichni držet univerzitě palce a pomáhat k tomu, aby tuhle akreditaci úspěšně dokončila.
0: Jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl Michal Dvouletý. Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
1: Doktor Jindřich Reichl je předseda strany PRO.
2: Přesně tak to je.
1: Právník a k toho času kandidát do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD v Moravskoslezském kraji. Na severní Moravě jsem chtěl říct. Teď se, pane Reichle, v těchto dnech vypozorujeme v médiích, jak finišují ty kandidátky a tak. A myslím, že včera proběhla v médiích zpráva, že nakonec motoristé a Robert Šlachta se nedohodnou. Je to pro vás, pro lomeno SPD a třeba ještě Trikolora nebo Svobodní, je to pro vás sladká píseň?
2: Víte, ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat nad tím, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Já si myslím, že z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo milion hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhle tu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
1: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
2: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne, aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání se SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany PRO, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
1: Pane doktore, máte rád Rusko?
2: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem hrdý.
1: Opustíme laciné odpovědi.
2: Ne, to není laciné.
1: Jste proruský politik, pane doktore Reichle.
2: Nejsem. Jsem čistě pročeský politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
1: To, co popisujete, není to nacionalismus?
2: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu? Že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují. Ale primárně se starat o dění v České republice a o české občany. Okay. A já k tomu jenom dovolím si jednu větu. Já si právě myslím, že po volbách, a velmi bych o to usiloval, aby ta témata typu Ukrajina, Brusel, na to, aby byla upozaděná a aby se zase na první místo dostal prostě život obyčejného českého člověka, protože tady je spousta lidí, kteří skutečně na tom nejsou dobře. Milion lidí je pod hranicí chudoby, 2 miliony na hranici chudoby. Je už jenom 1/5 nejbohatších si může pořídit své vlastní bydlení. A vlastně ono je to všechno skryto do té jedné otázky toho 14-letého studenta na Petra Fialu, jestli by vyžil za 25 tisíc. Ale tady je spousta lidí, kteří těch 25 tisíc ani nemají. A já jsem tady proto, abych se věnoval jim. Takhle je to jednoduché.
1: No, přijde mi to, jako byste vůbec nepřipouštěl, když říkáte, nechci už slyšet o Bruselu, my jsme v jedné partě s Bruselem. Většina našich zákonů, vy nesouhlasně kýváte hlavou, ale je to tak, ať chcete nebo ne.
2: Nesouhlasím, no, s tím. Musím říct, že s tím nesouhlasím, protože...
1: Vy nesouhlasíte s tím, že ano. Většina právní úpravy...
2: To ne, to pozor, která... to ne, s tím souhlasím, bo to bohužel s tím souhlasím, že většina právní úpravy jde k nám z Bruselu, ale nesouhlasím s tím, že jsme v jedné partě. To nesouhlasím.
1: Teď máme společnou kasu z Itálie, ze Španěly, z Němci.
2: To ještě neznamená, že jsme ve stejné partě.
1: Dobře, tak ne klidně se...
2: Její zájmy jsou odlišné. Zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Francie nejsou v korelaci se zájmy České republiky.
1: Dobře, beru zpět jednu partu. Řekněte mi, existuje ještě něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?
2: Ano, samozřejmě je to celá řada věcí a právě vlastně ve vztahu k Bruselu a ve vztahu k Německu jsou ty české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala zrovna předevčírem prohlásí v Německu, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a že premiéři spolu nejednají, no tak já to považuji za absolutní zradu na české národní zájmy, protože naopak zájmem České republiky je mít co nejtěsnější spolupráci v tom V4 prostoru. Ostatně Milan Rastislav Štefány kdysi řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak pak s námi bude zle. To je citát Milana Rastislava Štefánika. Petr Fiala pracuje na tom, aby Česko a Slovensko bylo rozděleno. A já jsem naopak velkým příznivcem a fanouškem československých vztahů a vztahů v rámci V4.
1: Vidíte, já jsem si doteď myslel, že jste právník.
2: Já jsem si to myslel taky, ale...
1: No ne, tak...
2: Já jsem dezolát jenom.
1: Ne, pane Reichle, to jako neschazujte. Vy jste dnes člověk, který se uchází o naše hlasy.
2: Je to tak.
1: Člověk, který chce rozhodovat o tom, jaké budeme platit daně, kdy budeme chodit do důchodu a tak dále. Takže já bych to neschazoval, ale na druhou stranu nám netvrďte, že Česko a Slovensko nejsou rozděleny.
2: Jsou, ale můžou velmi úzce spolupracovat. To je ten obrovský rozdíl.
1: Vám vadí ta krátkodobá přestřelka česká vláda, slovenská vláda?
2: Ano, a není to jenom česká vláda a slovenská vláda, ona ta V4 se rozpadla v podstatě na V2+2. Já jsem měl možnost mít dlouhý rozhovor s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártym, mimochodem člověk, kterého si hluboce vážím, nesmírně inteligentní člověk, politik. A on vlastně říkal, že když se scházejí ministři zahraničí V4, takže to je absolutní brána, nebo absolutní zeď mezi těmi ministry zahraničí Polska a České republiky a ministry zahraničí Slovenska a Maďarska. A to si myslím, že je prostě špatně a že nás to oslabuje v rámci Evropy. My bychom měli naopak být co nejjednotnější a co nejjednotněji postupovat. Víte, já dám jenom teď jeden krátký příklad. Evropská unie přišla s tím šíleným novým rozpočtem. 2 biliony euro. Paní von der Leyenová říká, že to je nejambicioznější rozpočet vůbec v historii. A tam je totální zkrácení částek a dotací pro zemědělce. Fakticky se jedná o likvidaci zemědělského sektoru. A naopak je tam 100 miliard pro Ukrajinu z našich peněz. No a kdo se proti tomu ozval? Maďarsko, Slovensko a překvapivě Německo. Dokonce i pan Merz s tím nebyl spokojen. No. Česká republika zase mlčela. My prostě eurohujersky přijímáme všechno, co z toho Bruselu přijde a já jsem velmi kritický oponent vůči tomuto postoji. Já si myslím, že my si musíme vyvzdorovat mnohem lepší podmínky a být daleko tvrdší vůči Bruselu. Daleko tvrdší. Něco jako Trump. Trump, když přišel do úřadu, tak měl jasnou politiku. America first. Nic jiného ho nezajímá než Amerika. A já myslím, že potřebujeme v tuhle chvíli politiky, který nebude na prvním místě ležet na srdci Ukrajina, Brusel nebo Washington, ale kterým na prvním místě na srdci bude ležet osud a život občanů České republiky. Takže je to jednoduché.
1: To, že Brusel nebo Evropská unie nám lajnuje naše životy, ať chceme nebo nechceme, a vy případně, když se dostanete do sněmovny, zákonodárci s tím nic nemáte šanci udělat. Na tom se shodneme, víte, pane doktore?
2: Neschodneme.
1: Vy jste dneska takovej útočný.
2: Ne, já jsem dneska takový v opozici vůči vám, ale
1: no ne, no tak.
2: Je to tak, já musím říct, že přece vidíme ten obrovský rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou. To, co dokázali si uhrát Maďaři, no tak pojďme se podívat třeba na stavbu jaderné elektrárny. My v podstatě jsme schrbili záda, dali jsme tam notifikaci pěkně do Bruselu, oni nám určili podmínky, za jakých můžeme stavět, dostavovat naši elektrárnu v Dukovanech, za naše peníze, na našem území, přesto musíme splnit přesně podmínky Bruselu. Zatímco Viktor Orbán si dostavuje PAKŠ, dostavuje si to s Rosatomem, za cizí peníze, má tam daleko větší podíl jaksi výnosů pro maďarské firmy, a k tomu ještě vlastně nemá ty povinnosti dodávat tu elektřinu na lipskou burzu a podobné nesmysly, jako máme my. To je přece obrovský rozdíl. Maďarsko je také členem Evropské unie, ale Orbán si vyjednal lepší podmínky než my.
1: Dobře, a tak vyjednal, ty jsou dány, a vy mě nedáte tedy za pravdu v tom, že naše životy řídí Brusel?
2: Já myslím, že je řídí částečně a že my bychom měli dělat všechno pro to, aby je řídil čím dál tím méně, a za pár let aby je neřídil vůbec, protože podle mého názoru Evropská unie se rozpadne a ještě jednou si půjčím Viktora Orbána a Donalda Trumpa, kdy Trump se zeptal Orbána, proč ještě nevystoupil z Evropské unie. A Orbán řekl, ještě nenazral čas. A to si myslím, že je nejlepší odpověď v současné době na naše pokračování v rámci Evropské unie.
1: Nemýlím se, když řeknu, že dnes je 71 dnů do voleb?
2: Myslím si, že tomu tak je, ale nemám 70. to spočítané.
1: Jedna bych. Není už to okamžik, kdybyste měl přestat dělat legraci?
2: Já si myslím, že to není legrace. Víte, z mého pohledu je to o tom, že člověk musí ty věci brát vážně, ale zároveň si musí udržet určitý nadhled.
1: Ne, ale legraci v tom, říkám nadneseně, že přece to, že si Maďarsko vyvzdorovalo nějaké výjimky a my jsme v uvozovkách takovým lokajským způsobem k tomu přistoupili, s tím už se nedá přece hnout, pane doktore.
2: Já myslím, že dá. V celé řadě další věcí notabene budeme asi dostavovat i Temelín. Myslím si, že by to měla být naše priorita. A otázka je, jestli budeme v tom lokajství našem pokračovat, anebo jestli si zvolíme politiky, kteří jasně řeknou Bruselu, že dost bylo jejich diktatury. To je podle mého názoru v tuto chvíli naprosto klíčová věc.
1: Teď a vy byste i vystupoval z Evropské unie?
2: Já myslím, že, jak už jsem řekl, podle mého názoru, já v to vidím úplně stejně jako Orbán, že Evropská unie se velmi brzy rozpadne a že není naším úkolem jaksi vystupovat z Evropské unie, ale naším úkolem je připravit se na ten rozpad.
1: Velmi brzy je takový pojem, no, co to znamená velmi brzy?
2: Orbán říká do roku 2030.
1: Říká Orbán.
2: Já s ním souhlasím.
1: A myslíte, že v roce 2030 bude ještě někdo vědět, kdo je Orbán?
2: Myslím si, že ano.
1: Jo, že to takhle je.
2: Já ty průzkumy tam, že tam je ten pan Maďar, kterého tlačí všechna ta mainstreamová média, on je takový ten favorit právě těch bruselských oponentů Viktora Orbána, tak podle mého názoru to pan Orbán zvládne, tak jako to zvládl vždycky.
1: Pane Rechle, teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože to vy také říkáte, že by to neměl být náš nebo váš hlavní zájem politiku.
2: Určitě.
1: Ale my občané máme obavu z toho, co z toho může všechno vzniknout a tak. Ale na Ukrajině včera, pokud vím, dnes je 24. července, probíhaly jakési nepokoje, jakési demonstrace vůči prezidentu Zelenskému díky tomu, že on určil jakéhosi prokurátora kvůli korupci, když to řeknu úplně zjednodušeně, nebo na potírání korupce, který měl spadat přímo pod něj a měl mít neuvěřitelné pravomoci, například zastavovat ta řízení.
2: Ano.
1: O čem to svědčí?
2: No, že si chtěl pan Zelenský přivázat na obojek a na vodítko agentury, které jaksi vyšetřovaly korupci v jeho okolí.
1: Chytrej.
2: Chytrý možná, ale skorumpovaný zcela jistě. No, jednoznačně. Podívejte se, to už dneska vidí vlastně ty Ukrajinci, proto do těch ulic šli. Oni to sami dobře vědí a ví to celý svět, že se tam ty peníze ztrácí, že se tam opravdu ve velkém rozkrádá veškerá ta finanční pomoc a vojenská pomoc, která se tam posílá. A reálně tam byly dvě agentury, jedna se jmenuje NABU a druhá se jmenuje SAP. A oni už začali vyšetřovat lidi z velmi blízkého okolí Volodymyra Zelenského. Dokonce vlastně ten jeden jeho blízký přítel a přátelili se i manželky, tak už byl obviněn, složil kauci 102 milionů hřiven, nevím, kde teda to vzal, ale budiš mu to přáno. No a už se spekulovalo, už ti novináři kritičtí k Zelenskému, ukrajinští novináři, začali spekulovat o tom, že vlastně NABU a SAP mají v ruce důkazy o korupci samotného Zelenského a že je hodlají předat Američanům, protože Trump už jasně ohlásil, že chce zkontrolovat ty prostředky, které na Ukrajinu plynou. No a v momentě, kdyby samozřejmě tyhle dvě protikorupční agentury předali ty důkazy Američanům, tak je to Zelenského konec. No a tomu chtěl on zabránit, takže v zoufalém pokusu se snažil přivázat ty dvě agentury na vodítko. On vlastně udělal, poslal tam speciální komando, zatkl ty detektivy, tam jsou obrázky, jak jsou složení na zemi a podobně, a jmenoval si nového prokurátora, kterého by si přímo posadil pod sebe a kontroloval by jeho činnost. Tím pádem by měl pod kontrolou vlastně veškeré vyšetřování své vlastní osoby. Takže to je jasná věc. A mimochodem, samozřejmě záminka, proč to udělal, jako vždycky obvyklá napojení na Rusko. To je fantastická záminka, ta dneska funguje úplně ve všem.
1: Zajímavé je, že se kriticky vyjádřili i naši čeští politici. To s tím určitě...
2: Já myslím, že už přišly trošku nové notičky, protože tohle všechno, co se děje na Ukrajině, by bez souhlasu Spojených států amerických sedít nemohlo. Takže já myslím, že budeme postupně sledovat Zelenského pád.
1: Pane předsedo, vy se ucházíte o hlasy voličů, chcete se podílet na moci. Jak to tak vypadá zatím podle průzkumu, tak se asi dostanete do poslanecké sněmovny, budete ten jeden hlas hlasující tam z těch 200 poslanců, říkám to.
2: Ano.
1: Tak váš názor a vaše cesta je taková, zastavit pomoc Ukrajině.
2: Zcela jednoznačně.
1: Jako úplně.
2: Ano.
1: Ano. Celý šmitec.
2: Vy jste říkal, že řada občanů má obavu, co z toho může být. No to... A samozřejmě ale ta obava bude pokračovat, přetrvávat a bude sílit, pokud ta válka neskončí a bude nabývat na intenzitě. A jestliže tam budeme dodávat další množství peněz a zbraní, tak ta válka bude pokračovat. To znamená, pokud chceme zastavit tuhle obavu, co z toho všechno může vzniknout, jestli může ten konflikt eskalovat, no tak pojďme se dohodnout co nejdřív na mírovém řešení. Ta možnost, ta varianta tady na stole je a je tady celou dobu. A já za sebe říkám, že v současné době ta válka je prodlužována zejména lidmi, jako je pan Starmer, Merz, Macron, proto, aby si prosadili ono schéma, kterému říkají European Defense Mechanism, Evropský obranný mechanismus, to znamená, aby prosadili to zvýšení výdajů na zbrojení na 5% HDP. A to je něco, co je likvidační pro českou ekonomiku. Každý, kdo má jenom trošku všech pět pohromadě, tak musí vědět, že dávat 5% HDP na obranu, tedy čtvrtinu všech příjmů státního rozpočtu, je absolutní destrukce tady celé české ekonomiky. To může vyústit buď to v to, že budou muset dramaticky zvýšit daně, dramaticky se zadlužit, anebo dramaticky seškrtat současné dávky, jako jsou důchody a různé sociální dávky. Jinak ty peníze nemůžou těch 400 miliard nemůžou vygenerovat. A já prostě osobně nechci, abychom tady platili za tanky, BVPčka, polní kuchyně, přilby a servis tanků, těch Leopardů. Já chci, aby tyhle peníze šly do škol, do nemocnic, do stavby bytů a našim lidem. Takhle je to jednoduché. Myslím, že je naprosto relevantní debata a relevantní úvaha našich voličů, aby se rozhodli, jestli chtějí své peníze investovat do tanků, anebo do škol a do nemocnic. O tom budou 4. října rozhodovat.
1: Pane doktore Reichle, řekněte, vy poslední měsíce máte takovou docela tvrdou, někdy až zesměšňující retoriku.
2: To já mám pořád.
1: No já vím, ale teď chcete být tím váženým poslancem. Myslíte, že je dobré tu označit někoho za demolition mena a paní ministryni spravedlnosti Dekroa, takovou váženou osobu, tak vy ji označíte Já se jí teď nechci dotknout, protože je to progresivní žena za šaškyni.
2: Podívejte.
1: Vy jste řekl, že je šašek, ale ona je progresivní, tam bude to hostka, šaška.
2: Šaška.
1: Vy jste ji označil za šašku.
2: To jsem tenhle výraz mě ještě nenapadl.
1: To od vás není hezké.
2: Ale obohatil jste můj slovník, to děkuju moc krát, já mám tyhle
1: je to dobré?
2: Novotvary rád. Podívejte se, já jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Mně vadí česká politická korektnost, kdy se neustále snažíme chodit okolo nějakých věcí, jako okolo horké kaše a nenazvat je prostě tak, jak jsou. Zbyněk Stanjura je demolition manem českých veřejných financí. To přece všichni vidíme. To, jak on zadlužil naši zemi, jak zasekl sekeru do našich státních financí, já jsem někde použil ten příměr, to kdyby prostě viděl Rašín, tak ho nemusel ten komunista střílet, tam by se zastřelil sám ten rozpočet. To je něco naprosto šíleného, co tady Stanjura předvedl.
1: No a paní Dekroa Šaškyně?
2: Paní Dekroa, já teda ani si nepamatuju, že jsem tenhle výraz použil.
1: No to nevylučuji. Jste použil.
2: Možný to je.
1: No.
2: Nevylučuji to, ale realita je taková, že paní Dekroa přece i v tuhletu chvíli přišla na ministerstvo spravedlnosti zametat celou tu bitcoinovou kauzu. Ona nemá jiný úkol, než zamést tenhle obrovský skandál pod koberec.
1: No na druhou stranu řekla, že nevznikla naší zemi žádná škoda, což mě uklidnilo, pane doktore.
2: No, to je skvělý výraz, který svědčí o tom, že nevím, co v té Francii studovala, ale právo to asi nebylo, protože při legalizaci výnosu z trestné činnosti nikdy nevznikne škoda. Ono, když vám někdo převede na vás něco, co ukradlo, no tak jako nejste škodný, jo? To vyděláte většinou, ale pořád je to trestný čin.
1: Je to.
2: To znamená, z hlediska toho, že nevznikla škoda, to není vůbec žádný argument. To žádný advokát, žádný právník nemůže vyslovit, protože logicky při majetkových trestných činech tomu, kdo má z ní prospěch, nevzniká žádná škoda. A v tuhle chvíli byl tím subjektem, kterému vznikl prospěch z tohoto trestného činu stát. Legalizovali jsme jednoznačně výnosy, které pochází z trestné činnosti, o tom nemůže být nejmenšího sporu a lidé, kteří to udělali na prvním místě, pan Blažek a pan Stanjura, by za to měli nést odpovědnost. Mm-hmm.
1: Vy říkáte, nechci platit válku, chci platit školství.
2: Je to tak.
1: Což určitě pochválí spousta lidí v této chvíli, ale možná si někteří lidé řeknou, jenom aby bylo nějaké školství, kdyby Putin sednul do těch tanků a jel směrem Pelhřimov. Tak opravdu z tohoto nemáte obavu, že ta válka může vyeskalovat a dotknout se nás?
2: Ne, víte, my posledních 10 let žijeme v období vykonstruovaného strachu. Nejdřív to byla klimatická změna. CO2. Tak zavedeme emisní povolenky a když lidé budou souhlasit s tím, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky, tak se vykoupí z tohoto strachu. Pak to byl COVID. Ale naštěstí lidé měli možnost zaplatit si za vakcíny a vykoupit se z tohoto svého strachu. No a teď je tím novým strašákem Putin a jediné, o co jde, není vůbec o nějaké zastrašení Putina. Copak pořízení polní kuchyně za 4 miliardy zastraší Putina? To už se tomu může opravdu někdo jenom smát. Realita je taková, že Rusko ad jedna nemá žádný strategický zájem v útoku na naši zemi a ad dva, a to především, ono na to nemá. Nemá na to lidskou, technickou ani ekonomickou kapacitu.
1: Jinými slovy, toho se neobáváte?
2: Vůbec.
1: Mm-hmm. No a
2: já odmítám žít ve strachu a odmítám neustále lidem říkat, vykupujte se ze svého strachu. Prostě když si spočítáte peníze, které naši lidé museli zaplatit na emisní povolenky, na vakcíny, na zbraně a tyhle peníze byste investoval do naší budoucnosti, právě vzdělávání, zdravotnictví, výstavby bytů, na to, aby naši podnikatelé měli třeba nějaké pobídky k tomu, aby investovali v těch regionech, kde je méně práce, kde je vyšší nezaměstnanost, tak tahle země by byla úplně někde jinde. A my musíme přestat platit peníze do Bruselu za emisní povolenky, do Pfizeru za vakcíny a do Rheinmetallu a dalších zbrojovek za zbraně a musíme je nechávat tady v České republice. To je základ celého mého politického programu.
1: Ještě jedna drobná věc a požádám o stručnou odpověď. Ta bytová politika, to je taková tragédie tady už mnoho let.
2: Ano.
1: Někteří politici říkají, že to není v tom, že by se stavilo málo bytů.
2: Mm-hmm.
1: Někteří odborníci říkají, že to je v tom, že příslušníci jiných zemí, inostránci zejména, si ve velkém tady ty byty

0: a převzalo ho Slovensko. To znamená, že developeři, kteří se zaváží investovat do výstavby bytů přes 500 milionů euro, tak jsou osvobozeni od DPH. A to zásadním způsobem zlevňuje tu výstavbu bytů. A ten prvek toho holandského modelu je to, že obce v Holandsku vkládají svoje pozemky do družstva, bytového družstva, na kterým právě ti developeři staví. A díky tomu je vlastně zlevněná cena toho bytu a ten pozemek. Ale aby se s těmi byty nekšeftovalo, tak je to tam uděláno tak, že když si někdo koupí ten byt, respektive ten podíl v tom družstvu, a pak ho chce prodat, tak ho musí prodat zpátky tomu městu. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že někdo se dostane levněji ke startovacímu bytu a pak ho okamžitě prodá s nějakým ziskem za tržní cenu. Takže tady je ta pojistka a ta kombinace holandského a rakouského modelu by fungovala naprosto perfektně pro nás.
1: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
0: Já děkuji za pozvání a přeji všem divákům hezký den. Děkuji.
1: Naším hostem byl Jindřich Reichl. Radio Xaver.

aby přehled byl. Za svým zrobit dvojicu, aby v červencovém hicu z Vítkovic na Ostravicu do cíla dorazil. Tiger vypsal ceny, dvě kože z hyeny, aby mohl být odměněny, ten nejzdatnější tým. Nevím, jak to přijde, štěstí stalo, kaj si indě, nechalo mě pokrk v brindě, jestli

0: startu hned jak v lize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebyl z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoct potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej, kyste saber, bo jsme poslední. Brzoch rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bezpartijní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl. Dal jsem mu chleba a kus špeku a ze samého vsteku jsem žuchlal jenom veku. No co jsem měl robiť, taky peň se těžko hleda, co jde ráno bez oběda, ani plán se podlézt nedá, musí se překročit. Na šachtě jsou také hromské zákony, že jak mění špeku, tak nesu vykony. Já kdyby jsem byl dajny, hned jak jsme vyšli z lajny, mohl jsem ten cizokrajny kožu dneska ponosit.
1: Hraje vám Rádio Xaver.

0: paní poslankyni ještě vůbec nějakou šanci nebo význam hovořit o nějaké potravinové soběstačnosti? Je to už je dávno pryč, desítky let.
1: Je to dávno pryč, je to špatné. Já když se podívám, mám tady, jak jsme soběstační v České republice, tak v zelenině jsme na 25%, v ovoci na 30%, v bramborách na 60%, ale když tam máme i škrobové brambory, ve vepřové na 35%, drůbeží 60%, vejce 55%. Ale základem každé země by mělo být, aby si v těch základních druzích potravin tu soběstačnost udrželo i za cenu, že to bude finančně náročné, že to bude něco stát, protože ten stát se musí postarat o ty občany. A tohle ten náš stát nedělá. My jsme si toto v průběhu těch let nechali utéct. To samozřejmě pokazily předcházející vlády, není to jenom na této vládě, ale je potřeba to napravit, bude to samozřejmě nepříjemné, ale všechny státy a v podstatě v OSN už v roce 2014 upozorňovali na to, že by každá země měla být soběstačná právě kvůli tomu, že můžou přijít nějaké ekonomické, válečné problémy, aby ta země byla schopná v těchto případech jakýmsi způsobem zajistit zásobování toho obyvatelstva. A co udělali ty jednotlivé země? Některé se tím zabývaly, naše Česká republika se tím nezabývala.
0: Jenže není ten, to, co jste tady říkala, ten názor teď, není to, promiňte, trošku staromódní v tom smyslu, že žijeme v Evropské unii. Nejenom v České republice, ale v jakési společné partě. Máme společnou kasu, takže není to relativní ta soběstačnost?
1: Byla by, pakliže by, jak jste řekl vy, byla by to společná kasa, byla by to parta. Já se obávám, že tady nám každá země ukazuje, že se stará hlavně o sebe. Prokázal nám to COVID. A teď se vrátím k tomu zemědělství. Zemědělci celou dobu bojují za rovné podmínky. Oni nechtějí žádné výhody, oni chtějí, aby to, co mají, na co mají nárok zemědělci v Německu, v Rakousku, v Dánsku, aby měli taky. Tím, že jsou nerovnoměrné podmínky právě z té společné kasy, no tak se to ta naše soběstačnost kazí a to přece není žádná parta, to se v partě nedělá.
0: Myslíte?
1: Takže pokud toto by se narovnalo, tak pak o tom můžeme mluvit, ale takhle to opravdu nefunguje.
0: Myslíte, že každá země se stará jenom o sebe? Já mám třeba pocit, že Německo nám celkem laskavě prodává elektrickou energii.
1: No, tu naši myslíte? Tu naši. A toto je krásná ukázka toho, jak to vlastně v té unii funguje. Jo, my, nebo naše vláda tvrdí, že nemůže odejít z lipské burzy. My říkáme, že by to šlo, samozřejmě nebude to příjemné, k tomu kroku by se měli odhodlat. No tak to je ukázka té společné kasy a toho, jak to tady všechno v té unii funguje.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
2: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít, jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
1: Teď je vám 38.
2: Teď mi je 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
1: Jas
2: Abstinenti Jablonec.
1: A zalajkovat, jak se říká.
2: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
1: Hlavně dát odběr, ano.
2: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný prostě. Závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
1: Jste z toho venku?
2: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

0: čeká jen řada snů zlých. A místo lásky nás dvou,
1: a místo lásky nás dvou,
0: krajina posedlá tmou,
1: krajina posedlá tmou,
0: když západ v očích.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě, Vadime.
2: Ahoj, Alex. Já ti vlastně tykám a ty si nikdy nevysvětlovala, proč si tykáme, že si tykáme. Já jsem se koukal na toho Filipa Turka, jak si s ním na povídání. A tam si na začátku vysvětlovala, když si se neomlouvala, jako že si tykáte, že si tykat budete, že je hloupý, abyste si vykali, když si tykáte. Ale on je politik, tak jako je to nebezpečnější si tykat s politikem, než se mnou s pouhým muzikantem. My si jako tykáme normálně, nikdy jsme to nepotřebovali vysvětlovat, ale přece jen přijde Filip Turek a máš potřebu to vysvětlit.
1: Tak dobře, tak až budeš kandidovat, tak to budu vysvětlovat i u tebe, jo? Vysvětlovala jsem to poprvé a naposledy a my jsme tady prostě zkrátka jsme se domluvili, že tady nebudeme hrát nějakou komedii, že mu nebudu říkat pane europoslanče, ale prostě Filipe, protože se zkrátka známe. Tak, ale aby si měl dost času na to okomentovat témata, která jsem vybrala pro podtrženo sečteno, tak začneme u pana prezidenta Pavla. Volby se blíží za 14 dní, de facto, bude jasno. Deník CZ napsal, pokud chce být Babiš premiérem, Agrofert může být problém. Naznačil Pavel. Ty náznaky, to není první náznak, že by Andrej Babiš v čele vlády mohl být problém. To už je několikátý náznak. Jak soudíš ty kroky pana prezidenta? Nezasahuje nepřiměřeně už do té, řekněme, předvolební nějaké debaty, předvolebního klání?
2: Já si myslím, že zasahuje, ale teď jde o to, jestli jako odpovídal na otázku, pak bych respektoval, že říká svůj názor, anebo nějak aktivně má potřebu, jako aby to lidi slyšeli. Protože on v tom článku říká, no, jsou ankety, kdy říkají lidé, že by chtěli za premiéra Andreje Babiše, a jen tak jako upozorňuji, když to převyprávím, co on vlastně jakoby říká, jen upozorňuji, že taky být premiérem nemůže, protože prostě pokud bude vlastnit Agrofert, tak mám zákonný důvody ho nejmenovat, aby se stavoval tu vládu. A navíc je tam ještě Čapí hnízdo, tak on tak jako vysílá takový signály. A teďko, abych jako nebyl zlej, tak jestli to říká opravdu, že odpovídá na otázku, tak chápu, že vlastně takhle odpoví, ale jestli si to jako tak jako říká jako takovou jemnou message voličům, říká, hele, toho Andreje možná jako tam nakonec mít nebudete, možná zkuste toho Fialu, nebylo by lepší volit prostě někoho úplně jiného, který určitě...
1: Velká otočka, ale...
2: Určitě tomu Fialovi... No, zkusit to můžeš. Určitě tomu Fialovi, abych jako dal to sestavování té vlády. No, zvažte to. Další otázka. Říká on, ale můžeme pokročit dál do vozu, jak chceš.
1: Tak ano, ale on tam vlastně říká, viděl jsem průzkum, ve kterém vévodí Andrej Babiš, že ho lidé nejvíce chtějí, aby byl premiérem, ale tak zřejmě asi neví, že už má zase ten Agrofert zpátky a tak jako, a samozřejmě a zmiňuje ten soud a zmiňuje to, že ten soud už nemůže rozhodnout, musí rozhodnout o vině, musí stanovit nějaký trest a tak dále, tak jako by to připomíná a já se tam je to nutné.
2: To je to, co já říkám, jakože, že on vlastně... Jako on to využil pro vzkaz těm lidem, hele, ten Babiš prostě ne, já jako, tak jestli mi řeknete, že má sestavovat vládu, tak já mám s tím nějaký problémy, je tam Čapí hnízdo, on vlastní ten Agrofert, takže se novináři ptali Babiše, co on teda na to, a on říkal v případě teda jako, že po volbách a pokud vlastně jako my máme vstoupit do té poslanecké sněmovny s nějakým tím výsledkem, tak já splním všechny zákonné předpoklady. Což zase není až tak složitý. On zase dá Agrofert svěřenskému fondu, nebo ho dá někomu jinému, nebo Havlíček bude premiér, nebo cokoliv. No tak jo, tak až všichni budou mít nějaký výsledky na stole a řeknou si, tak fajn, tak my jsme vlastníci takovýhleho podílu ve volbách a to nám umožňuje něco a co teda jako musíme udělat, aby jsme to mohli realizovat, tak ta doba je až potom. A tenhle ten jeho balónek, který Petr Pavel vysílá, já mu prostě moc nerozumím, on se z té otázky mohl dostat stejně jako Babiš, že by mohl říct, hele, pojďme to řešit po volbách. Prostě Babiš musí splnit veškerý zákonný předpoklady, jako všichni ostatní, a pokud je nesplní, tak já ho nepověřím sestavení vlády. Tečka.
1: Tečka. A nebo, pokud by byl nadstranický prezident, řekne třeba pan Fiala má taky své věci, pan Rakušan má taky své nějaké jako kauzy. Já vím, že to nebrání v tom jej jmenovat, ale prostě, okay. Že když jako trochu podsouvá lidem, koho volit, nevolit, tak, takže...
2: To už by si chtěla asi moc, to si myslím, že...
1: Moc,
2: Že vlastně to zase není až tak osobní, jsou to kauzy vlastně těch stran, ale dobře, já to nechci rozporovat, máš určitě pravdu, ale já jsem k němu jako vstřícnější, já si myslím, že to už by jako nedal tohle takhle, ale mohl se z toho vykroutit a říct si, hele, víte co, pojďme se jako Babiš, pojďme se o tom bavit po těch volbách.
1: Tak.
2: Navíc, ale to je zvláštní, že prostě on má zkoušku k těmto věcem, který nastavou po volbách s Babišem už před volbama. Co to je za zkoušku? Proč?
1: Ano, mají se potkat, ale a také má pan prezident ještě mít projev k národu.
2: OK. Já jsem čet, víš co, jak se dneska má, já nevím, kolik hodin to bude. Ale jak se mají odhalit ty poslední slova?
1: TGM,
2: jo? Mm-hmm. Kolik to nevíš?
1: Já myslím, že už to proběhlo, že to bude dopoledne.
2: No já jsem se zrovna koukal, ještě ne, protože někdo je poslal... Poslal poslední slova TGM, který drží Petr Pavel v ruce a tam na tom vzkazu bylo napsáno, nikdy nedopusté, aby na Hradě byl zase komunista. Nebo aby tam byl komunista. TGM. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý for, tak co řekl opravdu. Ale ono je to 5 stránek nějaký, ono je to dlouhý.
1: To 5 stránek, myslím, že jen tak rychle jsem četla, že to má být v angličtině, také se to týká uspořádání jeho pohřbu. Už se cítil asi, že je konec. Myslím, že to mělo být z ledna 34. Ten dopis...
2: 37.
1: Myslím, že, no, někdo upravil, že právě ne 37, ale že 34 z ledna a že on zemřel 37, ne? Ale pojďme dál, ať nám neubíhá čas, ale to, co si ty četl, to jistě v těch papírech nebude, ale samozřejmě je to vtipné, aspoň tedy pro někoho. Tak, do voleb může zřejmě zasáhnout i ústavní soud, Novinky.cz napsali, ústavní soud všeho nechal a bude prioritně řešit skryté volební koalice SPD a Stačilo.
2: A taky zase říkal, že když je to priorita, ten Baxa, že jo, šéf ústavního soudu, tak říkal, že to nestihnou zřejmě teda jako do těch voleb a že si teda po volbách přijdou s tím, že ten jejich volební výsledek je neplatný, protože prostě jako ta koalice nebyla proti v souladu se zákonem, tak se ty hlasy přerozdělí, vlastně nový volby nebudou, tak na tom vydělá zase nejvíc ANO, vydělá na to, myslím, že SPD se dostane do poslanecké sněmovny, že překoná těch 12%. Takže se posílí ty všichni ostatní. Oslabí to komunisty a hlavně to naštve všechny ty, kteří chtějí volit Stačilo. Teda jako. A to nejsou jenom KSČM, ale to je celá řada jako lidí, kteří prostě jsou už tak naštvaní, že budou volit teda tu konečnou. A tak to je teda opravdu, to bude jako velký zásah a velký negace spojený. Kdyby to ten ústavní soud takhle rozhodl, no tak to bude velice jako zrušená situace v zemi, si myslím.
1: Zrušená situace v zemi, myslíš, že až tak, že by lidé vyšli
2: ne,
1: do ulic?
2: Ne. Tyhle ty lidi, kteří budou volit Stačilo, do ulic ani nevídou. To jsou na vesnicích, jsou to starší lidi, i v Praze je jich hodně, neříkám, ale to nejsou ty, kteří jdou do ulic a berou ty transparenty. To by musel někdo svolat a to zase asi konečná dělat nebude. Jo. Takže si myslím, že to ale bude zásah prostě do důvěryhodnosti ve stát a důvěryhodnosti v tyhle ty volby a pro vládnoucí establishment. A do toho počítám i ústavní soud, upřímně řečeno.
1: Pokud by se měli nějakým způsobem vymezovat nebo definovat koalice, tak mělo by to se týkat těchto voleb? Nemělo by to být později? Neměl by být ústavní soud zdrženlivější? Právě kvůli té, řekněme, účelovosti, že z toho může být cítit.
2: K tomu dostal v běžném pořadu jednání, k tomu podnětu, kdyby to teda jako nechtěl dělat prioritně, tak řekne, tak fajn, tak vzhledem k ostatním věcem, který my tam máme, tak se k tomu dostaneme někdy třeba v červnu, v září 26. No, tak co s takovým výsledkem potom? Co s tím? Takže on to teď dělá prioritně, bude to taky po volbách. Když ještě nebude ustavená vláda, tak budeme znát výsledek. No, jako je to těžká situace na druhou stranu, Alex. Já si myslím, že když tenhle ten podnět, ten ústavní soud dostal, že nějak se k tomu postavit, jako by musí. Jo? Takže já vlastně ani mu nějak nevyčítám, nebo neříkám, že je spolitizovaný. Uvidíme ten výsledek, no ale... Ale jo, tak jo, patří to k demokracii a pokud ten ústavní soud nějak rozhodne a bude to v neprospěch Stačilo, tak uvidíme, co to udělá.
1: Ale lidi v ulicích nečekáš.
2: Ne.
1: Slovenský velvyslanec vyjádřil na ministerstvu zahraničních věcí protest kvůli účasti Rakušana na demonstraci. Minister vnitra se účastnil demonstraci progresivního Slovenska na Slovensku, které mířilo proti konsolidačnímu balíčku a úsporám, které se na Slovensku chystají. Je taková účast vhodná? Může si minister vnitra dovolit nebýt ministrem vnitra, najednou být obyčejným člověkem a jít na demonstraci na Slovensku v sousedním státě?
2: Víš co, já jsem na tě přemýšlel vlastně, kdy je to vhodný, kdy mluvíš sama za sebe a kdy jako ústavní činitel už nemluví sama za sebe a de facto jako za sebe by si mluvit neměla a mluvíš už jenom za ten úřad, za tu funkci, za tu stranu, za ty voliče, kteří tě dostali. A je to strašně těžký. Já si myslím, že člověk by se zase neměl zbavit možnosti a práva vystupovat sám za sebe někde. Na druhou stranu, tohle je taková vztahová záležitost mezi sousedy, je to názorová věc, není to zásadní, jo. Když prostě sebe postaví se někdo za zbytečnou smrt nebo nesmyslnou smrt Čádyho Kirka, tak tomu rozumím, tak je to osobní postoj a bez ohledu na to, jestli jsem ústavní činitel nebo kdokoliv, tak můžu říct, že s tím prostě nesouhlasím a že to považuji za strašný. Jít na demonstraci na Slovensko, když jsem politik ve volbách, tak jsem si říkal, za prvé je to nevhodný, ale za druhý jsem si říkal jako obecně, jako když ty tak vemeš, jste sousedi, teď jsou tam manželský páry, ty manželky se kamarádě, jedna si stěžuje, ty druhé říká, hele, u nás je to opravdu strašný, ten můj manžel, to je takový parchant a to. A teďko, tak přijď, já tě pozvu k nám do ložnice a tam mu to řekneme, tam budeš demonstrovat, že jsi prostě na mý straně, jo. Tak to je podobný, jo. Jako teď přijde manžel ty ložnice a má tam dvě a to říká, že jsi špatnej, tady kamarádka, sousedka to říká taky. Jako my máme stejný názor, že vlastně tady demonstrujeme proti tobě. Je to vlastně stejný jako v té ložnici. Prostě do určitých věcí prostě nemáš zasahovat. Nemáš zasahovat to, co se děje tímto způsobem v druhé zemi, protože to je jako stejný jako v sousedských vztazích.
1: No, pan bývalý primátor Hřib, šéf Pirátů, nám to tady objasnil, proč to tak se stalo, že pan Rakušan zamířil na Slovensko, říkal, že progresivní Slovensko a STAN mají stejného předvolebního stratega.
2: No dobře, ale
1: je to vysvětlení.
2: Není to vysvětlení, je to možná mu řekl, hele, tak jako tak jak ten strateg přijde a řekne, tak pane Rakušane, tady máte tohle meeting, tamhle, teďko pojete v tričku někam mezi lidi, budete tam veselý klapec, odvedle jsem teďko slyšel někde, jako, že byl sympatický. A taky tady máte Slovensko a ten Vítek Rakušan řekne, dobrý, Slovensko, dobrý. A tak to takhle veme a nepřemýšlí o tom. No to samo vypovídá o tom vlastně, jaký ty lidi jsou, že prostě nedokážou posuzovat tyhle ty rady, které oni dostávají vlastní hlavou a nějakým citem pro tu situaci. No.
1: Myslíš, že to na jejich voliče právě naopak může zapůsobit, že minister vnitra přijel podpořit Slováky?
2: Ale já myslím, že v zásadě asi jo, že prostě oni říkají, hele, ale tak tam ten Fico, to je taky takový tohle, on tam přišel, ten náš Vítek a postavil se na tu správnou stranu. Já myslím, že na voliče STAN, že to jako funguje, no.
1: Že přišel podpořit Slováky před něčím, co my tady nám udělali vlastně taky. Taky jsme měli svůj konsolidační balíček a
2: ale
1: další.
2: Já bych to právě jako vzal za ten jiný pohled a to je jako zasahování do života druhých, jo. Já ještě, jestli to bylo nesrozumitelný s tou ložnicí, já ještě jako řeknu jeden takový příklad. Když jsem byl mladý, tak kamarád, manželé měli, ona měla milence. A teďko to všichni věděli, jenom to nevěděl on. A já jsem byl jejich velký kamarád. A já jsem si říkal, no mám já jako říct, že je to kamarád, tak já pitomce, že on to neví a všichni to víme, tak mám mu to vlastně, tak se to jako naznačil, jo. Tak jako naznačil, on to tak nějak jako pochopil napůl a vlastně si to ani nechtěl připustit. No a pak co se stalo? Pak milenec skončil, ty se zase vrátili k sobě, měli se rádi, řekli si to a já byl ten nepřítel, protože já jsem jim zasahoval do něčeho, do čeho mi vlastně vůbec nic nebylo. Jo. Neměl jsem jim zasahovat vlastně do jejich vztahu, byť prostě jsem něco věděl a on to nevěděl, žil jakoby v klamu. Ale tohle to jsou tak citlivé věci a my tohle to dělat nemáme. Nemáme zasahovat a vměšovat se do života druhých a poskytovat nevyžádané rady.
1: A já myslím, že to přesně dělají Slováci. Přeci Slováci by nás mohli kritizovat za spoustu věcí. Zdražení, inflace, bitcoinová kauza, dozimetr, nezvládnutá digitalizace a tak dále a tak dále. Tady se přeci nepovedlo takových věcí. A mlčí.
2: No, protože prostě jako ne, nevím, jestli se říct, že jim nechybí kinderstube, ale já myslím, že to je otázka vlastně nějakého konzervativnějšího, uměřenějšího pohledu na svět, že vlastně ta naše progresivně liberální scéna je taková to, že ti chce určovat vlastně, jak máš žít a určovat ti to dobro a říkat ti to, že se mýlíš. Prostě ona ti chce zasahovat do svého života a ta druhá část, která momentálně ta konzervativnější vládne zřejmě na tom Slovensku, jako se říká, jako žít a nechat žít. Tak žij nějak, ale prostě třeba můj názor nemusí být jako úplně nejsprávnější pro tvůj způsob života.
1: Další téma, vlastně velké volební téma, první zprávy CZ, emisní povolenky urychlí inflaci a zasáhnou každou domácnost. Souhlasíš s tím, nebo pan Kovanda nemá správné informace a propočty a odhady?
2: Ale oni celkem přiznali, že to tak jako dopadne a teďko oni říkají, jestli to bude za 45 euro, za 400 euro a když to bude za 300 euro, jaký dopady to bude mít, někdo vypočítal až 100 tisíc na domácnost při dvou dětech. No jasně, teďko oni to zastropovali, zase vysvětlovali ekonomové, že vlastně cenu povolenky nemůže zastropovat, protože to je jako cenný papír, takže vlastně jako v tom je obchod, takže když ji zastropuješ nahoře, tak jako popíráš to tržní chování, ty ceniny jako takový. Ale zase jakoby zpátky, jo. Já bych řekl, to vlastně je svým způsobem navazuje to, co jsme si říkali před chvílí. Oni, ta Evropská komise nebo Evropa jako taková, i naši poslanci, kteří to schválili a celý ten Green Deal, tohle je klacek na lidi, dřív to byl klacek na firmy, to, co už jako běží v těch povolenkách, a tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
1: Je to takový donucovací prostředek?
2: Je to donucovací prostředek, povolenky. Přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají. Ty, kteří si to nepořídí, tak to zaplatí. Jo? No teďko ale my říkáme, dobře, ale to je, jako zaprvé je to složitý, ne na to každý má peníze, že mu dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase, ne každý to jakoby chce udělat, ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co jasně jako výrazně nesouhlasím, že jsme se dostali do situace v té Evropě, že prostě nějaká parta lidí si něco vymyslí a řekne my, aby jsme zachránili planetu, my ani nezachráníme s tím podílem, když my to všechno tady splníme, tak to neznamená, že ta planeta, to je tak mizivý procento, jako na co my máme vliv, že se něco hne, že se hne lísteček, jako v té klimatické změně. Ne. Pořád prostě ty ostatní země budou chrlit ty emise a všechny tyhle věci. A my se tady budeme takhle bičovat navzájem pro nějakou partu fanatiků, který rozhodli, že vlastně takhle to bude. A teďko vlastně ty povolenky jsou trest, bič na lidi. Pokud teda jako se nebudete chovat, jak my říkáme, tak budete prostě si to platit a budete prostě schudnete. A to je to, co se říká, že to je nějaký sociální fond, že vlastně se tam půjdou ty peníze, ale z toho sociálního fondu půjde jenom těm nejchudším jako ta pomoc. Takže střední vrstva se propadne na tu chudší, ty sociální dostanou prostě nějakou podporu, která je z toho zase jako nedostane ven, ale dejme tomu neumřou hlady. No a ty bohatší, ty se to zaplatí a zase jich to, se to tak ještě, až tak jich to netkne. Jo. Takže vlastně tohle je způsob, jak si to rozdat s lidma a buď to poslechneš, anebo prostě budeš výrazně chudej.
1: Donucovací prostředek, tak. No a je to jedno úskalí, seznam zprávy, Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
2: Mám, ale na to, ne na elektřinu, tak. Ale na sluní, na vodu. No, já když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem a
1: tam se
2: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
1: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout, ale myslíš, no, tak až jako, tak daleko by to mohlo jít?
2: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaké ty směrnice, já jsem nestudoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zažít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
1: Je tam jiná válka, buď v klidu.
2: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené a soláry a hybridy a nevím co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Ona říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
1: Bojovat musíme.
2: Ocelový hodikobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
1: To je děsivý, ale...
2: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
1: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
2: To
1: Ursula
2: možná, že
1: to je pojem
2: 19. století.
1: Zakázané slovo. Tak. V XTV byl v našem pořadu za čárou, byl profesor Petr Drulák a mimo jiné řekl, záměr Izraele je vylidnění Gazy. Podpora Spojených států amerických je obrovská ostuda. Macron se staví do role evropského vojevůdce, doma vše prohrál. Řešením jsou nové volby. Nové volby ve Francii.
2: Ten Petr Drulák rozumí té Francii, tam já to beru, ale on je vlastně zarputilej, nezarputilej, ale odmítá vlastně, je řada lidí, kteří nenávidí opravdu to Netanyahua, je řada lidí, kteří s ním nesouhlasí a mají k tomu spousta informací a spousta důvodů si to myslet, já to nerozporuju, protože já to tak jako neumím, to téma, ale co se týče genocidy v Gaze, já si myslím, že genocida tam neprobíhá, že to je přece jenom, tam není hlavní záměr zabít ty lidi. Ten hladomor není hlavní nástroj. Tam je válka s Hamasem. To je hlavní důvod, proč vlastně ten konflikt tam jako je. A že jsou u toho velké ztráty, že prostě se to dá možná jako z nějakého úhlu vidět jako opravdu jako likvidace toho národa. Já to nerozporuju. Hladomor, ty lidi prostě jako ten Hamas je používá jako lidský štíty, je to strašný. Ale říci, že vlastně cílem Izraelců je zlikvidovat palestinský národ, že to je primární jejich cíl. Já myslím, že ne. Protože kdyby to tak bylo, tak vlastně ten konflikt toho září, 7. září 23, to bylo myslím, to, co provedli tehdy vlastně ty Hamas bojovníci, tak byla rozbuška, která tohle to celý strhla. Předtím to nebylo. Tak pro mě vlastně to je válka s ohromnýma ztrátama lidí, majetku, hodnot, všeho, je to strašný, ale za genocidu já bych to nepovažoval.
1: Ale za pokojné vylidnění Gazy to taky nepovažuješ?
2: Ale co vlastně, co je, jak to tam je, prostě síla, ono se ukazuje jiný příklad, že ta síla je ten pragmatická politika světová, prostě pořád je v té síle, že ten, kdo má sílu, ten, kdo má spojence, a oni mají Američany, no tak dělá nějakou politiku a můžeme to vykládat, můžeme říct, že to je prostě genocida, že to je prostě, já nevím, zabíjení lidí a že to je strašný, jasně, ale ta síla pořád rozhoduje, jo. Takže my jsme neměli zapomínat, že ten svět takhle odjakživa byl postavený a my až posledních desetiletích to chceme měnit a říkat, že hodnoty mění svět, no dobře, no tak tady vidíme, že vlastně ty hodnoty tam se dostávají na frak, protože ta síla vítězí.
1: Choval by se Benjamin Netanyahu jinak, kdyby neměl v zádech silného spojence, Spojené státy americké. Petr Drulák to komentoval, že je to obrovská ostuda, ta neutichající a bezmezná podpora Spojených států amerických Izraeli.
2: Byl by jakýkoliv prezident, americký prezidentem, kdyby neměl podporu izraelský a židovský lobby v Americe. Když to znáš, tak do té Ameriky si asi jak jezdila, že jo, tam prostě ten židovský vliv je obrovský. Na tom vlastně je spousta prostě lidí, kteří tam odešli za všechny možné války. To byla země svobody. Tam vybudovali ty finanční impéria, podnikatelský korporátní impéria. No bez jejich vlivu prostě žádný americký prezident jakoby nevznikne. Tak co? Tak to je prostě nějakým způsobem, jako to vyvažuješ, no, tak takhle to je. A já si nemyslím, že by jakýkoliv americký prezident jako řekl, tak já přestávám podporovat Izrael, protože si myslím hodnotově, že se dostal někam jinam.
1: No, takže ani tu hypotetickou otázku, nebo odpověď na otázku, zda by se Izrael choval jinak, pokud by neměl v zádech takového spojence, jako jsou Spojené státy.
2: Já si vlastně nepřipouštím, protože on prostě to jakoby jako není možný. No. Z principu to není možný, když víš, jak prostě ta lobby, nevím, jestli správně říkám židovská, ale prostě ta tam je obrovská. No.
1: Ale přeci Izrael zaútočil i v Kataru. Katar je přeci něco jiného pro Spojené státy. Profesor Drulák tady říkal, že se tím Spojené státy tak trochu stávají směšnými. Tím, že všechno bez reakce přechází, nechávají to být. Jenom Donald Trump vždycky řekne, nepotěšilo mě to, nebo nedělá mi to radost, nebo něco takové.
2: Ale jako dobře, tam je to nějak, jako by ten svět je teďko srozumitelnější. Trump říká sice nějaké věci, které chtějí slyšet a tak a lidi, ale zároveň je jasný, že stojí na straně Izraele. Ve válce s Ukrajinou on prostě stojí na straně silného Ruska a nechce dopustit, aby ten konflikt posiloval zbližování Ruska s Čínou. Takže když mi je to takhle jasný, víš co, na to jsou vlastně dva různý druhy jako i politik. Je reál politika a pak je ta idealistická, ta hodnotová, ta normativní politika.
1: A to je to, nedělá mi to radost.
2: To je takový to, že se říká, buď seš reál politik a odhaduješ věci tak, jak asi jsou, a říkáš je tak, jak asi jsou, což jsem já, a mě strašně rušuje ten druhý způsob, ale uznávám, že to je způsob. A ten druhý způsob je, že říkáš věci tak, jak by si chtěla, aby byly.
1: Přestože jsou nereálné.
2: No, přestože jsou nereální. A já se s tím nedokážu vyrovnat, protože já to mám nastavený v hlavě tak, že pořád odhaduju, jak ten svět asi jako dopadne, ať je to dobře nebo špatně, tak se snažím číst a předpokládat, že půjde nějakou cestou, kterou já vidím a považuji za logickou. Ale pak jsou ty druzí, kteří říkají, to jsou ty voliči ODS a Spolu a vlastně ty Evropy a celého Green Dealu a říkají, no ne, to není důležitý, když prostě se řekne, jak by to mělo být.

0: říkají, musíš vlastně věci chtít. To je celý s těma emisníma povolenkama. To je vlastně, jsem sledoval teď nějakou debatu a tam ministr Kupka říkal na otázku Pavlíny Wolfové, to bylo na CNN, co teda jako budeme dělat, když jako to nedohodneme, to zjemnění těch povolenek, a on říká, budeme jednat. A on říká, dobrý, to je plán A, to je ideální plán. A plán B, jaký je plán B? A on říká, není plán B, my budeme jednat a my to dojednáme. No a to je to co mě rozčuje, protože pak tam byla ta opozice a on říká, když to nedojednáme, tak my jsme připraveni k národní nespokojenosti nebo protestům, jo. A nebo to neuděláme, nebo to neimplementujeme. A Kupka říká, budete platit všechny ty sankce a všechny tyhle ty pokuty a všechno bude. My budeme jednat. A ona pořád říká, třikrát se ptala, možná čtyřikrát. Dobře, a když to nedojednáte, jaký je plán B? No my to dojednáme.
1: Mm-hmm. Máme plán, to tady ukazoval za ně Hřib. Vadime, moc děkuji, že jsi přišel.
0: To je všechno, tak děkuji
1: moc. Je to všechno, strávili jsme spolu krásnou půl hodinku.
0: Děkuji za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Ivan David je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Doktor Ivan David za SPD už po druhé zvolený europoslancem. Tak k tomu ještě gratulace, ale my nezačneme dneska od Evropy, začneme od domácích problémů. Jak je daleko, pane doktore, namlouvání mezi SPD a stranou pro?
1: No to je pozoruhodná otázka, protože toto, jak říkáte, namlouvání vyvolává určité pnutí v SPD, protože v některých krajích jsou pro, a v jiných jsou proti pro. Takže je to trošku problém. Já sám teda mám s pro problém, protože se nedomnívám, že to je jaksi seriózní politický projekt, takže a jeho tedy hlavní představitel, nejviditelnější, není zrovna jaksi osoba, která by byla bez poskvrnky, takže uvidíme, jak se to vyvine.
0: Řekněte mi, tyto takzvané sňatky z rozumu jsou v politice běžné, pokud by to mělo pomoci ke získání dalších voličů a třeba k lepšímu výsledku v budoucích volbách, ani tak byste to nepřijal?
1: Tak všichni víme, že v politice neplatí obyčejná aritmetika, že prostě 3 a 5 je 7, protože pokud se spojí do politické subjekty, tak to automaticky neznamená, že všichni voliči obou subjektů budou podporovat toto spojení. Pro některé to spojení bude nepřijatelné a tím ten součet není takový, jak by se očekávalo. Jedná se o vlastně jednání před volbami do krajských zastupitelstev, kde hnutí SPD v některých krajích chybělo jen velmi málo, aby se do těch zastupitelstev dostalo, to znamená překonalo tu 5% hranici, takže se očekává, že toto spojení by mohlo jako na pomoci překonat tuto hranici. Já jsem poněkud skeptický, že to bude až takový přínos, uvidíme.
0: Jak silný je váš hlas uvnitř SPD?
1: No tak já si myslím, že mám spíš neformální autoritu, než formální. Jsem členem předsednictva, ale samozřejmě na některých rozhodnutích se jako nepodílím tou měrou, jak by to odpovídalo tomu, že jsem teda jednou pětinou předsednictva.
0: Řekněte, pane europoslanče, jak si máme představit fungování jakéhokoliv českého europoslance v Evropském parlamentu? A ptám se teď na ekonomiku. Velmi by mě zajímalo, a myslím, že i diváky, kolik ve skutečnosti stojí celý ten provoz. Tak to, na co si umíte sahnout, to, o čem víte, tak řekněte, kolik my, daňoví poplatníci, na to musíme vynaložit.
1: No, já upřímně řečeno úplně přesně nevím, jaké jsou tady vztahy mezi tím, co tedy platí Česká republika na provoz orgánů Evropské unie. Nepochybně hraje roli to, že jsme tedy více příjemci než plátci. Jinak samozřejmě organizace všech orgánů Evropské unie je daleko byrokratičtější, než si tady kdo umí představit. Jestliže si v České republice stěžujeme na byrokracii, tak jaksi rozbujelost a nízká efektivnost v Evropské unii je daleko větší. Takže to, co u nás řeší jeden úředník, tak v Evropské unii řeší dva nebo tři, kteří mají tedy podstatně vyšší plat, takže takhle to vypadá.
0: Kolik stojí působení jednoho europoslance?
1: No, působení jednoho europoslance je potřeba sečíst tedy plat europoslance, k tomu tedy přičíst náklady na asistenty europoslance a náklady na provoz kanceláře.
0: Je to v českých korunách třeba kolem milionu měsíčně?
1: No, já se pokusím to rychle spočítat. Je to něco přes 500 000.
0: Přes 500 000.
1: No.
0: Řekněte, když se tam rozhlednete kolem sebe v tom Evropském parlamentu, vím, že jste nedávno odhlasovávali jakousi uzávěrku některých těch, řekněme, služeb, analýz a průzkumu a všeho možného. Považujete to za vyhozené peníze?
1: No, vyhozené peníze to nejsou, protože tyto služby v Evropské unii fungují velmi dobře. Také jednotlivé výbory si mohou objednat analýzy, mají na to určité fondy. Ta práce je kvalitní, ovšem samozřejmě oni pojmou tu analýzu tak, jak si sami představují, že by měla vypadat. Takže není to tak, jako když si u nás vědec prostě objedná analýzu ve vědeckém ústavu. Takže oni prostě seberou z dostupných zdrojů nějaké informace, které, abych tak řekl, sesypou do jednoho koše a dají tomu nějakou formu a to potom tomu europoslanci předloží. Takže není to zbytečná práce, je tam vynaloženo značné úsilí. Otázka je, nakolik se to tedy promítne do kvality rozhodování.
0: Řekněte, vy považujete celý ten Evropský parlament za zbytečně drahý moloch?
1: Já si myslím, že, a teď jakoby hovořím sám proti sobě, že Evropská unie by měla vypadat úplně jinak, že by tedy měla usnadňovat kooperaci mezi suverénními státy a nikoliv neměla by směřovat k tomu, aby se stala tedy unitárním nadstátem, k čemu směřuje zcela jednoznačně, když se hovoří o takzvaném eurofederalismu. A v tom případě by byl parlament naprosto zbytečný za předpokladu, že funguje jako tato organizace, kdy vlastně jediným, kdo vytváří ty dokumenty, které mají být schvalovány jako nařízení nebo směrnice, je Evropská komise, tak je nutné, aby byly nějaké schvalovací orgány, které jaksi rozhodují o tom, jestli je to přijatelné nebo to není přijatelné, co navrhuje Evropská komise. No a těmito orgány je Evropský parlament a Evropská rada.
0: Jak hodnotíte teď tu nově vzniklou frakci Patrioti? Co tak, o tom soudíte?
1: Je to samozřejmě...
0: Je to proruská parta?
1: No, to v žádném případě, to je samozřejmě nesmyslná nálepka.
0: To jsou
1: nálepka.
0: Slova premiéra Fiala.
1: No tak my jsme od něj zvyklí na různé výroky, s nimiž je obtížné se stotožnit při nějakém objektivním pohledu. Nedá se to tak rozhodně říct, je to prostě skupina národních delegací nebo politických stran z různých zemí, které mají k sobě jaksi názorově blízko. S tím, že se samozřejmě primárně starají o zájmy vlastní země. Je možná, že se někomu zdá divné, proč se spojují, aby prosazovali zájmy vlastní země, ale je to vlastně takový vzdor vůči tomu modelu, který v Evropské unii panuje.
0: Když jsme u těch zájmů jednotlivých zemí a jejich zastupování v Evropě, vy jste se vyjádřil směrem k budoucím eurokomisařům možným, že je to vlastně jedno něco v tom smyslu, protože oni jsou určeni v Evropském parlamentu, v Evropě proto, aby neobhajovali zájmy svojí země. Není to trošku protimluv? Tak my je přece vyšleme do Evropy, tam je to opravdu, je to zásadní požadavek?
1: No ano, je to zásadní požadavek, že ti europoslanci nemají upřednostňovat zájmy země, ze které pocházejí, že mají upřednostňovat zájmy Evropské unie jako celku. To znamená, že vlastně není důležité, koho tam vyšleme, aby jaksi ignoroval naše zájmy nebo je nebral v úvahu. Nedává mi to opravdu smysl, ale tady to mnozí vnímají naivně jako veliký problém nebo z toho dělají zásadní záležitost, koho tam vyšleme a jak silný bude mít jak silné bude mít portfolio, jako kdyby na tom záleželo. Prostě
0: a vy
1: bude...
0: vlastně říkáte, ono to jedno?
1: No samozřejmě, dá se to tak říct, že to je jedno, zní to podivně, ale je to tak doslova.
0: No zní to tak cynicky hlavně.
1: No zní to cynicky, ale cynismus je tady na místě, protože cynismus znamená jaksi pohrdání hodnotami a tady prostě ty hodnoty, které jsou zdůrazňovány, asi řekl bych, nemají tu váhu, jakou by měly mít.
0: Vy jste řekl 14. května v parlamentních listech, no pro parlamentní listy, evropské hodnoty jsou především lež, korupce a pokrytectví. Zatím si stojíte?
1: Zatím si stojím, je to samozřejmě taková zkratka, nadsázka, ale jako říkal jsem to opakovaně ve svých projevech v Evropském parlamentu, že prostě to tak vypadá, že oni hovoří o hodnotách a přitom lžou, uvádějí různé dezinformace, vymýšlejí si různé příběhy, kterým dávají hodnotu, fakt a podobně, měří podle dvojího metru, trojího, čtvrtého metru, takže jako, jak se na to dívat jinak, jako není to jako u nějakého soudu, který by toužil po objektivitě.
0: A tu korupci, to jste měl na mysli co?
1: No to jsem měl na mysli to, že a zase to vypadá, že jaksi působím i proti sobě samému, ale prostě ty příjmy těch úředníků a těch rozhodujících osob tam jsou velmi vysoké, což samozřejmě vede k tomu, aby si je udrželi a jednali tak, jak je na ně vyvíjen tlak. To znamená, a to je korupce, no, to znamená, že někdo činí něco, co by činit neměl, prostě protože je proto motivován nějakým nekalým způsobem nebo problematickým způsobem.
0: Co vás teď vlastně v Europarlamentu čeká nejzásadnějšího? Teď nemám na mysli takové to volení těch orgánů a tak, ale vaše osobní věc, za co se chcete teď poprat?
1: No tak, jak zřejmě víte, tak vznikla a dnes bude tedy oficiálně ohlášena nová parlamentní frakce Evropa suverénních národů a nám jde právě o to, aby se zdůraznila úloha jednotlivých států. Když hovoříme o národech, tak máme na mysli politické národy, to znamená občany jednotlivých států, kteří by měli tedy rozhodovat o svých vlastních věcech a jaksi nepodléhat jaksi tlaku z Bruselu, Lucemburku, Štrasburku a podobně. Takže takhle si to představujeme a především bychom chtěli napomoci skorigovat ty zásadní projekty, které byly přijaty v Evropské unii. To je zejména Green Deal, který jako těžce poškozuje průmysl, hospodářství, zemědělství samozřejmě a který prostě vede k úpadku Evropské unie a i k sociálnímu úpadku, k chudobě. Dále je to jaksi podpora masové imigrace, která je trvalá, ačkoliv se tedy hovoří o tom, že má být jaksi bráněno, tak ve skutečnosti je podporována. Je proto asi celá řada důvodů. Dále je to omezování demokracie v podstatě v rámci takzvaného boje proti dezinformacím a boje proti dětské pornografii a proti nenávistným projevům a podobně. Ve skutečnosti prostě jde jenom o omezení svobody slova jako základního demokratického práva. No a jaksi v neposlední řadě, možná, že to nejpodstatnější, se jedná o militarizaci a v podstatě riziko eskalace konfliktu na Ukrajině. Takže to jsou věci, které bychom jaksi chtěli pomoci skorigovat, tak aby se to dostalo do přijatelnějších kolejí.
0: Co je to, pane europoslanče, zbraňový kulový blesk?
1: To nevím, ale pravděpodobně se
0: má... Kolik stojí zbraňový kulový blesk? Jsou vaše slova.
1: To je zbraňový kulový blesk.
0: Tak já budu citovat dál. Kolik stojí válka? Vždycky víc, než si daná země může dovolit. Obzvláště, když je to válka, která se vede za geopolitické zájmy jiných zemí. To je z vašeho Facebooku. Ano. No, tak se pojďme bavit o tomto. Protože tady je třeba informace, že v Německu každou domácnost válka stála od svého začátku 14 000 eur. No a co ty zbraně v tom? Řekněte.
1: No tak já si myslím, že každá země by měla být přiměřeně vyzbrojená ke své obraně, to znamená, aby případný útočník utrpěl potenciálně takové ztráty, že by ho to odradilo od útoku, ale nemyslím si, že bychom měli jako prostředek politiky prostě používat válek, které jsou útočné, které se dějí tedy ve prospěch nadnárodních korporací a probíhají v cizích zemích, případně pod cizí vlajkou a podobně. To si myslím, že je nepřijatelné.
0: Vy tedy naznačujete na tom Facebooku, že už ta ukrajinsko-ruská válka začíná, nebo rusko-ukrajinská válka začíná být nepřiměřeně drahá. Tak to mám rozumět.
1: No, každá válka je nepřiměřeně drahá, protože co je přiměřenost ceny, jako v případě, že tedy bychom válku brali jako nějaký politický projekt, tak vždycky jsou tam velké ztráty a prospěch z toho má případný vítěz, ale ani to nemusí být pravda. A samozřejmě z toho mají prospěch zbrojní firmy a všichni dodavatelé armády. A všichni ostatní na tom v podstatě tratí.
0: Oceňujete, pane europoslanče, aktivitu Viktora Orbána, který před pár dny navštívil pana Zelenského a posléze hovořil s Vladimírem Putinem?
1: Já si myslím, že to je správná cesta, nebo takový dobrý pokus o to dospět alespoň k příměří, tak aby tedy nehrozila eskalace války a její rozšíření do dalších zemí.
0: Takže vlastně sdílíte ten názor, že by mělo začít vyjednávání a ještě předtím jakési příměří?
1: Nepochybně, protože pokud by pokračovaly bojové akce, tak samozřejmě to jednání bude mít problematickou cenu. Mělo by předcházet příměří. Já upřímně řečeno si nejsem příliš jist, že ta iniciativa pana premiéra Orbána povede k úspěchu, ale myslím si, že je povinností každého, kdo má tu sílu aspoň se pokusit dosáhnout tohoto cíle. Já jsem skeptický a obávám se, že jaksi na straně podporovatelů války je převaha a že se bohužel té eskalace asi nevyhneme.
0: Věříte slovům Donalda Trumpa, že pokud se stane americkým prezidentem, že tu válku zastaví?
1: Já si myslím, že to je v zájmu nadnárodních korporací hlubokého státu ve Spojených státech, protože se prostě ukázalo, že nebude snadné prostřednictvím války rozložit Rusko, ale na druhé straně korporace mají na Ukrajině obrovský majetek, o který by mohli přijít jaksi v důsledku pokračování jaksi záboru dalších území na Ukrajině. Takže ta snaha tady asi bude. A ani na straně Ruska, myslím, není zájem o pokračování války, prostě proto, že tou válkou mohou více ztratit, než získat. Pokud ovšem bude pokračovat podpora válečného konfliktu, no tak asi ani ta ruská strana neustane ve svém úsilí.
0: Takže tomu rozumím tak, že se o to asi pokusí, ale moc šancí tomu nedáváte.
1: Ano, já si myslím, že je povinnost se o to pokusit. Bylo by jistě dobře, kdyby se to podařilo, ale moc nevěřím, že to bude úspěšná snaha.
0: No, na koho byste si vsadil, že je schopný dojednat příměří a zorganizovat nějaké sezení obou stran?
1: Tak já nejsem přímo fanoušek kandidáta na prezidenta Trumpa, ale myslím si, že on by tu sílu asi měl.
0: Mám tomu rozumět, že jste fanoušek Joe Bidena?
1: To ne, to také ne. Já se domnívám, že Spojené státy ovládá ten takzvaný hluboký stát a že jako jeho zájmy nejsou asi v souladu s tím, co bychom si jako evropské národy představovali, že by mělo fungovat.
0: No a ať už dopadnou ty volby americké jakkoliv, dá se říct, že to nějak může zacvičit i s námi, respektive jakýmkoliv vlivem se to odrazit na fungování České republiky?
1: No naprosto jistě, protože Evropská unie je do značné míry ovládána Spojenými státy, takže je nepochybné, že ten vliv by se tady projevil zásadním způsobem.
0: Jsem rád, že jste přišel. Těším se na příště. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl Ivan David. My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal. Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním. Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál. Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním. Posloucháte Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Filip Turek je naším hostem. Vítám tě, Fix TV.
2: Děkuji za pozvání. Ahoj, dobrý den.
1: Filip Turek, europoslanec, čestný prezident hnutí Motoristé sobě, za které kandiduje do poslanecké sněmovny, si jedničkou ve středočeském kraji. Diváci si zajisté všimli, že ti tykám, protože se dlouhodobě známe, takže si tykáme, ale ani tykání nám nebrání v tom, abychom uskutečnili tento rozhovor. Filipe, co považuješ za svoji největší chybu, kterou si zatím udělal v kampani?
2: No, to je dobrá otázka, protože jich určitě bylo dost. A myslím si, že největší chyba byla, že kandiduju. Ne, to je legrace. Největší chyba byla asi, že taky poměrně dlouho jsem se rozmýšlel, jestli kandidovat nebo ne. Protože já jsem opravdu jako tu kandidaturu měl asi oznámit mnohem dříve, jenomže pak už spadly preference motoristů ve STEMu, takže to neberu vážně, já si myslím, že ta realita byla jiná. Ale prostě začali prezentovat, aby poškodili stranu motoristů 28%. Tak v ten týden já jsem s nějakým jako zpožděním oznámil kandidaturu a to podle mě byla velká chyba, že jsem to neudělal dřív, protože potom už se to rozjelo. A možná i naučit se neříkat věci tak upřímně a nebýt tak upřímný vůči médiím a trošičku jako používat jednodušší věty.
1: A to už jsi se naučil?
2: Ne.
1: Myslím tím nebýt upřímný k médiím, používat bohužel kratší věty, aby tě jinými slovy nemohli někde nachytat?
2: Tak já řeknu složité nějaké souvětí a oni z toho souvětí vytrhnou tu jednu větu v rámci toho souvětí a to se mi děje neustále. A jsem příliš upřímný a říkám věci na rovinu a to budí agresi v mých jako v oponentech, novinářích a tak dále. Takže to si myslím, že je moje chyba, že prostě jsem takový upřímný. No. Je to možná nějaká vada.
1: V tom si vybavu, že byl dobrý Miroslav Kalousek, který co věta, to byl headline, že ten to měl vychytaný.
2: To se mi bohužel daří, bohu dík i bohužel zároveň. Je to výhoda, je nevýhoda.
1: Filipe, takže ty považuješ za svoji největší chybu to, že jsi lavíroval s oznámením toho, zda budeš či nebudeš kandidovat?
2: Tak ono to bylo složité, protože mě jako zvolili druhým nejvyšším počtem preferenčních hlasů do europarlamentu jako v historii všech českých voleb. To číslo bylo velmi vysoké a vysvětlit těm mým voličům, proč vlastně kandiduji z europarlamentu o stupeň níž do českého parlamentu, jako bylo velmi složité.
1: A myslíš, že se to podařilo vysvětlit, protože když si oznámil tu kandidaturu, tak ty preference zase tolik nerostly tak rychle, jak jste si možná představili. Nerostly skokově.
2: No, tak ještě před 14 dny jsme měli na stánku dotazy od lidí, no kdybyste tak přemluvili toho Turka ke kandidatuře. Prostě to tak není, že něco oznámíš, neznamená, že se to dostane hned mezi lidi. A samozřejmě to není odvislé jenom ode mě. Jo. To samozřejmě motoristé mají perfektní kampaň, za mě velmi rozsáhlou, kontaktní, ale problém není s myšlenkou nebo s informací, problém je s distribucí té informace mezi lidi.
1: Jak moc si myslíš, že motoristy poškozuje to, když vaši členové se účastní různých debat a pak musí váš předseda Petr Macinka upřesňovat to, co ten daný člověk chtěl říct. Teďka mám na mysli Karla Berana, bývalého diplomata, který kandiduje za motoristy a který zvedl ruku pro to, aby Ukrajina byla v NATO.
2: Já se přiznám, že jsem to neviděl, jak zvedl ruku, a myslím si, že mě někdo říkal, že u toho zvednutí ruky řekl s výhradou, ale stejně je to samozřejmě chyba a myslím si, že je to možná naše taková malá slabina, že jsme prostě úplně nová strana a že nemáme úplně synchronizované všechna témata, tak aby všichni ti lídři měli prostě tu pozici úplně stejnou, úplně dochytanou. Mně se to stává občas, že právě v debatách, včera v superdebatě, že vlastně mě někdo se ptá, někdo z motoristů řekl, nebo Petr Macinka řekl povinná vojna, přitom jsme se domluvali, že nepovinná a tak dále. Prostě to je těžký.
1: Ale on já řekl nemohu povinná vojna.
2: Já si myslím, že to nešťastným způsobem někde řekl. Nicméně v programu je nepovinný vojenský výcvik. Důležité, co je v programu, na čem jsme se shodli. A to, že jsme možná měli chybu nebo problémy s nějakou komunikací, je možná nějaká slabina. Na druhou stranu jsme prostě nový subjekt, chováme se všichni hodně autenticky a upřímně. a ta synchronizace je poměrně důležitá. Ale je potřeba si uvědomit, že máme opravdu jako všichni dostali noviny volební do schránek, asi 5 milionů lidí. Jenomže ten skutečný program není těch 5 stránek těch novin, ale je to těchto asi 40 stránek nebo 35 stránek velmi podrobného textu a většina expertů se shoduje na tom, že ta témata jsou propracována úplně nejhlouběji. A když jsem mluvil, já nevím, na zemědělce, ze zemědělce a z potravináři, řekli, to je, jak kdyby jsme to napsali my. To mi řekli i lidi z průmyslu a to mi řeklo mnoho dalších lidí na tato témata. A my jsme ten program s Petrem Macinkou dávali dohromady poměrně dlouho a každý z nás, kdo je expert na to téma, tak poslal hromady podkladů. Nejhorší byl Pikora, ten poslal asi 140 stránek, tak z toho se potom těžko.
1: Už si zase moc upřímný, Filipe, dávej si na to pozor.
2: To byla nadsázka, to je samozřejmě v pořádku, že Vláďa jako to vzal takhle zodpovědně. Jenom říkám, že my opravdu máme ty věci realisticky, krok po kroku všechny podložené, máme na to expertní analýzy.
1: Dobře, takže to, co je obrany, v těchto 44, si říkal,
2: 34 nebo 35.
1: Tak to platí. Tam tedy nějaká výhrada ohledně vstupu Ukrajiny do NATO?
2: Ne, tohleto my nesouhlasíme s tím, aby se vůbec o tom rozhodovala nějaká politická strana. To má přísná pravidla. Jsme jako určitě jako politická síla jsme proti tomu, aby Ukrajina teď vstupovala do NATO. Ale je prostě pravda, že pokud polovina nebo třetina nebo 20% Ukrajiny zůstane pod ruskou správou, tak je jasné, že Západ bude dávat nějaké bezpečnostní záruky západní Ukrajině. To je logické. Jo? Takže to, jak to bude vypadat v následujících desítkách let, je jako otázka. To, jestli ta válka bude pokračovat ještě měsíc nebo 3 roky nebo 10 let, je taky otázka. To, jak bude Ukrajina vypadat
1: okolik... Ale nemůžeš vyloučit to, že by Ukrajina jednou vstoupila do NATO.
2: To nelze vyloučit, že Rusko mělo vstupovat do NATO dvakrát. Opravdu ta historie se nějak vyvíjí a dokonce Vladimír Putin se ptal po roce 2000, v té době šéfa NATO, kdy nás pozvete do NATO, a on nám říkal, tam se posílá, tam my vás zvát nebudeme, tam musíte poslat žádost. Takže dokonce i v 50. letech vznikla Varšavská smlouva právě proto, že Sovětský svaz nebyl přizván do NATO a přesto Chruščov tuším to chtěl. Takže pokud je mírová doba, tak se samozřejmě o těchto věcech jedná a za Jelcina se otevřeně mluvilo o tom, že jednoho dne se Rusko stane součástí NATO, protože NATO se nerozpadlo po rozpadu vojsk Varšavské smlouvy. Pokud někdo se o ty mezinárodní vztahy zajímá do hloubky a já mám na expanzi a intervencionismus a na NATO a na to mám diplomovou práci. Takže já jako o tom poměrně dost dohloubky vím a myslím si, že pan Beran tím, že je celoživotní diplomat, tak o tom má tolik informací, že na to taky nechce odpovídat ano, ne. Že na tyhle věci nejde odpovědět ano, ne. Pokud se ptáme...
1: A to byl asi ten důvod zvednuté ruky tedy?
2: Já to nevím, to se zeptej pana Berana.
1: Pojďme od pana Berana. Teďka v neděli vám...
2: Takhle, v tento moment. Ano. Ukrajina v žádném případě nepatří do NATO, v žádném případě nepatří do EU. V žádném případě. Jsou na to velmi přísná kritéria. Pokud by je splňovala Turecko, může tam být. V následujících 20-30 letech je rozhodně nemá šanci splňovat prakticky nikdo z těch dlouhodobých žadatelů.
1: Dlouhodobých žadatelů, dobře. Děkuji za upřesnění. Tak, pojďme k průzkumům, protože agentura STEM vám jako motoristům sobě v neděli dala... nebo vyšlo vám tam v průzkumech 6%, nicméně třeba včera Median už vás zasedal v volebních preferencích na 5%. Zajímá mě, jak vysvětluješ případným potenciálním voličům, že hlas motoristům není propadlý hlas, že je jistota, že se tam dostanete do té sněmovny, protože jste stále kolem té hranice 5% nutné pro vstup do sněmovny.
2: V kontaktní kampani většinou lidem vysvětluji, že asi nebudeme mít 15-20%, čemuž oni věří, protože si pamatují evropské volby, kdy jsme měli 47%. STEM nám ukazovalo 47% na celý týden a v neděli se objevilo 10,26. To je více jak dvojnásobná částka nebo dvojnásobné číslo. A pokud bychom to přepočítávali, tak si myslím, že se určitě dostaneme. Máme interní průzkumy a ty průzkumy jsou v podstatě jenom nástroj, mechanismus na to, jak poškozovat nové malé subjekty.
1: Čili myslíte, že průzkumy, to, že teda... a to jsou vlastně všechny, ať vezmeme skoro všechny agentury, dokonce i tady SANEP, který dělá exkluzivní agentury pro exkluzivní výzkumy pro XTV, tak ani ten vás určité měsíce nedával přes 5%.
2: Určitě.
1: To je... Tak myslíte si, že všechny agentury cílí na to, aby poškodili motoristy?
2: Myslím si, že ne všechny, ale my máme krom toho, že ty hlavní agentury evidentně se snažily nás poškodit už několikrát, takže ta čísla neberu vážně. Tak je tady ten faktor, že my máme neměřitelné voliče, neměřitelnou část.
1: I má STEM, asi každá strana určitě.
2: Ale my jich máme nejvíc. A s tím to dokonce to potvrdili, dokonce o tom veřejně mluvili, že neumí měřit některou bublinu třeba mých fanoušků. A já mám jakoby přibližně nějakých 300 000 fanoušků, což samo o sobě 5% jako voličů.
1: Musí přijít kolba.
2: Jasně, ale i kdyby z nich přišla třetina, tak je to 1,5% a ne 2%, které oni těžko změří.
1: Čili vy si děláte nějaké své interní průzkumy a tam vám vychází, že se určitě do poslanecké sněmovny dostanete.
2: Ano, ano.
1: A kolik procent vám tam vychází?
2: Já se tím nezabývám, ale jako většinou, teď aktuálně myslím, že je číslo kolem 6,5% a realita. Jakoby co tak máme informace a máme ty informace... Oni ty informace si hlavně dělají ty velké strany, jako Spolu, ANO a tak dále, si dělají svoje vlastní průzkumy, protože ty na to mají peníze. Jo, no to je velmi drahá věc. A většinou, já mám pocit, že občas někde někdo z těchto stran pustí informaci ze spoluprávy, jsem myslím, nebo někde jsem zaslechl nějakých 6,5, že máme reálně. Uh-huh. I proto ty velký subjekty nás berou jako vážně a jako nechtějí se nás úplně rozházet.
1: Takže máte i průzkumy interní z jiných velkých
2: stran. Ne, ale
1: stran.
2: Tak jako na rovinu tyhle ty informace se šíří, že jo.
1: Dobře. Filipe, vy jako motoristé sobě stojíte ve frontě de facto na koaliční spolupráci s hnutím ANO.
2: Ne, takhle bych to nenazval.
1: Nenazval bys to?
2: My určitě nestojíme ve frontě. Naopak, my chceme vládnout pravicově. A pokud nám to nějaký subjekt umožní, což bude vítězný subjekt, pravděpodobně ano.
1: No tak kdo jiný by nám to mohl umožnit,
2: tak my budeme mít ano. Velmi tvrdé podmínky pro to, abychom byli součástí.
1: Dobře, a ty toho. Podmínky mě zajímají. Zajímají mě, co budete chtít po hnutí ANO, aby dodrželo, aby dalo do programového prohlášení. Přesto nejede vlak a pokud nebude dodrženo, tak odcházíte od jednání.
2: To je skvělá otázka, moje asi nejoblíbenější, protože já jsem nepřišel do politiky.
1: Pak ti to tady za pár měsíců připomínám.
2: No to můžeš. Já jsem nepřišel do politiky vydělávat peníze, to bych zůstal v europarlamentu a nešel na pětkrát nižší peníze do Českého národní parlamentu. Já to jenom dělám pro tuhle republiku, žádný jiný důvod nemám. A dělám to proto, protože v Bruselu vidím ty hrůzy, co se na nás ženou. Oni nás uvolili do cordon sanitaire a ty strany, které říkali, že budou bojovat proti Green Dealu, tak hlasují pro Green Deal. Všichni ho hlasovali. Chat control, šmírování nás všech. Hlasovali proto všichni, výjima asi dvou europoslanců. Vládní strany, opozice, všichni, skoro všichni pro to hlasovali. Já prostě trvám na tom, že EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, chat control a ještě důležitá věc, migrační pakt, kterou nám ratifikoval pan ministr Rakušan, STAN a podporovalo to Spolu, podporovali to Piráti a všichni, tak tohle to my chceme odmítnout. Prostě migrační pakt zajišťuje relokaci ze západní Evropy jejich migrantů k nám, případně bychom se finančně podělili na tom, pokud je budeme odmítat. Že to EU ETS 2, emisní povolenky pro domácnosti, které by měly zdražit život všem domácnostem, které prostě normálně topí plynem, koksem, jezdí na benzín, na naftu, nemají úplně ten správný energetický štítek ve své nemovitosti. Ty nemovitosti se v roce 2033 budou muset všechny zateplit. Jedná se o statisíce domácností v České republice, které jsou ohroženy a tak dále. To všechno souvisí s těmi plány Green Dealu. Takže EU ETS 2, migrační pakt a máme tam i inkluzi ve školství. Já nejsem expert na školství, ale kolegové z motoristů trvají na tom a prostě trváme na tom, že to je prostě špatně a že to nefunguje a že to je i zbytečný výdej.
1: Bývalý ministr školství kolega zřejmě i budoucí říkal, že zrušit inkluzi nelze. Znova se zeptám, co musí být splněno, abyste se účastnili vlády? Nebo abyste podpořili vládu Andreje Babiše?
2: Tak, já si myslím, že je brzy na to opravdu vyjednávat o tom, jak to je po volbách. Ale na rovinu, za mě osobně, je to otevřený spor s Evropskou unií kvůli Green Dealu, kvůli EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, to je první bod. migrační pakt, odmítnutí migračního paktu, to znamená relokace a placení pokud za to, že nechceme z Německa, z Francie migranty. A třetí bod je ta inkluze. Motoristé v podstatě budou se snažit tvrdě vyjednat, že prostě inkluze se musí zrušit, pokud máme podpořit příští vládu.
1: Když jsi zmiňoval ETS 2, Lukáš Kovanda, ekonom.
2: Omlouvám se, ještě ten chat control bych já považuji za něco, co se musí odmítnout, ale to pravděpodobně odmítnuto bude, protože o tom se jedná na radě 14. října a Německo samo už po nátlaku, který budujeme v Europarlamentu, tak trošičku změnil názor, takže já si myslím, že ten chat control, ta druhá verze, úplně nepronikne mezi lidi, ale jenom bych chtěl upozornit naše diváky a možná i tebe. Chat control 1.0 platí od roku 2021 a odhlasovali ho všichni. Opozice, naše současná vláda, a v podstatě chat control 1.0 znamená, že už dneska každá diskuze pod Microsoftem, Metou, Googlem může být šmírována. Jo, ta verze 2.0 jenom by znamenala, že to budou muset dělat úplně všechny komunikátory pro všechny. Tak to doufám neprojde.
1: To znamená WhatsApp a tak dále. Ano. Ale ty jsi říkal, že už se o tom hlasovalo a že většina našich europoslanců hlasovala pro. Ano. Kromě asi dvou.
2: Kromě Pirátů a kromě paní Konečné. Tak hlasovali v podstatě tak všichni. No to bylo v roce, to jsem ještě nebyl v europarlamentu. Teď, když se hlasovalo znovu, tak už najednou všichni začínají brát zpátečku. Ale když se to odhlasovalo v roce 2021 a 23 nebo 24, když se hlasovalo prodloužení, tak v podstatě většina zvedla ruku, protože jak funguje Europarlament jako automat na prohlasování, že v podstatě ti všichni řeknou, no tak vy nechcete bránit šíření pedofilního nějakého materiálu a tak dále, takže oni v podstatě začnou doslova kvičet a začnou terorizovat ty lidi, kteří by hlasovali proti. Nehledě na to, že absolutní většina europoslanců a našich jako zástupců v Evropské unii neumí ani číst ty materiály, které tam dostává, vlastně neví, o čem hlasuje.
1: Mm-hmm. Hlavně ten boj s tou pedofilií by toto opatření neřešilo.
2: Ne, vůbec.
1: Byly by další cesty a možnosti. Ty jsi zmiňoval ETS 2, otevřený spor s Evropskou unií, soudy a tak dále, což by něco stálo. Mm-hmm. Přišli bychom o výnosy z emisních povolenek. Říkáš, stálo by to za to?
2: Stálo by to za to, protože nevím, jestli běžná domácnost má kolem 80, možná i 100 tisíc korun ročně, aby se jí zdražil život, když
1: Promiň, já ti přeruším, že tohle třeba, jak ty říkáš, vyšší desítky tisíc je odhad i ekonoma Lukáše Kovandy, kterého jsme tady měli. Ten vzal, on to tady popisoval, kdo chce, tak se podívá na ten rozhovor s Lukášem Kovandou. Včera jsme tady měli ale Mikuláše Peksu, představ si, což je bývalý místopředseda Pirátské strany, teď kandiduje za Volt Česko, a ten řekl, že Kovanda lže.
2: Tak pan Peksa je demagog, jako je dost chytrý. Ačkej, na to, aby...
1: Hřib řekl o tobě, ne, že jsi demagog?
2: Hřib o mě řekl úplně všechno už, jako, že je horší věci možná. To je úplně jedno, co říká pan Peksa. Pan Peksa všechny tyto věci schvaloval, když byl europoslanec a hlasoval pro všechny tyhle ty nesmysly, takže on to samozřejmě musí hájit. A teď mají Piráti plán, že lidem teda jako ukradnou dalších asi 90 nebo 100 tisíc korun ročně a laskavě těm nejchudším 9 tisíc ročně vrátí. A ještě takže tvrdí, že to je jejich plán. Není to jejich plán, je to mechanismus v rámci EU ETS 2, který navrhla Evropská komise v roce 2021 a 2022 ho schválila tato naše vláda. A ten Evropský sociální fond obsahuje 86,7 miliardy eur. Z nich 60% je z 50 tisíc emitovaných emisních povolenek tradičního typu, které fungují od roku 2005, a 20% je částka, na kterou se skládají národní státy. To je mechanismus, který je Evropský sociální fond, klimatický sociální fond, a není to nápad Pirátů. Oni tvrdí, že to je jejich plán. Není. Je to normální mechanismus, který má část těch peněz, které vlastně jako vezme lidem, vrátit těm nejchudším, protože jsou jasné propočty na to, že bude až 10 až 15% obyvatel i v České republice a i v jiných zemích na hranici energetické chudoby. Hmm.
1: A ty jsi tady přesvědčený o tom, že má pravdu v tomto případě ekonom Lukáš Kovanda a že to zatížení domácností ročně budou vyšší desítky tisíc.
2: Já si dokonce myslím, že pan Kovanda to nespočítal úplně komplexně, protože nelze odhadnout, jaké škody budou ještě do budoucna za těch pár let na průmyslu úplně přesně, a nedá se do toho tedy započítat jako ty externí jevy.
1: Takže ty dopady můžou být ještě daleko sáhlejší.
2: Určitě, určitě. I díky špatné situaci, jako co se týče migrace, i díky tomu, jak se bude vyvíjet nebo nevyvíjet válka na Ukrajině, jestli potom budou se za rodinami s dětmi sem vracet. Má milion faktorů na to má vliv, jaká tady bude za pár let situace ekonomická, a ta ekonomická situace potom bude zhoršovat celkový ten stav, jak to na ty lidi dopadne, protože my jsme zažili inflaci za Fialovy vlády dohromady skoro 35% nebo kolem 35%. To znamená, že 1000 korun, který má každý z nás někde schované v šuplíku poslední 4 roky, má najednou hodnotu pod 700 korun. Já nevím, jestli si to lidé uvědomují, ale pokud do toho spočítáme všechny tyhle ty faktory a co všechno to ještě bude znamenat pro Českou republiku. A především možná, že, a já teda absolutně uznávám to, jak to spočítal pan Kovanda, ale já se bojím, že to bude ještě horší, protože já bohužel za ten rok v Europarlamentu jsem všechny ty cíle, které se tam připravují, zaznamenal, všechny jsem je studoval a v roce 2022 česká vláda nejenom, že schválila EU ETS 2, tyhle ty emisní povolenky pro domácnosti, a Česká republika, Fiala a Jurečka, který byl šéf té delegace, tak to schválili pro celou Evropu, laskavě. To je úplně neuvěřitelné. Oni udělali takovou škodu pro celou Evropu, kterou si nikdo neví představit. A další z těch faktorů byl CBAM, což jsou emisní cla. To jsou cla, že když někdo někde po světě vyrobí nějaký produkt, tak aby ho prodal do Evropské unie, tak za to bude muset vystavit certifikát. Za mnou byli Američani, kteří mají obrovský koncern a říkali, my máme desítky zaměstnanců, asi 260 zaměstnanců po celém světě, kteří jediné, co mají za práci, je vůbec vytvářet, jakoby číst tu legislativu Evropské unie, jak ten CBAM bude fungovat, jak ty emisní cla budou fungovat a jak budou vystavovat ty certifikáty, aby vůbec bylo možné obchodovat s Evropskou unií. Tohle všechno může tak strašně zdražit produkty, tak strašně zdražit život v Evropské unii vůbec, ale i v České republice, protože když tady někdo řekne, že vystoupíme z Evropské unie, že zruší Green Deal, tak úplně neví, o čem mluvíme. My máme 80% trhu v rámci exportu do Evropské unie a my jsme prostě integrovali.

0: na maďarského premiéra, že Evropská unie je ve stavu rozpadu a dává jí 9 let. Jinými slovy, že v roce 2028 se staví poslední rozpočet, který je na 6 let do roku 34. A to bude konec Evropské unie, pokud se radikálně nezmění.
1: Já to tvrdím taky. Viktor samozřejmě s náma v Patriots for Europe. Já si myslím, že my máme poslední šanci v 5 minut po 12. A tím nechci říct, že chci zachránit Evropskou unii, ale chtěl bych, aby ten její pád byl, aby to bylo přistání do měkkého.
0: Takže jinými slovy, je to ten důvod, proč ani nevystupovat z Evropské unie, že se rozpadne sama?
1: V žádném případě nelze vystupovat z Evropské unie, to je úplná blbost. To opravdu jako fakt, ta evropská legislativa má nějaké mechanismy, které nelze urychlovat. Jo. A je potřeba, proto já kandiduji do Národního parlamentu, obnovit V4, obnovit práci na té mezinárodní úrovni, protože Evropská unie není Evropská komise, Evropský parlament, ale je to rada ministrů. Ti volení ministři mají největší sílu a mohou blokovat všechny tyto věci. A v tom selhala naše vláda, když těm ministrům dokonce předsedala. Takže je potřeba, aby příští česká vláda se spojila s maďarskou, s polskou, já jsem byl teď na inauguraci Karola Navrockého, ti jsou připraveni absolutně bojovat proti migračnímu paktu, odmítli EU ETS 2, odmítají prostě velké části Green Deal, mají výjimky na uhlí. Tohle to za nás bohužel bývalé vlády neudělali a všechno to odsouhlasili. Všechny bývalé vlády odsouhlasili tyto nesmysly. A je potřeba, aby tam byli motoristi a aby pohlídali, že ta příští vláda prostě za každou cenu bude v tomhle tom spolupracovat s Poláky, se Slováky, s Robertem Ficem a můžeme s tím souhlasit, nesouhlasit. Robert Fico teď při podpoře sankčního balíku Ruska říkal, že má papír, že má prostě požadavky pro automobilový průmysl. A podpoří ten balík, až když ty požadavky budou splněny.
0: Je označován za vyděrače.
1: Ty požadavky jsem mu připravil já. Posílal jsem je přes Erika Kaliňáka, domluvili jsme se na to. To jsou aktuální požadavky pro automobilový průmysl. A je potřeba vydírat Evropskou komisi.
0: Čili my bychom měli postupovat stejným způsobem jako Robert Fico, měli bychom něco požadovat za to, že odhlasujeme sankce.
1: My bychom měli vytvořit blokační menšinu, měli bychom vytvořit blokační bariéru. Ze Slováky, z Maďary, z Poláky, z Italy, z Rakušany a s dalšími. Ve Francii se dějí velké věci. V Evropě
0: velké věci.
1: Budou se dít ještě velké
0: Opravdu?
1: Věci.
0: Opravdu?
1: Určitě ano.
0: Myslíš, že tento premiér, který tam teď byl instalován, že vydrží déle než jeho předchůdce?
1: Jordan Bardella určitě dříve nebo později bude úspěšný, věřím tomu. To je šéf naší evropské frakce Patriots for Europe. Máme velmi dobré přátelské vztahy. Věřím, že dokážeme v rámci obnovené V4, která by se měla okamžitě začít obnovovat po těchto volbách, pokud uspějeme, to je jeden z mých cílů zahraniční politiky, budeme blokovat Evropskou unii v rozpočtech, v sankcích, ve všem, pokud nezačne postupovat racionálně, tak aby zachránila průmysl, nejenom automobilí, aby zachránila naše zemědělce, naše potravináře, naše obyvatele, naše spotřebitele a abychom my jako východní a střední Evropa jsme se zbavili jejich komplexu z kolonialismu a ze špatné sociální politiky. My prostě jejich migranty přijímat nebudeme, to byla moje poslední řeč teď ve Štrasburku a v žádném případě já to prostě nedovolím a doufám, že pohlídáme příští vládu, aby to nedovolila a prostě pokud máme být její součástí, tak my budeme ti, kteří pohlídají, aby se to tak dělo.
0: Tak teď trochu mluvíš jako budoucí ministr zahraničních věcí. Pokud bys jim byl, tak už si naznačil nějaké evidentní změny v zahraniční politice České republiky. Zajímalo by mě, když jsi zmínil Roberta Fica, nedávno se účastnil oslav v konce druhé světové války v Pekingu, jednal s mnoha státníky, včetně Putina a Xi Jinpinga. Zároveň se podivoval a říkal, že je velkou chybou, že tam nebyl nikdo jiný z Evropské unie. Byla to chyba? Měli jsme tam být my?
1: My máme opravdu jako jiné vztahy jiné vztahy ne s Pekingem. S Pekingem máme pokrytecky tvrdíme, že s nimi vztahy nemáme, přitom obchodujeme s Čínou. Každý obchodní kontrakt, který je uzavřen, znamená, že respektujeme politiku jedné Číny. Naši politici aktuálně jednu věc dělají a jinou věc říkají svým voličům a pak jezdí na Tchaj-wan. Je to trošičku jako směšné, protože opravdu každý kontrakt znamená, že souhlasíme s jejich politikou.
0: Cesty na Tchaj-wan nebo za Dalajlámu přeci potom poškozují ty vztahy.
1: Ano.
0: I ty obchodní.
1: Ano, poškozují a prostě já jsem realista a jde o to, s kým máme největší obchodní výměnu. Prostě ty mikrofony, ty telefony, to všechno je postaveno v Číně, dokonce Škodovka má u Šanghaje továrny a tak dále, my prostě Čína je náš největší obchodní
0: partner. Byla chyba, že jsme tam nebyli, měli jsme tam být?
1: Já si myslím, že jsme tam být opravdu neměli teď aktuálně, ale to neznamená, že nemáme mít dobré diplomatické styky a že máme mít aktivistickou zahraniční politiku. Nemyslím si, že by bylo teď rozumné nějak jako silným způsobem zlepšovat třeba vztahy s Ruskem,

0: té bázi, že bychom aktivisticky tam nějak jezdili a zlepšili s nimi vztahy nebo se s nimi snažili nějak dále obchodovat.
1: Dělá Rusko chybu Robert Fico, že jedná nedělá s Putinem, že jedná se s tím pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
0: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My s nimi obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvedevem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
1: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
0: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé a že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem 5x, 10x, 100x dráž.
1: A stále je to ruské?
0: Jak
1: to, co kupujeme?
0: No tak to pokrytectví, jak se naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině. Ale pokud my od nich ty zdroje neodebereme, tak Čínská lidová republika, která už dlouhodobě trpí takzvaným přehříváním ekonomiky, protože expanduje strašně rychle, tam jsou města, které mají 18% růst HDP ročně, tak oni všechny ty suroviny si velmi rádi odkoupí. Rusové nedávno deklarovali, že mají nedostatek plynu. Prostě oni to takovým způsobem exportují do Číny a horší ještě je, že ta Čína si samozřejmě dokáže lépe diktovat ceny než my. Takže pro nás je to velmi nevýhodné. A já jsem mluvil teď třeba s velvyslancem Turkmenistánu, řešili jsme právě energetickou strategii a díky zeleným magorům v Evropské unii nemáme přímý plynovod jako z Turkmenistánu. Takže Turkmenistán prodá plyn do Ruska, Rusové nám ho prodají 10x dráž a pro nás byl stejně nejlevnějším možným zdrojem energie, který jsme dokázali koupit a teď to jde oklikou různými jinými cestami a je to 100x dražší a pořád vlastně jako na to máme. Takže takhle funguje ta energetická struktura, je to poměrně dost smutné a je potřeba být kapitalista, jako Američani, Francouzi, Němci obchodují samozřejmě s Ruskem úplně naplno, stejně jako s Čínou.
1: Musím tě zastavit, děkuju, mám tady samozřejmě další téma, obranu, zbrojení a tak dále, ale musíme si ho nechat na příště. Dobře. Moc děkuju, že jsi přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Filip Turek.
2: Radio Xaver.

0: Sháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Zdraví vás, Petr Olec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček. Honzo, musím dneska začít kontrolní otázkou, jestli jsi si smazal veškerou historii prohlížení mobilu a na notebooku nebo v počítači doma kvůli na internetu, protože málem tady nás zachvátila šmírácká vyhláška.
2: Petře, ať přijdou, mě zachvátilo jaro, já jsem chovatel, pěstitel, jak to kdo pojímá, masožravých rostlin, takže tam by úplně zjistili jenom teďka, kdy zastřihovat, jak pečovat, kdy je dát ven. Možná ještě někde třeba 7 let zpátky FLVK. Já jim to přeju, ať přijdou, hle, ať se podívají.
1: No, tahle férovka je o tom, že tady zažíváme velkou politiku švindlu ze strany vlády Petra Fialy, protože nejde jen o šmíráckou vyhlášku, kdy nejvíc zděsila ty, kteří ji připravovali, a sice ministra vnitra Rakušana a ministra průmyslu Vlčka, oba ze STANu.
2: Skoro okolnosti předseda a místopředseda, takže ti nejlepší.
1: Do toho tady vidíme průhlednou léčku premiéra Fialy s opozicí kvůli zbrojení, takže teď si Petr Fiala a Andrej Babiš vyměňují otevřené dopisy a tahle ta politika švindlu bude s blížícími se volbami jenom horší. Pořád na Férovku můžete poslouchat na platformě Gazety.com a taky Apple Podcastech a Spotify.
2: My vám za to děkujeme a popíšeme, jak teďka i opozici dělá negativní kampaň Vrásky. A co na to Petr Pavel?
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Zdravím tě, Xaveru.
1: My natáčíme tento pořad 7. května, tedy den před oslavami 80. výročí osvobození naší země. Jakým způsobem, Miloši, ty si připomeneš to výročí, jakým způsobem budeš v úvozovkách slavit?
2: Dvakrát. Za prvé už jsem to jednou oslavil na pozvání svazu bojovníků za svobodu. Jsem byl v Terezíně, kde jsem promluvil na téma, že zlo se má ničit v zárodku a nenechat zbytečně rozvinout. Protože nacismus se dal porazit jak v polovině 30. let, když Hitler obsazoval demilitarizovanou zónu v Porýní. Kdyby Francie a Británie tam tehdy poslali armádu, tak Hitler padnul. Wehrmacht byl nejen ještě slabý, ale neměl ostré náboje a bylo mu přikázáno, aby při prvním konfliktu couvnul. Takže dějiny se opravdu mohly tehdy při větší odvaze tehdy vítězných spojenců odehrávat jinak. No a milý Xavere, protože jsi to nevěděl, tak připomínám, že 8. května sleduji s velkým zájmem proto, protože jistý poslanec Miloš Zeman ve federálním shromáždění navrhl zákon, kterým se svátek konce války přesouvá z 9. na 8. května. A jak vidíš, tento zákon byl přijat. Já jsem to tehdy zdůvodňoval tím, že 9. května je historická lež. Pouze Stalin potřeboval, aby v Berlíně to proběhlo 9. května, neboť skutečná kapitulace byla v Remeši 7. a vstoupila v platnost 8. května. Takže jsem říkal, že musíme tímto zákonem defalzifikovat historii. A to se stalo.
1: No, spousta lidí, a já to čtu na internetu, na sociálních sítích a také mluvím s lidma, si připomínají toto 80. výročí i s jakýmsi podivným pocitem, když v médiích čtou a vidí a slyší, že mocipáni Evropské unie rozjíždí obří závod ozbrojení ve stovkách miliard eur. Ne každého občana toto nechává chladným a když je teď to 80. výročí, tak je to možná ještě silnější. Poprosím tě, Miloši, o tvůj komentář.
2: No já bych to především nespojoval, to je falešná historická analogie, protože tehdy se proti Hitlerovi naopak nezbrojilo, proto jsem také mluvil o té slabosti spojenců. Ale narážíš na rusko-ukrajinský konflikt, tak ti odpovím jako vždy. Základní je zastavit zabíjení, základní je uzavřít příměří a pak se obrovské zbrojní programy stanou dílem směšnými a dílem nepotřebnými a téměř každý rozumný politik bude říkat, proč ty peníze dáváte na zbrojení, když tady máte zdravotnictví, tady máte veřejnou dopravu, tady máte školství, tady máte sociální péči a tak dále.
1: Dobře. Ty říkáš, je potřeba zastavit zabíjení, je potřeba příměří, ale tak možná by mohlo zaznít i z tvých úst, tedy jak?
2: No tak já považuji na rozdíl od Evropské unie, která je v tomto přes koalici ochotných v zásadě impotentní, Považuji za možné, že se Donaldu Trumpovi postupným vydíráním obou stran, což je jeho oblíbená taktika, podaří dosáhnout jednání o příměří. Má na to mocenské páky. A to pro obě země. Dobře. Rusko i Ukrajinu.
1: Dobře, ale před pár dny Donald Trump prohlásil, že pravděpodobně není možné, aby pánové Zelenský a Putin se na něčem dohodli. Tak trošku to vypadá, že Donald Trump už s tím nechce mít nic společného. Možná je to jenom navenek. Kdo by teda měl být tím hromosvodem? Kdo by měl být tím, kdo to vyjedná celé?
2: Mm-hmm. No, tak zaprvé právě toto je součástí vydírací taktiky. Když mě nevyhovíte, já odejdu z tohoto jednání a dělejte si to sami. A protože de facto je to jediný možný zprostředkovatel míru s dostatečnou váhou, včetně vojenské váhy, tak úvahy o tom, že by to mohlo být například Turecko nebo Čína nebo jakýkoliv jiný mediátor, ze všeho nejméně Evropská unie, jsou naprosto ploché, přímo placaté. Takže sledujme se zájmem Donalda Trumpa, jak si povede, a držme mu palce.
1: Mm-hmm. Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
2: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslné kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl.
1: Mm-hmm. A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
2: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
2: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
2: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
1: Co soudíš, pane prezidente, o tom, že před pár dny navštívil Prahu prezident Zelenský, prezident Ukrajiny, s velkou pompou? Dokonce ministr zdravotnictví pan Válek, když vítal jeho manželku Zelenského, tak měl na sobě takovou tu klasickou ukrajinskou kamizolku. Košile. Jak košile se tomu říká?
2: No, asi je to košile, to je jedno.
1: Není to rubáška náhodou?
2: Možná, že je to rubáška.
1: Nevím, co to je.
2: Já když jsem byl v Rusku, tak jednou, kdysi dávno, jsem si taky v oblík rubášku. To politici většinou dělají.
1: Nebylo to celé, to divadlo okolo návštěvy Zelenského přestřelené?
2: Ano, tak já si myslím, že už tady Zelenský jednou byl, asi před 2 lety. Každé setkání se má posuzovat podle jeho konkrétních výsledků. Tak jsem rád, že se dohodla nějaká zdravotnická spolupráce, nějaká sběrná střediska pro uprchlíky, kteří se budou vracet domů. To je jistě konkrétní výsledek. Takže beru to jako standardní návštěvu. Zelenský objel snad všechny země s výjimkou Ruska a bere to jako užitečnou návštěvu, kterou jsme vyjádřili podporu Ukrajině.
1: Před pár desítkami minut ve Vatikánu začalo slavné konkláve. Nevím, jestli to úplně sleduješ, po smrti papeže Františka budou kardinálové vybírat nového papeže. Jaký by měl být nový papež? Co předpokládáš, jak to dopadne? Ptám se v úvozovkách, promiň, starého prognostika.
2: Děkuji ti. No v 80 letech už opravdu nemůžu být nazýván mladým, ale pokud jde o to, jak to dopadne, no tak asi hlavním favoritem je ten státní sekretář. Já jsem se s ním také jednou setkal nějak od P, tuším, na pověst mi.
1: Nevím.
2: No ale to je jedno. No a pak jsou tam černí koně, Filipinec, ku podivu Maďar, no jeden Afričan, ale toho asi nezvolí. Tady jde o to, jestli vyhraje konzervativní anebo reformní křídlo. Ono je to tak trošku promíchané, protože například papež František byl více nebo méně liberál, ale byl například tvrdý odpůrce potratů. A potraty a odmítání potratů, jak známo, patří ke konzervativním postojům. Takže skoro bych řekl, že to bude někdo, kdo aby nenaštval ani jednu ze stran, protože on potřebuje, aby ho obě tyto strany volili, alespoň částečně. Tak to bude někdo, kdo namíchá takový koktejl konzervativně liberálního papeže.
1: Je osobnost papeže, ať je jim kdokoliv, je to důležitá z hlediska celého světa politická figura?
2: Je to samozřejmě politická figura. Každý projev papeže je svým způsobem politický projev. A tomuto projevu se naslouchá, což je ze všeho nejdůležitější. Kdyby byl ignorován, tak můžeš pronášet projevy na jakékoliv téma. A je to jako když se hrách na stěnu hází, ale papež se bere vážně. Stalin se sice kdysi zeptal, kolik divizí má papež, ale někdo mu má odpovědět, soudruhu generální tajemníku, katolická církev má 1 300 000 000 členů.
1: Nevím, jestli členů, ale říkejme věřících.
2: No věřících, ale registrovaných věřících.
1: Tak a vzhledem k tomu, že už je několik dnů po odchodu posledního papeže, tedy papeže Františka, tak už se může hodnotit. A já se tě teď ptám, ty jsi teda za život zažil, předpokládám, je ti 80, teď se tak rychle nedopočítám, 4 papeže.
2: No ne, se všemi jsem se setkal. Setkal jsem se, pokud si dobře pamatuju, s Janem Pavlem II. A právě s papežem Františkem. Určitě jsem se nesetkal s Benediktem, ten ostatně měl pontifikát pouze krátce. A kdo byl mezi Janem Pavlem II. A Františkem?
1: Byl Benedikt XVI.
2: No a ještě nimi. Někdo?
1: Myslím si, že ne.
2: No, takže tyhle dva ano a Benedikta ne.
1: Řekni mi tvoje hodnocení, který z nich opravdu znamenal velkou, řekněme, velký pokrok pro církev.
2: No, pro církev. To musí být pokrok pro celý svět a nejenom pro církev. Takže z tohoto hlediska jednoznačně Jan Pavel II., protože to byl první papež z tehdy komunistické země a svými postoji, včetně návštěvy Polska, přispěl k jistým reformním procesům nejenom v katolické církvi, ale v celém světě. Lze říci, že i jeho prostřednictvím postupně končila studená válka.
1: A teď ryze tvůj osobní dojem, tedy z těch dvou setkání, z těch dvou lidí?
2: Já jsem se s Janem Pavlem II. Setkal v době, když už jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý. S papežem Františkem jsem se setkal v době, kdy hýřil energii, bylo to relativně krátce po jeho zvolení. Diskutovali jsme zejména o stavu katolické církve v České republice. Byla to velmi zajímavá diskuze. No a když to tedy posuzují prizmatem zdravotního stavu, tak jistě tehdy energičtější byl papež František. Když to při vší úctě k papeži Františkovi posuzují prizmatem přínosu pro světovou politiku, tedy pro to ukončení studené války, tak tam jednoznačně Jan Pavel II.
1: Ale já se ptám na tvůj osobní dojem, kdo z nich byl příjemnější?
2: Příjemnější, oba. Oba byli příjemní. Tohle není kritérium, které pokládám za důležité.
1: Tak včera 6. května Rada České televize odvolala generálního ředitele Součka. Odvolala ho poměrem hlasů 15-2, 17 radních se zúčastnilo toho odvolávání a vypadá to, že byl odvolán velkou silou. Co ty si o tom myslíš?
2: Podívej se, já tomu velmi málo rozumím a velmi málo o tom vím. Tohle to skoro je tak silné, že jeho potřeba respektovat, neprotestovat a vzít ho na vědomí. Já jsem se nikdy s ředitelem Součkem nesetkal, pokud alespoň vím, to bych si snad pamatoval. To, co jsem sledoval a co mi bylo sympatické, bylo odvolání Wollnera, odvolání Nory Friedrichové a v poslední době například i to, že jeho odchod žádal milion chvilek pro demokracii Petr Pidhart. No a tahle ta dvojice je mě natolik nesympatická, že když něco žádá, tak jsem automaticky proti. Ale zarazilo mě, že si pro odvolání zřetelně hlasoval i ty.
1: Ano.
2: No a protože jsi můj přítel a protože si tě vážím, tak si říkám, že bych se měl asi více o věci informovat, abych, když se mě někdo jako ty na to zeptá, jenom neplácal a neříkal, že o tom skoro nic nevím.
1: Řeknu ti k tomu drobnost. Poslední tečkou k mému rozhodnutí bylo to, že mě ředitel České televize obvinil z vydírání. A to vydírání mělo spočívat v tom, že jsem řekl, že nezvednu ruku pro nic, za co by mě hrozilo, abych platil škodu.
2: No, tak to je celkem logické, ne?
1: A takže já budu znovu teď odvoláván poslaneckou sněmovnou, jak jsem se dozvěděl z Rady České televize, ale to se nedá nic dělat. Já jenom vysvětluju ten to, proč jsem se rozhodl, tak já nevidím do hlav ostatních.
2: No, vím, že tvoje odvolání prosazuje šéf klubu TOP 09 Jakob, což je z mého hlediska asi tak nejodpudivější politická bytost na české politické scéně formou jeho projevu. Teď mluvím o tom projevu. No tak, protože už si to měl jednou a přežil si to, tak ti přeju, abys to přežil znova. Kdybys byl nevýrazný člen Rady České televize, nikdo by netoužil po tvém odvolání, protože bys nestál za to.
1: Tak to chodí. Odložení podpisu na základě předběžného opatření soudu k podpisu na jadernou elektrárnu Dukovany, to je teď věc, která běží tak trošku v médiích. Je to chyba?
2: No tak je to, řekněme, taktická chyba, že vláda už vyhlásila termín, tuším 7. května, kdy se to má podepsat, a vůbec nepočítala s tím, že soud v Brně vydá předběžné opatření, kterým se de facto podpis této smlouvy zastavuje. Druhý nevyřešený problém je stále těch 60% účasti českých firm, který, pokud vím, v té smlouvě explicitně není. Čili já o této vládě říkám, že je amatérská, její postup při přípravě této smlouvy je amatérský, takže jenom potvrzuje moje celkové hodnocení.
1: Jenom ještě poslední věc na závěr, jak znovu se ptám starého prognostika, když se tak melou ty věci na české politické scéně, tu a tam vycházejí nějaké průzkumy, jak v této chvíli odhaduješ, že je aktuální stav, kdyby teď o víkendu třeba byly volby, přežije Petr Fiala?
2: No tak poslední měsíce je poměr odhadovaných hlasů opozice konstantně 120 ze 200. Přičemž v jednotlivých průzkumech se přelévají hlasy mezi opozičními stranami. Teď například ztratili Matulisté díky chybě Filipa Turka. Tu chybu by si měl přiznat, protože když ji bude zatloukat, tak mu nikdo nebude věřit. Ale to je poznámka na okraj. Já si dokonce myslím, že vzhledem k blízkosti voleb je těch 120 konstanta, kolem které drobně osciluje několik málo hlasů, ale Petr Fiala to prohraje a co je horší, odejde s ostudou. Z politiky obcházeli občas i lidé, kterých jsem si vážil. V případě Petra Fialy tomu tak nebude. Mm-hmm.
1: Slyšel jsem kuloární informaci, která nemusí být úplně pravdivá, ale slyšel jsem ji ze dvou stran. A ptám se bývalého sociálního demokrata teď, že údajně tři výrazné tváře sociální demokracie, pan Zaorálek, paní Maláčová a pan Birke, by se mohli nakonec ocitnout na kandidátce hnutí ANO. Je to krok, který by si jim radil?
2: Tak zaprvé je to krok, který potvrdil Libor Rouček, ten kvůli tomu vystupuje za sociální demokracie, a nepřímo to kdysi potvrdil i Lubomír Zaorálek. No a podle mých kuloárních informací je to pravda. Podívej se, radit představitelům kdysi nejsilnější a nyní téměř nejslabší politické strany, jak mají postupovat, je ošidné. Chápu, že si chtějí zachránit poslanecká křesla tímto způsobem. Na jejich místě by si nejdříve položil otázku, co způsobilo, že se kdysi nejsilnější strana stala nejslabší, a zejména, kdo to způsobil.
1: No. A odpověď zní?
2: Odpověď zní, že úspěch i neúspěch jakékoliv politické strany je v první míře dán osobnosti jejího předsedy nebo v daném případě předsedkyně a v druhé míře osobnosti místopředsedů, tedy nejužšího týmu toho předsedy. A to je 80% výkonu ty strany. Všechna čest jejím řadovým členům, ale odpovědnost za své politické činy nese toto grémium v čele s předsedou. No a jestliže tedy zažíváme strmý pád sociální demokracie, který už trvá řadu a řadu let, tak podle mého vysvětlení je to dáno velmi slabými, velmi neschopnými předsedy.
1: Miloši, pane prezidente, moc děkuji za návštěvu v XTV a těším se na příště.
2: No, zapomněl si mě zeptat, proč Merz dostal svoje hlasy až na druhém kole.
1: Mám to tady, když
2: ale já to napravuji jako kvazi moderátor, takže Merz dostal druhé kolo a nikoli první kolo, protože si lidé přečetli, co o něm napsala ve svých pamětech Angela Merklova. Přečti si to taky.
1: Takhle je to jednoduché.
2: Takhle je to jednoduché.
1: Jsem rád, že jsi přišel a těším se na příště. Ahoj.
2: Rád jsem tě viděl. Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
3: Hraje vám
4: All My Music
3: Radio Xaver.

0: Jan Wolf je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jan Wolf je zastupitelem hlavního města Prahy. Četl jsem nedávno, že jste vlivný člen vaší strany KDU-ČSL, někde na internetu.
1: To je hezká podsta, nevím, jestli tomu tak je, ale dejme tomu.
0: Dejme tomu. A pojďme začít tím, jaká je situace v KDU-ČSL nebo u lidovců. Řekněte, máte pocit, že by měl váš předseda Marian Jurečka odejít?
1: Já to řeknu na rovinu a otevřeně, ano, měl by odejít. Myslím si, že éra Mariana Jurečky, byť ho jako člověk mám rád, ale jako politik prostě, co se týká předsedy strany, by prostě z pozice předsedy strany měl odejít.
0: Jak si vysvětlujete, že on se tomu vyhýbá?
1: Já věřím, že se tomu nevyhýbá, že je to nějaká taktika, tomu rozumím, tak děláme politiku a rozumím tomu. Možná, že bych se na jeho místě choval stejně, nejsem na tom na jeho místě, takže nemůžu uvažovat jako on. Myslím si, že už měl odejít v lednu, kdy byl celosvátní konference, která v podstatě se bavila o tom, jestli by Marian Jurečka měl skončit nebo ne. Já jsem tenkrát teda byl proti tomu, aby skončil, protože jsem si myslel, že řekne, že bude do sjezdu, dovede stranu do sjezdu a kandidovat nebude. Což si myslím, je, by bylo i z pozice chlapa takové jako férové. A proč ne? Rozumím tomu, ale pokud by kandidoval znovu v tom našem sjezdu, který bude v říjnu, tak si myslím, že by to nebylo dobře.
0: Jaké je aktuálně rozložení sil? Jak to aktuálně vidíte, kdo všechno by to mohl zvednout? Mluví se o panu Bartoškovi, mluví se o panu Grolichovi.
1: Těch lidí ve straně určitě více, přesně jak říkáte, pan Grolich, Jan Bartošek, možná bývalý předseda strany Marek Výborný, možná bývalý předseda strany další Jiří Čunek, možná jsou tam i další. Máme zde i Františka Taldíře, mladého lidovce z jižních Čech, který si myslím má velmi velký tah na bránu. A neříkám, že by to bylo jak v Rakousku, ale myslím si, že nějaká taková tu změna by po těch 12 letech byla možná příhodná. Byť já jsem spíš z toho konzervativního křídla a spíš preferuji

0: ty starší politiky, ale na druhou stranu, proč ne, proč to neskusit?
1: No a situace nebo varianta, že byste nabídnul vy, že vezmete tu odpovědnost na svá bedra, o tom přemýšlíte?
0: Nepřemýšlím o tom, bavil jsem se s některými kolegy, že pokud bych chtěl já stát se předsedy, že bych třeba dělal místo předsedu strany, to jsem s nimi diskutoval. Neříkám, že tomu tak bude. Dost se zbývají 3 měsíce, budou krajské volby, budou senátní volby. Uvidíme, jak si strana povede. Já věřím, teď jsem viděl průzkumy, kde máme 2% nebo 3, tak já myslím, že už snad hůř to být nemůže, protože pokud by to bylo hůř, tak už nás nebolí ani vlastní rodiny. To přece jenom ty 2% dělají vlastně rodiny, takže věřím, že ten trend, my si říkáme, že trend už se zastavil, nebo věříme, že se zastavila. Bohužel podle průzkumu tomu tak není. Já jsem teda přesvědčen, že ty průzkumy i podle těch výsledků, co vidíme dneska, co stalo ve Francii, co stalo v Anglii, úplně neodpovídají realitě a lidovci, aspoň ty respondenti, kteří bývají dotazováni, tak ne úplně rádi se hlásí k lidové straně, tak za sebe jsem přesvědčen, že se pohybujeme někde výš. Ale média nám přisuzují, co nám přisuzují a agentury, tak podle toho bychom se měli řídit a tak bychom se měli i chovat.
1: Nepochybně přemýšlíte jako vlivný člen lidovců o tom, jestli vy jako strana, jestli dobře zacházíte nebo nakládáte s některými těmi členy, kteří se zdáli být v jisté chvíli, že udělali, co mohli, ta strana je postavila jaksi na okraj, myslím tím třeba Jiřího Čunka, myslím tím třeba Cyrila Svobodu, ale ukazuje se, že toto jsou lidé, kteří mají velkou podporu veřejnosti a spousta lidí jim naslouchá, chtějí slyšet jejich názory, na rozdíl od některých, promiňte, v uvozovkách šedých myší. Jaký je váš pohled na to?
0: Já, když jsem zde byl u vás v televizi nedávno, to myslím 2 měsíce zpátky, tak jsem říkal, že pokud by Jiří Čunek kandidoval na předsedu strany, tak bych ho podpořil. To je, myslím, jasná odpověď. Jiří Čunek je, myslím, velká osobnost. Já vždycky říkám, životní senátor, minimálně v jejich kraji, na Vsetínsku. A zasloužil si to prací. Teď bude, nebo je lídrem naší kandidátky do krajských voleb. Já jsem skoro přesvědčen, že naše lidovecká kandidátka v Zlínském kraji uspěje, že vyhraje Jiří Čunek. Jestli bude hejtmanem, to už záleží na politických věcech, jestli se dohodne s ostatními stranami nebo ne. Ale myslím si, že Jiří Čunek má rozhodně naší straně co dá, zvláště v této době, která je prostě taková, jaká je turbulentní světově i v České republice. A co se týká Cyrila Svobody, to jsem taky tady říkal minule, když byste se mě zeptal na pana doktora Svobodu před vlastně 14 lety, v roce 2010, když jsme vypadli ze sněmovny poprvé, tak tenkrát jsem nebyl tedy zrovna obhájce jeho taktiky a politických názorů, ale samozřejmě každý člověk se vyvíjí, byť se dá říct, že Cyrilovi Svobodovi myslím přes 60 let, ale to na tom nic nemění a dneska s Cyrilem Svobodou máme podobné názory a myslím si, že je dobré, aby se i Cyrilovi Svobodovi naslouchalo jako takovému doyenovi lidové strany. Teď podívejme se na Indiány, ty taky měli že své náčelníky a pak měli radu starších. Ta rada starších není od věci.
1: Rozumím tady dobře, když bych to podtrhnul a sečetl to, co říkáte, že vy se nedomníváte, že by ta strana nakládala s těmito lidmi nějak dobře, že by je nechala do věcí mluvit?
0: To jsem neříkal. Já si myslím, že vidíte, že jsou strany, většina stran v republice, a nechci je jmenovat, kdy jejich členové odejdou s nějak vezlým ze strany. Od nás v podstatě odešel akorát Miroslav Kalousek, který si založil svoji stranu, ale to byl ten ideový politický boj uvnitř KDU, prostě byly dva názory, tak to má svou logiku, to naprosto chápu, ale většina členů, aby jako vystoupila nebo odešla, to se u nás neděje. Byť třeba názorově spolu nesouzníme, ale strana respektuje bývalé předsedy, žádný bývalý předseda, výjima tedy Miroslava Kalouska, neodešel ze strany. A byť můžou být tedy možná nějaké osobní antipatie, možná nesouhlas s názory, čemuž taky třeba rozumím, ale myslím si, že k lidovcům i těm, kteří už opustili tu vrchnou politiku, se strana chová slušně.
1: Katastrofální preference. Teď vy nesouhlasíte s tím vedením Mariana Jurečky, což ostatně velmi chlapsky říkáte otevřeně. Existuje třeba varianta, že vy sám opustíte KDU ČSL?
0: No, já jsem to tady říkal taky na tom našem posledním rozhovoru. Já o tom, nechci říkat, uvažuji, protože já jsem srdcem a celým tělem lidovec a vlastně pro veřejnost s lidovcem jsem a asi vždycky zůstanu. A nic na tom nechci měnit, protože generačně a i ideově prostě vždycky to v mě bude. Ale pokud sjezd, a já si myslím, že by se na sjezdu mělo to smělo stát, jasně určí směr a to je, buď půjdeme tím ekologicko-liberálním směrem, tam, kde dnes působí třeba TOP 09, STAN, možná Piráti částečně, možná nová sociální demokracie, nevím. A nebo naopak se vydá tím směrem konzervativnějším, který je mi bližší, tak za sebe si myslím, že členové, kteří mají nějaké přesvědčení, tak by neměli vlastně kolaborovat s tím, že si řeknou, jo, tak já to zkousnu a hlavně, když budu mít teplý místo ve sněmovně nebo podobně, to si fakt nemyslím. Takže pokud vyhraje směr strany, který mě bude dalek, tak prostě se rozhodnu, jestli odejdu nebo ne a můžu k něj odejít. Tím neříkám, že odejdu, ale stát se to může. Takže... A na druhou stranu si myslím, že i podobně by měli uvažovat lidé, kteří třeba jsou z toho liberálnějšího spektra a vyhráli by konzervativnější, tak taky ne, protože ještě si můžu, omlouvám se, já si myslím, že ty 2% jsou vlastně logické. Pokud někdo volí lidovou stranu, protože je konzervativní a teď tam vidí liberály, proč by nás volil, když si může zvolit stranu, která je jasně konzervativní? A to samé na druhou stranu. Pokud někdo volí liberální stranu, proč by se volil lidovce, když tam má konzervativce, s kterými nesouzní? Takže prostě ten střed, to, co pro nás byla dřív výhoda, ten střed, že jsme mohli být doleva i doprava, nebo tenkrát, dneska je to možná konzervatismus, liberalismus nebo mladí, staří, nevím, jak to pojmenovat, tak dnes je to na obtíž.
1: Dobře, pane Wolfe, ale vy jste přece tyto myšlenky, jak vy říkáte, směřování, prodali za to, vy lidovci, za to, že sedíte ve vládě. Tak si může teď mnohý divák říkat, na co si ten Wolf vlastně stěžuje.
0: To, co vám nesouhlasím, protože jsme kandidovali jako spolu. To znamená jako tři strany, byla tam ta liberální, top, nebo je TOP 09, já pořád ODS beru jako konzervativní stranu, my jsme také, takže nám to vlastně bylo bližší, nebo je nám to bližší ten konzervatismus, když si vezmu to pojmenování těch značek. Tím neříkám, že ty strany se neposouvají vnitřně. Evidentně se posouvají ideově, smýšlením. Takže za mě, sám jsme ve vládě, jsme v pořádku. Otázka je, co nám řeknou voliči za rok. Já myslím, že výsledky, které vláda má v průzkumech, které jsou nám představovány, tak není žádný velké vítězství, tak uvidíme. No.
1: To si s vámi dovolím nesouhlasit, protože vy jste přece věděli, co je TOP 09. Už dávno vám přece muselo být jasné, že to skončí koalicí se Starosty, s Piráty a tak. Tak...
0: To nám jasno nebylo, protože nebylo. My jsme nevěděli, že vyhráme volby. Na rovinu, když vznikalo spolu v roce 2019, teď volby budou příští 2021, pardon, tak to bylo vlastně taková uskupení tří stran, které chtělo porazit Andreje Babiše. Věřilo se v to, myslím, že Marek Benda od začátku říkal, že porazím Babiše, myslím, že byl jeden z mála. A to se stalo. Takže tenkrát to byla vlastně nutnost.
1: Dobře, ale z dnešního pohledu si říkám, jestli teda nakonec vy jste dostali hlavu Andreje Babiše, anebo jestli jste náhodou nepoložili na špalek svoji vlastní hlavu a Andrej Babiš nedostal vás. Protože 2% preferencí, já si teda dovolím připomenout, že Andrej Babiš má kolem 33.
0: Možná i víc. Ano, tak dnes ano, ale tenkrát jsme ho porazili. To vítězství to bylo, okay. bez pochybu, v 8 letech v podstatě se dá říct, že aktuálně neumíme podle mě prodat dobré výsledky vlády, protože já si pořád myslím, že vláda tak, jak v celku, když bych to byl v globálu, funguje velmi dobře, i to, co přijímá, jsou dobré věci, že nefunguje marketing a že dochází prostě k individuálním prodáváním úspěchů vlády, to je pak jiná věc. A my jako lidovci, a to beru jako naši velkou chybu, jsme se stali takovým otloukánkem trojkoalice, kdy prostě naši představitelé a ministři chodí a v podstatě obhajují těžké kroky vlády, která ona musí přijmout, které jsou nezbytné, ale měl by ty kroky obhajovat ten, kdo je říká a ne my. To si myslím, že je jakoby velká chyba. ale na druhou dali jsme se na to, možná, že nás třeba lidi za to jednou ocení.
1: Váš stranický kolega toho času, hejtman Jihomoravského kraje, pan Grolich, vyzývá na sociálních sítích veřejnost, aby mu posílala peníze. S tím, že se to děje v celém světě, tak to nějak odůvodňuje, má to zabalené do hezkých slov, ale vzkaz je jediný, posílejte mi peníze, já chci být znovu hejtmanem. Běží to po všech možných sociálních sítích. Je vám toto příjemné?
0: Já myslím, že ano, protože on postupuje takovou tou americkou cestou, kdy prostě američtí prezidenti nebo kandidáti na prezidenta prostě vyzývají veřejnost, aby přispěl na jejich kampaň. On si tak vlastně otestuje svoji sílu. Když mu ty finanční prostředky budou chodit, tak bych řekl, že to zaprvé může to dobře potom prodat v kampani, i jeho osobně to podrží a myslím, že zrovna tohle je cesta správná a myslím si, že více do politiku by mělo říct, voliči, chceš mě zvolit? Pošli mi finanční prostředky na podporu. Myslím si, že je to dobrý test, který může dopadnout samozřejmě špatně pro to člověka, ale taky pozitivně. Tohle si zrovna myslím, že by se mělo dít častěji a politika a financování by se touto cestou mělo ubírat.
1: Tak to uvidíme, jak funguje, jak vy říkáte, americký styl na Jižní Moravě. Ale teď ještě k tomu americkému stylu v uvozovkách. Před pár dny jsme pozorovali atentát na Donalda Trumpa, což otřáslo celým světem. O čem to svědčí, pane Wolfe?
0: My to můžeme pozorovat na Slovensku, že jo, ten atentát na pana premiéra Fica, samozřejmě strašná záležitost. Teď tedy ve Spojených státech atentát na Donalda Trumpa, kandidáta na prezidenta, nebo respektive bývalého prezidenta. Svět je v nějaké osobní křeči, ale je to všude. Je vidět, že to není jenom Evropa, že prostě možná kromě Asie, tam přece jenom asi ty režimy, tak jak jsou nastaveny, trošku fungují. Já tím nemyslím jenom jakoby Čínu, ale i Korea, prostě Korejci, Japonci fungují nějakým způsobem té místní komunity, ale svět prostě je v nějaké křeči. Nebyli jsme na to zvyklí, mě je 50 let, za 50 let jsem, možná 45 let, posledních 5 let, tedy je to horší, jsem toto nezažil, nikdy jsme na to nebyli připraveni. Já mám bachu teorii, sice nerad to říkám nahlas, možná kdo medí, ale že svět se po stoletech opakuje. A když se podíváme, COVID byl v roce 2018, respektive 20, španělská chřipka 1918, revoluce 1848, 1948, světové krize ekonomické 30. leta minulého století, teď se to zřejmě blíží. Byla už tady hypoteční krize na začátku milénia tohoto. Tady prostě je vidět, že svět se z vlastních chyb nepoučí. A je to prostě vlastně věřící člověk a myslím si, že má to nějaký efekt. Člověk prostě se není schopen poučit vlastní chyb, tak je musí prožít znova. Já vím, že je to kliše, ale evidentně to funguje.
1: Samotný ten atentát tak vyřešila tam americká tajná služba, ten člověk, ten pachatel je napravdě boží tedy. A řekněte, domníváte se, že tento čin může ovlivnit výsledek amerických voleb?
0: Určitě. Já myslím, že prezident už byl zvolen. Včera byl potvrzen svou stranou.
1: Takže on to byl vlastně atentát na Bidena ve skutečnosti.
0: Zní to možná divně, ale
1: cynicky, ano.
0: Cynicky, když to řekneme, tak asi ano, protože předpokládám, že tohleto podpoří opravdu voliče Donald Trumpa, aby přišli volit a čekám, že uhraje ty volby prostě, protože tohleto je opravdu už mimo jakýkoliv diskuze, prostě střílet po člověku, byť v Americe je to trošku móda, je prostě mimo a obecně nepřeju Donald Trumpovi, asi pámu chránil, že to na druhou stranu. Uvidíme, já myslím, že Donald Trump ty volby vyhraje a bude toho příčinou i to na ten střelec.
1: Cítím z toho, co říkáte, že byste si to přál, aby ty volby vyhrál, jestli se nemýlím. Nebo je vám to jedno?
0: Jedno mi to není. Já jsem, když byly minulé volby, Donald Trump obhajoval své funkční období, jak jsem na sociální sítě dal, že věřím, že Donald Trump vyhraje volby. Nevyhrál, vyhrál Biden. Teď říkám to samé a věřím, že vyhraje Donald Trump. a že Amerika se dostane zase nějakým směrem dál. Určitě bych se dovedl představit asi jiného kandidáta na prezidenta nebo i jiného prezidenta ze strany republikánské, ale prostě republikáni si vybrali Donalda Trumpa, Donald Trump kandiduje na prezidenta, včera byl potvrzen, takže za mě Donald Trump by měl být prezidentem Spojených států.
1: Věříte, pane Wolfe, v to, že Donald Trump má v moci zastavit ukrajinsko-ruský konflikt?
0: To si úplně nemyslím, přece jenom ta filozofie Spojených států a lidí narozených ve státech je jiná než naše evropská. Věřím, že bude mít snahu zastavit. Myslím si, že to už několikrát deklaroval Donald Trump, že chce ukončit válku. Možná, že bude mít i dobré návrhy. Třeba se mu to podaří, ale za sebe si myslím, že přece jenom Evropa a její fungování je přemýšlení Američanů daleko.
1: Zajímá mě váš názor na výsledek evropských voleb. Ještě je to pár týdnů, ještě je to, řekl bych, celé mokré. Tak řekněte, zklamání asi pro vás, pro lidovce, ale obecně, jak ty volby dopadly, tak to přijímáte s potěšením?
0: Jak říkal premiér, mám 6 mandátů, to byla ta hranice úspěchu na úspěchu. Asi bych to neoznačil úspěchem, ale prostě je to realita. Realita i podle těch výzkumů dokonce, myslím si, že ta realita je možná ještě nejnižší, než byl ten výsledek. Takže pro nás se dá říct, že to dopadlo nešpatně, tedy neprohrou, po klauzovsku řečeno. A co se týká lidovců, tak máme pouze jednoho europoslance, Tomáše Zdechovského. Jedné Michale Šojdrové skázalo 600 hlasů k druhému mandátu a mnou dnes již změněnému Františkovi Talířovi scházelo 2000 hlasů.
1: Dobře, ale to je takové, to málem jsme dali gól.
0: Ano, já bych dali gól, ale prostě to bych neřekl těm, ano, pro nás to byl úspěch, ale já spíš vidím ty čísla do budoucna, že lidová strana tady pořád má nějaké zázemí, které je schopno se vzedmout a vygenerovat velký počet lidí, kteří jsou připraveni ideu naší filozofii politickou podpořit. Takže ano, my jsme, proto říkám, je to prohra, máme jednoho europoslance, ale hledejme na tom i to pozitivum pro budoucnost, ne pro teď, to je zklamání, že jsme někde udělali chybu. Asi kdybychom vygenerovali jednostranného druhého kandidáta, tak ty hlasy, které se rozdělily mezi kolegyně nebo sestru Šojdrovou a bratra Talíře, tak kdyby se sloučili, tak skoro s jistotou tam jeden byl. Takže to je zase chyba naše taktická. Musíme příště uvažovat jinak, zvláště ve chvíli, kdy jdeme jako koalice.
1: Dobře, ale to je zbytečné, protože sestra Šojdrová ani bratr Talíř tam nejsou. Takže to je stav věci. Ale kdo tam je, je paní Konečná, vlastně komunisti. A já od řady lidí slyším, pane Wolfe, což mě samotného děsí, to, co říkají lidovci, ODSK, celé Spolu, je pro mě děsběs, říká to řada lidí. A bohužel, tolik let po sametové revoluci, nakonec jsem volil nebo volila komunisty v podobě paní Konečné. Toto vás nechává chladným?
0: Ne, to je strašný. Pokud někdo 30, skoro 5 let, letos bude výročí, volí komunistku, byť zaobalenou názvu, který někdo asi... Málo kdo si spojoval s KSČM nebo s komunisty bývalými. Já myslím si, že ten název byl zvolen velmi dobře marketingově. Všechna čest, musím říct, že kdo to vymyslel, tak vymyslel dobrý název. I ta taktika byla dobře zvolena. Co se týká odborně, všechna čest tomu projektu. A co se týká po té ideové stránce a politické, samozřejmě pro mě to je zděšení, že v České republice se najde, myslím, že 9% lidí, kteří volili vlastně komunisty.
1: Ale na rovinu, když slyším projevy vašeho pana Jurečky a když slyším bohužel, s velkým bohužel, projevy paní Konečné, tak daleko víc souzním s tím, co říká bohužel.
0: Je to obsahově nebo obsahově. Formou?
1: Na formu kašlu, protože ti lidi skočili na to, co ona říká. A neuvěřili tomu, co říká ODS, Lidová strana a tak. Proto se vás na to ptám, jestli vás to nevyděsí, protože já nemám rád komunisty, ale byla mě blížší Konečná těmi názory, kdybych se z pistolí u hlavy musel rozhodnout, jestli Konečné nebo Spolu, tak bych ten hlas hodil, bohužel, paní Konečné.
0: No tak to vás musíme příště přesvědčit, abyste ho hodil nám. Chápu, že
1: tak to bude těžké, svůj,
0: to bude těžké.
1: V mém případě.
0: Ale tak věřím, že když tak nepůjdete k volbám, což je taky špatně, to měli by říct, že musíte
1: přijít k volbám. Chodím vždycky k volbám, jedině, že bych k vám vstoupil a byl bych bratr Xaver.
0: No tak vidíte, proč ne? Takže bych vám tady dal přihlášku, podal.
1: No ale já jsem nevěřící a zaplať pánu ateista.
0: Ale pozor, to sice jsme konfesní strana, ale nejsme křídlo, jako byl Sinn Féin v Irsku, tak my nejsme křídlo katolické církve, byť většina lidovců je věřících, ale snažíme se už roky, ono se úplně to, o toho se nedá odpoutat, že nás lidé spojují s katolickou církví, no což třeba já jsem osobně hrdý, že jsem součást katolické církve, ale obecně lidová strana je otevřena každému, liberální názor, konzervativní názory. Jak vidíte, strana je ve dvou úhlech.
1: Budu o tom přemýšlet, jsem rád, že jste přišel a těším se na příště.
0: Já také, děkuji vám za pozvání.
1: Naším hostem byl Jan Wolf.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.

0: získejte XTV Premium. Bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, ano. Nikoliv Václava Klause.
2: Ano, je to tak, institut řídím, snažím se o to.
1: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
1: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
2: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit. Uh-huh.
1: A že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko.
2: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
1: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
2: No, já to tak vnímám, že to je taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
1: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
2: Já jsem ho zaznamenal. A myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradici a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
1: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
2: To si neodvažuji odhadovat.
1: Neodvažujete si odhadovat? Vy, bývalý kancléř, blízký spolupracovník Václava Klause?
2: Ne, prezident Klaus je velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
1: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
2: No to mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
1: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy jako státu, jestli spolu mluvili.
2: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu, takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
1: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
2: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrný z řady důvodů. Jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly. Byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece. Prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková, no je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou. Ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinerie jakožto oficiální politika toho státu. To je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy.
1: A když se toto spojení používá s Ukrajinou.
2: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy se na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
1: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
2: Věnujeme se...
1: Nebo jste opatrný právě, jak jste...
2: No to, ono to není, ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli je stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
1: Tak já knížku se takhle půjčím, ukážu ji na kameru, k dostání je v IVK, respektive na vašich internetových stránkách.
2: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
1: Tak, a co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku, protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
2: Já za ta léta dlouhá, kdy jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkali, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno. Tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovali s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táborů v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh. A ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady platili, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže to byly, že to byly tábory těchto národů. Tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té neoficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována. A je to,
1: čím je to nebezpečné, pane doktore?
2: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí i ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí. U nichž má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
1: Pane doktore, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
2: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus, ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali, my jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946. voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne, drtivá většina, měla 46%, ta ztrátu od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ten strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
1: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
2: Ne.
1: O to více, ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady?
2: Ono těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já si odvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Nic bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval, ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv. Takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit, že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá. Nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
1: Jdou proti zdi?

0: se nás příliš nevšímá. A já pamatuju doby, kdy, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci. Nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud jde o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
1: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně. Teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
0: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství. Čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje. Mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. Takže je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahle ta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky, možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
1: Asi nebudeme bránit v přeletu nad naším územím.
0: Bránit v přeletu
1: nebo a takováhle
0: gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách,

0: tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou, a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
1: Tak sám jste říkal, že Rusko nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my, myslím tím Česká republika a její představitele.
0: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že to nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
1: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
1: Naším hostem byl Jiří Weigl. Posloucháte Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Za stranu a za lidi nový díl, že paní Karol?
2: Ano, máme ho tam.
1: No a tak jsme tam trošku zase tu paní Nerudovou rozebrali a to se mi moc nelíbí.
2: Ona se zase složí, nebojte se.
1: Jo, bude to v pohodě. Pan Fiala bude jezdit s herečkou, víme tak o tom, budeme mít konkláve.
2: A řízky od pana Nevorala.
1: A přátelé, kdyby vás to zajímalo, jakože by mělo, tak Za stranu a za lidi najdete na rádiu Xaver, na YouTubeovém kanále Xaver Live. A pokud to máte raději s obrazem, chcete nás vidět, jak nám to sluší s paní Karol, pak na www.xtv.cz.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
2: Krásný květnový den.
1: A vy jste z toho května nějaký vedle?
2: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas. Je. Tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
1: Kde co říkají klasici? Pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
2: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Sympatiák, ne?
2: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
2: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
2: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
2: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
2: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko. Co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje.
1: Jo?
2: On, určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
2: No bože. To by byl duhovej.
1: Já jsem zkoumal, jestli má na té patce, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
2: No ale kdyby to tam měl, tak... Říká to něco?
1: Tak nevím.
2: Snad ne? Ale to uvidíme.
1: Neumím si to u papeže představit.
2: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda. To vím jistě. Tady v západní Evropě už vůbec ne.
1: Teď navrhuji usnesení.
2: Ano.
1: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuji hlasování.
2: Jo, takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
2: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší, no a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
1: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál, zvolený za stačilo. Je to... Prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně?
2: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To zaprvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje, identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
1: Zároveň autenticky provokuje.
2: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, Do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. Dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. No to už máme dva dobrý důvody, který má určitě ten pán v hlavě. Takže jdeme ještě nějaký jiný. No to stačí, dva dobrý důvody stačí.
1: No a letěl byste tam?
2: Letěl byste tam?
1: To otázka. Já ti, Karle, nevím.
2: No, víte, odpověď na tuhle otázku pro nás dva si myslím, že je typická odpověď 51/49. Jo? Jako je potřeba říct, že to je na dobré zvážení. Prostě proto, že jsou dobré důvody ano, letět, a pak jsou taky dobré důvody neletět. A teď si umím představit, že v různých hlavách to poskládáno těch 51/49 bude různě. Já teď odpovím trošku nepřímo. Jo? Já jsem v roce 1991 pobýval týden v Kyjevě. Mám tam z toho různé dojmy, nebudu je všechny líčit, ale jeden si pamatuju. Já jsem tam taky zašel z hotelu někam směrem do nějaký děrevně a viděl jsem ten venkov kousek za Kyjevem a i jsem si tam s někým povídal a pak jsem si hlavně občas dál povídal s různými Ukrajinci a já vám chci ukázat to 51/49. Když potkáte Ukrajince nebo rodinu nebo přijete k ním domů, doporučuji první se zeptat, jestli si myslej, že větší vrah byl Stalin nebo Hitler. Jo? No protože vstoupíte do rodin, kde vám řeknou, že jasně ten jeden a ten druhý ten nebyl tak hrozný. Pak jsou ale rodiny, kde vám řeknou, že oba. A tenhle ten názor na to, že strašnější byl Hitler nebo strašnější Stalin, ten vede až k tomu, že se mezi sebou perou.
1: No a kdo byl strašnější? Já teď nevím, kdybyste jim položil takovou otázku.
2: Hromadní vrazy oba.
1: No jasně, no.
2: No.
1: Ale pro mě větší
2: teroristi,
1: prase...
2: Teroristi oba.
1: Větší prase byl Hitler.
2: No jak to chcete měřit? No, počtama mrtvých, zavražděných ve vlastních vězeních, nebo zavražděných jiných.
1: Koncentrační tábory.
2: Jo, koncentrační tábory a gulagy.
1: No, tak no. Přesvědčil jste mě.
2: No, já se vám snažím ukázat, že pravdivé hodnocení je stejný. To se tam na té Ukrajině výjimečně dovíte, že stejný. Většinou vám tam odpovídají, že strašný byl jeden a ten druhý byl osvoboditel.
1: Takže usnesení.
2: To je mimochodem problém dnešní Ukrajiny. To pořád trvá.
1: No, tak...
2: Tak, tak tam letí, no. My bychom dlouze přemýšleli.
1: No tak, já jsem o tom vážně přemýšlel, kdyby mě pozvali. Na té pozvánce, když je taková to úroveň vysoká, jo, zvou vás tam, tak je na té pozvánce uvedena menáž?
2: To nevím. Já jsem nikdy takovou nedostal. A teď mě to napadlo. Jak jsem se pokoušel to 51/49. No. Stalin, když vyhnal Hitlera, tak to byl záslužný krok proto pro nás, že Hitler s náma neměl dobré plány. Stalin a spol taky ne, no, ale jenom nás taky nakonec okupovali, jo? Taky nám nainstalovali zbraně, taky chtěli, aby jsme pro ně pracovali. Méně Čechů odvezli stalinisti do gulagů, než Hitler odvedl do koncentračních táborů. Méně.
1: Méně, jo?
2: Ten méně, jo? Tak jsi tam hledal nějaký asi dost zřetelně méně.
1: No a teď řekněte, máte mu to za zlé, nebo ne? Že tam letěl? Se ptám?
2: Já si myslím, že to je úplně jedno, teda jemu je to jedno. On ví, že tím získá nějaký voliče a...
1: Zdržíte se hlasování?
2: Je mi to fuk.
1: Tak se.
2: Ať si každý dělá, co chce.
1: Taky se zdržuju v tomto bodě. Polní kuchyně, nátelníky, děla nebo rakety. Armáda má na nákupy více než 70 miliard. Představte si, pane Tlustý.
2: Představuju, no.
1: To je peněz.
2: Já jsem si v posledních týdnech na tohletu otázku vytvořil názor, tak já ho tady hned uplatním.
1: No, to jo.
2: Tak já si myslím, že nakupovat by se měla jenom ta technika, která posílí obrany schopnost naší země.
1: Tak to jsou ty nátělníky třeba, ne?
2: Ty jsou neutrální.
1: Rakety?
2: Ale třeba dělá rakety. Rakety proti raketám. Tady z té mý teze vyplývá. Rakety proti raketám, ano. Rakety, které by někdo chtěl někam posílat do nějakých velkých jiných měst, ty ne. Rakety proti raketám, ano. Protože, a to je ten můj pohled na to současný, já si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO, to jest, že to je obranná formace, a my bychom, podle mého názoru, měli začít říkat, obranu my budeme budovat, útok vám garantuje, že nebude. My už nikdy na někoho útočit nebudeme. My potřebujeme být obranyschopní, potřebujeme, jako má Izrael, ochranu proti cizím raketám a dronům, ale taky potřebujeme, jak to nazvat, já tomu budu říkat domobranu nebo národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku, to je tam moc okoukaný. Prostě, když se něco děje, tak aby jsme měli koho poslat na hranice, aby jsme měli koho poslat, když někde jsou nějaké záplavy, protože teď bohužel nemáme, máme málo. Dokonce máme přednostně ty, které chceme posílat někam do zahraničí, a to bych nedělal. A tak já bych přišel s myšlenkou dobrovolníci a dobrovolnice, zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení na dva měsíce.
1: Radíte někomu volební program?
2: Radím. Já doufám, že to někdo ujme a já hned budu říkat, to jsou šikovní kluci a děvčata. Ano. Školící střediska, u zbrojnic dobrovolných hasičů přistavěný garáže a sklady, aby ti dobrovolníci a dobrovolnice se měli kde v případě potřeby vyzbrojit. Byli by tam čistě dobrovolní, žádná základní vojenská služba. Byli by motivováni, kromě toho, co jsem říkal, tak já bych jim třeba navrhnul snížení daně z příjmu o 3% na celý život za to, že mají zájem o vlast a jsou připraveni pro něco udělat. No a předpokládám, že takhle motivování mladí chlapci a dívky v počtu tak odhaduju 50, 100, 150 tisíc lidí by byli připraveni, až jim na mobilní telefon přijde zpráva, tak něco udělat. V těch garážích by měli potřebnou techniku, zbraně. Tak to si myslím, že je rozumný projekt.
1: Ani se mě na to téma nechce žartovat, ale napadá mi několik.
2: Jsem s tím.
1: Ne, no tak je to takové snílkovské, ne?
2: Není vůbec, ve Švýcarsku to mají.
1: No jo. Mám vám vyprávět, co všechno mají ve Švýcarsku.
2: Já vím, oni tam mají hlavně Švýcary, že jo? No, ty my nemáme, to je zásadní rozdíl, ale tady ten mechanismus, kdy nemají povinnou vojenskou službu, ale přitom jsou schopni se bránit, všimněte si, to je taky odkoukáno tam odsud, bránit, to všechno mají, no, tak já vím, nemáme Švýcary, ale já jsem kdysi udělal zkušenost s dobrovolnými hasiči, dospěl jsem k závěru, že myslím, že 5 000 jich je těch organizací po celé republice. Když se někde něco špatného stane, například povodně, já jsem tehdy věděl, to jsou ty jediné, které opravdu fungují plošně. Je jich dost na to, aby něco udělali. Tak já si myslím, že by se mohlo trošku rozšířit to jejich působení, mohly by se stát páteří toho, čemu říkám Národní garda, plus dobrovolníci, zvýhodnění, jak jsem tady říkal, možná ještě víc zvýhodnění, to se musí promyslet, ale je to rozhodně jednovým jistě. Je to i kdyby to bylo snílkovství, je to mnohem lepší než F-35.
1: To jo.
2: No.
1: Tak jedeme dál. 140 tisíc padlých rudoarmějců, 116 Američanů. Držme se faktu. Heydrich plánoval genocidu Čechů. Fico Západu nevěří. Válka bude pokračovat. Pravil Lubomír Zaorálek v novém pořadu XTV, který se jmenuje Za čárou. A je to o souvislostech zahraniční politiky. No to je tak.
2: A to je hodně témat.
1: No.
2: Tak zkusíme od toho nejsnažšího. Ano, Heydrich opravdu plánoval genocidu Čechů, byť do té doby, než on to začal vymýšlet, se říše na Čechy koukala jako na užitečné včeličky a mravenečky, kteří vyrábí relativně v klidu krásné zbraně, a proto je třeba je nechat v klidu, aby vyráběli. Jo, ty zbraně byly pro říši potřebné. Nevím, co způsobilo, že pak vymysleli radši genocidu, než je nechat pracovat včeličky. Nicméně připadá mi logické, že když on tohle vymyslel, ten Heydrich, pak někdo vymyslel, že bude genocida lepší v jeho případě.
1: Yes, jo.
2: A byl atentát. Je velmi zajímavý sledovat dokumenty o tom, jak rozdílné byly názory na to, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. To si rád poslouchám, protože ty, co říkali, že je to špatný nápad, říkali správně, že ta pomsta zase z říše proti Čechům, kteří udělali atentát, bude strašná. Jestli Fico západu věří nebo nevěří, nevím, to nebudu komentovat. Asi tady pan Zaorálek to ví. Tomu tématu 140 tisíc padlých rudoarmějců a 116 Američanů, to jsme už začali povídat trošku. No, držme se faktů, no ono to nemohlo být jinak, když se na tom domluvili. Jo, prostě někde, myslím v Jaltě, se vítězní mocnosté, Stalin, Churchill a tak dále, domluvili, že to takzvaná, všimněte si zase, demarkační linie, kam dojedou jedni a druzí, bude znamenat, že malá část území tehdejšího Československa připadla osvobodit Američanům, veliká část rudé armádě. No pak taky logicky podle velikosti toho území, taky velikosti odporu, oni totiž Němci tehdy začali prchat do amerického zajetí, takže taky kladli menší odpor, když prchali. To byla taky důležitá okolnost. No pak to takhle dopadlo, já bych z toho víc nevyvozoval, prostě realita tehdejší doby vedla tady k tomu výsledku. Byť to někdo chce interpretovat jako větší nadšení jedněch a menší nadšení druhých, ale to já v tom moc nevidím, to říkám rovnou. A nejzajímavější je to téma, válka bude pokračovat. Já teď budu říkat svůj dojem, protože si myslím, že víc než dojem to nemůžu tvrdit. Jo, dojem. Já si myslím, že pan prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině, a to je to, že má podepsánu smlouvu o tom, že bude podepsána v parlamentu, potvrzená a tak dále, smlouva o vlastně náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině v podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Tady bych hned dodal, všimněte si, že my nemáme nic. Brusel taky nemá nic, ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána, a kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali. To je třeba jako hodně pragmatický přístup. Jo? Na prvním místě vraťte v podobě nerostu. Tak to je první poznámka. Že on už vlastně úspěch má, byť válka pokračuje. Druhý komentář. Já myslím, že i on si všimnul, že ty dva hlavní aktéři se do toho podpisu míru nehrnou. Ani Zelenský na mě nedělá dojem, že by chtěl mír. Já se dost divím, ale dělá to na mě dojem, že si myslí, že tu válku vyhraje. Nevím sice jak, ale myslí si to. No a u Putina si myslím, že by ještě radši kus Černomorského pobřeží. Tak taky teď zrovna ještě ne, teprve až trošku popojedem po tom pobřeží. Takže ty aktéři, kteří by měli podepsat ten mír, tak ty se nehrnou. Ten Trump už to asi pochopil. A teď jim říká oběma. Vlastně trošku vyhrožuje. Tomu prvnímu říká, no tak jo, no tak bojuj dál. No. Tak jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území a ještě si myslíš, že by bylo dobrý, aby Rus měli Sevastopol třeba, jo, tak to vyzkoušej, se jen koukat. A Rusovi říká, ty mě jaký naštvi, když se takhle půjde dál, tak až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. A je to vlastně takový ten stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám a čeká, až obě ty strany přijdou a řeknou, tak jo, tak radši končíme.
1: Dobře.
2: Ale není to bohužel dneska. Já jsem se těšil, že by to mohlo být, jo, dneska nebo zítra. Tohle to vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat.
1: Tak. 15.2. Souček končí jako generální ředitel České televize. Respektuji, ale z důvody nesouhlasím, uvedl.
2: A to bych teďko se měl já ptát. A vy byste nám to měl vysvětlit.
1: Já o tom nic nevím.
2: My o tom totiž nic nevíme.
1: No já jsem tady.
2: 15. Taky jste si řekl, ať jde zpátky do Brna.
1: Takhle jsem si to neřekl, ale řekl jsem si, že dost bolo.
2: No. Já tady k tomu tématu umím říct jediný. Já zásadně protestuji proti zvýšení koncesionářských poplatků.
1: To už protestuji. Zcela zbytečně?
2: Já vím, ale tak můžu říkat, no tak to teda ne, jo. Mm-hmm. To teda ne, tady ty nás nebudou kasírovat, ono je dost jiných, který nás chtějí kasírovat. Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spolu. To není možné. To nejde. Tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný. Jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že se něco udělá, až budou vášnivé diskuze na to, kdo má být novým ředitelem, tak já bohužel mě to jedno. Já si teď už myslím, že se musí udělat něco s tím principiálním problémem. A já třeba budu říkat, dobře, tak když vybíráte koncesionářské poplatky, začněte rozesílat lidičky těm médiím, které posloucháte. Jinými slovy, když už si musíme někoho platit, tak si budeme platit ty, kterými posloucháme. To znamená, aby koncesionářský poplatek byl takzvanou daňovou asignací, nebylo bylo možno na internetu, na poště říct, Xavera poslouchám. No, ten si zaslouží peníze ode mě.
1: Pošlu mu 14 korun.
2: Pošlu mu, no. No a Xaver bude růst, bude silnější médium, přibudou mu posluchači, přibudou mu peníze, nebude závislé jenom na reklamách, jo? Najednou, teď přeci Xaver, my tady děláme veřejnou službu.
1: O tom já vůbec nepochybuji.
2: No, a když děláme veřejnou službu, tak já jako plátce poplatku chci říct Xaverovi.
1: Jestli děláme veřejnou službu, neměli bychom teda angažovat toho Součka? Když je teď volnej? No to ne, to už je taková.
2: On bude zkažený.
1: Bude zkažený.
2: No, on je zvyklý rozdělovat ty miliardy. A teď tady u nás najednou, ježiš, to by bylo strašné, kdybyste mu řekl, jaký máte rozpočet, to on by nemohl uvěřit. On by se ptal, jestli je to v eurech.
1: Merz měl kvůli migraci vyhlásit v Německu stav nouze. Vláda to ale popírá. Bylo včera večer na TNCZ. Strašně zvláštní člověk ten Merz. Na podruhý až. Sledoval jste?
2: Já samozřejmě nevím, kdo má pravdu. Já jenom vím, že tam mají zlé. A ještě víc zlé mají ve Francii. Já jsem naštěstí občas projíždím nebo i chvilku pobývám tam či onde. Ježíš Maria.
1: A co pak?
2: No, já jsem si přečet jedno chytrého pána, myslím, že je to Láďa Henek, ten chytrý pán. On psal, když se k vám nějací jiné víry začnou stěhovat do města, jakýma to prochází fázema? Že oni na začátku jsou hodní a vděční. To oni tam v Německu a Francii prožili už, jo, tak kolik, 40-50 let zpátky, jo? Napřed jsou hodní a vděční. pak začnou mít pocit, že jsou ošizený. Jo, že dostáváme sice nějaký peníze, jakž takž tady za to žijem, dokonce ani pracovat nemusíme. A my jsme taky chtěli sedmičku Bavoráka. Tady jezdíme nějakým Citroenem, jo? Tak pak nastupuje fáze, já si ten článek úplně přesně nepamatuju, ale pak nastupuje fáze, kdy říká, s tím musíte vy něco udělat, to takhle nejde. Jo, my jsme tady ošizený. To je fáze. Jsou vděční, jsou ošizený. Něžně ošizený. Jakože ještě nemávají žádnýma klackama. Pak přichází, my jsme vám dali dost času, abyste s tím něco udělali vy nic, my mám to musela připomenout. To už se děje. Jo, to jsou ty nevysvětlitelné hromadné útoky, desítky mrtvých. To se připomíná, jsme tady, nejsme spokojení. No a myslím, že ten Láďa tam potom píše něco, že oni čekají na to, abych bylo dost. No. Napřed politicky, třeba, že rozhodující silou ve volbách se začínají stávat tyhle dobře organizovaní, nespokojení. A oni pak říkají, no ale my budeme volit jenom ty politické strany, které nám to zlepšejí.
1: Takže teoreticky to chápete, že by to bylo možné?
2: No já bych dokonce říkal, že by to měl udělat.
1: Že by to měl udělat.
2: No a dokonce ještě dodám, zatímco si myslím, že ve Francii už to nejde udělat, já si myslím, že v Německu ještě pořád je dost těch, kterým se říká připlaťte si, ať se tady ty mají dobře. A oni už tam mezi nima rychle přibývají ty, kteří říkají, ne, ne, ne, my nic platit nebudeme, ať koukají makat. Jo? No a to se tam teďko odehrává. Já myslím, že tady ten pán toho musí mít plnou hlavu, já tam teda bej, tak mám toho plnou hlavu. Znamená, ono to udělá tak, aby se to nezdramatizovalo. Protože já si umím představit, že dneska už jsou města, ve kterých francouzská nebo německá policie, když oni tam vemou ty baseballové pálky, nic nezmůže. Mm, jo? A pak už jsou ty hořící domy a hořící auta.
1: No a abychom končili
2: něco radostného.
1: Optimisticky, tak jak vy prožíváte ten květen? Řekněte, jste plný lásky, chodíte na Petřín.
2: Ne, ne, ne, to nechodím. Ne.
1: Čtete literaturu.
2: Já bych řekl, doufám, že se mě to nemůže vyhnout.
1: Dobře, těším se na příště, nashledanou.
2: Také se těším.
1: Podtrženo sečteno a naším hostem byl pan Vlastimil Tlustý.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Tennis anyone?
1: Radio Xaver.
2: Jášku tě Bůh, táto, zdravíčko mý strýci.

přece jen. Otevřete okno, aby duše mohla ven. Proč tu nejsi

život jako klícka ze čtyř stěn. Otevřete okno, aby duše mohla ven. Řeknu ti to.

den. Otevřete okno, aby duše mohla ven.

0: hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Senátor Jiří Čunek, bývalý hejtman Zlínského kraje a bývalý předseda KDU ČSL. Je teoreticky možné, pane senátor, že se opět stanete předsedou KDU ČSL?
1: Teoreticky je možné kde co.
0: A prakticky?
1: Uvidíme.
0: Přemýšlíte o tom?
1: Ne.
0: Proč?
1: Protože já se rád soustředím na věci, které mají smysl. A v tuto chvíli má smysl, pro mě mají smysl krajské a senátní volby.
0: K tomu se nedostaneme.
1: No a ono jedno podmiňuje druhé a zrovna i člověk, který by neuspěl ve volbách, tak asi těžko by se mohl ucházet v jakoukoliv jinou funkci. Takže tím pádem to nechávám tak, protože na to je čas.
0: A pak, když uspějete, tak
1: bude... Tak pak to budu řešit, ale teď to neřeším.
0: Takže někde vzadu to máte?
1: Asi ano, jako, ale neřeším to.
0: Je vůbec nejvyšší čas, aby předseda současný pan Jurečka skončil?
1: No, myslím si, že ten čas už dokonce uběhl, jakože už není nejvyšší čas, už ten jsme prošvihli, ten nejvyšší čas. Si myslím, že měl velkou možnost elegantně vycouvat po nějakých těch událostech Rudolfina a tak dále, ale prostě se tak nestalo, ale je to škoda, je to vidět na těch preferencích.
0: Někteří občané si myslí, pane Čunku, že KDU ČSL je dneska aktivistická liberální strana. Jak se s tím srovnáváte?
1: Tak určitě většinově není, ale ten problém, který je v celé společnosti, že je málo lidí, kteří chtějí bojovat i za svůj názor, prostě vůbec bojovat. Je, takových je málo a jsou hlavně odstavováni a pak je tady velká množina těch, ať jsou v kterýchkoliv stranách, kteří se chtějí hlavně domluvit. Takže to teď prožíváme i na těch krajských úrovních. Řekněme, lidé, kteří nemají moc velkou šanci osobně mít nějaké preference, být voleni a tak dále, tak oni zase naopak se umí domluvit, protože ty krajské posty jsou pro lidi, kteří mají průměrný plat, tak jsou nesmírně zajímavé, protože jsou velmi nadhodnocené finančně. No a oni tam směřují a počet, když je větší počet byť průměrných či podprůměrných zastupitelů a dají ruce nahoru, tak si nikdy nezvolí nějakého velkého lídra, který by potom začal dělat pořádek. Takže vlastně teď je to tak, že všichni mají stále, chápou tu demokracii tak, že nejlepší je ten, kdo se domluví. O čem? A že třeba ta společnost se nikam nevyvíjí. To zdá se mnohé lidi netrápí. Takže nakonec to vidíte i na té evropské úrovni. Prostě důležitý je ten, kdo dokáže se dohodnout a být vlastně mediátorem. A pak ten mediátor, ale když je

0: to si myslím například o panu premiérovi, že zcela jistě je to, nebo já si myslím, že to je poměrně slušný a hodný a jistě i vzdělaný člověk, ale není to žádný manažer, není to člověk, který by uměl řídit vládu s nějakým cílem, kromě proklamací. No ale je výborný mediátor, který všechno dá dohromady, ale pak to vypadá, jak v tom Čapkově to vaření dortu nebo pečení dortu pejskem a kočičkou. Prostě každý tam něco dá a podle toho to vypadá. Když se podíváte na evropskou politiku, co paní von der Leyen, předsedkyně dneska Staronová, co vlastně říkala kdysi, jak to dopadlo, co říká teď, jak věci, které jsou nespojitelné, všem všechno slíbí a oni všichni musí vědět, že se to nemůže ani naplnit, že to jde proti sobě, ale prostě ta dohoda pro každého je výhodná. A to i jenom, že to není výhodné tam v tom případě pro Evropu a tady to není výhodné ani pro kraje, ani proto, že se nehádají, to je skoro špatně, protože by se měli hádat o ty věcné záležitosti, ne o hlouposti. Takže já to vidím v tomto smyslu, já vidím to, že když se vrátím k té straně, že budu to a chci zcela jistě, ale všechno to budeme řešit až po 21. září.
1: Pane senátore, kdybych byl občanem Zlínského kraje, proč bych si měl přát, aby Jiří Čunek byl mým hejtmanem?
0: Já si myslím, že když já jsem občanem Zlínského kraje a nekandidoval bych, tak bych se podíval, kdo co udělal, ne co kdo říká. No a když to srovná ten občan, tak uvidí, co udělal Jiří Čunek za dobu, co je v politice a co udělali ti ostatní. A někdy se mi zdá až zajímavé, že občané volí někoho, byť třeba mají určitou možnost volby různých lidí, kteří už něco udělali, tak zvolí někoho, kdo něco slibuje, ale zatím vůbec nic neudělal a říká, je mi 40, 50, 60, 30. Ještě jsem nic nikdy neudělal, ale až mě zvolíte, tak to uvidíte, to něco udělám. A většinou uvidí, že pokud to není škoda, tak minimálně neudělá nic.
1: Dobře, a co je vaše vlajková loď? My jsme tady už v minulosti v tomto studiu hovořili o projektu nemocnice Zlínské, což neumím vůbec posoudit, ale zdálo se mi, že ta jedna velká nemocnice je lepší než ta roztrkaná, ale ten váš projekt neuspěl. Tak co je ještě?
0: Teda to... A ten projekt neuspěl právě proto, co jsem říkal před chvílí. Ti lidé, kteří prokazatelně, jak jsme zjistili, mnozí ani nebyli v té nemocnici, tak se velmi kompetentně v uvozovkách, na obrazovkách jaksi vymezovali, jak to bude. A je to čistě jenom proto, že část zlínských občanů, větší část, zdá se, je to asi, řekněme, 58% podle průzkumu, tak by rádo chodilo do té staré nemocnice. Těžko se jim vysvětluje, že v té poloze, tak jak to je, tak se to dá udělat, ale pouze tak, a to se teď ukázalo, že ta nemocnice nikdy nebude jako nová, vždycky bude vlastně mít daleko větší náklady, takže má velkou ambici být ztrátová, aby ji někdo doplácel. Když ji rekonstruujete, tak oni teď naplánovali zase, že to bude za 10 let. Samozřejmě ti, co to říkají, tak všechno, co naplánovali, tak nikdy nedodrželi. Já si pamatuju, že to současné vedení kraje dalo billboard před nemocnici před volbami před 4 lety, v tomto čase tedy. Rekonstrukce nemocnice, termín hned. No, z té rekonstrukce není hotové vůbec nic, ani cihla, a máme 4 roky pryč. A teď proč by občané měli věřit tomu, že zase potom někdy něco udělají? Ale dobře, tak
1: počkejte, pane senátore, a je ten projekt mrtvý?
0: Ten projekt není mrtvý, protože tím, že se nic neudělalo a jenom se opravovalo to, co se opravit skutečně i mělo, tak a ty pozemky pro tu novou nemocnici stále jsou pochopitelně k mání, tak ten projekt nemusí být mrtvý a může se zrealizovat. Zvlášť, když tu novou nemocnici, podle toho, co jsme teď zjistili, tak ta projekční kancelář, když to zkrátím, která to dělala pro nás před 4 lety, tak byla najata slovenskou vládou, a tedy asi ještě tou minulou, ale tato vláda to podporuje, a vytvořili podle toho našeho projektu, ho přenesli do Banské Bystrice, kde se vysoutěžil ten projekt nemocnice, ten náš projekt nemocnice za 7 miliard 425 milionů korun. A když to celé zkrátím, tak a tam to teď začínají stavět, ta soutěž už je uzavřena. A když to celé zkrátím, tak tady zhruba 60 až 70% velikosti objemu nemocnice je naplánováno za 9 miliard, samozřejmě bez DPH, což je 11, plus všechny ty ostatní věci, pak tam není doprava, kus dopravy, nejsou tam mosty a tak dále, takže odborníci říkají, že to bude až tak 15 miliard korun. A to je tak, že občané si musí říct, chceme raději něco horšího a v nějakém dlouhém horizontu za 15 miliard korun, nebo něco nového, daleko lepšího, protože to je objektivní pravda, za 7 miliard. No ale pozor, musí si to říct všichni občané, protože to jsou peníze všech občanů.
1: Nebo neboli většina.
0: Ano, a tak. Co se týká většiny, tak většina ve Zlínském kraji chce novou nemocnici. Ale to říká průzkum, ne já. Takže poměrně asi i dobrý.
1: Počkejte, a řekněte, ta nemocnice nová krajská ve Zlíně, to bude vaše nejdůležitější věc v těch krajských volbách?
0: Ne, my jsme se dohodli, že zkusíme předložit občanům ta fakta, to znamená zaprvé to, co říká ten současný establishment, a dokonce i to, co říká, tak jim to prostě nevyšlo, jim se nepodařilo utajit, kolik bude stát rekonstrukce nemocnice, protože dříve to byly 2 miliardy, pak 4, pak 6 a dneska je to zas 9 a tak to stále roste, takže se to dostalo ven, načež ten současný hejtman Holiš řekl před 2 měsíci v nějakém magazínu, který vychází v tom kraji, že nová by stála 20. Ale to chudák zapomněl, že už proběhla soutěž na Slovensku, kde se zjistilo, kolik to bude stát. Takže
1: počkejte, a řekněte mi, máte teda něco jiného? Protože vidím, že jste plný té nemocnice.
0: Ne, já jsem plný té nemocnice, protože to je naprosto neekonomické, a ze zdravotního hlediska, tedy ať už se týká pacientů, lékařů a tak dále, naprosto nesprávné rozhodnutí, ale pravdou je, že politik mnohdy musí respektovat voliče, i když chtějí prostě něco jiného.
1: Dobře,
0: takže
1: ale
0: uvidíme, my to předložíme voličům, když se rozhodnou, tak či onak, tak my tu vůli budeme respektovat.
1: Abychom se posunuli dál. Když tedy budu občanem Zlínského kraje, tak Jiří Čunek mi nabízí, že bude kopat za novou nemocnici. To je jedna věc.
0: Jiří Čunek ale hlavně nabízí, že když se podíváte, co jsem doposud udělal, tak je za mnou teď nově otevřené nádraží na Vsetíně za 3 miliardy, které teď soutěží o nějakou cenu evropskou, nejenom tedy českou. A vidí mnoho jiných projektů.
1: Ale to jsou podniky, pane Čunku.
0: Ne,
1: odvedená práce.
0: To je a ať se podívá, co odvedli ti ostatní, kteří jim teď něco nabízí. A za nimi bohužel žádný pomník který by byl udržitelný, a není. Že?
1: Já bych se také díval, co nabízí ti ostatní, určitě. Ale mě by především zajímalo, protože tady sedíte vy, tak co byste mi nabídnul vy, kromě té nemocnice?
0: Já bych vám nabídnul to, že ten kraj, tam nejde totiž vůbec jenom o tu nemocnici. To by bylo jedno. Když se lidé rozhodnou, že se chtějí být hůř léčení a tak dále, že jim nevadí, že lékaři, kterým je 50, tak si řeknou, co já bych tady dělal do důchodu, tady budu na staveništi. A pokud tam nemá nějakou strašně velkou vazbu, tak tam prostě nezůstane. To znamená, že se tam rozpadají ty týmy, které by tam chtěli zůstat. Mladí lidé, moje dcera absolvovala na medicíně, takže doktorka, ti noví doktoři, jsem s nimi mluvil, jsem se ptal, vy jste ze Zlínského kraje, když brali ty diplomy, a oni říkají, nám všichni říkají, tam přeci nepůjdete na to staveniště, to tam bude 25 let. To znamená, ono se to všeobecně ví, když bydlíte ve Zlínském kraji, tak stejně jako všude, chcete intenzivně slyšet dobré zprávy a ty to nechcete slyšet. To znamená, já jsem ale ten, kdo říká, poslouchejme i ty špatné zprávy a zaříme se podle toho a budujme kraj pro 21. století, neboli když uděláme něco nového, tak co za prvé lidi zaujme a co bude i, teď myslím tu odbornou veřejnost, a co bude mít ten dopředný charakter, aby byl důvod bydlet ve Zlínském kraji a taky tam pracovat, tak pak ten kraj budeme rozvíjet. A to jim tak nabízím. Takže jim nenabízím jenom konkrétní projekty, kterých je hodně.
1: A teď vás poprosím o stručnou, za to údernou odpověď. My, když to pozorujeme, my občané, co se děje například v naší zemi, Evropské unii celé, víme, že celý svět je na dluh. A vlastně 97% činí zadluženost vůči HDP Evropské unie. U nás to není tak hrozné, ale jak to myslíte vy s financemi toho kraje?
0: Ten kraj je na tom tak, že on dneska na tu novou nemocnici za 7 miliard má na účte tě peníze. A ti lidé, kteří tam sedí dnes, tak po mně zdědili zhruba 4 miliardy a sami ale nerealizovali žádné projekty, protože se jim rozbily ty investiční týmy, myslím odborníků, ne politiků. A tím pádem, že neutratili žádné peníze, tak tam ty peníze taky zbyly. Takže dneska ten kraj ekonomicky na tom je velmi dobře a oni naopak rozdávají peníze, kdo si řekne, tomu dávají, protože si myslí, že se prorozdávají a řeknou, tak jsme tady dali na to, na ono, ale to, vemte si, když tady budete mít ten ohromný balík a někdo vás požádá a vy buď dáte nebo nedáte, to nic, žádnou práci nestojí. To znamená, oni dělají všechno to, co nestojí práci, ale mohli by z toho potom udělat a říct občanům, podívejte, my jsme dali tolik na cesty, ale to je nestálo žádnou práci.
1: Ale vy, pane senátore, možná budoucí hejtmane, dobře víte, kam mířím. Vy máte velké plány, chtěl byste budovat spoustu věcí a já se teda odpověste ano, ne, jste ochoten ten kraj zadlužit?
0: Já jsem ochoten kraj zadlužit projekty, které tomu kraji přinesou tolik peněz, že vlastně ten dluh krásně splatí. To by se stalo i u té nemocnice. A řeknu vám příklad, když jsem nastoupil a s těmi odborníky kolem jsem řekl, že nemocnice nebudou vytvářet dluh a v té analýze, jak stavět novou nemocnici a kolik bude vytvářet prostředku, tak jsme řekli, my dosáhneme zisku 200 milionů korun. A tam do té doby byla ztráta každý rok 40 milionů korun. Ta nemocnice stará dneska vytváří zisk 100 až 200 milionů korun. Když jsem změnil ten způsob práce, samozřejmě se svými kolegy. A to je tak, že se můžete zadlužovat, ale nesmíte to projíst. To znamená, já nebudu dělat žádné projekty, které budou jenom líbivé a projedli bychom to. A tyto projekty ovšem jsou dopředné a navíc ten kraj On vůbec zadlužený není, takže ani není důvod ho zadlužovat.
1: Ještě mi prosím vysvětlete, pane senátore, vaše zvolení do Senátu opětovné, protože teď budete znovu kandidovat, všichni považují za vyřešenou věc.
0: Vážně?
1: No tak myslím, že zbytečné se tomu teď takto usmívat, ale...
0: Ne, ale víte co, já se tomu usmívám, ano, já si věřím.
1: Ale nechte mě říct tu otázku.
0: Ale já jenom chci říct, že já to namítám, on se rozhodne občan, faktem je, že nedělám žádnou volební kampaň měsíc, ale já pracuji 6 let,
1: nebo
0: celou tu dobu. Ale pravdou je, že to tak nemusí dopadnout. Já to tak úplně zajisté
1: neberu. A kdybyste mě nechal domluvit tu otázku tak, jako nechávám domluvit já vás, tak viděl jste, jak to bylo pěkné. Ne, ne, to je v pořádku. Vy máte jenom jediného vyzývatele.
0: Ne, dva jsou tam.
1: Dva dokonce, tak dobře. Když mluvím s kýmkoliv z toho vašeho kraje, tak mi každý do jednoho, i třeba... příznivci různých jiných stran, které byste si neopřel ani kolo, říkají, no tak tady je to jasný, tady zvolíme Čunka. A já se ptám, proč jdete tou jednodušší cestou? Protože vy jste přece bojovník, ne?
0: Jak proč jdu jednodušší cestou?
1: Proč nejdete do sněmovny? Tam jste mnohem platnější než senát.
0: Mně teď skončí mandát. Teď.
1: A začne vám nový?
0: A... Pokud budu zvolen, začne mi nový.
1: Vy to dobře víte, že budete zvolen, ale proč ne sněmovna?
0: To je zajímavé, jak vám budu chodit pro ty povzbuzující prášky, které tady dáváte, jako že je všechno jasné. Já to tak nevidím, není všechno jasné. A musíme bojovat o to. A co se týká sněmovny, sněmovna ta bude na pořadu dne až za rok a půl.
1: Takže to není to vylouč, takzvaně, ne?
0: Ne, tak to vyloučení. Uvidíme, co bude, to je daleko.
1: Vy do těch senátních voleb opravdu nebudete dělat žádnou kampaň? Nebudou viset seduličky s nápisem Volte Čunka?
0: Tak viset jich nebude moc, ale určitě nějakou kampaň udělat musíme, abychom vůbec... Víte, nakonec vyjezdíte mezi ty lidi, oni mnozí... Prostě třeba ani neví, protože že nějaké volby jsou. A takže jim musíme říct, že volby jsou a požádat je o jejich hlas. A samozřejmě s tím, že jim třeba řeknu, co jsem pro ně udělal a co pro ně chci udělat.
1: Říkáte to dobře, my jezdíme mezi lidi, ostatně diváci to najdou na webu xavier.cz, a když jsme u toho, my teď v blízké době plánujeme mimo jiné výjezd i do Vsetína a na Vsetínsko.
0: Oh.
1: Takže tímto vás do našeho obytňáku zvu a můžeme v té debatě pokračovat.
0: Děkuji.
1: A jsem zvědav, co nám tam řekne nějaký náhodný občan. Třeba bude první, kdo vás nepochválí.
0: Třeba to určitě hodně lidí, to opravdu já to tak nevidím, je hodně lidí, kteří prostě mají jiný názor, anebo mě prostě jenom nemají rádi z nějakého důvodu a tím mě samozřejmě taky volit nebudou. Takže ta věc není hotová. A ono se to mnohokrát stalo, že když si lidé mysleli, že to je jasné, můžu zůstat na zahradě, tak se to pak obrátilo jinak a třeba pak spokojení nebyli, takže.
1: Těším se na příště, pane Čunku, nashledanou.
0: Já taky, mějte se hezky, nashled.
1: Naším hostem byl Jiří Čunek. Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
2: Ahoj Xavere.
1: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
2: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
1: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 aréně a říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve.
2: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně šestý a už sedmý koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
1: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak dál už nic vyššího neexistuje. Hmm.
2: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones, nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok, nebo přes příští, mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat. No.
1: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
2: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
1: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Vlastně jsem je viděl s tím panem...
2: Buď Rogersem, anebo Rogers, Lambertem, že?
1: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Mm-hmm. Jak to prosím tě je?
2: No nejde to.
1: Nejde to?
2: Nejde to. Queen měli obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch zborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavej sbor třeba, jo, nebo 30-hlavej sbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez sboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddie nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, tak když ten zvukař cítil, že Freddie nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddieho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta výška jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddieho hlasu, ale vlastně tu výšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
1: písničky, které zpíváš ty a my je známe, ať už z tvého podání nebo od Freddieho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
2: Ano.
1: Všechny do jedné?
2: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá jeden
1: třeba
2: autor...
1: Třeba Barcelonu?
2: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Nedbarta, tímto ho zdravím. Dělali jsme takový společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh, a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho.
1: Mm-hmm. Tvoje slova, úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité. A je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
2: Moc hezká otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam jede, tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu. Jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam jedna energie v tom a každý song jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není
1: to
2: povinnost.
1: To je ten klip s tou uklízečkou takový.
2: Tak,
1: jo.
2: Tak.
1: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
2: Ano. No, pardon.
1: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
2: Takhle, a bereš to jako z pohledu, jako, že jsi zpíval, jo, no jenže počkej, já ti neznám
1: jako zpěváka. Můžeš to nějak vysvětlit?
2: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
1: No ne, prostě, já si říkám,
2: ano.
1: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou.
2: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako, u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
1: Pravě.
2: No. No nic, to je tak
1: souvisí to
2: nějak. Věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale ten orgasmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgasmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgasmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, a Queeny. A my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo? Ale, no nic, no.
1: Dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou, a ta harmonie, je to tak.
2: Je to tak.
1: Říkáš, cítím to v celém těle.
2: Baví
1: prosím
2: to.
1: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
2: To je blbý.
1: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
2: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je na stydle nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionál.
1: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým,
2: jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. A zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tamhle někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
1: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné. Jo, dnes by to asi vypadalo směšně. Když se octne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, takhle to vypadá?
2: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda umím si jako na klavíru to přehrát z not, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyšteluju.
1: Jseš spíš srdcař, než?
2: Jsem spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni měli to kouzlo a díky tomu se stali tím úspěšným
1: autem. Že harmonicky nešli proti sobě? Spíš bych řekl, že šli, ne.
2: No jak si to vezme? Ano, ale vlastně...
1: Kolega Mozart, víš, že to zapasuje, tomu říkal takhle. Kontrapunkt.
2: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono, a teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
1: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
2: My jsme měli dvě ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to jedna třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu. A já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během druhé zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a
1: Kdo má v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
2: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
1: Jak to producent?
2: No tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá, za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
1: já jsem se špatně vyjádřil. Jo. Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože... Někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku díl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
2: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někde i zapomenout trošku třeba, jo. No. Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
1: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
2: Určitě.
1: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
2: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jakou tou špicí toho trouhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kde je to kontraproduktivní, ale kde prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil. Ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
1: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
2: Všechny.
1: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky a třeba z poslední doby, jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
2: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco, jako už na to nemám. Ale na druhou stranu, takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svého života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchhle z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, o což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rogers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rogerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo? A to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo? Takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
1: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
2: Stoprocentně. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát VR Champions na prostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší, třeba 45 nebo 2 hodinový. Ale jsi zvyklý, že tenhle šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer. Tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocený. Ty necítíš únavu a najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to VR Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
1: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musí zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
2: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifr. Jo? A ono to je někdy při první písničce a někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat. Jo? Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra. Jo? A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu. My třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo. Jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel a tedy. Ale zase jsou takový koženější. Jo? Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo? Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdím rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
1: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti ta Gloriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
2: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ale je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, že my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
1: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
2: Ne.
1: To je jenom studiovka.
2: To je jenom studiovka. Ale zpívalý živě Paul Rodgers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby, leco se dá obhájit.
1: Já se totiž říkám, jestli by živě dál?
2: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském, je to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný, teoreticky. A vzhledem k tomu, že si dal dolů i to Who Wants to Live Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
1: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
2: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let, takový ten přesně jak se mu říká.
1: Žlutý s těma páskama?
2: Je to takový ten úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl tři ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70 byl opravdu útloučkej.
1: No já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Mm-hmm. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká tebe a kapelu v nejbližších dnech?
2: Jsme včera začali naše letní turné.
1: To znamená, včera bylo 15.
2: července.
1: Včera
2: bylo 15. července, děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teďkon se podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli toho vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí. Tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivízt do Prahy.
1: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaili.
2: Ksavere, já moc děkuju za pozvání a taky a mějte se vážně diváci moc hezky.
1: Pěkný léto, ahoj.
2: Pěkný léto.
1: Naším hostem byl Michael Kluch.
3: Hraje vám Radio Ksaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Je rozdíl mezi Muskem a Georgem Sorosem, který nevadí? Nebo nezaznamenala jsem v rozhovoru to jméno, že by ho zmínila?
2: No, jednoznačný. Elon Musk šíří nesprávný názory. Mm-hmm. Nehodnotový.
1: A nedělá to Soros chytřej, že není jakoby vidět, že se o něm jako moc, že jak, trochu jak jety?
2: No jasně, rafinovaně, on to dělá přes neziskovky. Mm-hmm. A všimni si, že Donald Trump správně dalším podpisem utnul pomoc nebo dotace neziskovkám, hlavně politickým. I mimochodem, i ty to bude platit i na Soroše tady v Evropě.
1: Ajajaj.
2: Ajajaj.
1: Ten asi neslaví Donaldu Trumpa v Bílém domě.
3: Celý pořad Podstrženo sečteno s Petrem Holcem můžete sledovat už teď.
4: Na XTV.
3: Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

0: Rádio Xaver najdete na play.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu je jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, dočetla jste se taky o tom, jak se nám strašně vyplácí pomoc Ukrajině?
2: No, slyšela jsem o tom, teď se psalo v novinách, že údajně Ukrajinci už platí do našeho rozpočtu víc, než kolik my Ukrajincům dáváme.
1: No, mně se líbí, jak se tady ty zprávy cyklicky vracejí, vždycky je to taková vlna samých dobrých zpráv o tom, jak na pomoci Ukrajině vyděláváme. A na to samozřejmě není pravda, ono se tak jako v těch zprávách, jak to ta vládní média přemílají, tak se tam neuvádí to, že pořád ta pomoc samozřejmě převyšuje to, co oni teď už zaplatili případně na těch daních, ti Ukrajinci, kteří u nás jsou zaměstnaní nebo pracují. Ale tady se rýsuje další věc v souvislosti s Ukrajinou, a sice to, že Američani začali jednat s Rusy o případném ukončení války na Ukrajině. A v tom případě, pokud by skutečně se přestalo bojovat a válčit, tak Ukrajina bude potřebovat obnovit, rekonstruovat, protože je v podstatě velmi zdevastovaná, nejen lidsky, ale i materiálně. Ta potřeba těch peněz už se vyčísluje na víc než půl trilionu dolarů. A je to víceméně všechny segmenty ekonomiky, bytový fond, energetika, průmysl, zemědělství a tak dál. A mimochodem to číslo je třikrát vyšší už, ta potřeba těch peněz, než byl loňský výkon ukrajinské ekonomiky. A teď jde o to, že z Ukrajiny se v tom případě stane jakási černá díra na potřebu lidských zdrojů, neboli práce, stavebních materiálů. A to samozřejmě tím, že Ukrajina je velká země, tak to bude ohromný tlak na zvyšování cen a případnou inflaci, ne?
2: Já si myslím, že ano. Já si myslím, že to povede ke zvýšení cen i tady u nás.
1: Pořád Kdo to zaplatí, můžete poslouchat na xtv.cz.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Pane holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
3: Už jsme tu zas, Ksavere.
2: Už jsme tady zas. A dneska je hezký čtvrtek, bych řekl.
3: Jo? Čím?
2: Pak venku, sluníčko.
3: Jo?
2: To vy ne, jako Ital musíte milovat.
3: Jo, a vidím, vy záříte.
2: Já zářím nad agendou.
3: Nad agendou, jo?
2: Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mhm. Květen, měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které přinesl tady do jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
3: Ksavere, já to nebyl.
2: A kdo to byl?
3: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
2: A co to?
3: Já kradu, já se beru, co můžu, to mě víte.
2: A kdo řekl něco tak chytrý?
3: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
2: Hodnotář?
3: Šéf strachovky Petr Fiala, jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
2: A nechybí tam nějaký dodatek?
3: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete. Dneska jo. Krédo vznešený?
2: Dneska jo.
3: Jste si jistý?
2: No tak mám to takhle v zádech.
3: To totiž nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
2: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno. A dodatek je jak komu, jo?
3: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
2: No tak tam to je s ním.
3: Po té čtyřletce ničivý Ksavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
2: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečkou.
3: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
2: I Bolek byl.
3: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
2: Pane Masaryčce to bylo, jo?
3: Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
2: No, vy jste tam byl?
3: Nebyl. Já musím pracovat.
2: A co jste to za reportéra?
3: Já nejsem reportér už dávno.
2: Takže ne?
3: Ne. Já musím se živit, Ksavere, a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
2: Na Ukrajinu?
3: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a Fialovskou kampaň.
2: Já jste posílal hodně na tu Ukrajinu.
3: No. Víc než jsem.
2: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
3: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
2: To
3: tak
2: říká.
3: Na mě, jo. Mezi elitou.
2: No tak mezi, no. Vám.
3: Tak takhle to na mě působilo. Ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho, jako zoufalství.
2: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plnejch.
3: Tak já nevím, na jaký brus teda plivli.
2: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
3: To bohužel možná, jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
2: Problém každé kampaně.
3: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?
2: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku...
3: Chytlý už chcete říct?
2: Cože?
3: Chytlý?
2: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
3: Jo?
2: No a já jsem se snažil navázat kontakt a tím, že jsem teda uctivě zdravil.
3: A jak zdravíte?
2: Dobrý den. No, ale už... Už jsme jako, je to relativně mladá paní a stěžovala si, že u nás ve výtahu někdo nalepil na stěnu výtahu nálepku Donalda Trumpa, samolepku.
3: To jste byl vy?
2: Nebyl. Já jsem to chod, ale říkala, co s tím má dělat.
3: Jo? No a jak se tomu
2: postavíte? Říkal, teď už nic. Říkal jsem mi, teď to musíte přilepit nálepkou Petra Fialy. A ona se dívala, no nechápavě, jakože kdo to je a tak. A tak mávla rukou, posléze i hadrem a tím to skončilo. Ale chci říct, že teda moc lidi ještě nezasahli.
3: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že teď jde o všechno? Ještě?
2: No, tak ta nevěděla určitě. Myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala. A
3: to je ale lepší zase.
2: Znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
3: To určitě.
2: A třeba... Těm je jedno. Nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
3: Vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala. Víte, jak mě by se žilo?
2: Ale vy jste posedlej jim. Úplně.
3: Já vidím, co páchá.
2: Ale páchá, no tak teď rozhodneme my.
3: Voliči.
2: Občané.
3: Plebs.
2: Mluvím za náš obvod, to je Prapět, jako jo.
3: Za váš dům, za váš výtah.
2: Tak klidně za náš dům. Jo. A nějak rozhodneme. A buď to se tady ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, a nebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
3: No já taky. A vy agitujete v domě?
2: Já agituji hodně.
3: A děláte výlet poctivě?
2: No tak u nás je to teď složitý. Nejde dělat výlet, u nás se rekonstruuje.
3: A.
2: Část baráku, takže máme jenom půlku parkoviště k dispozici a poctiví ukrajinští chlapci tam prostě chodí s kýblama a já nemám kouk, ani to, oni tady nebudou volit.
3: A tam cítím trošku ironii, Xavr.
2: Jak to?
3: Vy nevíte, že oni dotují náš státní rozpočet? Tak o nich mluvte, prosím vás.
2: Ale já jsem řekl, že jsou poctiví.
3: Jo, já jsem viděl s takovýmhle výrazem.
2: Jako kdykoliv přijdu, tak tam sedí.
3: Xavr, nejde vám věřit ani slovo, jste jak Fiala teď.
2: Já vím, tak já jsem to chytl od něj. Ale víte co, pane Holče, já bych vůbec, vy už jste plný optimismu, já to na vás vidím, ale já teda ne ještě.
3: No ne, pozor, to nejsem. Pozor, já se bojím.
2: Bojíte se?
3: Někde hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
2: No. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
3: Roste?
2: Nebo co jsme to sázeli? Ne,
3: no určitě nenávist taky.
2: Strach?
3: Ale strach a nenávist
2: je rostou. Strach už je takhle vysoký.
3: No?
2: Ta kopřiva nějaká, nebo co to je. A myslím, že to svědčí o tom, že jsme jako dobří hospodáři.
3: No počkejte, co my jenom? Víte, jak nám vyrost tady v Česku strach?
2: To nevím.
3: 54% Čechů se bojí víc Fialy než Putina. To je z průzkumu STEMu. A teď si představte, víte, kdo si to zadal?
2: To není možný.
3: Počkejte, víte, kdo si to zadal? Nitrák Rakušan. A tohle mu z toho vyšlo, tady to zlo, že se 54% Čechů bojí toho, že víc, že volby ovlivní Petr Fiala než Putin.
2: No, tak to já jsem viděl průzkum teď Sanepu, se kterým XTV spolupracuje, a ten je na téma média. A víte, kolik procent lidí oslovených z roku 2650 se nedívá na českou televizi.
3: Tak to bude tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
2: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
3: A proto nám vláda zvýšila daň za českou televizi.
2: No jasně.
3: Aby jsme se mohli, jak říkáte, aby jsme měli tu možnost se dívat ještě víc.
2: Ale ta ostuda.
3: Je to příšerný, ale já to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opravdu triumf vůle Petra Fialy. Protože no,
2: to
3: tohle dokázat...
2: schválně někdo ne.
3: Co?
2: Tomu dělal schválně někdo ne.
3: No, Rakušan.
2: Rakušan.
3: Jenomže počkejte, to se týká celý vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
2: Jasný, ale Rakušan hraje svoji? Vy jste to ještě nepochopili?
3: Jasně, že jo, ale ona je tam změněná celá vláda. Jako.
2: Jo. No a to je hrůzný výsledek. Mimochodem, když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pán Fico, se jmenuje Robert, ne?
3: Slovenský premiér?
2: Premiér.
3: Nevíte, jak se jmenuje.
2: No tak se vás zkoušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok o to atentátu.
3: Jo.
2: Nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlapné, bo ne?
3: Pojďte, mě by...
2: já bych tam nejel, pane.
3: Když tam pojedete vlastně úctít jenom památku padlých sovětských vojáků...
2: Těžko vysvětluje.
3: Jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu k této i době, kdy se tady přepisou dějiny, tak jako říct, takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jdu dělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrý hráč, no.
2: Jo? Něco jako paní Nerudová?
3: No to ne, tak to je blbuše, ne?
2: Já nevím, ona je taky manipulátorka trošku.
3: Ale hloupá.
2: To nevím, hloupá. Ale tak vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
3: No, jasně, no,
2: že Lišák tam nejel.
3: Maďarsko stálo trošku na jiný straně, no.
2: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán pojede. A myslím, že to
3: no, tak
2: čekal.
3: On tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu na jaký straně bylo Maďarsko tehdy, no.
2: No ne, ale teď se snaží.
3: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat, no.
2: Nemohl, jo.
3: No.
2: No a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec.
3: To byl, no jasně.
2: Byl, jo.
3: No,
2: jasně. Dostal vízum, jo.
3: dostal vízum, jo. Jo?
2: No jo, a vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí chudák Fico za to, že je adekvátní?
3: No já právě si, nesmíte to brát, tu politickou cenu počítat podle obrazů v českých médiích, které jsou posedlý Ficem. Vemte si, kdybychom si udělali rešerše médií, titulků v českých médiích, tak zjistíme, a já to vím, proč to je, víme to oba, že víc titulků tady generuje slovenský premiér úplně... jak je to na ruby, než český premiér, který tady vládne a je zodpovědný za situaci v Česku. Ale já to chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí k Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá. Ne. Možná, když si to otočíte na ruby, že se té ceně můžete přiblížit.
2: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabuli cti námi oblíbený pan Foltín.
3: To je borec, co? Pojďte se na ně.
2: No.
3: Ten plán, co? Ten,
2: já
3: vidíte
2: jsem
3: to?
2: Nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho...
3: Já myslel tady s panem Foltým.
2: Ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltým? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že...
3: No, Ksever, jasně.
2: To tam je, jakože ta podoba i na
3: člověka
2: neštěstí.
3: Napadne, jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se říká, systém ochrany svědků?
2: No tak
3: neposlali ho sem?
2: Na Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl, a tam jsou záběry autentický, jak tu mrtvolu nakládají do vrtulníku.
3: To se může, Ksever, já... Ten Usáma tam je, ne? Že já vám něco řeknu.
2: Já víte, nevím, to je takový ale, nejhledanější ne. Terorista, to má k němu daleko ale, tady náš.
3: Víte,
2: ale je to humorný, tady ne. Tak to můžeme říct.
3: Dočet, že normálně do takového programu vzali nějakého slovenského mafiána a s novou identitou si představte, se svolením českých autorit poslali žít do jižních Čech. A on páchá činnost na trestno. Chápete, jak je to možný?
2: No chápu, protože v té naší policejní a justiční soustavě je možné úplně všechno.
3: To jsem ještě... nevěděl.
2: Nevěděl, no. To se podívejte jako zvláně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
3: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Ksavere.
2: No ne, ale je tam nějaký ten uhlo, Minia, nebo jak se jmenuje.
3: Počkejte, no jo, dobře, tak ty se...
2: A ten zvoní prej.
3: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
2: Do homilia.
3: No, soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, abych se, že to, bych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu do zimetr.
2: No jo, tak je to těžký, jako musíte...
3: Já je to...
2: Chtějí spravedlnost, pane Holče.
3: Ten Vítek je borec, já... Ten Vítek je borec.
2: No... Jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
3: No to já se divit
2: i když nechci. Oni, i když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
3: Když bude vládu skládat kdo?
2: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec Stan je předběhne.
3: Spolu. Hm?
2: To jsou takový moje teorie.
3: Já vím.
2: Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání. Jo? A myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako, všiml jste si té drobné jazykové říčky?
3: Jaké?
2: Že se dostanou komunistky?
3: To je nádhera. Xavere, vy jste básník.
2: No ne, tak jste... to je fóry pro fanšmekry.
3: Je, tak vy děláte humor pro fanšmekry.
2: Ne, já nedělám žádný humor, ale toto se mně mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
3: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
2: No.
3: Tím bych vás i urazil, ne?
2: No. Já se bojím, že...
3: Já se na ně musím dívat.
2: Na koho?
3: A na plukovníka.
2: Ale on je dobrý.
3: Je skvělý. Víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok na Rosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat díl než půl roku.
2: Moje
3: angažmá. No to angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
2: Tak ono to zachutnalo, ne, trošku?
3: A ty hodnoty moc, přeci jenom...
2: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já nevidím jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí sám?
3: No má kruce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný, než vysoká šajba vojenská, se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct. Co? Nám tady založil klub sviní.
2: Váš klub sviní, jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
3: No tak.
2: No to mi řekněte jeden.
3: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky.
2: Dobře, takže jsou lidi svině, plácne.
3: Komunikační karty, Xavere.
2: Trouba, no to je...
3: Komunikační karty.
2: A to je nesmysl, no. Ale úspěch, matatelný úspěch. Je
3: třeba... Podle mě jede satiru ten člověk.
2: Je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltin, že to byla převlečená pazděrková. Je to ještě, pozor, to
3: takže
2: ještě...
3: Takže ne sama, ale i, jo?
2: No. Ale pane Holče, my jsme nějak přišli velkoryse, a to mě znervozuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne?
3: Jo.
2: Má takový divný jméno, nějaký člověk, Dovhomilia.
3: Není to ten, co mu říkají Gucci?
2: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
3: Já si myslím, že by to mohl být on. Asi se šatí u Gucciho, ne?
2: U Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
3: Taková trošku drahá. Tak
2: já šiju u mistra Mejty.
3: Jo, tak jste takový movitější člověk, než nějaký Dovhomilia.
2: No ne, tak já nevím, Mejta je víc než Gucci, ne?
3: To jasně.
2: Tak jasně. To je klan Gucci je film, ne?
3: Taky, dobrý.
2: No, tak to se díval, to mě nebavilo.
3: Jo?
2: Jo? Hmm. Tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
3: Blížíte se k tomu, jasně.
2: Blížíme. Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane Holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku, v Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
3: Jako zvonit, zvonek. Jo?
2: No, že chodí zvonit, jako to se říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo zvonek.
3: A vy jste zvonili tak jako víc, jo, Brně? Jste takový charakterové větší, nebo?
2: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
3: co zvonili?
2: Kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Jo? Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu zvonek roku. A nominovaní budou Dovhomilia a Jan Souček. Ten teď zvoní.
3: No, ten zvoní slušně, ale víte, kdo založil zvonění?
2: Ten už zazvonil i na ty
3: kače. Jo, to se mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění?
2: To nevím.
3: Pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal Klíma, první cenzor vlády.
2: Pan Klíma.
3: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a postech si, že má kruce nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohly zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
2: No a zvonek roku dáme, ne?
3: Zvonek roku.
2: Máme první dva kandidáty.
3: Jo.
2: No a pane Holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan minister věcí zahraničních. Já nevím...
3: Knedlík.
2: Se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje...
3: Knedlík. Tak Knedlík.
2: On se jmenuje Lipavský.
3: Říkal jsem mu jinak neřekne jinak než Knedlík.
2: Kdo
3: on celém světě známe jako Knedlík.
2: Jak to?
3: Tak se na ní podívejte. No. On tak i se vyjadřuje.
2: Dobře,
3: jak... Knedlík.
2: A jak by říkali mě teda?
3: Ne, jak jste vážená figura.
2: Jak by říkali mistr třeba.
3: Tak,
2: aby se to nějak vyvážilo. Ale tak to, se má, to už jsme tady probírali a víme to ze zdrojů velmi blízkých. Mm-hmm.
3: Z diplomacie.
2: Že se mu neříká tam jinak, než ta mastito.
3: No nebuďte slušnej.
2: Ne, je to mastikulka, že jsem říkal. No ale jestli knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
3: Myslíte, když dostal naložíno od Filipa Turka?
2: No naložíno je asi slabý slovo. Pane holče,
3: ono přejel normálně tím Turek Mercedesem, ne?
2: Se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte.
3: No.
2: Nebo to pan
3: Knedlík,
2: ministr. Knedlík je hrozně ponižující.
3: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje. Ale máte
2: pravdu. Neexistuje nic horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
3: No. A já to říkám. Prostě. A Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
2: No. Nebylo to hezký už. No
3: tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás.
2: Dobře, ale pan Turek už měl brzdit.
3: Neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová. A jaký je fakt pitomec. Vemte si ty jeho.
2: No tak, jasně, pane
3: Dolče. On už je tak zoufalej, že štve už i vlastní.
2: Fakt?
3: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec. Mm-hmm. A on se chová jako kdyby.
2: A no, tak není, on je spíš šranář. Ne?
3: On je trošku hustej.
2: Jako zbabělec, neřekl, že to.
3: Ale víte co, on je minister zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraničí nějak chovají.
2: No formální.
3: No, diplomacie není úplně formální, jako, že jo.
2: No, ne, tak
3: že si potrpí na formálnosti. Ano. On se chová takhle prostě jak pubertální knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jakože Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci.
2: Nějakou. No neříkej tomu knedlí.
3: Je to knedlí.
2: Ale je to tak zlý, pane holče. Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
3: Já vím, tak vy jste.
2: Knedla je hnusný, když se o někom řekne, že ve jméno je to hnusný, prostě. A knedlík je hrozný.
3: Knedlík, tady jsme národ knedlíků, tak on je knedlík. Co je na tom ošklivýho?
2: Tak jo, tak já jsem taky knedlík. Ne? No. Já jsem knedlíček.
3: Vidíte.
2: Ale játrovej.
3: Nok.
2: No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský, chvilkama, když ho ten Turek.
3: Tak promlouval není možná úplně.
2: No, když ho nechal Turek nadechnout, tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
3: No ten si to zaslouží, to je jasný.
2: Mám to udělat?
3: Dobre, já jsem, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi se ho zvolili, tak fajn.
2: Za Lipavskýho se trošku stydím.
3: Ale já se právě stydím za Lipavskýho. Poprvé musím říct, že se stydím za to, že knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
2: Já se někdy stydím za vás, když třeba řeknete tu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
3: No. Že je blbuše?
2: No, tak to já nemám rád. Tak. Dneska je 15. května.
3: Já jsem zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nálepkuju.
2: No to jo, to je
3: nálepku. Knedlík, blbuše.
2: Tak.
3: Se na to budu muset dát pozor.
2: Jak se jmenuje pan Lipavský? Vlastík?
3: Já jsem říkal Mastikulka.
2: Ne, tak to se tady napíše, tady se musí psat.
3: Jasně, Jan Lipavský.
2: Honza?
3: Honzí.
2: On je bakalář, ne?
3: Já nevím. Tak si víte, jak si říká.
2: Řekněte, jak takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
3: Já taky ne, Ksever. Ale vidíte, co všechno je možný.
2: A navíc, a ještě o těch takový Bazilišek, víte, jak podrazil ty Piráty.
3: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
2: Tak podrazil, no, pane holče. Víte, co tady píšu? Že ho dáváme do knihy.
3: Takový krysařík, co?
2: Za všechno, co říká.
3: Jo. Za všechno, čím je.
2: Vším, čím byl. Pane holče, teď to tady podepište vlastní krví. No, a když jsme u té agendy,
3: no,
2: my jsme minulé nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete,
3: no,
2: a já založím knedlík zpátky do knedlíku.
3: No tak Vítek. Vítek jste si to osvojil.
2: Jo, jo, jo, ale já bych byl opatrný.
3: Tomáš Pokorný, na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastní.
2: Je to pravda?
3: Jo. Viktor Hervik, na podporu ředitele Součka, vidíte, Xavere?
2: Kaž to tady možný.
3: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ješkem.
2: No, tak je něco na tom, no.
3: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
2: Cože?
3: Říkám, komu to hodíte v příští volbě? Asi železnímu, ne?
2: Já nevím, na co
3: se ptát. Dobrý ředitel.
2: Železný...
3: Jakubovi.
2: Jo, myslíte ve volbě ředitele?
3: Tak jak on říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale že se zachrání Václava Moravce.
2: Já všude čtu, že budu odvolaný, no, tak mě už se to asi netýká.
3: Třeba to ještě stihnete. Hmm. Ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
2: No to je jasné. No.
3: Tomáš Sova, Wilsonova 920 na Zahradníka pro XTV, vidíte, na náš truhlík nenávisti a strachu.
2: To je dobrá idea, ano.
3: Jeden volný je na Hradě, flanelku a náření má vlastní, ale je pekelně drahý. To teda je.
2: A ještě příspěvek na manželku ještě.
3: Jo. Alena Ravítková na Wilsonku od Azalky, děkujeme. Jiří Bidžovský, V10, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Tomáš Pokorný, chytrý a nešifrovaný poplatek za možnost sledování přístavu pravdy i bez pana generálního. Vidíte? Jak si to osvojili, tu možnost?
2: Jako sledovat? Nešifrovaný je fakt, ano, dobrý.
3: Daniel Klement na Wilsonku přístav pravdy. Marcela Skořepová, Xavere, ta nás podporuje taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
2: Jak které? No. Ale některé.
3: A
2: ano.
3: Pan Xaver má super
2: účest.
3: Kostky, nebo? A hosty.
2: Má super jednoutky.
3: Z té jedničky. To vám, jo, nosí Marcela, ne?
2: Co?
3: Jednoutky.
2: Marcela mi nosí, tak, no, ano, nosí, dá se tak říct, už několikrát, takzvané utopence.
3: Jo. Tomášová, Wilsonova 920 na odchodné platy pro generálního ředitele ČT. Xavere, já jsem se vám dočet, že on dostane se na 3,5 milionu, nebo kolik?
2: Co to je dneska?
3: Jo? Po inflaci to máte pravdu.
2: Je to.
3: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi? Jak si osvojí moje názory?
2: Jako
3: správné?
2: 77% lidí nesleduje, to už je fakt hodně, pane Holče.
3: Tak se vede, tak už se zradikalizujte taky a vypněte to tam.
2: Já jsem ten typ, co by se radikalizoval.
3: Archiv dejte XTV.
2: Jo, a archiv to je něco jiného.
3: Xavere, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
2: Já stojím.
3: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
2: Já stojím na straně dobra, pane Holče. Vy to ještě nevíte?
3: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, Naděžda Formánková, Wilsonova 10, malý příspěvek pro přístav pravdy a jeho skvělé komentátory. Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, jak ten přístav pravdy, tady je to znovu Daniel Klement
2: to...
3: a Tomáš Pokorný.
2: Jsme to my?
3: Na šíření svátečního poselství a vyváženého oboustranného dialogu přístavu pravdy bez ohledu na demarkační linii. Víte, děkujem. Xavere, vemte si oboustranný dialog. Vemte si, jaký štěstí, že ten Nitrák Rakušan to ještě nestačil úplně spustit, co? Oboustranný rozhovory a jednosměrnou nápravu.
2: Tak, pane Holče, teď mě řekněte, teď se rozbíhá všude ta kampaň. Myslíte, že to bude špína? Nebo že to bude v takovým klídku?
3: Volební kampaň?
2: Protože teď.
3: Teď jedete satiru, ne?
2: Teď jedete o všechno.
3: Jo. Teď jde o všechno. Teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
2: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě do těch voleb?
3: Fiala? Tohle mi tím vůbec netrpí.
2: Ne.
3: Ten je mimo, ten člověk. Úplně.
2: No tak někdo mu to... Třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
3: Jo.
2: Jako ten za ní bojuje, tak ten to čte, toho to dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
3: No ale Petřík, premiér, ten je, ten to nevnímá vůbec Xavere, ten žije ve svém světě úplně jiný.
2: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
3: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit, že,
2: drzej není musí, vůbec.
3: Je, že je? Musí pokračovat dál v tom boji za demokracii, za pravdu.
2: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
3: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm, co to by vystoupil na letišti, tak by možná ho sebrali.
2: Ne, tam jsou ty brožury.
3: Nejsou, tam není nic, Xavere. Ale na Ukrajině tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
2: No, jsem na to zvědavý, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Vilzonky. Já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
3: Co domů? Xavere, teď jde o všechno.
2: Tak vy vyjdete ještě někam? Jdete šířit o světu, evangelium.
3: Jo.
2: Ok. Tak si, a máte karty?
3: Mám, to víte, jo.
2: Plný auto.
3: Jo.
2: Tak se těším na příště. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Hraje vám Radio Xaver.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let a desce četroutal.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Co vás zajímá? Na jakou odpověď čekáte?
2: Bitcoinová kauza?
1: Vám není jasné a chcete znát odpověď?
2: Není tam, je to bohužel všechno jasný a v normálním státě by prostě byly předčasné volby nebo by něco, je to prostě není, tam není co řešit.
1: Pan ministr
2: Dažek na té vládě byl nejlépe pracující, byl tam, bych řekl, skoro nejlepší ministr té vlády, je to politicky, ale prostě ta věc je strašidelná a jak říkají novináři, buď to ukazuje totální selhání všeho těch lidí, co jsou nahoře, anebo je to něco strašidelného, čili to se prostě nedá omluvit. A
1: co je horší? Selhání všeho, nebo to strašidelné?
2: Říkám, že bych byl radši, kdyby to byla ta zlodějna. Že zlodějna je, že zloděj odejde pryč, ale nefunkčnost českého státu by mě jako úplně děsila.
3: Celý pořad Podtrženo sečteno s Romanem Šmuclerem můžete sledovat už teď. Na XTV. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
1: No já vám poslední dny tak se motám okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
2: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
1: A 9.
2: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
1: No. A vy nejezdíte tramvají?
2: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
1: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. Je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
2: Já jsem dobrý, já tak 10.
1: Vědete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
2: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
1: Ptačího?
2: Ptačího zpěvu.
1: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
2: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
1: Jo, takže zase za rok.
2: No.
1: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediné vysvětlení, to jsou ty volby.
2: Že se ptáci těší na volby.
1: No ne, říkám si, kolik
2: ptáci ptáků, asi ne úplně teda.
1: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je odbisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba. V souvislosti s Českou televizí.
2: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hrudí dme píchohu.
1: Hanopisy?
2: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
1: A co psali?
2: Prostě nás psali, no vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho hodného, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
1: No já jsem musel paní Karlo podat trestní oznámení.
2: Souček, souček, na odstřel klouček.
1: Ano, no. A myslíte, že ho ta rada odvolá?
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane prezidente, díl 65. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já bych dnes, pane prezidente, jednak upozornil 65. díl. Představte si.
2: Neuvěřitelně, to už budou 2/3 za chviličku.
1: To je krása.
2: Já si umím dobře počítat.
1: A já bych také dnes začal výročím jedním, a to výročím Milana Knížáka, protože oslavil 85. narozeniny. Já jsem četl velmi laskavé přání vašeho institutu, a protože mám pana Knížáka rád, tak tímto chci začít a ocituju z toho vašeho přání: renesanční osobnost s pevným názorem, realistickým pohledem a vzpůrným duchem. To se mně líbí. A řekněte...
2: To je Knížák, to už, kdybyste mě to nepřečet, tak bych si tyhle to zobecnění Knížáka takhle dobře bych ho znovu po týdnu nedefinoval nebo neshrnul. To všechno ten Knížák opravdu je.
1: Říkal jsem si pro sebe, že je tady málo takových lidí, jako je Milan Knížák. A toto beru vlastně z toho pohledu, když jsem s ním takto měl možnost hovořit, že ty věci umí pojmenovávat velmi jasně a tvrdě. A řekněte, co je tady v té větě, jak to obsahuje, co pro vás on znamená? Vy jste, myslím, že přátelé, ale nepovažujete trošku osobnost Milana Knížáka za nedoceněnou?
2: No ne, tak zaprvé, já jsem chtěl komentovat nejdřív, že vy jste řekl 65., ale Knížákovi je o 20 víc, 85, to nevím, jestli to dotáhneme do takový délky, jako ten Knížákův věk, to je jedna věc. Knížák je samozřejmě nedoceněný, zejména nedoceněný v polistopadové éře. Prostě on je tak mimořádná osobnost. A já nevím, jestli jste měl příležitost vidět, minulý týden vrátili zázračným způsobem Česká televize na svém Artu, vrátila hodinový pořad, který víceméně natočil Knížák o sobě v roce 91. Drtivá většina lidí, kteří ho dneska znají, jak vypadá, vůbec ho nepoznali, málem 35 let, to už je člověk opravdu jinak vypadající. Jestli mu tehdy bylo 50, no tak 85, to je opravdu velký rozdíl. No já ho znám dobře, mluvíme spolu nekonečně častokrát. Ale jako i já jsem byl naprosto překvapený tím filmem. Všude jsem telefonoval, puste si to, nebo puste si to následně. No prostě ty všechny charakteristiky, které tady byly řečeny, v tom prostě jsou. Ale navíc to ukazuje, že Knížák není jenom malíř. A nebo jenom sochař, to určitě ano, ale Knížák je umělec nejširšího typu. Málo kdo ví, že on skládá vážné symfonie a sonáty, které hrají orchestry různě ve světě. To málo kdo o něm ví. No ale on je hlavně par excellence toho umělce, který je umělec svým životem. Nejenom svými produkty, které vyrobí a někde vystaví, ale svým chováním, svým životem, a proto prostě vzácná bytost u nás. Když říkám nedoceněn, tak na straně jedné, jestli zase ne každému umělci se podaří, aby byl rektorem Akademie výtvarných umění, což je ohodnocení, takové to vnější ohodnocení toho člověka, a ne každému se podaří, aby byl řadu let šéfem Národní galerie, tak to zase ta vnější ocenění Knížákovi přišla a přišla ještě v jeho rozumné věkové chvíli. Ale jako celek a ta šíře jeho je naprosto nedoceněna. My jsme mu dali před x lety. Teď já myslím, že to bylo před 10 lety akorát, aby to bylo kulaté výročí, aby to bylo k jeho 75. výročí, jsme mu dali taky cenu našeho institutu a výsledkem bylo, že Ivo Strejček udělal krásnou knihu o Knižákovi, která je se spoustou jeho obrázků a to já musím příště přinést jako dárek.
1: Já to ještě tedy doplním, že ještě dostal medaily za zásluhy v roce 2005.
2: Ano, to jsem s ním bojoval jak srdnatý lev, protože on tak odmítal papalášské ocenění, že si myslel, že všichni jeho undergroundoví přátelé ho prostě odsoudí a přestanou s ním kamarádit a dlouze jsme o tom licitovali, než prostě kývnul na to, že půjde dělat papaláše, posadí se na Pražském hradě do první řady tam a přijme tu, no ale pak se nechal přemluvit.
1: Tak panu Knižákovi přejeme alespoň takto pevné zdraví a všechno nejlepší k 85. narozeninám. Když jsme u toho, ani nevím, jestli jsme, pane prezidente, v tomto pořadu už někdy probírali tu záležitost, ale zeptám se, takzvaný status umělce, já nevím, jestli jste o tom slyšel, to v naší zemi
2: bude
1: možné teď, že se budete moci prohlásit za umělce, asi na to bude nějaká komise. Co si o tom myslíte?
2: Bezvadný. Já myslím, že Knížák taky 100% jásá a myslí, že to tady, když to teď obrátím a drze použiju výrok, který on neudělal, ale myslím, že v jeho stylu, takže on by asi řekl, že to už bude definitivní popření umělectví a umění, když to bude status prostě. Takže když to bude statut nějaký, ne, šílenství vůbec nemá smyslu, skoro nemá smyslu ani trávit čas. Já myslím, že pro standardního posluchače našich rozhovorů a vůbec celé XTV je to nedůstojný hovor, protože já myslím, že pro všechny ty lidi je to jasný.
1: Jednu věc k tomu říct musím. On je to takový vzorový příklad té doby. A ono totiž za statut umělce si můžeme dosadit jakoukoliv jinou podporu, jakékoliv jiné neziskovky, dotace, pane prezidente, Bůh ví čeho už. A já si říkám, jestli toto právě není, vidíte to okénko, kde vidíme přesně, kam se ta společnost dostává, tak já si říkám, jestli nebude příště statut tramvajáka, nebo...
2: Myšlenka vymyslet tento status je samozřejmě produkt šílenství progresivistické éry dnešního světa, ale jako myslím, že řada těch kvázi umělců, ne těch knížáků, těch antiknížáků, to se na to určitě strašně těší, protože oni myslí, že tím budou mít pravidelný příjem, pravidelný plat, že se nebudou muset starat o nic, že budou mít na věky důchod a tak dále. Takže já myslím, že těm neknížákovským umělcům o to v podstatě vždycky šlo. Ale všimněte si, že je zajímavý, že ani ten komunismus nevymyslel myšlenku status umělce. Já si myslím, jestli se nemýlím, tak to nikdo neudělal. Tam sice pár těch, který se mu nejvíc klaněli a nějaké mini zásluhy umělecké měli, ten režim vyznamenal nějakým titulem národní umělec nebo něčím takovým, ale to byla jako menšina a že by někdo chtěl celku dávat tento status. Ani to se ten komunismus neodvážil.
1: Tak pojďme na velevážné téma. Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Kdysi jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka.
2: Tak mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné. Že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné. No. Ale ne, nechci to hodnotit. Četl jsem před několika dny a kdybych tušil, že o tom budeme dneska mluvit, tak jsem to nalistoval znovu. V jednom německém dvouměsíčníku Kato jsem četl velmi sofistikovaný text jakéhosi docenta teologie v Římě na katolické univerzitě, který porovnával najednou pohled ku podivu viceprezidenta Vance jako velmi nábožensky myslícího člověka a papeže Františka. Článek velký, ve velkém časopise porovnávající to dva lidi a ukazující zcela odlišný pohled a jeden, že ten Ordo Amoris, který přichází z poloviny minulého tisíciletí a druhý je takový ten dnešní moderní pohled. No a ten Vance nepochybně zastává ten první a papež František zastával ten druhý. Ten první názor je láska k bližnímu, ale strukturuje tu lásku. Krom toho, že má mít ten katolík největší lásku k Bohu, tak pak má mít ke své rodině, pak ke svému okolí, pak ke svému tomu a tak dále. Proti tomu je postaven postoj papeže Františka, který je opakem a popřením tohoto toho pohledu strukturované lásky a který je lásku ke všem. Lásku absolutně, proto teda on prosazoval fanatickou podporu migrace všeho typu, protože pro papeže Františka byl poslední migrant, nevím, z kterou zemi si mám zvolit, který doputuje stejně cenný jako člen vaší nejbližší rodiny, sousedství a tak dále. No a to ten druhý proud toho katolického myšlení tvrdí opak. No a mě je samozřejmě bližší nikoli to Františkovo, ale to druhé pojetí.
1: Vy jste řekl, pane prezidente, že nechcete hodnotit.
2: No to už jsem začal hodnotit.
1: Ne, já chci. A také jste řekl, že papež jako osobnost daleko překračuje význam té církve. A teď se chci ptát, do jaké míry, ať se díváme na kteréhokoliv papeže, Jana Pavla, Benedikta XVI., Francesca, anebo toho, který teď bude, do jaké míry on je politickou osobností, která je schopná, to je to důležité, hýbat dějinami.
2: Já nejsi politickou, prostě veřejnou osobností v každém případě. My trošku tu politiku zužujeme na tu partaj politik, na tu stranickou politiku. Jo. Tak ty papežové, ty dva předchozí jako veřejně působící činitelé opravdu hýbali dějinami. Ten Jan Pavel II. Sehrál prostě svou významnou roli v pádu komunismu svým obrovským vlivem, který měl možnost šířit z Říma v téhleté své funkci, tak nejenom pro Polsko, ale pro celou Evropu. Já, nenáboženský člověk, nebo nenáboženský, aspoň v tom úzkém slova smyslu, tak já bych před 45 lety řekl, že v roce 80, kdo je největší osobností soudobého světa, já bych klidně tehdy jmenoval Jana Pavla II. Prostě a mám, já nevím, jsme o tom tady někdy mluvili, my už jsme mluvili při těch 65 rozhovorech, já mám strach o všem, musíte mě zaražit,
1: vy
2: jste mladší a pamatujete si víc. Já mám mimořádný zážitek s Janem Pavlem II., kdy jsem byl na černo na konferenci v polských Sopotech, na černo ve smyslu, že mě tam samozřejmě můj zaměstnavatel v té době za komunismu v žádném případě neposlal, tak jsem si na to vzal dovolenou a hezky vlakem jsem jel do Sopot. No a představte si, byl jsem na konferenci, přes den se diskutovalo o složitých matematických, ekonometrických, statistických modelech. Večer jdu do pokoje hotelu a pustím si polskou televizi a najednou konec světa, došlo k atentátu na Jana Pavla II. Takže já jsem to prožil v těch Sopotech. Teď jako v cizím městě, v Polsku, odkud ten papež byl a tak dále. Tak já vím, že jsme když vyšli z hotelu a putovali se všema lidma, tisíce lidí, mlčky tahli městem a došli k místní katedrále. A prostě celé ty Sopoty se tam sešly. Pro mě událost naprosto mimořádná. To si dovedu představit. O Benediktovi bych také mluvil podobným způsobem. A myslím, že nevím, co bych si takového já dokázal vybrat od toho papeže Františkovi. Já to neumím definovat.
1: K tomu, co říkáte, poprosím jednu suvku. Opravte mě, jestli to tak není, ale já žiju nějakou dobu v tom, že vy jste se s Benediktem XVI. Vzájemně nějak ctili. Že vy jste se asi, nechci říct, nechci to přeháně, ale dobře znali. Jinými slovy, měl jste k němu blíž než k Janu Pavlovi.
2: Určitě. Ale Jan Pavel byl zase takovej, Benedikt XVI. Byl intelektuál v tom nejlepším slova smyslu. V tomto smyslu Jan Pavel II. Byl víc člověčí a tak dále. A všichni známe jeho obrázky, jak jeho kněz běhá na běžkách a podobně. To pro Benedikta to by bylo, já myslím, nedůstojné postavit se na takový směšný vynález, jako jsou lyžařské běžky. Ale Já, ten papež byl úžasný, on ten svůj úřad bral nesmírně vážně. Já vím, že jsem jednou se s ním loučil jako předseda vlády, kdy byl na státní návštěvě tady a prezident Havel nějak nemohl nebo co. A papež odlétal z Hradce Králové z letiště do Prahy a do Říma teda určitě. A já jsem byl s ním a teď já viděl, že on vůbec nemůže jít. Prostě jeho pochroumané jako nohy, končetiny byly prostě. A teď měla být přehlídka čestné roty. A já jsem seděl v tom letišním nějakém sálku s ním a přemlouval jsem ho, aby se zrušila ta cesta prostě a ta povinná procházka. Ne, nesmysl, nebude tady, bude tady pár novinářů, nikdo to nebude to a tak dále. Přemlouval se, nenechal prostě přemluvit a kulhal o holi a musel splnit svou funkci, prostě, kterou měl, že on je taky hlava státu, papež římský a tím pádem, tak já vím, já mám na něj takovéhle vzpomínky tohohle typu, no, které člověk nemůže zapomenout.
1: Ještě jedna věc k tomu. Dnes dopoledne v tomto studiu seděl Lubomír Zaorálek, který velmi laskavě vzpomínal na předchozí papeže a mimo jiné říkal, že na pohřeb Jana Pavla II. Jste letěli společně letadlem, které muselo nouzově přistát v Innsbrucku. A tak vzpomenete si na tu situaci?
2: Ježíš, samozřejmě, to byla velmi dramatická chvíle. Já jsem byl na pohřbu i papeže Jana Pavla II. I Benedikta 16. naštěstí. A určitě nepojedu, nebudu nijak delegován na tento pohřeb. Ale no prostě my jsme najednou kdesi nad blížící se území Alp, někde už mezi Rakouskem a Itálií. Tak najednou panika na palubě toho malého Challengeru, že prasklo přední sklo.
1: Dvě dokonce,
2: no,
1: říkal Zaorálek.
2: To je půl pointy, prasklo přední sklo a budeme se muset vracet. A já ve svý, byly 11 v noci, 11 nebo 10 v noci, tak nějak, a ráno byl ten pohřeb. Já jsem říkal, ne, v žádném případě se nebudeme vracet. Podívejte, my jsme teď nad hranicí Rakouska a Itálie. Jestli se nemýlím, tak je to stejně daleko do Prahy jako do Říma. Nemůžeme letět. No a v tu chvíli nastalo to, že prasklo i druhé sklo v tom letadle. Když já stál nepřipoután v té kabině té posádky. No, ty začaly řvát a vlekli mě na mé místo, abych si sednul a tak dále. No a ukázal jsem se, museli otočit a jet zpátky. No, tak jsme přistáli nouzově a čekali jsme, než přiletělo náhradní letadlo ještě Tůčko blahé paměti a tím jsme doletěli do Říma někdy ve 2 nebo ve 3 ráno. Vím, že do hotelu Placa na Via del Corso jsme se dostali asi ve 4 ráno. No a někdy už půl 8 jsme jeli na ten pohřeb. Takže tyhle věci si člověk nemůže nepamatovat.
1: Pane prezidente, znamená něco zásadního, že se pohřbu papeže zúčastní Donald Trump?
2: Ne, já nevím, kdo byl z americké reprezentace na těch pohřbech. To by mě někdo asi rychle poučil, to si přesně nepamatuju. Na takovouhle věc v Americe výlučně z Ameriky, výlučně letali viceprezidenti. Jo, tak já bych tak typoval, že mohl tam být Biden za Obamu, když jsem byl na tom pozbu toho předcházejícího. Tak nevím. Prostě létali tam prezidenti, no a...
1: Já vím, a já se ptám na toho Donalda Trumpa, jestli to gesto, že, protože v médiích bylo, že by se měl účastnit, jestli to gesto, že se zúčastní Donald Trump, znamená něco pro tuto část světa?
2: Určitě ano, ale tak já myslím, že on se přihlašuje k západním hodnotám, že jednoznačně, a celá jeho politika je vlastně pokus o obranu a znovu zrození autentických západních hodnot, západní civilizace. Tady všichni ječí na jeho cla, ale i to je přeci z jeho strany pokus prostě vrátit se k původní tržní ekonomice, která nebudou zatěžována žádnými státními zásahy ani cly, a proto ty cla přestřeluje a šermuje s nimi, aby ukázal, že to takhle tudy nejde a tudy nevede, a musí se odstranit i ta necla, i ty další překážky světového obchodu. Takže já myslím, že on tím se přihlašuje plně k těm západním hodnotám, a v podstatě je to logické, že sem přiletí.
1: Dobře, promiňte, ten váš termín nebo to vaše sousloví, západní hodnoty, promiňte, já jsem zcela dezorientován v tom, co to ještě je a co to není. Protože oni už se k západním hodnotám dnes, jak si hlásí i lidé, kterým to nemůžu věřit ani na vteřinu. Ona i paní Pekarová řekne, že ctí západní
2: hodnoty. Já jsem právě chtěl říct, chtěl jsem vám pomoct, a samozřejmě, že jsem se neprozřetelně dotknul slova západní hodnoty. Já jsem tím chtěl toho Trumpa přiblížit k Evropě jako tou západní civilizací.
1: No, Trumpa už jsme řekli.
2: Západní civilizací, no ale já bych řekl, že západní hodnoty jsou jasně, můžeme to definovat úplně jasně, západní hodnoty jsou to, co dneska hlásí pan profesor Petr Fiala. No a tím máte úplně definováno, co to je. Můžete si přečíst jeho články, jeho
1: teď
2: projevy.
1: Teď bych opustil ironii,
2: okamžitě,
1: pane prezidente.
2: Okamžitě vidíte, že to je...
1: Ten váš sarkazmus a vaše ironie
2: to není
1: v těchto
2: ironie,
1: okamžicích, to já to těžko nesu. Pro mě je to důležitá věc a já to nevím, protože já když vidím, co všechno je považováno, anebo promiňte, snad i předstíráno,
2: víc
1: předstíráno a mnohdy i pokrytecky potvrzováno některými, tak já si říkám, co to teda jsou ty západní hodnoty.
2: Severi, já bych řekl, že to si člověk nejlépe uvědomí, když je ve světě úplně jiný hodnot. Já to vždycky říkám tím, že jsem už asi dvakrát nebo třikrát ve světě, někde v dalekém světě, na otázku, odkud jste, já jsem říkal, I am from Europe. Protože nějak jsem si myslel, že říkat z nějakých Čech nebo z Prahy, že tam ty lidi vůbec by netušili, co to znamená. Já jedu za 14 dní, za 14 dní na pravidelnou konferenci do Istanbulu. A to je Euro-Asia Forum. Euro-Asijské forum. Já tam na tomto fóru najednou se přistihuju, že taky použiju termín západní hodnoty, protože tam je evidentní, proti čemu to slovo říkám. U nás je to spíše ironie, když se tím někdo ohání, a jestli jste to nazval sarkazmem, tak budiš, ale já to, tady to člověk musí díky všem Fialům a Pekarovým Adamovým spíše používat za ironickou nadsázku.
1: Mm-hmm. Dobře, a teď ještě teda navážu na vaše slova. Vy jste použil termín, tuším, na konferenci patriotů, která byla nedávno v Praze, varování před takzvanými falešnými křižovatkami. Jak se to pozná, která křižovatka je falešná a která je ta pravá, pane prezidente?
2: Ne, já jsem spíš jestli si dobře vzpomínám ten svůj projev, tak tam moje polemika byla proti tomu, že patrioti si dali do heslo jako do čela Europe at the crossroads, jako Evropa na křižovatce. A já jsem polemizoval s tím, že si myslím, že Evropa na žádné křižovatce není. A definoval jsem, křižovatka je už to místo, kde prostě jsou takhle dvě cesty a vy teď musíte zahnout doleva nebo doprava. To je pro mě definice křižovatky. Zatímco já myslím, že ty patrioti tím chtěli říci, že jdeme špatnou cestou. To já s nimi souhlasím. Ale Evropa v žádném případě nedoputovala do situace, kde už stojí na té křižovatce, aby teď zvolila na jednou otočku doleva nebo doprava. Já myslím, že my jsme daleko ještě před tou křižovatkou. My ještě bohužel budeme putovat těmito temnými vodami nebo temnými hvozdy, nebo jak se to, skalami možná, to ještě tam budeme dlouho putovat. Já myslím, že my nejsme v žádné chvíli obratu. Aby byla chvíle obratu, tak musí být dostatečné přesvědčení o tom, že už se musíme obracet, že už jsou politické síly, které jsou si toho vědomy. Prostě v roce 1970 nebo kdykoliv jsme si lidé jako já mysleli, že ten komunismus je naprosté zlo a že musí být zničen, ale nebyl to bod obratu, nebyla to křižovatka, bylo to pouze dlouhé ještě putování, myslelo si nás to málo. Já myslím, že i těch patriotů je strašně málo, aby si mysleli, že už se rozhodujeme.
1: Ale ta síla, říkám si naivně, je možná někde jinde, protože já nevím, jak často, pane prezidente, hovoříte s občany, s lidmi, kteří chodí do práce, živí rodiny a starají se o svůj běžný život.
2: Či ptáte se, jak například často jdu v Kobylisích do hospody u Blekotů.
1: Já to nevím.
2: Kde jsou normální lidi.
1: Ale já vám řeknu,
2: tenhle týden jsem tam byl už nejméně dvakrát.
1: Ale nechte mě říct moji zkušenost. Já vám říkám, že ti lidé v drtivé většině vědí, že jakýsi Green Deal je slepá ulička. A ti lidé už dávno vědí, že tudy cesta nevede, že ty drahé energie, ty naše firmy a ty domácnosti jenom ničí a decimují. Oni už to vědí. Takže já si myslím, na rozdíl od vás, že k těm lidem už to doputovalo. Že se teď jenom čeká na tu technickou část, že se to otočí.
2: Ježiš, to, aby se z myšlenky stala definiční hodnota politického souboje o charakter světa, mezi tím je strašlivá mezera. A já myslím, že to naše politické strany málo docenují. Proto často v kontextu jiných debat, ale často říkám vždycky, no ano, ale vy myslíte, když mě říkáte, že ten komunismus taky padnul, tak jako tady ten dnešní svět musí taky padnout, já říkám, a fakt myslíte, že jsme už v roce 86, 7, 8 a už je to do té míry nalomené, když bych použil tenhle výrok, že už to se musí jenom dolomit a že už jako není třeba moc pro to udělat. To já jenom říkám vážení, to mám spíš strach, že jsme tak na straně v roce 70 něco nebo něco takového. Ale to není pesimismus. To já myslím, že je realistické ohodnocení z toho, co prostě je kolem nás.
1: Ještě jedno důležité téma. Já jsem četl váš rozhovor pro časopis To.
2: Vy tak čtete v Omkranox?
1: Vy máte dneska tak zvláštní náladu, pane prezidente.
2: Bezvadno, já oceňu, že jste četl.
1: Ne,

0: Já se teď ptám, jako čtenář vašich rozhovorů, z čeho ta obava pramení, protože spousta lidí má obavu.
1: No tak jestli spousta lidí má obavu, takže tak to není extrémní názor snad, který v téhleté chvíli nastává. No tak my jsme svědky v Evropě nevídaných jevů, že se najednou někde volby zruší těsně před nimi, nebo po nich se řekne, že takhle ne, budeme volit znova a tak dále. Tak toho, co by se v normálním světě zdálo jako nemožné, nepředstavitelné a podobně, tak to prostě v několika případech už nastalo. A některé výroky, které zazněly i od našeho, já ho teď nemůžu citovat přesně, ale od našeho nového předsedy ústavního soudu, pana Baxy, ty směřovaly také k tomu, že kdyby. To bychom museli zasáhnout. To přeci nemůže se stát, aby ty volby dali výsledek, který my s velkým prostě si nepřejeme a který si nepřejí soudruži Bruselu a tak dále. Tak to já myslím, že tato varianta tady je a neměli bychom ji nikdo podceňovat. Nemluvím o tom, že jestli přidám slovíčko, ty prvky té korespondenční volby v tom dávají zase úplně jinou možnost nějakého posunu voleb někam jinam.
0: Předpokládám, že příště, až přijdete, že už mi přinesete knihu, to je drzost, co to takhle říct, ale že přinesete knihu ukázat tedy našim divákům od Beneše po Ukrajinu, a už se bude blížit to výročí 80. od osvobození Československa a tak bychom tomu mohli ten příští díl věnovat.
1: Ježiš, to určitě. Já jsem tu knihu psal opravdu, musím říct, že z iniciativy kolegy Strejčka, který přišel první pracovní den roku 2025 a říkal, musíme udělat něco většího, nejen psát každý týden naše hloupé nebo chytré glosy. No, tak jsme si řekli tohleto téma, takže vydává náš institut de facto dvě knihy. Jedna je nakonec moje samotná k těm 80 letům od konce druhé světové války a druhá je dvojice Weigl Strejček. Tak to budou dvě publikace, které tady mohou být přineseny. Já se opravdu a my se opravdu bojíme, že nastane další fáze desinterpretace té druhé světové války a jejího výsledku, jejich příčin. A podobně o tom snažím v té své knižce, která bude oficiálně publikována příští úterý, tak o tom se snažím v té knize diskutovat.
0: Těším se na příští díl velmi,
1: pane prezidente. Přinesu tu knížku velmi rád.
0: A děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
1: Já děkuji. Naschledanou.
0: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.

Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, používáte kompas? Máte ráda kompas?
2: Já mám kompas, zatím jsem ho ještě nemusela použít. Vozím ho sebou v autě pro případ, že by třeba nastal blackout, nefungoval by mi mobil a já bych potřebovala se rychle zorientovat, jak se dostat na hranice. Ale nejsem si úplně jistá, jestli tentokrát použít hranici západní nebo kterou světovou stranu.
1: No, já mám pocit, obávám se, že mentální blackout nastal teď v Bruselu, protože Evropská komise a její staronová šéfka Ursula von der Leyenová přišla s kompasem konkurenceschopnosti Evropské unie, což je vlastně vyhlášení druhé její pětiletky. Já když jsem to poslouchal a četl obsah toho kompasu, který má pomoci evropské ekonomice k oživení a k růstu, tak jsem se opravdu okamžitě mentálně vrátil do bezstarostního času dospívání, do 80. let, protože ten obsah toho dokumentu, i ta rétorika, i ten styl je skutečně jako když UVKSČ vyhlašovalo svoje pětiletky, protože já tady jenom uvedu, už teda jenom ten název kompas, pro boha, kompasy, buzoly, azimuty milovali taky komouši, protože jsou to všechno věci z vojenství. Ta rétorika skutečně i on je příznačný, že čím tupější režim, tím tupější rétorika a slovník. Jo. A bohužel Evropská komise už se přiblížila komunistům, myslím, před jejich koncem, protože tohle to je jak Milouš Jakeš na Červeném Hrádku. Trošku se kajem, vidíme, že to nefunguje a zkoušíme to napravit vlastní medicínou a nepřipustíme, že vlastně chyba je v principu, takže to napravit nelze. Ale tady je třeba... Cílem tohoto nástroje neboli kompasu je zvýšit produktivitu EU a zvrátit její zaostávání za Spojenými státy a Čínou. Kdyby tam nebyla ta Čína, tak je to úplně geniální, ty osmdesátky. Taky zaostávání za Spojenými státy. Podle kompasu Evropa je více než dvě desetiletí nedrží krok s ostatními velkými zeměmi kvůli přetrvávajícímu rozdílu v růstu produktivity. No, jenom dodám, že vlastně hrobkyně evropské ekonomiky Ursula von der Leyenová teď se svoje vlastní dílo napravit neboli vlastně jakoby oživit svoji oběť stejnou medicínou, stejným nástrojem, který mi zabila.
0: Posloucháte rádio Xaver.

0: Sháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a já jsem smutný.
2: Ale ne, jo. Co se je? A nebuďte slušnej.
1: No, mám ty svoje dny, takzvaně.
2: Už zás?
1: Zasně. Se těším, až budu po přechodu. No, víte co, díval jsem se předevčírem na poslední zasedání sněmovny. Pane holče, já jsem to celý prožval.
2: Proplakal.
1: Tři kapesníky. To vám bylo tak smutný. Za první vyloženě labutí píseň.
2: Nejlepší sněmovny, ne?
1: Poloprázdná sněmovna, ostuda. A vystoupila na konci, když už to zdechalo celý, vystoupila paní Schillerová a poděkovala zaměstnancům sněmovny, uklizečkám a všem.
2: Jo?
1: No a v tu chvíli ta Pekarová zjistila, že na něco zapomněla. Tak se taky ještě přihlásila a velmi laciným způsobem zopakovala to, co říká. To, co říkala Šila.
2: Tyš, ono jí to nejde, Markétěk, sabré, ono jí to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, nebo kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si, tak teda takhle, nedáme si půl hodinu ticha za
1: Markétěk? Půl hodina je moc.
2: To je moc, myslíte? Tak je to formát, Xavere, výjimečný, ne, v politice. Jak říkal Miloš Zeman, je to prokletí český politiky.
1: To říkal, no.
2: A teď končí.
1: Končí, tak dáme minutu ticha za paní.
2: A pak odšpultem šampaňský, ne, pořádný.
1: To ne.
2: Končí prokletí.
1: Mě to je líto, že odchází.
2: Jste vážně smutný.
1: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mě se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. A víte co, pane holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury.
2: Počkejte, ani Domča Fery? Oni ho nepustili, aby jí dal
1: kytku. No to tam vůbec nebylo. No on je někde na dovolený.
2: No to je, no. Ale oni ho neeskortovali?
1: Neeskortovali. Ježiši, a já bych Maria. To udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku, jako, tak by řekl, tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty, Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
2: No ne, Franta, počkejte.
1: Co, Franta?
2: Oky by jí to dal, tu kytku, a řekl by jí, Markéto, já ti děkuju, že jsem 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
1: No.
2: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama, seděl jsem v koutě.
1: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
2: Samozřejmě Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct vlastně dneska, nevinej vedlení.
1: Takový Ferda.
2: Jo, on byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
1: A to ona taky ne.
2: Je.
1: Myslíte, že jo?
2: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice.
1: No tak on neví, co to je vedení sněmovny.
2: No, tak by to všechno bylo, jak by mělo.
1: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Socani tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali socani, už rezignuješ. A on říkal...
2: Ale ne, tady je to dobrý.
1: Tady je to dobrý. Vidíte, ale... já jsem přijel k nám na návěs ochranku.
2: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat někoho takového do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na 2 dny, stoužeš a pak se zdekuješ. No a ona taky ne. No, podívejte.
1: Na druhou stranu... Pane holče, řekněme to tak hezky, kamarádsky, přátelsky a smířlivě.
2: A co?
1: Řekněme, že ona není vyloženě talent. Politicky.
2: To je málo, Xavere.
1: Je mě.
2: Málo.
1: A řekněme, že to není jako vyloženě jako hlava úplně...
2: A to ještě málo. Ona není dobrý člověk úplně.
1: To nevíme.
2: No, podle toho, jak se chová, tak jo. Ona je arrogantní, přezíravá.
1: Meda no. Říkala, že ona je výborný člověk.
2: No tak Meda jo, Meda chce teď její funkci. Tak, ne, a Meda mohla přinést pejska.
1: Meda už zvedla prst. Já vím,
2: tak Meda má zvednutý prst non-stop.
1: Pozor.
2: Ale já, Xavery, ale já smutím kvůli soudružce Market. Ale opravdu, upřímně.
1: Jak to?
2: Vidím, no, protože 4 roky mi tady plní obsah. A mi píše streamy.
1: No já vím.
2: A co já teď budu dělat? Ale vážně. Teď si představte, že ta nová vláda do čela sněmovny posadí fakt někoho schopného, normálního. Aspoň normálního. Kdo nebude plést svetry proti Putinovi, kdo nebude říkat, vy nemáte na iPhone, kdo nebude škrtit topení ve sklepě ve sněmovně. Co?
1: Já tuším, kdo bude předseda sněmovny.
2: Já si přeju nástupkyni nebo nástupce Market, jako s podobnýma, s podobnou kapacitou.
1: Bude to ten, ničivou. Bude to ten klempíř. On je hudebník.
2: Jejda.
1: No a on je jako srandovní. A no, on kdyby tak řídil tu schůzi. Máte slovo. Víte, to by bylo hezký, já bych tam chtěl muzikanta.
2: Aby to neřídil, jako když chodil na ty...
1: To já nevím, a to už je pryč.
2: Úplně ne, no. To
1: no dobře, tak zkusíme nějaký jiný typ. Tak koho byste tam viděl? Já se to stydím říct, pane Holče. Já bych vám tu pošeptal a vy byste to řekl nahlas potom.
2: Ne, tak to nebuďte slušnej, řekněte jméno. Já přemýšlím. No řekněte.
1: No bude to pravděpodobně, když ne od motoristů, tak někdo od Okyho.
2: No.
1: No. A já myslím, že by to měl být někdo, s kým je trošku sranda.
2: No bez pochyby.
1: No a já bych tam dal takovou tu paní s těma dlouhými vlasama, nevím, jak se jmenuje, od Okamury. Chodí do těch dabet teď a je dobrá. A to chce prostě jemnou ženu.
2: Počkejte, tak... blondýka taková, blondýka. Šafránková.
1: Ne. Ona se jmenuje, myslím, Pošarová.
2: Jo, jasně, ona je okrumká. No, to...
1: Ona je úplně jo. Taková subtilní, jako... Co znamená subtilní, pane Holče?
2: Taková drobnější.
1: Drobnější, subtilní.
2: A... Vy používáte slova, které nerozumíte?
1: No, na mě to jo. Teď napadlo, dobře. Já jsem nechtěl udělat chybu.
2: To je správně.
1: Abych neřekl něco, co by bylo redundantní.
2: No to ne, tohle redundantní je nejhorší zločin, Xavere.
1: To jsou ty vaše narrativy.
2: No jo.
1: No prostě to chce takovou nějakou citlivou ženu, aby jsme teda udrželi ten směr.
2: Jo, jo. No, ale ještě postrádám jednu věc. A já doufám, že...
1: Pomník.
2: Pomník samozřejmě taky, protože teď ho má kníže Schwarzenberg, jak to oslavili, má pojmenovaný náměstíčko. A teď si představte pomníček soudružky Market někde v Praze. Kde byste to viděl?
1: Kde bych to viděl? Tak na Václaváku, ne?
2: Jo, já jsem spíš myslel, hele, na Jižáku, že by se...
1: Pane Holče, ten kůň už je ohranej.
2: Kůň, jo.
1: Už by všichni věděli, už si všichni dali 100x.
2: A já bych myslel, že kobila nebo něco, ne?
1: Ne, kobilu dáme pryč a postavíme tam nadživotní sochu paní, jak se jmenuje příjmením?
2: Pekarová.
1: Paní Pekarové.
2: Adamové.
1: Nadživotní a budeme si dávat sraz, sejdeme se u prdele Pekarové.
2: A proč
1: podvod jsem koně?
2: No. A počkejte, a proč se vám nelíbí Jižák?
1: Co to je Jižák?
2: No Jižní město. Sídliště, ona je taková ale žena ze sídliště.
1: Ale to není ne? Prestižní, jako...
2: Je, a bude v kontaktu s plebsem. No.
1: To už Jižní město, to už rovnou může teda do Chánova ten poník.
2: Tam by se hodila taky.
1: Ne, já bych ji dal na Václavák nebo na Staromák. Tam jsou zbytečně sochy už starý.
2: Staromák už je hůz. Tady máme Xavere toho,
1: no
2: kýžete
1: koho ještě
2: na Václaváku.
1: Zajímá hůz? Máme...
2: Není to moc přeci jenom?
1: No ne, tak prostě ta historie nějak kráčí a máme tady mnohem důležitější lidi, co zanechali
2: ne,
1: větší stopu
2: ne.
1: Než Jan Hus a to je paní Markéta
2: máte pravdu. Já bych to
1: Adamová,
2: vyhodil.
1: Pekarová, hodinová skurna.
2: Xavere, já bych Husa vyhodil ze Staromáku a dal bych tam Market.
1: No já taky.
2: Ale dal bych jí ten takový velký pomník a podstavec, kde je Hus, to bych tam nechal. A jenom bych tam místo Husa...
1: Já si to
2: Husa,
1: vybavu, jak to vypadá.
2: No, je to docela masivní. A místo Husa bych tam dal Market. Já si myslím, že je na čase skončit s touhletou husickou historií, ne? Konečně. Ne? Co?
1: A uznat, že tato země měla mnohem významnější lidi, a to je třeba paní Pekarová.
2: A ona je mnohem lepší kazatelka, než on byl kazatel, ne? Nemyslíte? Co? Je, Xavere, je.
1: Pane Holče, tam to drhne.
2: Xavere, ty její mše. Byl jste někdy na mši? Její? Já chodím pravidelně.
1: Já jsem byl na mši jednou a tam byl Duka. Ona vůbec nebyla.
2: Duka, ten to vůbec nerozumí.
1: To je pase už
2: úplně. Jasně. Kam to chodíte, pro boha? Já vás někdy vezmu ještě.
1: No, pane holče, ať se řekněme, musíme přiznat, že prostě děvčica, která, nebo paní, slečna, dáma, ať to říkáme s veškerou úctou, která vlastně neměla moc zkušeností, říkám to, nebyla úplně vybroušený prostě mozek a všechno.
2: Diamant,
1: a
2: myslíte,
1: ona se dostala z ničeho nic na předsedkyni sněmovny. Říkal kolega Luxík, že ona se tam dostala tak, že si koupila lístek do kina, sedla si na špatný sedadlo a že ji vylosovali.
2: Jo.
1: To je životní úspěch. Jí už se nikdy nic takhle nepovede.
2: Je to narrativ životní?
1: Narrativ to není. Ne, narrativ to není. Je to životní úspěch, který už nezažije. A ona už teď, když bude prodávat třeba znovu ty telefony, tak přijde do nějaké firmy a řekne, dobrý den, já vám jdu nabídnout výhodnější tarify, než jste mě doteď a já jsem byla předsedkyně sněmovny.
2: No jasně, jo.
1: A to je přece super.
2: Jo.
1: My nejsme předsedové tady ani XTV?
2: Já jsem místo předseda klubu Sviní.
1: No je to místo předseda.
2: No, koho zajímá mám našlápnout toho předsednictví.
1: Koho zajímá místo předseda?
2: Jsem na správné cestě.
1: Gagarin byl první. Jo. Ne, víte, kdo byl ale druhý? Nevíte.
2: No. Druhý bude Svoboda z Brna. Teď jsem to čeho, se chystá, že možná tak za, já nevím, do deseti tomu, let, že by, do deseti let, že by možná mohl někam letět.
1: Ale a ne, tomu já fandím.
2: Ale nebylo napsaný kam.
1: No kam? Na oběžnou dráhu,
2: ne? Aby to nebylo z Brna do Prahy třeba. No.
1: To jako.
2: Ale jak se bude, já mám ještě jednu věc k Markétě. Blíží se zima. Já doufám, že vydá ještě edikt poslední, a sice dress code, ne, domácí na letošní zimu. Co?
1: Už si to odpuste, pane holče.
2: Ne,
1: já už se jí musím zastávat.
2: Vy tě to potřeba. Pojďme. Tak počkejte, víte, kolik svetrů si vzít letos proti Putinovi?
1: 3. A třeba se najde někdo, třeba se zase najde nějaký komik, který vám posadí a bude říkat tyhle ty blbosti.
2: Nenajde.
1: Nenajde, jo. Tam
2: nenajde, Xaver.
1: A já myslím, že třeba jako, no nevím, no. Kdo kandiduje za Spolu, takový jako vtipný?
2: Tam kandidují samý dobrý.
1: Dobrý. Musím vám něco říct, pane holče. Je to přiznání.
2: Ježišmarja. Vypadáte dramaticky, Xaver.
1: A naložte s tím, jak chcete. Já, jak jsem měl ty smutný, jako jak odcházet, mně je strašně líto teď. Mně začíná být toho pana Stanjura.
2: Proč?
1: Víte, kdo to je?
2: Kvůli těm nejlepší minister financí.
1: Je minister financí.
2: Jaká že na kapačkách?
1: Ne. Mně jeho líto ten člověk, že je v absolutním strachu. Podívejte se mu do očí v nějaké. On má normálně cukatury.
2: Já vím.
1: A je vidět, že on ví, že tam v tom Moravskoslezském kraji se stane něco strašného.
2: No to už
1: je. Okamura, Reichl, konečná, všichni proti
2: až
1: němu.
2: Ho porazí Reich. Rvoun z Václaváku, no, ne? Jak říkali, s těmahle lidma se nemluví.
1: No tak Reichl porazí určitě, ale on se asi nedostane do sněmovny.
2: No nemusí se dostat, Xavere, to je byla tečka, ale to už je jenom jeho velký finále. On má ten tik a ten strach ze sebe od první chvíle, co se stala ministrem financí, protože on ví, že tomu vůbec nerozumí.
1: No, tak jasně.
2: No. On ani neví, kolik nul má miliarda. No.
1: Koupil si lístek do kina, sedl si na špatný sedadlo a oni vylosovali.
2: Ne, Stanjura si to zařídil jinak. No. Tak,
1: jo, myslíte?
2: Jo. Tak teda to šel tako přes rodinný biznis i a tak. No.
1: A zase na druhou stranu on mluví pasivně polsky a to je super.
2: Pasivně? Já nevím, co to znamená, když mluvíte pasivně?
1: No pasivně, že tak trošku rozumíte, ale že umíte hovno. No, že to taky pasivní celý.
2: Já si říkal, jestli to není takový, jak měl, pamatujete si, když si Ivan Mládek takový vtip měl scénku v televizi, že vyprávěl tam někdo vtip němčině a on se strašně rozesmál a pak řekl, tomu jsem nerozuměl. Tak to je, když mluvíte pasivně německy?
1: To je, jak říkal Schönehaxen mit Chlupen. Hmm. No jasně. No, rozumím pasivně polsky, jak je taky vtipný. To já bych si tam nepsal, prostě bych přiznal, že neovládám žádný cizí jazyk.
2: Já bych si to napsal jako Janíčka Sluníčko. Když si to psala pro změnu k angličtině a ona taky neumí anglicky a ona si napsala tam nějaký angličtinu ovládám na úrovni B plus jedna mínus C.
1: Co to je?
2: No to nikdo neví. No, vygooglete si někdy Janíčku, jak mluví anglicky, a uvidíte.
1: Já na Janíčku nesahat, já mám o ní strach.
2: Já na ní taky
1: nesahám. Ona byla teď v televizi a měla tady nějaký jako takový flaster. A mám strach, jestli si nestalo něco přístřílené.
2: Dostala berlí?
1: Ne, no něco se děje, tak a protože já jí při pevný zdraví.
2: To já taky.
1: A panu Stanjurovi ostatně taky, jak budete se vracet k té elektrikařině. Ale
2: Ježiš, já to chci, snad ani ne,
1: abys... On má v očích hrůzu, pane Holče.
2: No, vám to říká, on už hodně dlouho a teď finální.
1: No nepřeju si vidět, co se tam o volbách stane. A já vám musím něco říct kolem voleb.
2: Rozum nějaký?
1: Příběh. Já jsem byl včera kupovat kafe. A já chodím v Ikaně do takové prodejny kávy, to je jedno. A oni vám tam mají takový bareček s třema židličkama a udělají vám kafe nějaký na ochutnání, zadarmo. No tak proto tam chodím.
2: Ne?
1: No. A nakoupil jsem kafe a mladí lidé tam obsluhují. Dáte si presíčko, dám, ostatně kvůli tomu jsem přišel. Výborný. A chlapec říkal, a koho budeme volit? A já jsem říkal, to já nesmím ani naznačovat.
2: Proč?
1: Aha, aha, aha, aha. A teď se začali hádat s dívkou, která tam obsluhovala. Takovou dívku jste nikdy neviděl. 2 metry, nohy dlouhý, taková jako a velmi milá. Hmm? A hádali se, jestli budou volit Babiše nebo motoristy. Ona řekla, Babiše...
2: No tak ale stojí na správné straně, oba se dá říct.
1: No, pane Holče, nevím, z toho byla hádka.
2: No tak to...
1: Oni se poštěkali.
2: A té době jsi se přeli argumentačně?
1: No argumentačně moc ne. Ona řekla, tam je ten Turek, ten jel 350 po dálnici. A on řekl, Turek, ten je výborný, tomu rozumí a ten se pere o ty auta. A ona zas, že Babiš. A já jsem tam čuměl a já jsem říkal, děti.
2: No tak jste to nasál, ne?
1: Já jsem to nasál a řekl jsem, já budu volit Spolu.
2: To je správná
1: protože
2: volba.
1: Protože se mě tam líbí ten pan Fiala, to je tak poctivý člověk a hlavně, co řekne, to splní.
2: A co řekne, to je pravda.
1: On by nikdy nezalhal.
2: Nikdy, nikdy. A mně se líbí taky Xavr, já s váma musím souhlasit.
1: No.
2: Mně se líbilo, jak řekl, že poprvé od roku 89 se bojí o naší demokracii a já to beru jako...
1: To říkal?
2: Když to řekne teď po 4 letech svojí vlády, no takže i on už se bojí svého vlastního režimu a toho díla. On taky teď objíždí Česko s restartem Česka po 4 letech svojí vlády, což mi přijde taky, že to přiznává, no, že se to nějak nepovedlo asi.
1: Jemu, pane Holče, tak strašně nesedí to s těma lidma. On je opravdu salonní typ z knihovny Václava Havla.
2: Sedí mu to.
1: Nesedí, on je jak nahý v terní, to není Babiš.
2: Já to si to Babiš. Užívám k
1: Severu. Co jste říkal, slovensky. A Fiala překračuje nebo vylízá z něčeho, z nějaké bubliny zóny, kde on, kam on vůbec nepatří. On mezi normální lidi nepatří.
2: Tak je normální, ale...
1: On se narodil někde v knihovně jako politolog, vědec a má to sáčko a teď se má bavit s normálníma lidma od lopaty.
2: Jo.
1: To nejde dohromady.
2: On se s nima nebaví, to je potřeba.
1: Baví.
2: Téměř. On tam má ty svoje... Ksebr, jemu to jde s lidma krásně. Já si užívám ty jeho meetingy, ty videa z toho. Všim se si, že on si někde najal kompars úžasný. Takových převážně třicátníků. A oni chodí na ty meetingy a vždycky se pak najednou si vezmou slovo a oni vyprávějí narrativ správný, kde panu předsedovi, premiérovi poděkujou za to, jak se jim krásně žije třeba s 20 tisícema nebo s 30 tisícema hrubýho, že si za to koupí 2 auta, mají velký dům, jezdí na dovolenou. Občas samozřejmě si musí trošku utrhnout od úst, ale jako hodnotově je to dobrý. A mně se tohle moc líbí, jaký on má jako krásný lidi, musím říct to takhle.
1: No, a to já s váma souhlasím. A to vyhrává volby, ne?
2: Tohle jo. Tak. 20 tisíc hrubýho si myslím, že jasná výhra ve volbách.
1: No a víte, ještě teď pozoruju před těma volbama toho pana Rakušana.
2: Ten je dobrý.
1: No je, tak to je tak vzácný člověk.
2: Ten je dokonce čím dál tím lepší.
1: Já se jenom tak nějak bojím, pane Holče, protože tam je nějaký ten dozimetr. A tam se prý kradlo.
2: No tak trošku...
1: Jestli trošku, tak to je dobrý. To je jako trošku...
2: Severe, já už jsem to říkal, já se nerad opakuju. Kdyby se měl stát premiérem Rakušan,
1: no,
2: beru i vás, spolíhám na vás, jdeme na Letnou a pořádáme demonstraci za premiéra Fialu.
1: No, tak...
2: Protože Rakušan, no víte, co jsme se teď zase dozvěděli?
1: Ale my jsme se přeli, já bych chtěl raději Rakušan než Fialu.
2: Vážně?
1: No.
2: Vy jste dostal taky něco z dosíku?
1: Tak pan Redl mě poslal něco právě.
2: A, no ne, tak protože teď jsme se dozvěděli, a to možná vysvětluje, proč se dozimetr pořád nesoudí, že teda v té obžalobě je, že Redl z těch ukradených peněz z veřejných podniků financoval kampaně STANu.
1: Ale to je hezký.
2: To je hezký.
1: Představte si, kdyby to jenom ukradl a nechal si to.
2: Jasně, a tohleto, on není žádný Hamoun.
1: No ježiš, pane holče, toto je úplně skvělý.
2: Je to stará škola. Je to stará posívá škola a jak říkal David Rád, krmil bestii, ne? Aby bestie krmila zpátky jeho. A...
1: Ale nedal ten Redl taky nějaký prachy ministerstvu spravedlnosti na vyčištění?
2: No,
1: do čistírny.
2: Je to možný. A víte, co se mi teď líbí? Za první teda, že Vítek furt říká, že Redla neznal. A on už je, v tom, on už je politikem zastan přes 10
1: kdo?
2: Let. Co?
1: Kdo to říkal?
2: Vítek. Rakušan.
1: A to říkal.
2: Říkal.
1: Ale to je přece blbosti.
2: No, tak mu říká blbosti rád.
1: Tak jestli a... ho neznali jeho děti, pozor.
2: Jestli si nevolali tím...
1: Jestli si nevolali, no, no, no.
2: No a tak si říkám, jasně, tak Vítku, to je pěkná blbost, další potvrzení toho, jak lžeš. No ale víte, že oni rozdělili tu kampaň, jak tomu říkali, dobrá kampaň. No. A Vítek rozdával lidem ty milodary z těch partajních fondů. A oni se s ním museli natočit na to video, jak mu děkujou, že jo. A tak si říkám, když jste zmínil ty bitcoiny, jestli takhle rozdávají lidem ty ukradené prachy, uloupený z těch veřejných peněz.
1: Pak je to v pořádku.
2: Pak je to v pořádku, no jo, ale kdyby se odsoudil dozimetr, tak by nedopadli jako stát s bitcoinama, že by to museli vracet, ty milodary. To když je... někomu dáte ukradené peníze, no tak nejsou vaše.
1: Pane holče, to už jedno, protože jak známo zdroje jsou.
2: To je pravda, zdroje jsou.
1: Říkal Špidla, ne?
2: Špidla, ne.
1: No ale počkejte, to jste mě úplně zarazil. On, Rakušan, řekl, že Redla nezná.
2: Jasně.
1: Mhm. Já bych se zeptal, a kdo to byl Václav Havel? To jste znal? No, Redla zná každý, ne? Stejně jako Václav Havla.
2: Vy nevěříte Vítkovi, ministru vnitra?
1: No, to tomu teda opravdu nevěřím.
2: Ne, ale on vůbec, jak říkám, je lepší a lepší, protože... Teď starostům Vítkovi kradou voliče Piráti. A do Rakušana se opřel teď hřibátor a řekl mu, no a co ten dozík? A víte, co mu řekl Rakušan? Ať neohrožuje budoucí koalici jejich společně.
1: Jo, takhle, on už to má. No ale já si to neumím představit, že by oni šli znovu do party. Kdybyste slyšeli, jak strašné věci v té sněmovně na té poslední schůzi, tam říkal ten pan Michálek.
2: Nedobrý taky.
1: To je normálně urválek se vším všudy.
2: To je sekerý.
1: A on má tu herečku. Jeho paní herečka.
2: Filmíky pro dospělí.
1: Pro dospělí, ale herečka. No,
2: tak nemůže každý hrát v pohádkách, ne?
1: Jasně, někdo hraje pro děti, někdo hraje pro dospělí. A co si budeme říkat, my se díváme na pohádky jenom o Vánocích, ale na filmy pro dospělí se každý týden jeden večer díváme přesně 8 minut.
2: No jasně, a oni jsou i pohádky pro dospělí.
1: Někdy i 6.
2: V tom byl dobrý ten z Jezerky, ne?
1: Já o tom to nemůžu mluvit.
2: Já taky ne.
1: Já jsem v konfliktu.
2: V Kamaších.
1: Vy jste myslel pan Hrušinský, jo?
2: Ne, to ne.
1: Protože představte si, že jsem zjistil, že pan Hrušinský, jeho divadlo, nikdy nedostalo ani korunu na dotacích. A představte si, jak to je hezký, že on ani kačku nikdy nečerpal. Za celou historii
2: ne?
1: To divadlo šlape tak, že on, že na sebe vydělá, ještě je to umění obrovský.
2: Mm-hmm.
1: Ještě je to prostě sami národní umělci. A představte si samo o sobě, a mohl by čerpat.
2: No ale on si to nevezme.
1: Nikdy si nevzal ani kačo. Ani korunu.
2: To by mohl trošku vyškolit svoje kolegy z Y-ky, ne?
1: To já nevím.
2: No tak těm to moc.
1: Ještě existuje?
2: No těm to moc nejde, už tam nikdo moc nechodí.
1: Nechodí.
2: Oni moc na tom nevyberou, na tom stupni. Tak Praha chtěla, protože oni snad dostali nějakých 40 mega za třeba poslední rok. tak chtěli to nějak vyřešit, no a to je ta hodnotová parta kolem Dejdara a Lábuse. A oni řekli, my jsme umělci, vy jste povinní nás platit z dotací, aby my jsme mohli hrát. No a teď oni odvolali Praha, prostě magistrát toho nového šéfa, který měl nějak zajistit lepší rentabilitu. No to je jedno. Tak jsi říkal, že tady pán z Jezerky by mu dát školeníčko, jak se uživit komerčně, ne?
1: No. No jistě. A bez dotací.
2: Jo?
1: Bez dotací. A já to obdivuju a navrhuju, pane Holče, mám taky návrh, že bychom třeba donaty, který přijdou do příští Vilzonky, poslali...
2: Odklonili na Jezerku?
1: Na Jezerku, aby aspoň kačku dostali. Není to fér?
2: Je.
1: A oni tam udělají představení, jehož sláva se dotýká hvězd.
2: Tak mohli by nám tam napsat nějakou roličku, ne? Oběma. Vy jste si nechtěl zahrát s legendou, Ksavre?
1: S kým? S Bohdalkou?
2: S legendou ze
1: Jezerky. Tam hraje Bohdalka, pozor.
2: Jo? No.
1: A výprej výborná.
2: Já jsem myslel legendu v Kamaších.
1: Jako ne. To, no tak jak já bych si mohl zahrát, bo já jsem nějaký herec.
2: Tak to taky máte v sobě.
1: Tak on by si taky nemohl se mnou zamoderovat. Ale přísný člověk to je, to vám řeknu.
2: To jo. To
1: akorátní.
2: Přes hodnoty hlavně ne, přes demokracii, jo.
1: Jako umí to přesně pojmenovat pan Hrušinský, kdo je proruský, kdo není, kdo podepsal chartu, kdo podepsal antichartu. On přesně měří všem stejným metrem
2: a, on by nikdy,
1: a to se mě na něm líbí.
2: Jasně, a on přesně není nějaký šmejt, aby někdy podepsal antichartu, ne?
1: On?
2: No,
1: to v žádném případě. Tak on byl vždycky takový bojovník.
2: Od narození je takový, ne?
1: No.
2: Asi.
1: No on byl něco, asi jako byl Václav Havel.
2: Jo.
1: Dizident.
2: A Petr Pavel?
1: Tak pozor, to je jiná liga.
2: No vyšší, ne? V dizidentství.
1: No tak Petr Pavel byl normální kariérní komunista. Ne?
2: Fuj, Tajksl, no to snad ne.
1: Nebyl?
2: Ne.
1: Jsem četl v tisku.
2: On se popletl.
1: Že jeho paní byla nějaká plukovnice.
2: Ne, on se popletl.
1: On se odpracoval.
2: A pak řekl, že se popletl.
1: Že se popletl?
2: Byl popletený.
1: Včera jsem tady měl debatu. Na kafe tady jeden známý, kterýho vy dobře znáte, nebudu jmenovat, a říkal, já jsem volil toho Pavla, já jsem tak zklamanej, to je tak o ničem. Jenom takový ty výkřiky PR-ovi tu na motorce a tu na laně. A no, říkal, že už by to, až kdyby se to opakovalo, že by to hodil Bábovi. A já říkám, byla chyba, pane Holče, že jsme co? Že jsme nekandidovali.
2: To je pravda.
1: No, pane Holče, skočte do toho.
2: Jo.
1: Příště to posíláme. Jo?
2: Na Jezerku.
1: Na Jezerku.
2: Tomášová, to bude primářová.
1: To je Tomik, to je Tomáš, to je dobrý člověk, ale on je primář, ale úplně...
2: Primářová byl taky dobrý člověk.
1: Tomáš je primář, ale úplně u jiné organizace.
2: Jo, dobře. Vlzorova 920 na umístění Mámy Medy vidíte do krytu za nehodnotové proputinovské komentáře. Ksavre Meda, on chce tu funkci.
1: Kdo by nechtěl funkci?
2: Šéfa TOP 09, jenomže víte, co mu stojí v cestě teď trochu?
1: Kalousek.
2: Ne.
1: Protože tá za nic.
2: Ta mateřská, to mateřství. On to říkal.
1: A co stojí v cestě, tam má na to nějakou paní, ne?
2: Tam je těžko víc, kdo je paní a já nevím. Já se do toho nechci zabrušovat.
1: Vychovatelku ne.
2: Já tam nevím, kdo je paní, kdo je pán. Kdo...
1: Ale to vůbec neřešte, no a o dítě se bude starat chůva, on bude, jak si myslíš, že v královské
2: rodině?
1: Počkej,
2: nebude se tam, nebude to teď dělat Market? Nebude to její příští to, job? On jí vystřídá v čele topky a ona bude se starat o děťátko?
1: No to není špatný, pane Holče. No jestli na to nepřišli sami, tak tam zavoláme.
2: A vy pošlete tu kytku, ne? Co nedostal jsi?
1: Asi jo, že já jsem se díval a kytka stojí třeba 600 korun.
2: Tak tam připište žádost, jestli by pro vás neměl nějaký mobil za lepší cenu.
1: Tu 17 iPhone?
2: Třeba, no.
1: Můžu, no. Jeďte.
2: Ale na Davidková.
1: Pan Holec děkuje všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV.
2: Na Vlzelku od Zálky, Ksavre.
1: A Zálka
2: nás podporuje, jo. Jitka Meissnerová, Vlzelnova 10, napravdu. Vidíte? Vybíráme napravdu. My jsme jak chvilkaři, ne? Skoro.
1: My jsme milion chvilek pro pravdu.
2: Jo. A Nadežda Formánková, Vilzonova 10, příspěvek pro přístav pravdy, abychom ten předvolební boj ve zdraví přežili, Xavere. Vidíte?
1: A má pravdu.
2: Jo.
1: Pane Holče, a teď přichází moje chvíle.
2: Jo, jo, jo.
1: No a koho tam zapíšeme?
2: To je jasný. Já to vím, Xavere.
1: Kdo koho?
2: No, já vám to řeknu. No. Já vám dám kontrolní otázku, jo?
1: Vy mě to budete diktovat do pera přímo, jako, jak se říká.
2: Já vám dám nejdřív kontrolní otázku, no. Xavere. Kolik máte dětí?
1: Já bohužel nula, pane Holče.
2: Nula? A nepřemýšlel jste si, když vidíte teď medu, že byste si pořídil něco taky? Ne?
1: Tak přemýšlel, už mám objednaný tři, ale...
2: Jo? No a kolik máte bytečků?
1: Byteček žádný.
2: No ne, teď. Vy máte byteček, ne byteček, vy máte byt. Vy jste se mi několikrát chlubil, jak máte velký byt, buržoázní.
1: No tak tomu neříkejte byteček, já mám mansardu.
2: Mansardu?
1: No.
2: A nejenom jednu, ne?
1: Co to znamená mansarda, pane Holče?
2: No, pod stříškou.
1: No, tak já mám mansardu.
2: Jo? A nejen jednu, ne? Jsem někde slyšel, no, tak, zákulisí.
1: Tak jako není jedna, ale jsou to nižší jednotky, jak říká Bořič.
2: Nižší jednotky, ale, ale i tak, Xavere, myslím, že se nad váma stahujou mračna.
1: Jak to?
2: No, protože nemáte žádný dítě a no. Máte jeden byt, velký ještě,
1: víte,
2: pro jednoho člověka.
1: Víte, mám jeden byt.
2: No, tak máte ještě víc, tak teď jste se přiznal. No a víte, co řekl Hřibátor teď?
1: No.
2: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant. A těm zatneme tipec.
1: Tak já dva byty dám Pirátům.
2: To byt vám rychle udělám.
1: Jo?
2: Jo.
1: No ne, tak lepší, my chudobní takovýhle starosti vůbec nemáme, pane Holče.
2: No vy nejste úplně chudobné.
1: Ale víte, co to přesně znamená? Že to je normální komunista.
2: No je to bolševik, jsou to bolševici.
1: Každým, to je v překladu počkejte. Každému podle jeho potřeb.
2: Tohle už jsou normální bolševici od Gottwalda. Ty měli kulaky, spekulanty.
1: No, jediný, co ho omlouvá, je to mládí.
2: Hřiba? Jemu je tak přes 40 let?
1: No, mladý člověk.
2: Je mladý člověk? Dobře.
1: Mladý člověk. Zdeněk Hřib a za...
2: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant.
1: Za výrok o bytech.
2: Tak bejt váma, tak už si připravuju předání.
1: Bytečku,
2: Xavere.
1: Však to taky, připravuju.
2: Jo? Dejte jeden tomu Michálkovi radši.
1: Já bych dal Michálkovi jedině, kdyby tam jeho paní šla natáčet.
2: To, myslím, to bude zařídit.
1: Aspoň jeden díl.
2: No. Tak vy chodíte na ty trhy, ne na Andělu? Ona ráda hraje s mrkvičkama a se zeleninou, co?
1: Jakože bych byl rekvizitář?
2: S okurkama.
1: No to já bych experimentoval. Jako s okurkama, to už je ohraný.
2: No teď já vím, že vy jste tak kreativní člověk s velkou fantazií.
1: No.
2: No, tak vy byste tomu dal šťávu.
1: Pane Holče, nepoužívejte tyhle ty dvojsmyslné výrazy. Šťávu. Ona by tomu dala šťávu.
2: No.
1: Tak prosím vás, příští Vilzonka už bude před posledním před volbama.
2: Vážně?
1: No, pane Holče, co kdyby jsme příště si vzali sem tabuli a napsali si tipy, jak to dopadne?
2: Proč
1: já už
2: ne?
1: Mám natipováno asi se 7 lidma.
2: Jo?
1: Že by nám sem postavili takovou tu tabuli, víte co myslím, no? Papírovou. No? A já bych zapisoval, anebo bychom sem vzali sličnou asistentku, která by zapisovala.
2: Jsme mohli vzít tu od Michálka, ať je nějaká sranda, ne?
1: Buď to tu od Michálka, ale to bychom museli až po 22. hodině to pustit, tu Vilzonku. A nebo Market, když tady má do čeho píchnout teď.
2: To je pravda.
1: Bude ráda, že si tady přivydělá 400 korun.
2: Jo.
1: Vezme si...
2: No, vidíte.
1: Teda musím vám říct...
2: Tak to tam připište, až jim, budete posílat tu kytku.
1: Já jim musím pořád chválit. Měla tak hezký šaty, pane Holče.
2: Jo. Tak za těch 300 tisíc K?
1: No, já nevím, jestli...
2: Měsíčně?
1: Já jsem řekl pěkný, ne drahý. Jo, jo. Já jsem takovýhle viděl v Kauflandu.
2: Aha.
1: Tenhle ten model.
2: Jo.
1: Ale neměli 4X.
2: Jo.
1: Takže, no, jako boty na podpatky už mám a Chichi Tornado už se tam dlouho neudrží a já jsem připravený.
2: Chichi Tornado se neudrží?
1: No, podle mě
2: říkejte.
1: To pojede, jak namydlený blesk. Já si na to dělám záluz.
2: Tak hájeli, já vím.
1: Já už jsem domluvený s Ondrou Brzo Bohatým, že budem dělat rozhovor a budeme mít
2: Bohatý. A už víte pseudonym svůj? Tam nemůžete jít jako Xaver?
1: Já budu Čiči Xavera. Čiči Xaver.
2: Nebo Čiča Xaver.
1: Čiča. Don Čiča.
2: No.
1: A je to. Víte, komu se říkalo Don Čičo?
2: Paroubkovi.
1: Jo, Paroubkovi.
2: Potom se mi stýskal.
1: No, on kandiduje za ČSSD.
2: Xaver, to je takový sešup. Oni ho teď zvou do televizních debat s úplně jako nějakým komparzem. Víte, z těch úplně bývalý premiér. Pamatujete si na to, když,
1: jasný,
2: když se nafouk nejvíc a chodil do těch debat s Topolánkem a byl presumptivní premiér.
1: Ale tak
2: premiér.
1: Vy jste taky býval prestižní streamer.
2: Jasně.
1: To takhle berte.
2: Já jsem,
1: ale víte, že se na to nevysere, už je divný. Hmm. Měl by zůstat pěkně doma a lidi by se za ním chodili radit, když by české zemi bylo nejhůř.
2: Ne, já to znám. Víte, co mi napsal jednou Jáchym Vrecion? To je ten od...
1: Kdo?
2: Synáček od Alexandra Vondry a...
1: A jak jste to říkal to jméno?
2: Jáchym Vrecion.
1: To je česky?
2: To je česky. A oni, jo, oni ho živí rodiče, dojí erár samozřejmě, aby nic nemusel dělat, aby nemusel makat.
1: To je v pořádku.
2: A já jsem mu tak nějak napsal nějaký hodnotový věci na X-ku a on mi napsal, Petře, vy jste padl až na dno. A já jsem mu napsal, Jáchyme, já jsem dnem dokonce propadl už.
1: No, ale já to nechápu.
2: Co?
1: To je ten levoboček, jo?
2: Nemakačenku, no.
1: A to je jedno, já nevím, no. Tak jasný je, že takovýhle děcka musí být napojený na erár.
2: Jo.
1: V tom nehledejte nic špatného. Ale že on se pustí do vás. Vy taková hvězda, silný člověk.
2: Silný, jo, ne? Tak viděl tam ty hodnoty.
1: A co on umí?
2: Dojít erár.
1: Jo.
2: Díky rodičům.
1: Jo, jo, jo. Tak... Pak jsme udělali něco špatně, pane holče. My nedojíme nic, nás dojí právníci.
2: No.
1: No, příště uděláme tabuli, nebo se na to vykašleme?
2: No, tak uvidíme.
1: Ne, může. Uvidíme, řeknete jo nebo ne?
2: Budeme tajemný.
1: Tipy, jak to dopadne?
2: Jo.
1: A od nás to převezme ta fortuna, to jsou sásky.
2: Mhm.
1: A vypíšou sásky.
2: Jo.
1: A nás uvidíte. Všechno je to pro dnešek a těším se na příště. Naschledanou.
2: Já taky, Xaver.
3: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Petr Žantovský je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Petr Žantovský je novinář, publicista, komentátor, také člen Rady České tiskové kanceláře a muž, který, když píše nějaké pojednání v médiích anebo do knih, k tomu se dostaneme, si nebere servítky nalevo, napravo. Ale já začnu tím, pane Žantovský, dnes Českou televizí překvapivě a tou kauzou, která zacloumala trošku Českou televizi, a to znamená Hlubuček, Wollner a tato linka. Co si o tom celém myslíte? Je možné, že by se v České televizi děly takové věci, že by se takzvaně stopla reportáž?
1: No tak jak vidíte, tak to možné je. A já teda, když se mám vybrat mezi tím, co říká pan Šlachta, jako velmi zkušený policista, který můžeme mít k němu sympatie nebo ne, ale je nacvičený pracovat s fakty. A když proti tomu postavím něco, co povídá pan Wollner nebo jiní lidé z České televize, které my dva oba stejně dobře známe, tak si myslím, že ten výběr je celkem jednoznačný. Já bych k tomu řekl hlavně jednu větu. Novinář se může dopustit dvou nejhorších skutků, které absolutně likvidují jeho profesionalitu. Jedno je natáčení nebo vysílání nebo psaní za peníze, za zájem, za vliv, za někoho, anebo pozdržení nějaké informace, zase za peníze, za nějakou motivaci. Tady se zjevně dělo to druhé, ono to nebylo jistě jenom tady, ono to bylo v různých jiných televizích. Slyšel jsem různé historky z období Vávrova šéfování zpravodajství na TV Nova, že tu a tam se také natočila nějaká reportáž, pak se neodvysílala, zmizela záhadně, nikdo neví proč. Takže oni to, ti novináři, mají možná trošku v krvi, když se jim dobře zalichotí a když se dobře motivují, proč by ne?
0: No, soukromá televize, tedy říkáte pan Vávra, mluvíte o Nově, předpokládám, ano. Tak je to nehezké, ale člověka to tak neurazí, jako když se jedná o médium veřejné služby. Na druhou stranu není možné, aby to bylo tak, že to, co říká pan Wollner, že ta reportáž prostě nešla dokončit, nebo paní redaktorka odešla, aniž by dokončila?
1: Odešla nebo byla odejita?
0: Nevím, nebyl jsem
1: u toho. No, vidíte, no. To je právě řada otázek. Oni v České televizi umí jednu věc dokonale, mlžit. Všechno, co by měli vysvětlit na margo svého činění, konání, tak dokážou zamlžit tolika různými frázemi, věcmi, které si nemůžete ověřit. Sám jste teď říkal, nevíte, jak ta redaktorka, za jakých okolností, on nám to pan Wollner zcela jistě neprozradí. Takže já nechci být soudcem, nebyl jsem u toho natáčení té reportáže před těmi 3 lety bezmála, ale věřím tomu, co říká pan Šlachta.
0: Je to problém konkrétního redaktora nebo konkrétního šéfredaktora?
1: Nebo já myslím, že je to selhání systému.
0: Ředitele?
1: Je to selhání systému. Ředitel Dvořák nastoupil do České televize a velká léta, dlouhá léta, v podstatě nechával veškeré zpravodajství na lidech hluboko v managementu pod ním. Tím myslím nejenom pana Šámala, ale i ty jednotlivé editory, šéfy jednotlivých pořadů a podobně.
0: Což je správně?
1: No já nevím, protože když jste ředitel veřejnoprávní televize, tak nesete odpovědnost za plný obsah a za férovost toho, jak vzniká. Já myslím, že to správně není. Já tím nechci říkat, že by měl zasahovat, aby se tam prosazovaly ty či ony politické zájmy, strany, informace, cokoliv. Ale nemůže to nechat být a věnovat se jenom těm biznisům nebo těm produkčním věcem nebo kde čemu jinému. Prostě ta zpravodajská budova si vybudovala už od dob té krize na Kavčích horách v roce 2000 jakousi autonomii. Tehdy se dopustil kníže Schwarzenberg hezké věty: Česká televize patří těm, kteří v ní pracují. A ono to tak došlo na plnění. Dneska to tak vypadá a ta zpravodajská budova se chová zcela svéprávně. Jako kdyby k té televizi nepatřila. Přitom Česká televize je tady od toho, aby poskytovala kulturní statky, sportovní informace, edukativní informace, nevím co, artové, záležitosti. A to všechno před tím vším smekejme klobouk, protože tady je hluboká tradice 70letá, která jako tu televizi, té televizi dává kredit. Ale ta zpravodajská budova ji ho bere. A to si myslím, že nejvíce lidi štve.
0: To, co jste zmiňoval s panem Knížetem, drobná vsuvka, vy jste dlouhou dobu působil jako hudební publicista, vidíte?
1: No, spíš jako publicista amatér za studií.
0: Protože Pavel Dobeš má v jisté písni text o okrcích, jak je to, tak půda patří tomu, kdo na ní pracuje.
1: No, je to takový hezký socialistický. Já vždycky na to argumentu, jestli teda by pan Kníže souhlasil s tím, že by třeba Budvar, státní podnik, patřil těm zaměstnancům, kteří tam točí to pivo, nebo jestli ČES, který je polostátní, patří vlastně zaměstnancům nebo tomu státu s ostatními vlastníky. Já myslím, že tady se prostě jenom demagogicky vyhrábla jedna situace a na té se postavila věta.
0: Pane Žantovský, teď se vedou dlouhosáhlé debaty na téma zvyšování koncesionářských poplatků za média veřejné služby, tedy Český rozhlas a Českou televizi. Na které straně barikády stojí váš názor?
1: Já se s ním netajím už velmi dlouho. Na jednu stranu ano, od roku tuším 2008 nebyl ten poplatek valorizován, to je pravda. Cenová a obecně ekonomická situace kolem nás je jiná podstatně. Na druhou stranu ještě nikdo nevytvořil nebo nevykonal forenzní audit činnosti České televize. Nikdo nikdy, vždycky ten audit jde jenom po účetních položkách, jestli jsou faktury správně založeny do správných šanonů a zaplaceny. Já bych připomněl jenom jednu věc, kterou zveřejnil kdysi pan inženýr Žádník, a je to celkem známá informace, že za bývalého ředitele Jiřího Janečka, dneska vlastně radního té televize, ta televize dokázala z fondu televizních poplatků, tedy z toho, co inkasovalo od občanů, z té druhotné daně našpárovat 12 miliard. A mě by docela zajímalo, za těch x let, možná to nebylo 12, možná to
0: ne, abychom to řekli přesně, v okamžiku, kdy se střídali ředitelé, ano, tak tam bylo něco přes 4 miliardy. To znamená konec Janečka a začátek pana...
1: Tak se omlouvám za špatné číslo. Fakt je ten, že my dnes nevíme, kolik jich tam těch peněz zůstává v tom FTP, na co byly použity. Tam totiž došlo k té změně účetnictví, že jako jestliže Český rozhlas účtuje systémem jako běžného podniku příjmy, výdaje, rozdíl, daň. Tady se účtuje vlastně s nulou mnoho let a ta nula se dorovnává z toho FTP. A my nevíme, na co jsou ty peníze použity. Ty, které Janeček nastřádal, tak za Dvořáka začaly mizet.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Arnošt Drost je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Arnošt Drost je místopředsedou představenstva Sdružení českých taxikářů.
2: Ano.
1: A také muž, který taxikaří 35 let.
2: Ano.
1: Praze, takže tu branži dobře zná. Pane místopředsedo, co myslíte, mají taxikáři, speciálně pražští taxikáři, dobrou pověst?
2: No tak řekněme, že trošku se pověst napravila, no ale média neinformujou tak, jak by asi měla.
1: Tak. Teď můžete informovat veřejnost tak, jak by se mělo, tak povídejte, čím
2: chápu,
1: to bylo?
2: Bylo to tím, že tady bylo 200 zhruba asi takových vykuků, kteří si založili nějakou společnost, jmenovala se Torges, my jsme tomu říkali Čorges, ze cikánského slova čorovat, jako krás. No, pak se to přejmenovalo na Virtus komanditní společnost, velel tomu Ivan Hříbal, který je teda už po smrti. No a vlastně tato skupinka ovládala celý centrum a nejlukrativnější místa v Praze. Jo? A svým způsobem magistrát je pěstoval, jo? Protože vlastně, když se o něčem mělo psát, přišla nějaká kauza ve státní správě na magistrátu, no tak se vytahli taxikáři, že jo? Taxikáři kradou. Jo? Takže se vytahli. No a
1: zatímco byli čistí jako okvětí bílé lilie, je to tak?
2: No, dá se říct.
1: Dá se říct, jo. Tak já mám vlastní zkušenost, já jsem z Troje jel taxíkem jednou na letiště za 1800 a jenom protože jsem spěchal, tak jsem to, takže moje zkušenost je jiná. Ale...
2: A vy jste si bral taxíka na ulici, nebo jste si ho volal?
1: Toho jsem si volal.
2: Nechápu, protože já jsem jezdil 25 let u profesionál taxi. A
1: to bylo to Profi Taxi?
2: Profi Taxi. No, ono to bylo oficiálně Profesionál Taxi, SRO, ale zkráceně Profi Taxi, obchodní značka. Takže Profi Taxi, já si myslím, že mělo vcelku slušný renomé. Tam korporátní zákazníci měli největší slevy, ale i běžný retail z ulice jezdil, když byla cena 27, tak jezdil za nějaký 24,80.
1: Zkusím to ještě jinak. Čím si myslíte, že se přihodilo, že v některých bedekrech bylo napsáno, jedete-li do Prahy, dávejte si pozor, okrade vás taxikář? Což je prokazatelně, to tak v jisté době bylo.
2: No, tak na to měly podíly cestovní kanceláře, který to psali, že jo. A samozřejmě pak se na tom podepsal i pan Kvasnička, protože pan Kvasnička starší, jo. Ten vlastně dával ty svoje reklamní letáky, už to měli cestující připravený v takových těch kapsičkách, letadlech, aby jezdil jenom ze společností 3A.
1: Jinými slovy, u taxikářů problém nebyl, mohli za to ti co dávat letáky.
2: No, svým způsobem ano. Svým způsobem ano, a vemte si to tak, bylo to 200 lidí na počet zhruba 3800, jo, není to zanedbatelný procento, je to zhruba nějakých 6-7%, ale v jiných branžích, ať je to v hospodách, barech, úřezníka nebo uzelináře, tak tam vás okradou taky. Jo, takže já to beru spíš
1: takhle sportovně. Dobře, ale tady sedíte vy, tady nesedí žádný zelinář, ale pojďme teď k tomu, co vám nejvíc vadí teď vám taxikářům. A pane místopředsedo, pokud vím, tak vy teď nejvíce válčíte s těmi alternativními dopravci, což je Uber a což je v našich podmínkách Bolt, je to tak?
2: Jasně.
1: Co vám na tom tak vadí?
2: No tak na jednu stranu mě vadí to, že jezdí za dumpingové ceny a Úřad pro hospodářskou soutěž v tom nedělá vůbec nic. Jo, podali jsme několik stížností a oni se tváří, jako kdyby ten problém neexistoval.
1: Nabídka, poptávka?
2: No, pokud podnikáte, tak musíte podnikat za účelem zisku. A jestliže vám z toho kilometru, za tu cenu, za kterou oni jezdějí, zbyde 60 halířů, tak asi to není normální.
1: Za jakým účelem tedy podnikají oni?
2: No to já nevím, za jakým účelem podnikají oni. Já to doopravdy nevím, já to nechápu. Jo, já když si spočítám, ať zleva nebo zprava, tak on ujede 350 km denně, strží 4 000 korun. Z těch 4 000 korun odevzdá 25% firmě, která mu to zprostředkuje, to znamená Uber, Bolt nebo Liftago. K tomu musí zaplatit z té tisícovky za tyhle ty dvě firmy, nebo vlastně za tyhle dvě firmy musí zaplatit DPH, tak to už jsme na 12 stovkách. K tomu musí zaplatit denní pronájem vozidla, to začíná někde na 8 stovkách, tak už jste na 2000. K tomu zaplatíte 1000 korun za pohonné hmoty a jste na 3000 korunách. Takže vám zbyde 1000 korun. Z té tisícovky vy musíte odevzdat zdravotní, sociální a daň z příjmu. Takže co vám zbyde?
1: Co tím naznačujete, pane místopředsedo?
2: No tím naznačuju to, že je něco zchnilého ve státě dánském, protože o tohle to by se měl zajímat Úřad pro hospodářskou soutěž. Jo? Tady, každý tady z nás podniká za účelem zisku, a ne, aby teda tady byla nějaká firma, která záměrně ničí celý trh, aby ho potom převzala.
1: Aha, už tomu rozumím. Takže vy vlastně si myslíte, že to teď někdo dotuje, proto aby zničil vás taxikáře.
2: Klasickou taxislužbu, ano.
1: A jim to potom zůstalo, ten trh, a zvýšili ceny. Tak to mám rozumět.
2: Tak to zhruba asi tak bude. Protože dneska nás rozdělili na vlastně dotovanou, nebo respektive regulovanou a neregulovanou taxislužbu, pan ministr financí. A neregulovaná taxislužba, ta si může účtovat, co chce. Jo, já jsem schopný doložit, že za půl kilometru si účtuju 360 korun, za jízdu z Olomouce do Prahy, vzdálenost zhruba 300 kilometrů, 23 tisíc korun.
1: Mluvíme teď o těch o tom Uberu třeba?
2: Mluvíme o Uberu a o Boltu.
1: Jo, zatímco regulovaný taxikář?
2: Regulovaný taxikář si sice na jízdu mimo Prahu může říct, co chce teoreticky, protože ta cena je regulovaná pouze v Praze. Nicméně normálně uvažující člověk, a já předpokládám, že mezi tím zbytkem je nás 1800 dneska, takže mezi tím zbytkem, co tady zůstal, tak si nikdo za 300 kilometrů neřekne 23 tisíc. Pokud by se jednalo, řekněme, o přepravu více místným autem, tak ta cena by tam mohla být někde na 12 tisících.
1: Kam spadá v tom, co popisujete, ta služba, která se jmenuje Liftago? Protože tu já třeba využívám s velkou spokojeností a mám pocit, že to má jakousi úroveň. I čistota vozu, i ceny jsou dobré a tak. Nevím, jestli to tedy spadá do té takzvaně dotované, jak vy říkáte, aby ovládli trh, ale Liftago je ještě něco jiného než Uber a Bolt, ne? Nebo se mýlím?
2: Ne, to je, Liftago je takový hybrid mezi, jo. Liftago vlastně dává, a to víte sám, vlastně vám dává cenovou nabídku a vy si vybíráte.
1: Chci, nechci. Jo?
2: Chcete, nechcete, jo? Ale vybíráte si, já nevím, asi mezi čtyřma řidičema nebo čtyřma cenovými nabídkama.
1: Jakdy, jo? No.
2: Kdežto u Boltu nebo u Uberu, tam vám ta cena přijde a buď ji chcete, nebo ji nechcete. Jo? Ta cena přijde i tomu řidičovi a ten řidič s tou cenou nemůže nic dělat. Klasická taxislužba je regulovaná nějakým stropem. A když ke mně přijde zákazník a ptá se, tak a jede třeba někam dál, no tak já mu řeknu, dobře, můžeme se dohodnout, cena nebude 4 000 korun, já vám udělám slevu, bude třeba 3,5 000 korun. Mm-hmm. Jo? Protože já z toho neodevzdávám žádnou provizi. Ty řidiči od Boltu, od Uberu i od Liftaga odevzdávají minimálně 25% provizi. Platí za ty dvě firmy, první Uber a Bolt, za ně platí DPH. Tyhle dvě firmy, které tady jsou u nás na trhu, u nás neodvedou jedinou korunu na daních, jedinou korunu na DPH, všechno za ně musí zaplatit řidiči, a ty dvě firmy, každá jedna z nich odsud vyvádí 1,5 miliardy měsíčně.
1: Jo, a jo, to je ty... nějaký oficiální údaj, jo?
2: To se dá lehce dopočítat a jsou to vlastně údaje, které si vytáhnete ze statistického úřadu, jo, a tak dále. Mm-hmm. Tak dále.
1: Pane místopředsedo Drozde, řekněte, vy jste slibovali před pár týdny, zablokujeme Prahu, že se nestačíte divit, už toho máme dost. Co chcete získat tím, že zablokujete Prahu?
2: No, my chceme hlavně získat, nebo my chceme dosáhnout toho, aby vlastně ty úřady začaly jednat podle práva. Jo? Viz, máme tady spoustu řidičů z východu. Jo? Já nebudu říkat jenom Ukrajinců, i když jich je zhruba 92%.
1: No, jo? Abychom byli úplně, vy jste pro parlamentní listy řekl dobytci z východu.
2: Jo, to jsem ale řekl v souvislosti s tím, jak se chovají na ulici, jak jezdí, jo, jaký mají respekt a jak se chovají vůči ostatním řidičům. Jo, nechovají se slušně, proto jsem použil to slovo dobytci.
1: Dobře, ale pojďme ještě k té blokádě. Takže chcete dosáhnout čeho?
2: No, chceme dosáhnout toho, aby státní správa, policie, městská policie, kontrolní odbor, aby začali doopravdy jednat podle zákona. Protože já, když si přijdu požádat o kartu řidiče na taxíka, tak já musím doložit výpis trestního rejstříku, výpis karty řidiče, zdravotní potvrzení. A na základě toho, pokud jsem čistý, tak dostanu kartu řidiče taxi.
1: Ano.
2: Lidi z východu sem přijdou, mají svého takzvaného klienta nebo jejich zástupce, ten udělá hromadnou žádost, prostě 20-30 lidí, s tím přijde na ten odbor toho dopravního úřadu a tam ty žádosti podá. Jo? A nedokládají vůbec nic, doloží to čestným prohlášením.
1: Vy tedy oslovujete zákonodárce jakýmsi dopisem, v kterém mimo jiné zaznívá, že to spojení s válkou na Ukrajině tam je, ne, že není. Jak jste říkal před chvílí, že část ze působících řidičů mohou být bývalými vězni propuštěnými Zelenským.
2: To je pravda. To je pravda. Tam nikdo neskoumal, jestli mají čistý trestní rejstřík, jestli nebyli trestaný za drogy, znásilnění, loupeže. Na to se nikdo neptal. Tam stačí, když doložíte čestné prohlášení, no a papír snese všechno, že jo?
1: Já vím, ale proto máme nějakou, nechci říkat důkaz, ale třeba nějakou zprávu nebo nějakou informaci, že to jsou bývalí propuštění vězni prezidentem Zelenským.
2: Kam by ty pánové z té války utekli?
1: Do války.
2: Teď mu jich uteklo přes 80 tisíc.
1: Dobře.
2: Dezertovalo.
1: Dobře, jo, a předpokládáte, že část z nich jsou teď...
2: Část z nich utekla do Polska, část z nich utekla přes Slovensko sem.
1: Já vím, ale část z nich jsou teď taxikáři v Praze.
2: Klidně můžou být.
1: Mimochodem, taková ta nešťastná věc, kdy, případně mě opravte, kdy ukrajinský taxikář srazil tu paní tak nešťastně, která skončila na vozíku, je to tedy pár let.
2: To je 10 let zpátky, no.
1: No, to je jedno, jak je to dlouho, ale ptám se, jestli už se to nějak vyřešilo.
2: Ne,
1: jestli...
2: to se nevyřešilo a nevyřeší se to nikdy.
1: Nechte mi říct tu otázku. Jo. Jestli se třeba zkoumalo, na základě jaké licence ten ukrajinský řidič jezdil, jestli byl dohledán, jestli byl třeba nějak popohnán ke spravedlnosti, nebo jestli se někde ukryl na šeré Rusy.
2: Ne. Tak ten řidič z toho vozidla zmizel okamžitě.
1: Zmizel.
2: Tu paní našel řidič, který jel okolo, viděl dopravní nehodu, tak se tam šel podívat a našel tam tu paní těžce zraněnou. Zavolal teda záchranku, paní převezli do nemocnice. Řidiče nikdy nedohledali. Ví se akorát z výpovědi té paní, že si objednala firmu Uber. To bylo všechno. Firma Uber od toho dala ruce pryč, že to byl, jak oni to říkají, jejich spolupracující řidič, že to není žádný jejich zaměstnanec a že on musí být pojištěný. Jo? a v té době neměli povinnost pojišťovat vozidla jako vozidla taxi, kde ta pojistka je o 100% vyšší.
1: Ti bývalí řidiči taxislužby nebo současní řidiči taxislužby z bývalých zemí Sovětského svazu, ať jsou odkudkoliv, tak vy tvrdíte, že jsou špatnými řidiči.
2: Jsou?
1: A jak si to mám představit? Jak mi to můžete vysvětlit?
2: No, tak podívejte se na nehodovost v Praze, jak narostla. Zeptejte se lidí, kteří mají, to jsou takový ty dispečeři, kteří jezdí těma hlídkovýma autama u dopravního podniku, to takový ty zásahový vozidla a podobně, tak já tam mám dva známý a on mi říká, hele, 4 až 6 dopravních nehod v noci, kolize tramvaj Bolt, autobus Bolt nebo autobus Uber, autobus tramvaj Uber, jo. To jsou prostě dopravní nehody, které nikde nikdo, vlastně oni neřeknou, že to byli řidiči z východu, jo, aby to nerozmazávali, tak noviny píšou taxikář.
1: Dobře, ale vy říkáte, že chcete změnu těch předpisů, že chcete
2: Chcete,
1: píšete zákonodárcům, chcete zpřísnění podmínek pro všechny.
2: No, zpřísnění. My chceme, aby se vrátili zpátky zkoušky.
1: Ano, to je ten místopis a tyhle ty
2: ano,
1: věci.
2: Ano.
1: Jazykové schopnosti.
2: Jazyková schopnost, místopis, znalost právních předpisů.
1: A to i pro ty služby?
2: Ne, kompletně pro všechny.
1: No ne, počkejte, tak Uber a Bolt nemůžeme považovat za taxi. Je to nějaká přeprava nebo něco takového?
2: My jsme v roce 2019, kdy se chystala novela zákona 111, tak jsme předkládali svoji novelu, která se všem moc líbila.
1: Co to je svoji novelu?
2: No, novelu toho zákona.
1: Dobře, a vy nemáte právo navrhovat zákony.
2: My ho sice nemáme, ale může to předložit poslanec. Že?
1: A dobře, klidně. A co v ní bylo teda?
2: No, jednoduše řečeno, bylo ty podmínky byly udělané tak, aby to bylo pro všechny úplně stejný.
1: To znamená i pro ty alternativy.
2: Ano, to znamená, že všichni by měli stejné podmínky. Všichni, jako v Maďarsku, by měli taxametry, měli by střešní svítilnu a měli by firmu a cenu veřejně na dveřích. Mm-hmm. Jo? Takhle to funguje v Maďarsku a problém s tím žádnej není. Jo, všechny auta jsou žlutý, všechny auta mají cenu, všechny auta mají nahoře transparent. A na tom transparentu je buď zeleně Bolt, černě Uber, anebo je to žlutý transparent a je tam klasický taxi. A funguje to.
1: Na druhou stranu připustíte, že to je jakási výhoda, když mám aplikaci například Uber a přijedu kamkoliv na světě, vylezu z letiště a jenom kliknu adresu. Takže to je možná lepší, než když byly klasické taxíky jenom k dispozici. Říkám to teď uživatelsky. Určitě také sám cestujete a občas někam přijedete.
2: Tak používám klasického taxíka.
1: Jo, i třeba, já nevím, kdekoliv na světě. Jo,
2: v Istanbulu, nevím, v Seville. V Paříži jsem používal klasického taxíka, v Itálii jsem si najmul klasického taxíka.
1: A vy byste do Uberu teda nesednul z principu?
2: Z principu nesedám ani do Uberu, ani do Boltu. Já je nehodlám podporovat, protože říkám, tyhle společnosti vyvádějí 1,5 miliardy, 18 miliard ročně a nenechají tady z toho ani korunu, neinvestujou. U Boltu vím, proč to je, protože u Boltu, když nedělíte zisk, u té společnosti, když nedělíte zisk, tak u nich, to je tuším, že estonská společnost, lotyšská, to je jedno, tak nedaníte. To znamená, že ta společnost kumuluje zisk, nedělí ho mezi svý akcionáře, jenom dává výplatu. Jo? Takže se to nedaní. Oni můžou investovat, oni můžou vyplácet jakoby mzdy, platy, ale pokud to není rozdělení dividend, tak se nic neděje.
1: Čím to je, že jste vy jako taxikáři neuhájili pražské letiště?
2: Úplatkem. To vám řekne každej. Na pražském letišti jde jenom o prachy.
1: Ostatně.
2: Pan Kvasnička nabízel 4 koruny za hlavu, neboli 4 koruny za každého člověka.
1: Já nevím, který je pan Kvasnička.
2: To je majitel radiotaxi AAA. Uh-huh. Jo, bývalý nájemce. Takže oni nabízeli 4 koruny za jednoho člověka. Uber nabít 8. Jo, je to jenom o penězích, o ničem
1: jako
2: jiným to
1: uplatek
2: není.
1: Za...
2: No to není uplatek, to je platba.
1: No
2: to je,
1: tak vy jste začínal tu odpověď tím, že to uplatek.
2: No jasně, jasně, vy se musíte nejdřív někam dostat, pak musíte někoho podmáznout, aby vám řekl, kolik nabízí protistrana, no a pak ho přebijete, že jo.
1: Jo, takže tam došlo k tomu, že se nějak, asi někdo nějak motivoval podle vašich slov. A na druhou stranu ty vozy, které vidím jet po Praze z letiště, a je tam airport, Uber, tak vypadají velmi kultivovaně a sama nová auta. A říkám si, jestli to není náhodou, takže o to tak trošku šlo.
2: No, nechtěl byste to jezdit. To auto stojí 42 tisíc v holým nájmu.
1: Proč bych to nechtěl jezdit?
2: No, protože na to nevyděláte. Tam ten řidič je otrok svý práce, jo. Vemte to tak, že...
1: No ten můj za těch 1800 na letiště otrokem určitě nebyl.
2: Jasně, to chápu, zase jako... to chápu, jo, ale vemte to tak, že ty kluci platí 42 tisíc měsíčně za pronájem toho vozu. Platí si pohonné hmoty. A zase můžeme to jednoduše spočítat. Průjezdnost Prahou je 12 až 16 km za hodinu. Kolik on těch zakázek může udělat z toho letiště? Kdyby mu trvala jedna zakázka přivízt někoho dolů, hned zpátky obsazený nepojede, takže se vrací prázdnej, tak mám to najetý, trvá to 55 až 70 minut. Tak udělá jednu za hodinu. Jo, když bude jezdit takhle, kdyby jezdil 8 hodin a doopravdy hned po tom příjezdu na to letiště stál před tou halou, hned naložil, tak udělá 8 krát 720 korun, což je 5 720 korun. Jo, a platí za to 42 tisíc. Takže ty kluci tam dělají, řekněme, 16-hodinové směny, jezdí jako magoři po evropský, a stejně jim ty peníze moc nevycházejí.
1: Zase
2: na to vydělá jenom firma.
1: Zase by mě nutilo se na to dívat pohledem tím spotřebitelským. Řekněte mi na závěr, pane místopředsedo, kdy máme očekávat my Pražané, že vy taxikáři město zablokujete?
2: No, víte, my se nejdřív obrátíme na soud, protože tady je jedna zásadní věc a to je to, že je povinnost výměny řidičských průkazů právě u těch lidí. Je to ze zákona. Ze zákona, pokud jim je udělený povolení k pobytu, tak do 3 měsíců si musí vyměnit řidičský průkaz, ale zároveň s tím ruku v ruce musí udělat teoretickou část v autoškole a složit zkoušky. A nějak na tohleto, nějak ministerstvo dopravy nějak na to zapomnělo, ministerstvo vnitra na to nějak zapomnělo, takže my teď podáme 2 nebo 3 trestní oznámení a obrátíme se na soud.
1: A jinými slovy, blokáda je v nedohlednu.
2: Není. My předpokládáme, že ta blokáda by mohla být první týden v září. Při tom největším šrumce se lidi začnou vracet z těch dovolených, aby to stálo za to.
1: Takže nás občany potrestáte?
2: My nebudeme trestat vás, my budeme trestat neschopnou vládu. Že jo? Vy běžte se stížnostma na tu vládu, proč vlastně odpovědný úřad je, proč odpovědní úředníci nevymáhají zákon tam, kde by vymáhat měli.
1: Jsem rád, že jste přišel. Držím palce na
2: shledanou. Já děkuju. Mějte se pěkně.
1: Na shledanou. Naším hostem byl Arnošt Drozd.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a ve studiu se mnou, jako vždycky, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, máte ráda kompas? Používáte kompas v životě?
2: Mám kompas, mám ho v autě pro případ, že by přišel blackout, tak abych trefila na hranice. A nejsem si úplně jistá, které hranice bych tentokrát měla zvolit.
1: No tak teď máme kompas panevropský, celoevropský, protože kompas konkurenceschopnosti, věřte tomu nebo ne, představila šéfka Eurokomise Staronová Ursula von der Leyenová, kdy vlastně vyhlásila svoji druhou pětiletku a mně to připadá jako červený hrádek Milouše Jakeše, protože to, co ona představila, je vlastně, ona je hrobkyní evropské ekonomiky, protože ona je skutečně tím strůjcem nebo strůjkyní Green Dealu.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

0: Radio Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den a vy jste mě opustil na 14 dnů.
2: Na 14 dnů, Xavere, ale uteklo to jak voda, ne?
1: Ne, bylo to trápení, každou minutu jsem se díval a říkal jsem, kdy už přijede pan Holec z dovolené. Prostě připadal jsem si, jako kdybyste mě jako dítě dal do dětského domova.
2: Fakt?
1: Jo.
2: A teď jsem tady, Xavere.
1: No teď jste
2: vidíte?
1: Tady, ale jako už to podezření zůstalo.
2: No jo, ale Xavere, já jsem si říkal, já jsem na vás myslel taky.
1: Ano, to vidíte.
2: No a říkal jsem si, něco tomu Xaverovi přivezu z té Itálie, ne?
1: No tak to se tak sluší, no.
2: No, tak aspoň blackout, takový blackoutíček.
1: Blackoutíček.
2: Jo. Představte si, sedíme v našem apartmánu nad Bolzánem a přijde bouřka, ale fakt hustá.
1: Hustá.
2: Nejednou to třískne do toho baráku, fakt velkýho v těch horách a tma. Blackout, jak se říká.
1: Blackout.
2: Totální. No a já si říkal, tak a teď tohle to přivezu.
1: A nepřivezl jste.
2: No, nemusel se. V Česku byl milionkrát větší blackout, jsem říkal, já jsem řídil.
1: Byl blackout, pane Holče, to bylo minulý pátek. Já jsem celý den byl v XTV sám.
2: Jo.
1: A to přišlo nějak dopoledne a já jsem si kafíčko uvařil. Tady jsem seděl, pracoval jsem, protože v tu chvíli pracujete za všechny.
2: No to je jasný, to dá rozumět.
1: A lítal jsem jak šuspajtl a najednou buch, nic.
2: Počkej, tady není tady záložní nějaký to, generál?
1: No, svítili tady na stropě ty zelený světilka exit.
2: A ty od koudelky taky od generála?
1: To od koudelky. A najednou jsem neviděl kudy kam.
2: Jo, ale kafíčko jste stihnul si
1: udělat. To jsem si stihnul udělat, tak jsem ho to tak jako podsucával. Zjistil jsem, že dole chlapci z Lové Expressu také propadli nervozitě. Mm-hmm. A říkal jsem si, je to tady, Putin vyjíždí do Prahy.
2: Tady je vlak.
1: No, vy jste si dneska přál Vladimíra Vladimiroviče na tabuli cti a to byste měl teda nějak vysvětlit, proč jste ho tam chtěl.
2: Já vám to vysvětlím, Xavere, protože víte, že se v Česku říká, za všechno může kdo? Máme dva zločince, ne? Obvyklý podezřelý. Babiš anebo Putin. A nebo oba dohromady.
1: Nebo Turek.

0: anebo Turek. No a já víte, že sleduju rád premiéra Fialu. Inspiruju se.
1: Vy jste fanoušek, já vím.
0: Vy si mu narte všechno, co řekne, tak to hltám. A on nám furt opakuje, že nás ostřihává od Putina, od zločince, od Ruska energeticky. A já jsem si řekl, když jsem sledoval ten blackout český, tak jsem si řekl, tak, ale ten nás odstřihne totálně, tak Česko vypnem, a když to vypnem, tak vyhladomíme vlada. Nebudeme potřebovat vůbec nic, ne? Žádný energie.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Podtrženo sečteno a dnes Petr Holec, zvaný Adonis. Vítám tě.
2: Adonis, Xavere, díky za pozvání.
1: Ano, jahoda zůstala doma, tak to dneska beru já. Kdyby náhodou diváci nevěděli, o čem je řeč, stačí se podívat na včerejší Vozonku a hnedka budete v obraze. Tak včera jsme si připomněli výročí smutné okupace. Chceš k tomu něco říct?
2: Asi jenom dvě věci. Za prvý, mě to vlastně frustruje strašně, že my slavíme výročí a jakoby den národního ponížení a porážky, což byla okupace vojskama Varšavské smlouvy v roce 68, víc třeba než výročí založení státu, který byl záhy úspěšný. To mě docela vadí, je to nějaká charakteristika, abych řekl, menších národů, že oni dokážou slavit porážku, protože nemají moc těch velkých vítězství. A druhá věc je, říkal jsem si, s čím přijde náš prezident Petr Pavel vzhledem k jeho minulosti, protože to je asi jediný obhájce té sovětské okupace z roku 68 před listopadem, který je mezi politiky, a on měl odvahu vystoupit s tím, ať nepřepisujeme historii. Tak já jsem si říkal, jakou historii myslí, jestli tu, co přepisoval on do roku 89 nebo jakou. Trošku jsem se o něj bál v tenhle ten choulostivý den, aby nedostal ráno na Hradě špatnou komunikační kartu.
1: A nedostal,
2: tu listopadovou. Dostal tu polistopadovou.
1: Tak je to v pořádku. Tak, ale dobré zprávy. iDnes.cz, vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se si nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouchnutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, on by nebylo schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš, musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde tím přáním Petra Pavla dohromady?
2: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce, Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá, já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích Milan Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
2: No to ne, tak neděje, to nevadí.
1: No ale na našeho pana prezidenta míří žaloba. Bývalý rektor ČVUT žaluje prezidenta kvůli svému odvolání.
2: Tohle je geniální. To se může stát opravdu jedině za Petra Pavla. Jo? To je jako když se, on je první prezident, který podepíše zákon důležitý a řekne, a teď se půjdu udat k ústavnímu soudu, protože mi to přijde nějaký neústavní. A on prostě jede dál v tomhle. A tohle je fakt, jedním z těch jeho investorů nebo loutkařů je Petr Kolář. Petr Kolář, zde přítomný, těžil prostě ČVUT za jakési konzultace, asi zbytečný, co by tak asi radil ČVUT, no a za to bral miliony z našich peněz, z eráru. Teď mimochodem furt se rozvídáme, jak ve školství chybí peníze, ne? Učitelé měli mít 130% platu průměrného, nemají ho. No, ale pro některé tam je peněz dost, jak se zdá. No a rektor byl odvolaný tady prezidentem i kvůli tomu pánovi, chápeš to? To prostě, to bys nenapsala, kdyby jsi řekla, že napíšeš nejlepší politickou satiru, tak tohle nenapíšeš.
1: No a proč ho Petr Kolář nezařídil u Petra Pavla? Myslím, aby ho neodvolával, toho rektora.
2: No ono už to prostě nešlo. To už byla kauza, která se táhla prostě díl a on to prostě nezmák, oni to nezmanežovali. Máš, je to správná otázka, člověk by si řekl, Petr Kolář teda, kdyby byl zdatnej, nebo zdatnější opravdu, tak to zařídí, aby to zamázli takhle. Ale vidíš na nich, že oni si nechají utíct spoustu věcí, což značí jejich neschopnost. No a z toho máme takovouhle kauzu, která opravdu nemá obdoby.
1: Jak myslíš, že to dopadne?
2: Já nevím, jak to může, nejsem právník, nevím, jak to může dopadnout. Pro mě už vlastně jako je to hotový tímhle, že vůbec takováhle situace nastane. A jenom ukazuje to, jak prezident Petr Pavel se vlastně vymyká úplně všemu, co jsme tady měli do téhle doby na Pražském hradě. Myslím, všem těm prezidentům, třem polistopadovým předním, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi, za nich se nic takového nikdy nestalo. Přesto i média nasazovali psí hlavu, nebo minimálně Klausovi se Zemanem. A teď tady máme toho správního prezidenta a děje se tohle. A tady ta zpráva projde jakoby nic.
1: No ono se, ano, přesně tak, ono se hlavně nic neděje.
2: Ne, ne.
1: Tady nám žalují pana prezidenta a je ticho. A ty jsi zmínil Václava Havla, ale mají společného Dalajlámu přeci, Petr Pavel.
2: Mají společného Dalajlámu, no. Akorát je tam velký, já bych řekl, principiální rozdíl. Já si myslím, že u Václava Havla to byla upřímná naivita, opravdu. Že ono měl něco společného a proto on nebyl praktik v politice, nevěděl moc, co je ekonomická diplomacie a tak dále. Byla jiná doba. Tohle to je jenom, v podstatě musím říct, levák. On to zneužívá, hraje si na Václava Havla, ač má úplně antihavlovskou minulost. A dneska už nám to škodí ekonomicky. Prostě i za Václava Havla byla Čína v úplně jiný geopolitický a ekonomický pozici. Dneska my bychom Čínu potřebovali, naši průmyslníci a majitelé firem brečí, že vláda nedělá ekonomickou diplomaci, že Čínu odpuzuje od nás. Vidíme, jak je zdatý Viktor Orbán v Maďarsku, kolik natáh investorů čínských, ale tady děláme tohleto. Vlastně on se zkouší vracet do havlovské éry raných 90. let a je to směšný. A ještě škodlivý, bohužel.
1: No, byl tady v pondělí na rozhovoru pan Pecina, bývalý dvojnásobný ministr vnitra, říkal, že jsme v Číně vyřízený, že no. Tam měl pobočku a poté, co začali mířit politici na Tchaj-wan, tak i zavřeli.
2: Ten to ví bohužel velmi dobře, na vlastní kůži.
1: Na vlastní kůži, přesně tak. Podělil se o své zkušenosti. Tak a bitcoinová kauza zde, první zprávy CZ, Blažek brojí proti policii, brání spravedlnost nebo sebe? Otázka nastolena.
2: No, na tohle je další fascinující kauza. Vem si, že celý ten Fialův bitcoinovský domeček z karet falešnej se zroutil tím, co se stalo, těma událostma posledního týdne. Policie zatkne největšího vládního mecenáše, zabaví bitcoiny za miliardu, který přijal Pavel Blažek. Mecenáš je obviněný z praní špinavých peněz, ale v souvislosti s přijetím toho daru. A Eva Rekroá, ta teda místa by šetřila, jak říká, co se vlastně stalo, tak nám posílá fotky v plavkách z dovolený. A teď ještě proti ním vytáhne strůjce toho všeho, mimochodem, když můžeme říct, politický táta Petra Fialy, který ho politicky fakt udělal, protože je to politický vládce Brna. A teď začne chránit sám sebe, ale víš proč to je? Ono vlastně už se mluví o tom, že i on může být trestně stíhaný s Jiříkovským, protože on v podstatě pomohl prát ty špinavý peníze tím, že to přijal. A je to člen vlády, je to vládní kauza, ne jak Petr Fiala se nám snaží namluvit. To není žádná vládní kauza, Já jsem si to vždycky myslel, že ministerstvo spravedlnosti je součástí vlády, ale za Fialy možná ne. No a teď je všechno jinak a Pavel Blažek vyrazil do boje za svoji záchranu. Ale znovu se musíme vrátit tomu. Viděla jsi nějaký ohromný mediální tlak v těch vládních médiích proti Pavel Blažek už rezignoval, tak i proti němu, ale proti ministru Stanjurovi a premiéru Fialovi, který oba o tom věděli, to se přiznali. A premiér Fiala památně řekl, že mu o tom Pavel Blažek řekl a že to bral jako jakousi historku. Tak teď máme historky z podsvětí, už regulérní, který by asi nedal dohromady ani Tarantino. A to je borec přes podsvětí.
1: No a stát se má připojit k žalobě Nejhříkovského.
2: To je geniální. A vem si ještě, že to je zabavený. Čili oni nám od začátku zkoušeli nalhat, že je to vlastně pro stát plus pro nás. Teď už vidíme, že to bude obří mínus, protože tam ještě budou ty úroky jako z té investice, kterou ty kupci Bitcoinu s ní počítali, protože už je tam zhodnocení od té doby. Takže to bude klasický fialovský mínus, který nám ale pořád prodávají jako plus. Někteří už nejsou schopní tak lhát z vlády a říkají, že to bude nula. I to je lež samozřejmě. Ale znovu, to je geniální kauza. A vidíš, jak se to úplně otočilo během 2 měsíců.
1: A časová osa?
2: Časovou osu, myslím, už nepotřebujeme nikdo. Protože to je ještě vlastně tečka toho. Vem si, že tady ještě vznikla hádka nebo pře mezi Pavlem Blažkem a jeho nástupkyní na spravedlnosti Evou Decroix, kdy na sociálních sítích, kdy ona mu řekla, prosím, že Pavle, mlč. Je to všechno od začátku špatně. Tak když ona přizná, že od začátku je to všechno špatně, tak už nic nepotřebujeme. Ale já myslím, že u Evy Decroix je asi nikdy nezapomeneme to, že najala jakéhosi koordinátora uhlíře, který měl sepsat zprávu. Žádnou zprávu nesepíše a místo toho sepsal fakturu. Dostal peníze.
1: To je taky taková zpráva.
2: Jo, je to. Je to.
1: Tak. iDnes.cz, divím se, že zase straší Andrejem Babišem. Politolog hodnotí program Spolu. Ano, Spolu zveřejnilo program, detailnější teprve bude, ale světe div se, je tam antibabiš. Přitom jsme slýchávali, že už antibabiš nebude, ale prý pořád funguje. Funguje?
2: Asi na nějaký opravdu tvrdý jádro, já bych řekl ultras Petra Fialy, že už nejsou schopni kriticky myslet samostatně, nechtějí si vlastně přiznat i svoji asi volební chybu, že tu vládu volili, nebo hlavně Fialovou koalici Spolu z nějakých úplně jiných důvodů, nebo na základě slibů, který Petr Fiala úplně zradil a vládne vlastně úplně opačně. Nejsou schopni si to připustit, to se stává, tak na ně asi vlastně už funguje jenom antibabiš, jakože to utvrzuje v tom, to je to zlo, Petr Fiala je to dobro, tak to hodíme jemu, přestože vlastně za ty 4 roky Fialovy vlády je víceméně všechno špatně. Hlavní věci, hlavní i ukazatele ekonomický, tak jsou špatně inflace a tak dál. Tak asi na ně míří, ale hlavně to ukazuje bídu té fialovské koalice, že oni fakt nemají nic jiného. Jediná motivace je už negativní motivace. Já myslím, že Petr Fiala fakt je taková žába na prameni toho Spolu i té politiky antibabišovský v tom, že on není schopný přijít s ničím jiným než s antibabišem. A je to už tak tupý. Já jsem viděl i ten jako reklamní song jejich. Ty to neviděla?
1: Ne, neviděla.
2: To se sušetřilo o vysoký umění skutečně. Já vím, že žádná volební tvorba partajní nepřeje umění, to si musíme přiznat, ale tohle to je jak návrat do roku 85, jako to strašení. Je to tristní. No je to jediný, co mají.
1: To si pustím.
2: To si pustím.
1: Tak ta domácí témata asi nejsou úplně, a on to i politolog říká, že to asi není nic, čím by se chtěli chlubit.
2: To jenom, to není, čím by se chtěli chlubit. Oni vlastně ty neúspěchy vládní se snaží překrýt Andrejem Babišem.
1: A vlastně cokoliv by slíbili na té domácí scéně, tak jim každý řekne, proč to neudělali za ty 4 roky, takže
2: To je jedna věc, to, jasně, a druhá věc je, že oni nejsou schopní se na základních věcech dohodnout v té trojkoalice, ale to jsou hrozně důležité věci, vem si národní měna, euro. Tak oni přijdou s tím, euro přijmeme, až to pro nás bude výhodné. Já nevím pro koho, až Iva Pazderková pojede k moři, která pro ně maká, nebo je tam.
1: No ale jedno euro tady chtějí.
2: Jo, nejsou tam vůbec daně. Přeci od výše daní se odvíjí příjmy státního rozpočtu, od příjmu státního rozpočtu se odvíjí to, jakou politiku můžeš dělat. I to tam zamlčeli, aby vlastně asi nemuseli znovu ty sliby zradit. To je, já bych řekl, to je další fialovský podvod, tohle, co zveřejnili.
1: No mě to překvapilo už jenom ta tiskovka, kdy mají za sebou vlastně představitele opozičních stran. Jako, no.
2: To je vlastně pokračování satiry.
1: Parlamentní listy, to je vtip, že to máme platit. Fico odpálil bombu o Ukrajině. Velmi kladně hodnotil Donalda Trumpa ve smyslu toho, že se setkal s Putinem na Aljašce a že opravdu jedná, mluví, jedná se o míru, že jsme nejblíž v míru, kdy jsme za ty třeba půl roku byli. Tak máme to platit?
2: Nemáme to platit. Já bych řekl díky za Roberta Fica, že on je, za prvý je hubatý, to je potřeba, a za druhý, on je politik, on je premiér, který hájí národní zájmy své země. A on to vypadá jako vtip. Já se obávám, že bohužel to vtip není, že to budeme platit. A vím si, že to je nějakých 90-100 miliard dolarů, který máme zaplatit za zbraně, které se pak jenom přepošlou na Ukrajinu. A Američani, protože je vede biznismen velký, Donald Trump, tak udělali to, že na to dali hned 10% navrch. A těch 10% navrch je za to, za případnou pomoc příštění toho nějakého kontingentu vojenského na Ukrajině, když by se domluvil mír, tak aby tam na to dohlíželi. Na to nemusí vůbec dojít, ale my už teď nakupujeme s tou přirážkou, už teď to vlastně předplácíme. A všichni naši lídři na to kývli a je to samozřejmě, si řekneme, to je jako vážně, tak 100 miliard dolarů máme zaplatit ještě s přirážkou za něco, co se neděje. To předplatíme Američanům jak F-35.
1: Uděláme Ameriku great again?
2: To uděláme, na to makáme slušně, to si řekla hezky. A díky za to, že se ozval Robert Fico, samozřejmě, vypadá to jako špatný vtip.
1: Dobře, pomáhat se má bez pochyby, ale máme na to? To je ta otázka.
2: My na to za prvý nemáme, to je jedna věc, my se zadlužujeme. I naše vláda už si několikrát půjčila na pomoc Ukrajině, čiže to je náš dluh. A druhá věc je, ta pomoc prostě Putina nezastavila. Vidí, že Putin pomalu sice, ale jistě postupuje. Ukrajina nevítězí. A vlastně pokračování jenom v tohodle je pokračování prohrávání pomalého Ukrajiny. Tak jak si řekl, 3,5 roku, když něco nefunguje, tak si to přiznáme a změníme to. Ne? Ale tady není vůle v Evropě, bohužel.
1: Petr Pavel říká sankce, tvrdé sankce. Už máme 19. balík.
2: A řekl, že jsou proti nám? Hlavně? Tomu nedošlo, ne?
1: No, Robert Fico zamíří do Číny. Robert Fico zamíří do komunistické Číny na oslavy konce druhé světové války v září. Má tam bilaterální jednání s čínským prezidentem opět. Myslíš, že máme pozvánku i my?
2: Myslím, že ne. Ani já jsem to nevěděl. To jsem neměl ani říkat. Ještě víc naštu.
1: Co jsi neměl vědět?
2: No, že Robert Fico pojede do Číny a bude tam dělat samozřejmě ekonomickou diplomaci.
1: No bude, samozřejmě, že bude. No, my budeme lítat nad Tchaj-wan.
2: A nebo máme i na Ukrajinu. Hodně se jezdí z Česka, z Prahy.
1: Byla tu úžasná dáma Eva Filipi a samozřejmě mě zajímal její pohled na to setkání, na tom summit na Aljašce a řekla, Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Stíhačky na Aljašce byly výrazem velkého respektu. Putin nikdy nepřijme cizí vojáky na Ukrajině. Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Tak odpovídala na otázku, já jsem si ji ptala, jestli je jako běžné, když Donald Trump, jak jednal s evropskými státníky a teď najednou stále říká, já jdu zavolat Trumpovi. Tak mi na to řekla, že on tak jako ukazuje, ano, kdo je kdo, já jsem ten, kdo může jít zavolat Putinovi. Mm-hmm. Řekla jsem Putinovi nebo Trumpovi?
2: Trumpovi, a jasně, Putinovi.
1: Putinovi samozřejmě. No, tak nechám tě.
2: No, komentuješ. Eva Filipi samozřejmě je zkušená, to za prvý diplomatka, za druhý je, chápe to prakticky a pragmaticky politiku, ne ideologicky a fanaticky, jak bohužel to chápe naše vláda a prezident. Ve všem má pravdu v tomhle tom, co je tady. Mě nejvíc, já jsem Evropan, oba jsme Evropani, já mám Evropu rád a mě na tom nejvíc štve to ponížení samozřejmě, který jako eurolídři předvedli ve Washingtonu.
1: Vnímal jsi to jako ponížení?
2: No, bylo to jednoznačné ponížení. Tam seděli, jak si říkám, někde v ordinaci zubaře, čekali, až se otevřou dveře a sestra řekne, tak pojďte vy. A oni se třásli, aby nešli pod tu vrtačku. Ale to je naše volba, bohužel vlastní. My se ničíme sami a od toho se odvíjí naše geopolitická ne síla, ale nesíla. Vem si, že v roce 2010 EU měla ekonomický výkon na 92% Ameriky. Což jsme se blížili vlastně Americe a měli jsme, a od ekonomické síly se odvíjí to je geopolitická síla. Dneska jsme na 61%, ne protože by jsme byli méně talentovaní nebo hloupější než Američani, protože my se cíleně ničíme jménem EU. A z toho vyplývá to, že vlastně dneska ztrácíme jak na Ameriku, tak na Čínu, a ten summit u Trumpa to jenom ukázal, ale úplně jako v bizarních až konturách mnohdy. Jak tam opravdu eurolídři seděli, tak to jsme asi ještě nezažili.
1: A viděl jsi, všiml jsi z té mapy? Po pravé straně, myslím, že z pohledu té, toho fotografa po pravé straně, co myslíš, že tam tak probírali?
2: Já nevím, ale
1: to bylo děsivě.
2: Bylo mi z toho smutno. A teď víš, ještě jak oni tam jeli s tím, ještě vlastně než tam dojeli, tak už se začali ještě hroutit ty jejich sliby před tím summitem. Ku příkladu Británie řekla, že pošle na Ukrajinu jako hájit mír nebo dohlížet na případný mír 30 tisíc vojáků. A ještě než dojeli vůbec do Washingtonu, tak řekli, sorry, my jsme to přehnali trošku, spíš to budou možná 3 tisíce. Tak jako když
1: nula sem, nula tam.
2: Nula sem, nula tam. A když někde jako Trump vidí tohleto, tak ten se v tom vyžívá samozřejmě.
1: A měl tam i Ursulu, neměl?
2: No, zas musíme říct...
1: Víš, jak říká nikým nevolený úředník, že on jim tak trochu jako pohrdá, taky tam měl.
2: Vzhledem k tomu, že tam byla Ursula von der Leyenová, šéfka Eurokomise, řekněme, že to dopadlo na její standardy dobře, nevypukla celosvětová válka.
1: Až tak?
2: Protože ta neschopnost jejich a zatvrzelost v Evropské unii a neochota přiznat si realitu na Ukrajině i geopoliticky a postavit se tomu čelem, bohužel je ničivá pro nás všechny.
1: Nicméně minister zahraničních věcí Spojených států amerických Rubio znova připustil, že ten mír se možná Americe nepodaří vyjednat. Co potom?
2: Potom se obávám, že prostě Rusko bude pomalu, ale jistě dál drtit Ukrajinu, až obsadí víc Ukrajiny, a pak asi jsou. Ukrajinci už toho mají sami dost. Jsou vyčerpaní ne vojensky, ekonomicky, politicky. Infrastruktura Ukrajiny je totálně rozbitá, myslím, bytový fond, dopravní infrastruktura, energetická infrastruktura. A to nejde do nekonečna. Až toho bude ještě víc takhle rozbitý té země, tak Ukrajinci prostě už sami zatlačí na to, že řeknou, dobře, tak my vám to dáme, popravte si to za vlastní peníze, my chceme ten zbytek a ten prostě budeme nějak si spravovat sami radši.
1: No jo, ale když Donald Trump od toho dá ruce pryč, tak kdo tohle to potom bude vyjednávat s tím Putinem?
2: To si vyjedná Putin, Evropa rezignuje a my to doplatíme samozřejmě. Ještě tu větší škodu, která bude potřeba na rekonstrukci Ukrajiny, protože Ukrajina je ničená i samozřejmě na těch územích, které neokupuje Rusko.
1: Já moc děkuju, že jsi tu byl, díky moc za tvůj komentář a budu se těšit na příště.
2: Já taky, díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
3: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Seš kostka cukru v kávě, kamínek spadlý z římsy, kolečko z hodinek,

podložené sako, seš prohraná bitva. Jedna z posledních, chladná jako sníh, chladná seš jako

0: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
1: Xavere, další sváteční blzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
0: Moc hezky to voní, musím říct.
1: To je Monte Cristo, Kuba. Výborný.
0: Monte Cristo, Kuba?
1: Mhm.
0: To je jako že z Kuby?
1: Jo, jsem dostal od fanouška.
0: Jo, ale voní to jak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
1: Kdyby vás slyšel, pevný.
0: Ne, je pěkný.
1: Výborný doutník.
0: Je krásně to,
1: jo?
0: Mě to zavonilo, vyloženě. A jste v půlce už, jste tady dlouho, čekáte na mě dlouho?
1: Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Já jsem nemohl dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
0: Pane Holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha. No, to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
1: Přesně, máte vítězný triko nějaký. Máte patku dobrou, vítěznou. A máte trošku tady z té strany takový fílerovský sestřih. To není hodnotový,
0: ne, Xavere. Ne, to není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka a já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80. Dnes je 8. on věděl, teda žádnej hlupák, jo, věděl všechny souvislosti.
1: Lazebník, ne?
0: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu divákům. Já mám demarkační
1: já
0: čáru.
1: Já se můžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik přijdí přední historičkou teď země, paní Danuší.
0: Ano, a udělá mě demarkační.
1: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne? V 45.
0: Tak, no, tak ona říkala Američani, ne?
1: No, už to přešlo do Německa teď.
0: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane Holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
1: Jo.
0: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
1: Víte, jak se mu říká dneska, Xavere?
0: Nevím.
1: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
0: Tak já stojím pořád na té samé straně.
1: Jo? Hm? A my se mění kolem vás jenom.
0: Ať je to jakkoliv, prostě nás osvobodila Rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane Holče.
1: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Xavere, no, tak
0: Kdo osvobozoval Berlín?
1: Cože?
0: Kdo osvobozoval Berlín?
1: Jasně, Rudá armáda, no, tak, to víme. Ale já Západ, to tak nesnáším, to přepisování dějin, Xavere. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážený, tak,
0: tak tady
1: všichni
0: je...
1: víme, že většinu Československa drtivou osvobodila Rudá armáda. A Plzeň osvobodili Američani.
0: Pane Holče, tady v tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Xaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady bude to vždycky.
1: Krásně. Tady to opravdu
0: Pane Holče, ale nezlešťujete. Ne. Toto nenávidím, toto vaše zlešťování.
1: Počkejte, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
0: Jasně, já cítím prostě tu
1: ne, ne, ne, ne.
0: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
1: Ani náhodou.
0: I místo, aby jsme teda vzpomenuli na všechny padlé a že jich bylo.
1: No to bylo.
0: Jo. A my tak nějak ty Rusáky rádi nemáme, jo? Stejně jako Ukrajince dneska, to je jedno. Ale no to říkám za sebe, jo? My jako jeho veličenstvo.
1: Dobře.
0: Já jsem fanoušek Ameriky, já jsem napsal knížku Moje Las Vegas, to je jedno, ale tady je potřeba uznat, že oni tady položili životy.
1: No samozřejmě, no my nepřepisujeme dějiny, ne?
0: No jasně.
1: Víte, kde se přepisují dějiny? Kde vykřik komentátor sportovní, přepište dějiny. Tak a od té doby se to tam přepisuje.
0: To se seknulo. No. Dějiny se dějou a my je můžeme zaznamenávat, že? Můžeme
1: jo.
0: Ale přepisovat. No, no a co myslíte, že ta paní Nerudová tak dneska si říká?
1: No já myslím, že doma chodí v náckovské uniformě, ne?
0: Nevím, jestli si svolala celou rodinu a řekla tak. A teď vám řeknu pravdu A nebo řekla, dnes máme americký den, takže hamburger uděláme.
1: Do Mekáče šup, ne?
0: Do Mekáče, táta přinese Coca-Colu.
1: Rodinný meníčko, ne, velký?
0: Ten, víte, jak se to pro ty Happy Meal?
1: Happy Meal.
0: Happy Meal ještě vezme děte. Ona má malý děti nebo velký děti, nevíte?
1: No, ona má, myslím, věkem dospělýho syna, ale myslí děťátko.
0: Tak to, no, je, tak to je Happy Meal.
1: To je Happy Child.
0: Happy Čáky. No, tak já bych, pane Holče, tady vzkázal všem, kteří mají tu tendenci, že to prostě byl bost. A ještě jsem teď někde četl nějakého historika, který říká, oni nás osvobodili, pomlčka obsadili.
1: No, to nemohl být historik, ne?

0: Že odešli.
1: A řekněte mi, dnes večer je, dneska bude čtvrtek, řekněte mi, co uděláte dneska večer? Pustíte si nějaký film?
0: Je to možný, Xavre?
1: Já to mám naplánovaný.
0: Jo.
1: Dneska bude Vilzonka, jo, premiéra Vilzonky, potom bude Horká linka pravděpodobně, potom bude Deníček, já jsem točil Deníček.
0: Jo.
1: Ve vozidle.
0: No.
1: Kde ještě jako říkám spoustu moudrostí, měli by lidi sedět, když poslouchají ten Deníček a zapisovat si to a říkat to.
0: A jasně, a na čem jste se zamýšlel?
1: Je to překvapení.
0: Jo.
1: Je to překvapení, no to je jedno, prostě, je to překvapení. A takže Deníček dneska. A proč to říkám? Jo, a potom film. A já mám připravený pát Třetí říše.
0: No já říkám, já to vidím, Xavre, na vás. Vy se tam poznáte. Vy se tam poznáte.
1: Ne, já nemám žádnou, neříkejte toto. Já pane Hitlere, teda pane Holče.
0: No, Xavre.
1: Ježíši Krista, to se... Toto musíme vystřihnout. No to je jedno, pane Holče, já Hitlera úplně nenávidím. Hitler byl prase všech prasat, prasnic, prostě velitel a hovado. Že já nemám vůbec žádnou, jako, jo, abyste náhodou něco naznačoval.
0: Já na vás koukám, jenom vidím ten sestřih.
1: Já jezdím autem docela pomalu, já bych nic takového nechtěl, abyste mě podsouval. No. Sestřih je takový, jaký mě udělal pan Dominik.
0: Dobře, tak třeba pan Dominik
1: a nějak to cítil,
0: může podlehat prostě narativům různej, ne?
1: Říkal, že jde do práce, že jde slavit prací, že jde jako to stříhat. Protože on mě to přišel domů.
0: Vy jste šlechta, Xavere, to je neuvěřitelný. Takže za váma chodí zazebník domů.
1: No a jak jinak?
0: No a počkejte, a proklepnul
1: lepší,
0: jste si ho kádro...
1: S lepší lidi,
0: ne? No jasně. A proklepnul jste si ho kádrově?
1: Jo.
0: A nepodléhá narrativu nějakej...
1: On podléhá narrativu...
0: Nehodnotovej?
1: Víte, jak to je, že kadeřník, když vám to dělá a dělá ty ondulace všechny a tak, studenou vlnu a já nevím co všechno, tak on s váma hovoří nezávazně. Takže my už před volbama jsme, jo, protože on dlouho u mě slouží.
0: Správná terminologie, Xavre, jasně.
1: Já se dívám teď po nocích, protože nespím, tak se dívám znovu na ten seriál Koruna.
0: A ne, tak dává si vidět, že tyjete, že bohatnete tady s premiérem.
1: Jo, je to tak, je to tak. Prostě služebnictvo neslouží, je to prostě kámoš. No. A když jede do práce, tak domů a udělám je ondulaci doma. Mm-hmm. No a když bylo před volbama evropskýma, tak jsem ho přesvědčoval, aby volil Turka. a nedal to moc práce, protože on dokonce nějak je v nějakým tom jeho na sociální síti jeho přítel nebo něco. Tak říkal, jasný, budu volit Turka, pak mě posílal SMS-ku, že volil Turka. A teď je v rozpadcích.
0: Motoristů?
1: No, před volbama.
0: Jo.
1: A já jsem říkal, Dominiku, nebojte se, nebo my si tykáme, ani nevím, neboj se. Prostě to je jedno, já ti před volbama zodpovědně poradím.
0: No, tak vy mu vyplňujete lístek, ne, volební?
1: Já mu vyplňuji hlavu.
0: Jo.
1: A on říkal, dobře, od vás se nechám poradit. Takže já si připadám jako na vítězné straně.
0: Jo, jo. Já si každýho, s kým se bavím, tak si ho proklepnu hned.
1: Jo?
0: Hned se ptám, stojíš na správné straně?
1: Tak já na něj udělám složku, na Dominika.
0: To je potřeba, já mám na všechny lidi složku. Dneska je to potřeba, Xavre. Co když vám pak někdo předhodí? Počkejte. Když se stýkáte s někým, kdo stojí na nesprávné straně. Co? Pozvou si vás na pohovor?
1: Na pohovor.
0: Co? Do krytu?
1: To je pravda. Povedou se mnou obou stranou komunikaci.
0: No a pak je jednosměrná cestička už jenom.
1: No pane Holče, musím říct, že to strašně často teď slyším od lidí. Naposled včera jsem byl v centru Nový Smíchov.
0: A vy tam teď hodně sedáváte, ne? Nějak, nebo...
1: Občas sedám venku, je totiž zahrádka, kde se kouří.
0: Já jsem myslel, že máte před sebou klobouk nebo to na zemi hozený a...
1: No, přemýšlel jsem, já přeci jenom umím na kytaru těch pár písniček.
0: No, já vím, a zpíváte taky krásně, máte tembr, jak si všichni pamatujeme z 8 let z XTV.
1: No, tak Šel byste tam?
0: Šel. A já nevím, kolik je dneska důstojný hodit po tom zbohatnutí s Fialou?

0: Tak po
1: Co?
0: zbohatnutí s fialou se sluší zdvořile poděkovat už jenom.
1: A pěti klíčko třeba?
0: No tak záleží, kdo jde okolo. Jestli jdete okolo vy nebo pan Křetinský.
1: Jo. No tak ten by hodil tak bura, jako minci.
0: No, tak někteří zbohatli zázračně.
1: Třeba on.
0: Ty veletoče s těma energiema samozřejmě udělali svoje. Ale víte, mimochodem, kdo je nejbohatší Čech? Včera jsem to četl.
1: No ne, ta Kellnerová, ne?
0: Paní Kellnerová,
1: Češka.
0: Pořád. Paní, říkejte paní Kellnerová, takový důstojný.
1: Tak ne, ta Kellnerová jméno taky.
0: No já vím, ale já tak nějak jako jsem měl rád pana Kellnera. Já jsem ho nikdy neviděl živýho, ale četl jsem ty jeho zprávy výroční a to. To byl člověk, který to měl v hlavě sakra dobře srovnaný.
1: No tak taky by asi nedosáhl toho, čeho dosáhl, kdyby to neměl, ne?
0: Jo.
1: A vy jste se zabrušoval do zpráv PPFky? Jako a...
0: Tak to bylo evidentně, nebo normálně veřejný.
1: To já vím, ale překvapil jste mě, že se zabrušujete.
0: Já jsem i vybrušoval.
1: Jo.
0: Ale prostě mě zajímá, co napíše Petr Kellner.
1: Jo, jasně.
0: Nebo zajímalo to jako, a musím říct, že jeho odchod mě teda fakt zasáhnul.
1: No tak nejlíp to asi řekla Olina, ne?
0: To ji nikdy nezapomenu. Nikdy to nezapomenu.
1: No ne naopak, to nesmíme nikdy jako si musíme pamatovat. Tohle to všichni.
0: Tak ono na adresu pana Kellnera několik lidí řeklo fakt jako blbosti, kdyby to byly aspoň nějaké věci. No. Hm? Ono i náš kámoš jeden závodník řekl nehezký o něco.
1: Jo, fakt, vidí, tak to ani nevím.
0: Ale to bych už, do toho bych nezabrušoval. A tam se pak změnilo pořadí a je tam pan Křetinský a je tam pan Komárek a je tam ještě někdo, tak jsem to četl. A ten seznam nejbohatších Čechů, pane Holče, já tam vůbec nejsem.
1: Já jsem se právě chtěl zeptat, kde jste vy? Už vidím lazebník, doma, služky, co?
0: Služky?
1: No, služebnictvo.
0: Já mám elektronické služebnictvo.
1: Jo?
0: Já jsem vám to říkal, tady vyprávěl, jak mě mluví pračka, mluví vysavač. Jenom lednička mlčí zatím.
1: Aby vám tam bytě nemluvil někdo jiný, nepozvaný.
0: No ne, tak jako nepřekvapilo, kdo jsou nejbohatší Češi, ale, pane Holče, ani vy, ani já.
1: Tak já nemám lazebníka doma, ale...
0: Tak vy jste majitel, tam prosím vás, realit na Vyhnálově.
1: No, tak... no, musíte ten klobouk házet víc do chodníku ještě, jak Xavere, na tom Smíchově.
0: No mám tam jít dneska?
1: Běžte, skrskváte.
0: Já mám naladěno obě kytary.
1: No. Dejte nějaký německý šlágry, spuste.
0: Lili Marlen, to třeba. Neumím. Ta Lili Marlen. No, anebo taková ta slavná píseň a ty perery.
1: Mhm.
0: A já nevím, co to je to.
1: It's a long way to Tipperary.
0: No, it's a long way to Tipperary. Ale já nevím, co to je to Tipperary.
1: Já nevím taky.
0: Já taky nevím. Jsem nad tím nedávno přemýšlel. Ale ta melodie je skvělá.
1: Jo, jo. No. To zná každý.
0: No a jak jsem tak dneska šel do auta, tak vám řeknu poctivě, že jsem si prvně, protože jsem nejezdil teď, tak jsem... Jo, takový ty zrcátko děláte a tak. A oni tam u nás na dvorku pracují ukrajinští spoluobčané.
1: Nejsou to ty uklízečky Oliny Richterové ze sněmovny?
0: To jsou normálně klasiční jo, Ukrajinci jo. Na stavbě. A pozdravili mě hezky.
1: Znají vás.
0: Oni asi vědí, že jsem významná osobnost.
1: Znají vaše dílo, ne? Asi,
0: dílo.
1: Názory asi. Správný.
0: A Bůh ví, co na tom baráku kutají zvenku, jestli tam už nedávají tu pamětní desku.
1: Dávají vám tam vlajka ukrajinská?
0: Ne, ne. No ale oni jako dobrý den a tak. A já žertovně státní svátek. Jako, a što vy děláte? Už jedu jako jo. A já jsem říkal, mě vás možná. No tak jsem říkal, že nemůžou pracovat, když je svátek.
1: No a co
0: a je vůbec nevědí, že je svátek.
1: No. Vidíte.
0: Tak Bůh ví, no co to je za
1: úplně. A tak musí přispívat toho systému, ne, sociálního.
0: No dneska moc nepřispívali, dneska jenom seděli. A navazovali vlastně družbu.
1: Tak počkejte, aby se nám to nepropadlo do mínusu, teď ten přínos.
0: No, je, to podle mě taková lež, pane Holče, tady to. Měli bychom to někde zjistit a tady na místě, což je jako tady etalon pravdy. Vy říkáte furt ten přístav, no. To je takový...
1: Přístav pravdy jsme zavedli, no. Lidi už si na to zvykli.
0: Tady bychom to měli říct, že to tak prostě není. Ale musíme to někde zjistit přesně.
1: No, on to ví jenom Jurečka. A počkejte, víte, že dneska vyšla zpráva o tom?
0: O Jurečkovi?
1: No, svým způsobem taky. No a přesně samozřejmě úřady, který to dohlížej, tak řekli, že oni nevědí, od koho to pochází přesně, jako ty plnění toho systému, že jo, jestli jsou to Ukrajinci, jaký a tak. No a tak když vy jste Jurečka, přijdete do televize, tak můžete říct cokoliv, ne? Cokoliv, to je boží člověk, co?
0: To vůbec tam nehraje roli. Jak říkal Vlasta Buriano v nějakém filmu, to vůbec nepadá na váhu. Ale ten má, Jurečka má dneska, pane Holče, jiný starost.
1: Jo? Jaký?
0: Jaký? Jaký asi no, má povídejte. Starost? No volí mu nejvyššího, ne?
1: Jo. Toho to tak zajímá.
0: No,
1: toho to tak zajímá, Xavere.
0: Klečí od rána v rohu místnosti a prosí Boha, aby...
1: To jo, to někde chlastá na ministerstvu.
0: Ale to nebylo pěkný.
1: Nebylo, ale to je on, to je Jurečka.
0: On chlastá jenom, když někoho střílejí. Ale víte co? Určitě těmto lidem na tom záleží. Já to pořád sleduju. Já to mám doma pořád puštěný.
1: Že Jurečka neví, kde je papež.
0: Že neví, kde je?
1: Kdo je papež.
0: Kdo je? No teď nikdo.
1: No ale jako co to je tak?
0: No tak on ho vidí jako šéfa jenom. Nebo se s tím vůbec možná. Máte pravdu.
1: No. Ale... Jurečka se teď stará o nějaký dotace, to vám říkám.
0: A já vám říkám, víte o co já se starám? No. Já lobuju za papeže.
1: Jo?
0: No.
1: A máte favorita?
0: Jo. Dneska jsem to říkal kadeřníkovi.
1: No a koho?
0: Já mám toho Maďara.
1: A jste takový bezbožník, tak proč?
0: Nevím. Já na to pořád čumím. Já mám otevřený obrázky Říma, teď to tam vidím, Maďar, Vatikán, Xavier. Mám to celý...
1: Xavier, dávejte si pozor, můžete stát na nesprávné straně. Tak... Což je to podporovatel Orbána?
0: Hm? No a co?
1: Ja?
0: No. No tak, jako pravda... Ale bylo by to dobrý, je to sympaťák, četl jsem mi životopis, jmenuje se Petr.
1: Jako já?
0: Jako vy.
1: Že bych to ještě zkusil?
0: No, zkuste to. Víte, že se můžete stát papežem i vy.
1: Fakt?
0: No jasně. Já? Bylo vám už 35 let?
1: To jo už.
0: Tak to můžete. Teoretická možnost. Já poslouchám teď už po třetí tu knihu Konklave, jak se balí. se nebalí. Možná taky, ale jak se volí. Papež. Tam je to všechno popsané. Teoreticky se můžete stát i vy papežem, když vám je 35 let.
1: No a jak bych to udělal? Teď bych se sebral, pojedu do Vatikánu, tam vejdu a řeknu, tak jsem tady?
0: Ne, musíte počkat, až nezvolí nikoho, až to bude v úplným patu, pak se prohlásíte za zbožního a někdo vás tam navrhne. A nejlepší by bylo nějaká italská mafiánská rodina, když se za vás postaví.
1: Jo, jo, to tam... ty mají vliv, ty mají výtlak, jak se
0: pro vás nebude problém a Bůh a už jste svatým otcem.
1: Já to zkusím.
0: Petrův stolec.
1: Já to zvednu, Xavere.
0: No zvedněte to. A já jsem taky si říkal, že i pan Souček by to mohl zvednout.
1: Italský už umím líp než většina papežů na italský.
0: No. A vy nechcete Maďara na papeže?
1: Ne, já jsem vás jenom upozorňoval na narrativy.
0: Jo.
1: Je ošemetná doba, Xavere.
0: Pravda, no. Pane Holče, myslíte, že... dojdeme k tomu, že budeme nosit nějaké označení? Že nejsme systémoví?
1: Myslím, že jo, protože Xavere dneska nám...
0: Hvězdičky.
1: No, dneska nám povýšili generála Koudelku.
0: Povýšili? Mm-hmm. Do jaké hodnosti?
1: Generál poručík, Xavere. A to je, myslím, že už tak třetí povýšení za týhle vlády a tohle našeho prezidenta.
0: No a Koudelič jako potom prahne samozřejmě.
1: No strašně, ten dělá pro to všechno. Takže si představte, co bude následovat teď.
0: On musí být dobrý pracovník.
1: No, podle všeho jo.
0: Neměl by být taky už někdy na tabulicti? Tady je naše názorná agitace. Květen měsíc lásky. Kdo nás osvobodil? A 3. Pozor, necháváme každému, ať si to...
1: Vyplní vlastním narrativem, ne?
0: Vlastním narrativem, no.
1: A já tady vidím toho Honzu Součka Xavere.
0: Myslíte magistra Jana Součka?
1: Vy jste nám popravili generálního.
0: To je bývalý generální ředitel České televize.
1: A tady vidíte, podívejte se, jaký má výraz. Já bych řekl hodnej, takovej, co?
0: Je to hodnej kluk.
1: Správnej. Správná, i tím tam správnou stranu za ním. A vy jste nám ho popravili. Co?
0: Popravili je. Se popravil sám.
1: Popravili, no. No jo.
0: No, pane Holče, je to smutný příběh. 15-2 to bylo na radě.
1: No měla si talent dokázat naštvat všechny, ne?
0: Ne, já si hlavně myslím naštvat. O to, no tak. To všichni tak staví naštvat, jo. Ale hlavně měl talent dokázat, že není schopen tu instituci řídit.
1: Jste to řekl.
0: No. A děkuju, že mě tady hážete za popel. Ne, to je v pohodě.
1: Tak Kulánskej.
0: Já vím. Julieta, jste říkal, ne?
1: Monte Cristo.
0: Víte, jak já se vyznám. Ale víte, co mi šlo nejvíc hlavou teď na té mimořádné odvolávací radě? Když on tam mluvil, Souček, tak jako začínáte s odstupem. On vlastně popírá jednu zásadní věc. Když chcete být generálním ředitelem instituce, která má 3 000 zaměstnanců a miliardový rozpočet, musíte být...
1: 7 miliardový, aby si to někdo nevyložil špatně.
0: Teď už 9 miliard, to je jedno.
1: No.
0: Tak
1: neříkejte.
0: Musíte být připraven na to odolávat tlakům. A on se, jestliže na něj byly nějaký tlaky, ať byly od kohokoliv, tak on se zesral.
1: No jsi to prý vydíral.
0: Ale
1: jak tam probíhá? Tam byla jako hranice, jo, a on říkal, neodvolám.
0: No, on říkal, neodvolám, já jsem stál s pistolí. A Matocha už zapaloval
1: hranici. Tak si to nějak představu.
0: No, tak hysterka. Hysterka, která nezvládla prostě ten tlak a musím říct, že to bylo jako napínavé. 15-2 je ale jasný výsledek, ne?
1: No je, no. Je to, já musím říct, že to je obdivuhodný, co dokázal, ne, za rok a půl.
0: To je smutný.
1: A takový kádr z Brna, co? To mi řekněte, jestli teď nezačne padat to brněnský domino, co?
0: No, nevím, no. Myslíte, že to byla první vytažená karta z toho dobočku?
1: Myslíte, to musí jednou začít, ne? Co? Tak, u někoho.
0: Někde se to utrhne.
1: No.
0: No, pane Holče, je potřeba říct, že musíme přemýšlet, kdo bude budoucím ředitelem. A nezlobte se.
1: Tak se vrátit teď papež a ředitel České
0: televize. Já mám starosti, já musím to papežem, to Maďara, to musím dostat.
1: Tak důležitější asi ten generální na Kavčích horách, ne?
0: No oboj je důležitý.
1: A tam taky kouříte z komína, když zvolíte, jo?
0: Tam kouříme před Českou televizí, když zvolíme. Ale včera šel černý kouř. Viděli jste to?
1: Tak protože jsem tam nebyl, ještě nevědí o mě.
0: No ne, já tam musím zavolat dneska, to není možný takhle. Chce mi Maďara.
1: No, mě ne, Sabre je Maďara.
0: No, za papeže.
1: No.
0: Vy byste nemohl být papež.
1: Vy jste říkal, že bych mohl být papež.
0: Jo, ale se podívejte na sebe, vy jste modeman, vy jste playboy z playbacku.
1: Papežové jsou modemani taky, víte, jaký mají ty roby a to? Jaký je to luxus?
0: Vy byste měl tiáru.
1: Jo.
0: Hlavně byste musel mít červený boty.
1: To by mi nevadilo. Jestli jsou Gucci třeba. Nebo...
0: A musel byste pozdravit věřící na svatopetrském náměstí.
1: To vymyšlo.
0: Vyprávěl mě kolega, jak to tam je, kde je tam přesně ta Sixtinská kaple, já jsem tam nebyl.
1: Já bych kázal, Ksevere.
0: Já vím, že byste kázal. Kážete každou středu na
1: stranu. Právě, nad tím se připravuju.
0: No ale měl byste mít trošku... No ne, nebudem zlehčovat ty. To by se mohlo dotknout věřících.
1: Tak to nedělejte.
0: Tělo Kristovo byste měl mít. Příště na 8 let s vámi,
1: no,
0: jako hlavní kazatel, uděláme místo autogramiády, nakoupíme ty piškoty dětský, vy je budete mít v pytlíku a budete těm lidem dávat na jazyk.
1: Jo?
0: No, toto je tělo Kristovo a tak. A vy budete říkat, toto je tělo Ksaverovo.
1: Aby to Ksavere nebyly poslední narosky XTV.
0: No, to by se mohlo stát. No, no ale já si myslím, že vy byste měl zvednout toto, pane Holče.
1: To
0: proč?
1: Ne, to je první schod, to už já jsem dávno zatím. Já jdu fakt do Vatikánu. Tohle je ponižující pro mě. Pak no, ještě nějaká cházka, jako vy tam odvolá, co?
0: Ponižující pro Součka, no. A kdo myslíte, že bude teda po něm?
1: Já nevím, Sarem, víte, že mě je to jedno. Tam se stejně nic moc nezmění. Vždyť víte, co to je za monstrum.
0: Já to vím.
1: No, tak vidíte.
0: Ale občané to nevíš.
1: Ale už většina, víc a víc jich to vědí, což je dobrý.
0: Takže vy nemáte ani tip, jestli jako z těch, co se už veřejně přihlásili.
1: Já fakt říkám, že mně je to jedno, protože vidím, jak to, že se nemůže nic zásadního změnit v té instituci. To je tak jako zakonzervovaný, že víceméně jedno, kdo přijde.
0: Já si myslím, že nejvtipnější na tom je, že se přeceňuje vliv té instituce. Vliv České.
1: A i nepřeceňuju a proto je mi to i proto jedno.
0: Ale to není pěkné.
1: To by byl šéf, Xavere.
0: To je proč? Důležité, protože jedno právní médium.
1: Ten to zvedne, ne?
0: Já nevím.
1: Co? To by byl šéf, to by byl generál, ne?
0: Nevím, nevím. Já si netroufám říct.
1: To má v sobě, Xavere, tu
0: vyváženost. Vyváženost? No nevím. Ale jedna věc je na tom, pane Holče, pozoruhodná. Říkám to v dnešním deníčku, ale tak to řeknu jen dvakrát. Zaregistroval jste to ticho po odvolání Součka, to ticho z Kavčích hor. Ani jeden zaměstnanec, ani nějaká menší skupinka, ani někdo tam radioaktivní prostě nenapsal na Facebook, že se zastává svýho šéfa, že neměl být odvolaný. On to totiž v tom, jak vy říkáte, naštval všechny. Mm-hmm. Tak on stihl si znepřátelit i vnitřek té televize. Víte?
1: I spojovatelku.
0: I spojovatelku.
1: No víte, co pro mě, Xavere, kde je to ticho strašidelnější? Kolem té zprávy, té analýzy, že zastoupení vládních stran ve hlavních zprávách České televize je 69% a zbytek padá na opozici a to je ještě negativní reprezentace.
0: A to všichni víme.
1: No ale tohle to je skandální věc, ne? To by tady měly být barikády. Kde je Jakub Železný? Tak on mi křikuje o barikáda.
0: A teď starostí dělá ten projekt, no. Umíte si ho tam představit, mimochodem?
1: No bohužel jo.
0: Jako ředitele?
1: Jasně, ta instituce na to klidně zralá.
0: Jo.
1: To víte, že jo?
0: Tak jo. Já si totiž umím představit úplně každý.
1: No jasně.
0: A tak nenavezem do toho Stonikovu nebo někoho takového, jak tam máme? By byla vidět hodně.
1: Nebo nebrknem Jindrovi Rajchlovi?
0: Jindra!
1: To by byl šéf, ne?
0: Ale víte, že teď slyším, jo, on má dneska demonstraci. Hmm?
1: V Praze.
0: Ve 14 hodin.
1: No.
0: A to je teď, už má 11 minut demonstraci. No. My natáčíme ve 14 hodin. Neměli jsme tam být?
1: To víte, že jo.
0: Kolik tam může být lidí?
1: Nevím, jsem zvědavej. Čejte, kde oni to mají? Na malý straně, ne? Nebo?
0: Podle mě to mají na Staromáku.
1: No, tak uvidíme.
0: No tak držíme, samozřejmě, jestli bude kandidovat, tak...
1: Jestli budou mít plný Staromák, tak ve večerních zprávách v České televizi se dozvíme, že tam bylo 7 lidí.
0: Jo, to jo. No. Ale tak oni vyvažují.
1: A z toho 8 bylo dezolátů, ne?
0: A z toho 3 novináři.
1: Jo.
0: Ne, je to smutný, že ta česká... A četl jste příběh Sama doma?
1: Taky...
0: Jak zavexlovali s tím pořadem, jak to tam prodali. A nějaká paní, co to moderovala, ještě spolupracuje s tou klinikou. A no, neuvěřitelný. Toto by se asi v žádným soukromým médiu nemohlo stát.
1: Ale já to, počkejte, to by mohl být pro ní dobrý odrazový můstek pro další osobní mediální kariéru, protože pojďte se na Hinka, který se infiltroval, takzvaně. Pojďte se, jak si tady rozjel projekt a odkryto.
0: No.
1: Jak hledá pravdu, ne? No. Co? Infiltrátor.
0: Já jsem viděl na YouTube i paní Noru.
1: Oni to nějak toho, ne? Spolupracujou, ne?
0: To nevím. Ale paní Nora tam měla oběť paracimického. Oběť.
1: Na televizi Nora. Ona má TV Nora.
0: TV Nora? No. Ne, to bylo na YouTube. Nevím, jak se jmenuje kanál, to je jedno. Ale vážná věc. Paní, tam byla jedna z obětí Honzy Cimického a říkal, že se to stalo ještě před revolucí. Tak si říkám, co dělala celý ty roky.
1: Já se do tohohle zásadně nezabrušuju, víte, Doxevr. Já o tom nic nevím.
0: Takže... Nebyl jste taky oběť nakonec?
1: Ne, naštěstí ne.
0: A věříte tomu?
1: Ne zatím s velkýma rezervama, všechno to beru s velkýma rezervama, protože...
0: Protože ona je v tom i paní Hinková, já nevím, jestli to víte.
1: Od infiltrátora?
0: Infiltrátora.
1: Ježišmarja, takhle jste mi ani neměl říkat.
0: Taky jednou.
1: Počkejte, ta byla taky jako s obětí?
0: No, to jsem takhle slyšel. Tam říkala ta paní Nora.
1: A Hinek taky?
0: To neříkala. Jo. To říkala. No je to smutný, že? A tak to necháme. A pojďme ještě, pane Holče, říct něco hezkýho.
1: Jako na závěr? Poselství, myslíte? Sváteční?
0: Sváteční poselství, no. Nechcete pro nás projev? Osvobození? Byste mohl.
1: No, já vím, já mám projev na rtech osvobození. Já bych vyzval národ k sebere, aby jsme se osvobodili po zimních volbách. Co tomu říkáte?
0: No, je to teda velká zatáčka.
1: Já mám rád zákruty.
0: Je to zatáčka, do které se mě nechce.
1: Já mám rád zákruty.
0: Já bych vyzval národ, aby se zamysleli, co se stalo před 80 lety a co se stalo těch pár let předtím. A co to znamená, když teď Německo, Evropská unie zase chřestí zbraněma, když ze strany Evropské unie není žádná snaha ukončit válku, spíš přilívat olej do ohně, tak já myslím, že to bych vyzval. A k podzimním volbám ještě bude 1001 příležitosti, aby jsme...
1: To nevadí, ale sváteční den, tak já jsem to vzal jako sváteční poselství.
0: Máte pravdu s tím papežem. Měl jste být papež.
1: Že jo.
0: Vy to tak umíte. Kdyby náhodou, pane Holče, mohl byste slíbit, že i když byste se stal papežem, že budete dál chodit sem do Vlzonky?
1: To bych chodil. V těch červených botách.
0: Jo, ty sutaně. A požehnal byste mě taky?
1: No, musel byste se trošku polepšit.
0: Já bych se polepšil.
1: Jo?
0: Já bych byl první napravený hříšník.
1: Dobře.
0: A tady bych vám otevřel okno vždycky a mohl byste pronést poselství pro Leo Express a další vlaky městu a světu byste požehnal.
1: No, vidíte.
0: Ave Maria Gloria, nebo já nevím, jak se to říká, no. Tam ty věci. Takže, pane Holče, Vilzonka, naše další...
1: Ale počkejte, musíme zapsat.
0: Ježišmarja.
1: Řík ksavé, sváteční.
0: Dneska ani nemáme ty dárce, ale to nevadí. My je totiž příští týden, ve sváteční den se to nehodí.
1: Jo.
0: Ale děkujeme všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. A co se stane? Příští týden je přečteme všechny.
1: Jasně.
0: Všechny, ne?
1: Mhm.
0: A koho zapisujeme? No.
1: Je přeci jasný, ne? Blbuši.
0: Ne, já nechci, abyste to říkal takhle. Ne.
1: Já nemůžu jinak, Sever, já jsem pravdomluvný člověk.
0: Pro mě je to paní hodná...
1: Profesorka.
0: Paní profesorka. Takže já píšu, že 8.5. Je to tak?
1: 8.5. Danuše Nerudová.
0: Který je rok?
1: 25.
0: No.
1: Za přepisování historie, Sever.
0: Tak
1: jsem vám to sformuloval.
0: Můžu napsat prof?
1: Napište paní profesorka.
0: Takže napíšu prof, jo?
1: Mm-hmm.
0: Aby bylo jasný, že profesorka.
1: Profesorka blbosti.
0: Pane Holče, nebuďte takhle. Vy nehezky mluvíte o ženách.
1: No to není nic.
0: Já jsem teda taky nehezky mluvil dneska o jedné ženě.
1: Jo?
0: Jo. Která mě nedala přednost.
1: Fakt? Kde?
0: Blbě se to popisuje, ta takové normálně, regulárně dalo přednost Ukrajinka v Renaultu.
1: Ukrajinka to byla?
0: Ukrajinka.
1: Ježiš, to zase.
0: Ale já jsem to ubrzdil opravdu těsně a ještě navíc, jak to má tu funkci toho bezpečného, bezpečné jízdy, tak mě to zablokovali to auto. Výjížděl, no to je jedno.
1: A neřekl jste nic nehodnotového?
0: Řekl jsem, kam čumíš ty krávo, ale říkal jsem to pro sebe. Mm-hmm. Danuše, ona se má příjmení taky?
1: Nerudová.
0: Nerudová, to je hezký příjmení.
1: Tak,
0: ale
1: tak
0: to...
1: pro ní akorát.
0: No tak já znám talentovanější lidi s tím příjmením, ale no, jistého Jana třeba, ale to vy neznáte, to je lidé.
1: To ne.
0: Za?
1: Přepisování historie. A ona dneska nějak mlčí, ne? Čím jste si?
0: Co by říkala ta chodí kanálama?
1: Ta? Xavere, tak to jí neznáte, to jí přeceňujete. To je na svoji blbost hrdá.
0: Ne, ale říkejte
1: jo?
0: To.
1: Je to tak, Xavere.
0: Ale jak může být blbá, když je profesorka
1: no,
0: a když no. prodávala, promiňte, když no, tak... vedla školu takhle důstojnou.
1: Jste to narafičil, abych se nemohl podepsat. A.
0: Ještě tohle, no je... No já nevím, ten podpis váš tentokrát je trošku cinknutý.
1: No protože jste mi cinknul propis.
0: Ne, vy jste schválně. To udělal schválně, až to bude jednou Foltin vyšetřovat, tak vy budete říkat, toto není můj podpis, tam jako není. Kniha hříchu, mně se to tak líbí, jak se nám plní ta kniha hříchu, pane Holče.
1: Ještě, že máme jich několik, co?
0: Mám ještě jednu, ale toto ještě bude trvat nějakou dobu. No, takže já jedu večer... respektive v noci třetí říši, co si pustíte vy?
1: Já nevím, já teď měl líto toho Honzy. Tady vidí, no.
0: Bývalý
1: generál, co?
0: Bývalý generál.
1: A aspoň máme dneska povýšeného generála Koudelku. To zase mi dělá.
0: Ten
1: je tady s námi taky, ne? Není sice na tabulici, ale je tady s námi, ne? Co?
0: Mně ho líto není, víte proč? Protože on ten svůj pád mohl nejméně 10krát zastavit. A nemusel někde odvolávat žádný Moravce, nemusel nic nevymáhat, nemusel nic.
1: Počkejte, Moravce nikdo neodvolá, ten tam umře, to víme, ne?
0: A já si ani myslím,
1: ten
0: že...
1: má jistý.
0: Já si myslím, že o to ani vůbec nešlo. No. Ale třeba mohl by teď ukázat, ten co už mě napadlo, jestli dostával taky nějaký SMSky odvolat Friedrichovu, zrušit Wollnera, jestli mu ji dopsal. Já si myslím, že to všechno bylo samospádem. Pane Holče, naposled ukazuji svoji demarkační čáru, kde jsem podívat. No.
1: Stále být váma chodím dneska v čepici nebo v klobouku.
0: Ne, já jsem na to pyšný. Takže končíme, jdeme se podívat na to Jindřicha.
1: Tam nemůžeme chybět, Xavere, jdeme.
0: Já tam nemůžu, já mám hlad. Já mám hlad a mám bohužel.
1: Pane. Co tam bude občerstveníčko?
0: To nebude chlebíčko vášu.
1: Ne?
0: Nejhorší na tom je, když máte hlad na řízek.
1: Taky máte ještě něco z té rady, ne? Poslední. Jste si nabral, nebo ne?
0: No, nenabral. Ne. Bylo to tam slabý. A tam byl vždycky slabý.
1: I na tom finále?
0: I na tom finále.
1: Já myslím, že přines něco von ze zahradky. Nějaký, co? nepřines pohoštěníčko?
0: Ne? No, tentokrát tam se nic moc, jako neviděl jsem nikoho konzumovat. Ale nic, ale to je z jiného důvodu. Chcete vědět to tajemství?
1: Jo, a já nám ještě, než to řeknete, já jsem si to představoval tak, jakože vešel a obešel každého radního a položil vám na stůl nějaký chlebíček, řízeček, co?
0: Ne. Ale tentokrát si nikdo chlebíčky, řízečky moc nebral.
1: Jak to? Byla tam nějaká atmosféra dneska?
0: No, někdo to tam prostě se ptal, ty český televize říkal, vy si dneska občerstvení máte strach, že to je otrávený. Ale víte, proč to je? To je tak, že když je tam hodně novinářů, tak nechcete být nikde na fotkách, jak žerete chlebíček a jak vám to padá. Takže takhle to bylo.
1: Já bych se bál, že když je tam hodně novinářů, že by to sežrali oni. Já znám novináře.
0: No tak oni k tomu nemají přístup.
1: A.
0: Tam je taková demarkační
1: linie. Dobře děláte.
0: A jediný Jirka Šléger, to je jako bourák, ten si dal dva chlebíčky na talíře, vezme příbor, oni chlebíčky příbor.
1: Ne, jo?
0: To jsou jako. On teda v tomto je obdivuhodný.
1: To bych do něj neřekl.
0: Já nevím, co můžu říct, ale asi to řeknu. Kdysi na radě Jirka Šléger, tam byly takový ty řízečky a on si vzal asi 4 chlebíčky, odstrojil je, oddělal ty věci. Ten bramborový salát z těch chlebíčků si takhle sesunul na talířek a vytvořilo mu to vlastně hromádku bramborového salátu a k tomu ty malý řízečky. Tak je to zlatý kluk z Nagana.
1: Kejová kabina, ne? To jsem musel naučit tam, co?
0: No. A teď je šéf reprezentace, víte to?
1: Fakt?
0: No.
1: To ani nevím, vidíte.
0: Já jsem mu říkal, Jirko, trošku jsem mu vydíral.
1: No tak to děláte, ne?
0: Jo, říkal jsem, jestli tam nedáš jednoho hokejistu Stišnou aspoň, tak prostě to uvidíš ten namaz, co ti provedu. A on se tomu smál a žádnýho hokejistu jsem tam, ale říkal jedině, že by sloboval za Pasterňáka.
1: Tak vy lobujete dlouho za Dominika Haška, ne?
0: Jo. A ale to už je jsou seniori a kategorie.
1: Už je pro ČT3, ne?
0: To, no. Pane Holče, děkuju, mějte se a těším se na příště. Naschledanou.
1: Vy taky.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.

0: lidi vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Moc peněz, díl 27. A naším hostem je pan Robert Vlášek, jako vždycky. Dobrý den.
3: Dobrý den, 27. díl, to nám to letí.
2: To je hezký, že?
3: Je to parádní.
2: 27. červená. A pane Vlášku, pojďme, my tady často hovoříme o těch ekonomických věcech, zejména o zlatě a o věcech okolo zlata, protože to je taková, říká se, ve vaší branži předpokládám, největší jistota investiční. Nebudeme skrývat, že tento pořád děláme v partnerství s vaší firmou Firegold.
3: Je to tak.
2: Ale nemohu začít jinak, když jsme u toho zlata. Četl jsem v médiích, že v Ugandě bylo nalezeno nějaké velké množství zlata, které se teď vytěží. A bude ho víc, než dosud bylo. No tak já teď nevím, co si o tom mám myslet, protože tam hrozí velký pád ceny.
3: Zneklidnilo vás to trošku?
2: Tak trošku jo.
3: Nebyl jste sám. Je to zajímavá zpráva, která skutečně proběhla. Já bych řekl, že to je taková jako nafouklá bublina, já to hned vysvětlím. V Ugandě skutečně dlouhodobě se zlato těží. Dokonce i na tom místě, kde to naleziště teď se jakoby promovalo, že tam je. Tak Číňané tam tuším těží zlato už 5 let, je tam čínský důl, nicméně v té zprávě jedna zásadní chyba, oni tam vlastně uvedli, že to naleziště by mělo v sobě obsahovat nějakých 310 tisíc tun ryzího zlata, což by pravda, přesně jak říkáte vy, znamenalo, že by to bylo víc, než bylo vytěženo za celou historii lidstva, protože za historii lidstva bylo vytěženo nějakých 220 až 250 tisíc tun. Ale to je zásadní chyba, protože když vezmete objem té rudy, kterou oni indikují, že tam je, a vezmete obvyklou nebo minimální a maximální hojnost zlata v té rudě, která se vyskytuje na této planetě.
2: Hojnost, to je oficiální pojem?
3: Ano, v té rudě, tak se na planetě vyskytuje ta hojnost od 1 gramu po 7 gramů na tunu. A kdybychom vzali tu nejvyšší, jakoby ten nejvyšší obsah zlata v té hornině, tak by to bylo nějakých 220 tun. V tom nejoptimističtějším případě 220 tun je sice hezké malé naleziště, ale nic zásadního, dokonce já si troufnu říci, že v České republice víme z geologických průzkumů, že máme víc zlata. Tady máme kolem 500-700 tun.
2: Tedy se ptám, kde soudruzi novináři udělali chybu.
3: No, soudruzi novináři zjevně přijali nějakou nepřesnou informaci z nějakého zdroje, který se spletl minimálně ve setinné čárce. A pak samozřejmě už to žilo svým životem a bylo to zajímavé mediálně, protože každý se podivil, vyděsil a někteří samozřejmě pro prodejci a propagátoři papírových investic samozřejmě to potom jako podporovali, protože to bylo jako proti tomu zlatu, ale všiml jste si, že trhy neudělali vůbec nic, protože každý si to přepočítal stejně jako my a řekl, to není zásadního.
2: Budu se ptát dnes, jaké jsou prognózy a jaké vy máte z těch odborných zdrojů informace, ale pojďme udělat to, co děláme vždycky rádi v tomto pořadu a také v našich streamech společných, takzvané reklamní okénko, protože spořit ve zlatě, nakupovat zlato, to všechno vaše firma zajišťuje a vy stále tvrdíte, že to je ne železná, ale zlatá jistota. Je
3: jednoznačně,
2: to tak?
3: Jednoznačně, o tom vůbec není pochyb, zlato je bezpečný přístav, zvláště v dobách nějakých globálních změn, zemětřesení, otřesů, turbulencí, které dneska vidíme všude možně, geopolitika, ekonomika a tak dále, tak zlato je bezpečný přístav a vidíme to na tom taky třeba, že centrální banky masivně nakupují zlato, k tomu se možná ještě dostaneme a to je ten indikátor. Takže jednoznačně zlato je bezpečný přístav, je to zlatá investice.
2: Kdo chce zlato, spoření ve zlatě, nákup mincí nebo zlatých slitků, adresa e-mailová je pořád táž a to je zlato@mincex.cz a tam se všechno napíše, včetně telefonního čísla, dostane se to do rukou zde přítomného občana.
3: No, spíš týmu, který to zajišťuje.
2: Týmu, oni zavolají, poskytnou díky XTV 30% slevu na vstupní poplatky.
3: Jednoznačně.
2: Potvrzujete?
3: To platí.
2: Podepisujete krví?
3: Podepisuju krví, dokonce v tomto období, vlastně do konce září, ty podmínky jsou ještě trošku lepší, teda do konce srpna, než budou v září, protože od září mírně zdražujeme vstupní cenové navýšení, vstupní poplatek, takže určitě využít těch podmínek teď.
2: Teď. Napsat telefonní číslo, to je důležité, 30% sleva a zároveň je to podpora pro XTV.
3: Jednoznačně.
2: Je to potřeba toto říct a nejedná se o virtuální zlato.
3: Ne, všechno je to zlato fyzické, všechno ten zákazník buď si nechá poslat domů, nebo je uskladněno u nás v podobě těch zlatých účtů, které umožňují nejenom si odložit peníze do zlata a zhodnotit, ale také z nich platit zájemně za zboží, za služby, tak vždycky to zlato tam fyzicky leží.
2: A adresa zní?
3: Adresa mailová zní.
2: No, pane Blášku.
3: No, vidíte, to jste mi zaskočil.
2: No, tak to zkuste.
3: Je to mince X.
2: Je to zlato, zavináč.
3: Mince X.
2: Mincex.cz. Do příště.
3: Naučit. Jednoznačně.
2: Jaké jsou prognózy?
3: Než se pustím do prognóz, které rád sdělím, já bych jenom zrekapituloval trošku vývoj. To je možná důležité, protože spousta lidí si říká, ten vývoj je velmi pozitivní u toho zlata, může to trvat do nekonečna, protože my, když se podíváme, tak za poslední dva roky zlato vyrostlo 80%, za posledních 12 měsíců je to 41,8%, za 3 roky je to 66%, řeknu, a za 19 let, kdybych vzal trošku delší horizont, je to 635,05%, přesně. Takže ten vývoj je velmi jako pozitivní a nové rekordy vlastně převyšují ty staré rekordy. Takže to je stav, který tady je. Teď zlato mírně koriguje aktuálně, lehce o nějaký 1,5%, lehce zlevnilo, což je ale obvyklý vývoj vždycky po nějakých maximech. Takže to je vlastně takové optimální nákupní okénko, které se vždycky otevírá v té růstové fázi. Co se týká prognózy, tak ty prognózy jsou, že do roku 2030, a jsou to prognózy, řekněme, takových jako světových jako analytiků a investičních společností, ten průměr říká, že to zlato by mělo být něco kolem 5 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. Což dneska jsme nějakých 3250, řeknu. Takže ta prognóza je velmi jako pozitivní a je potřeba si říci, proč je takhle pozitivní. Co vlastně ovlivňuje tu cenu zlata, proč stále roste, proč od roku 2008 velmi zrychlil růst ceny zlata. Je to proto, že vlastně to zlato ovlivňuje několik faktorů, řekněme takových 6 základních faktorů. První faktor je tisk nekrytých peněz. My víme, že dneska peníze nejsou kryty vůbec ničím, ať už dolary, koruny a tak dále. Ad absurdum, kdybychom to převedli do důsledku, tak jsou kryty vlastně jenom tím, co ty státy vlastní, a to jsou ty velké dluhy, ten svět je předlužen. Takže vlastně není tam žádná reálná hodnota. To je první věc, tisk nekrytých peněz. Druhá věc je růst globálního dluhu, to s tím hodně souvisí. To znamená, ten dluh se stává nesplatitelným. Třetí vlastně taková oblast, která to zlato ovlivňuje velmi zásadně, je geopolitický vývoj, geopolitické napětí, a my vidíme, že dneska to napětí, kam se podíváme, tam ho vidíme, ať už je to Ukrajina, Rusko, ať už je to Blízký východ, Gaza, nebo napětí USA, Čína, potažmo BRICS. Potom je to poptávka centrálních bank. Centrální banky nakupují masivně, několik let po sobě jejich nákupy trhají rekordy a překonávají 1000 tun za rok, což je hodně. A potom to jsou taky obchodní války. A ty obchodní války my také vidíme. Vidíme celní přetahování, celní licitace Spojené státy versus zbytek světa. A to jsou všechno faktory, které bychom mohli popsat jako nějaké turbulence, jako nějaký neklid v tom světě. A to všechno působí na zlato.
2: No a z čeho tedy čerpáte tu prognózu, protože vy jste řekl 4 až 6 tisíc.
3: 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci.
2: Za trojskou unci, což je skoro...
3: Násobek.
2: No, násobek. Teď je 3200 třeba, ne?
3: 3250, řeknu třeba.
2: No, protože, jak jste říkal, zlato mírně korigovalo. Já říkám, že kleslo v ceně, ale ano. To je, abychom se nebrali za slova. Z čeho vychází to? Vy to říkáte, neklidná doba války a tak. Co když to všechno se nějak pořeší? Co když na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
3: Já to poslouchám.
2: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
3: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála $35. V 80. letech jsme byli kolem $300 za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo 2000, to bylo $850 za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
2: V rozbouřeném světě.
3: V rozbouřeném světě.
2: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak soudru Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
3: Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách. Že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.
2: Promiňte, vy říkáte, že považujeme za hodnotné něco, co ve skutečnosti hodnotu nemá.
3: Ano.
2: Tím myslíte to, čemu říkáte vy fiat měna.
3: Ano, a čemu vy říkáte peníze.
2: Čemu my říkáme obyčejní lidé peníze.
3: A vy to říkáte špatně. Musím vám to říct.
2: Ne, tak já jsem rád, když mezi nás obyčejné lidi přijde někdo tak moudrý a vznešený jako vy.
3: Děkuju, uzavdívám se.
2: No ale... ne, tak a napraví nás hříšníky.
3: Ano.
2: Pro mě peníze jsou peníze, já nikdy nebudu stát ve frontě v bance a říkat dobrý den, přišel jsem si pro svoji fiat měnu. Tak paní, která tam sedí, holčička za pultem, úřednice na mě bude koukat jak na vola. Tak jako no. Vy teď koukáte na mě.
3: Ne, já na vás vůbec nekoukám jako na vola, to bych si vůbec nedovolil, ani proto nemám důvod žádný. Vy jenom vlastně teď tím, co jste řekl, potvrzujete to, co je samozřejmě naprosto rozšířené, je to takové zmatení jako pojmů, kdy ty věci nenazýváme pravými jmény. My jsme peníze naposledy v něco, co se blížilo penězům, jsme měli v roce 1971. To, že tomu, co máme v peněžence, těm papírkům říkáme peníze, je rozšířený terminus technicus, ale vlastně to peníze už nejsou. Je to fiat měna, protože definice peněz, abychom se pochopili, o čem já tady mluvím, a já vám připadám jako šílenec možná teď, jak na mě pozorujete, tak ta definice peněz je o tom, že ty peníze jsou směrný prostředek, je to nějaká účetní jednotka, je to dělitelné, je to zaměnitelné, že jsou stejné, ale hlavně je to uchovatel hodnoty po neomezeně dlouhou dobu. Ale toto fungovalo jenom v době, kdy ty peníze měly nějakou reálnou hodnotu, kdy byly podloženy nějakým reálným hodnotným aktivem, ale to skončilo naposledy v tom roce 1971. A od té doby právě už neplní tuto funkci. Abych to přiblížil divákům zase, jak to poznáme? No poznáme to tak, že máme inflaci za poslední 4 roky na úrovni 40%, zvýšení cenové hladiny, přišli jsme o 40% majetku uloženého v penězích, ztratili tu hodnotu, a to je to, že ty peníze neumí uchovat tu hodnotu právě proto, že to nejsou peníze, ale to ta fiat měna. Není to kryté ničím.
2: Dobře, pane Vlášku, ale strana a vláda nám říkají, že žádná inflace nebyla. Jo, to jsem teď slyšel od jednoho představitele v rámci volební kampaně, ale možná se spletl. Když to položím, tu otázku úplně na plac, a to máme poděkovat současné vládě s ministerským předsedou Fialou za to, že to, co jsme měli ve svých fiat měnách, různě po účtech a doma pod polštářem někdo, nebo já nevím, tak ztratilo hodnotu 40%? Ano nebo ne?
3: Určitě. Máme takové tři místa, kam můžeme poděkovat. Můžeme začít tím lokálním, to znamená naší vládě, určitě za to, že tím, jak nakládala tady s cenami energií a tak dále, daňovou politikou, zvyšováním daní třeba, jo, daně z nemovitostí a tak dále, to všechno je inflační tlak, to všechno zvyšuje inflaci a znehodnocuje peníze. A to je těch 40%, o kterých se bavíme cirka, takže těm poděkovat můžeme 100%.
2: Ano.
3: Pak můžeme poděkovat do Bruselu soudruhům, straně a vládě tam za to, že nám tady provádí Green Deal, který nám zdražuje ty energie taky, takže oni tam mají velkou zásluhu na tom taky.
2: A tím zdražuje všechno.
3: A tím zdražuje všechno. A potom ještě můžeme poděkovat do Washingtonu, kde světová rezervní měna, americký dolar, který tím, že ty jednotlivé země ho drží ve svých rezervách, a vlastně Amerika zinflačňuje ten dolar, tak tu svoji inflaci interní ještě vyváží do všech těch zemí. Takže máme takové tři místa, kam můžeme děkovat.
2: Dobře, tak to bylo kritické okénko pro změnu, ale ještě mi řekněte, když jste mi teď vyvrátil, že to, co mám v peněžence, své aktuálně teď třeba 2500, že to nejsou peníze, tak co mám říkat, že mám v peněžence?
3: No, můžete říkat, že máte peníze, protože by vám nikdo nerozuměl, ale pokud byste chtěl mluvit jako terminologicky přesně,
2: no to chci právě.
3: Tak byste řekl, že máte fiat měnu.
2: Já bych chtěl být vyváženě přesný.
3: Tak byste říkal, že máte fiat měnu.
2: Jako bych seděl v České televizi.
3: Tak, v České televizi, jako host nebo hostka případně.
2: Hostka nebo moderátor.
3: Nebo moderátor.
2: Vyvážený jako na všechny strany.
3: Byste zmínil fiat měnu a vysvětlil byste, že ta zkrátka fiat vlastně je z anglického nebo latinského jako původního slova, které vyjadřuje, ta zkrátka vyjadřuje měna nařízená zákonem, což vypovídá o všem, protože té měně se také mnohdy říká měna nuceného oběhu. To znamená jinými slovy, že stát vydá peníze, které nemají žádnou vnitřní hodnotu tím, že by byly kryty zlatem nebo tak, a určí zákonem jejich hodnotu a my tomu věříme, že jí to má.
2: Hříšná myšlenka. Vy říkáte, pane Vlášku, že zlato podle prognóz může vyskočit

0: Když bych to celé dopočítával, tak přijdu na to, že fiat měna je skoro nula. Rozumíte mi?
1: Já vám rozumím docela dobře, ano, protože když se totiž na to zlato se dá dívat dvěmi úhly pohledu, že zlato roste oproti penězům, což
0: které
1: ono
0: naopak,
1: roste.
0: Které naopak vlastně, kterým ubývá hodnota?
1: Tak, anebo se na to dá dívat tak, že to zlato si zachovává v celé historii svoji hodnotu pořád stejnou. Vlastně stejnou kupní sílu, která mírně roste jenom proto, že nám rostou těžební náklady, takže se trošku to zlato zdražuje, ale jinak drží tu hodnotu, že jsme si za to zlato před tisícem let koupili zhruba stejné statky a služby jako dneska a že ty peníze se proti tomu brutálně znehodnocují. A pokud my bychom se podívali, přesně co jste teďka řekl, to je skvělé, na horizont 100 let a vzal byste americký dolar, britskou libru, švýcarský frank, já nevím, nějakou měnu, tak byste zjistil, že za 100 let ztratili 97,5% tuším procenta své hodnoty. Že jsou vlastně na nule, ano. Té původní hodnoty.
0: Stalo by možná za to se toho všeho dopočítat. Jinými slovy, vy stále tvrdíte, že bude-li si někdo za fiat měnu, za tu fiat měnu, kterou dostane za svoji práci,
1: ano.
0: A za fiat měnu, kterou má doma,
1: ano.
0: Promiňte mi, obyčejní lidé říkáme
1: ano.
0: peníze,
1: ano.
0: Koupí v této chvíli zlato, tak i při třeba mírném poklesu toho zlata nemá šanci na tom prodělat.
1: Ano.
0: Říkám to dobře?
1: Říkáte. Můžu si dovolit takovou filozofickou vsuvku drobnou?
0: No ježiš, na to já se těším od začátku.
1: Velmi krátkou. Diváci by se na peníze neboli fiat měnu mohli dívat taky tak, že to je vlastně uchování ekonomické energie. To znamená, že já chodím do práce, svoji energii věnuju práci, vydělávám peníze, to znamená, ta moje energie se mění na ty peníze a ty peníze fungují jako jakási konzerva té mojí ekonomické energie. A já si je skládám takhle na pozdější dobu, až tu energii mít nebudu a budu s tím chtít pracovat v penzi a tak dále. No a ta inflace, ten stát, tím, že tu inflaci připouští a způsobuje, tak mi krade moji ekonomickou energii, tím pádem vlastně mi krade jakoby svobodu a můj čas. Takhle se na to potřeba dívat. To znamená, když já naopak tu ekonomickou energii dám do té konzervy ne peněz, ale toho zlata, tak to zlato drží tu hodnotu 6000 let. Takže je velká jistota, že vlastně budoucích 6000 let se bude chovat velmi jako podobně.
0: Musím vám říct, že to byla moc hezká filozofická vsuvka.
1: Děkuju.
0: zlato@mincex.cz a každý, kdo se bojí, že přijde o svoji fiat měnu, ať ji má doma nebo v bance, nebo někde skovanou, ať si koupí zlato nebo si zařídí zlaté spoření.
1: A nebo zlatý účet.
0: Nebo zlatý účet.
1: Ano.
0: Tak jo, jsem rád, že jste tady byl, pane Vlášku.
1: Moc děkuju.
0: Děkuju a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Moc peněz, 27. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.

0: Sever.
1: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
2: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslná kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl. Mm-hmm.
1: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
2: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
2: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
2: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Tak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, tak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
0: Hraje vám
3: All My Music
0: Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Roman Šmucler. Dobrý den.
2: Krásný den vám a hlavně divákům, že jste si udělali na nás čas.
1: Pane docente, jaké máte léto?
2: Všichni si zasloužím, nemám rád, když Češi fňukají. Pracuju a nefňukám. A hlavně moje léto, já to mám jako v obráceně než Češi, to nechci říkat jako nějakou píchou nebo něco, ale já, teď jsme zjišťovali, kdybych sem za sebou někdy přijít a zjistil jsem, že tak nejdřív na Mikuláše, protože jsem vlastně každý týden v cizině. A teď já přebírám nějak jako příští rok, bude v Praze kongres stomatologický, já se musím starat o celou země kvůli stomatologii, takže vlastně furt budu v letadle. Takže můj pracovní týden je, že jsem v letadle. A teď byly ty krásné prázdniny, kdy jsem nikam neletěl. Moje jakoby volno a dovolená byla v českých Luzích a Hájích. To znamená, byl jsem tady. Ta země je krásná, takže já strašně miluji tuto země, dělám pro ní, co můžu, že kritizuju stát, ale stát je SROčko. To je trošku jako jiný příběh. Ale jako ta země je nádherná, tak jsem si ji užil a teď bohužel už se musím každý den do letadla, každý týden do letadla.
1: Vy se ani trošku nebojíte v letadle?
2: Někdy i jo, zažil jsem tam jako hrozný věci, zažil jsem dvakrát, že už nám jako řekli, že spadneme, že jako řekli, aby jsme si jako nedělali legraci, že tady máme čas na veselý historky, jak nejstrašnější historka byla, jedno jsem letěl z Bostonu do Londýna a nějak asi hodinu a půl něco třískali do toho letadla, to mě bylo i divný, do těch motorů, tak se mi to zdalo docela jako hrubá práce, pak řekli, že můžeme nastoupit, tak jsme jako letěli, za chvilku ty letušky začaly plašit a říkali, že takový jeden motor odešel, že se nemůže letět přes Atlantik s jedním motorem a že jeden motor je docela jako v pohodě, ale že pro jistotu poletíme zpátky. No a za chviličku jako ty letušky, které to mají jako uklidňovat, tak byly v úplném jako hysťáku. A začali tam křičet, že jako tě fakt jako posloucháme, že i ten druhý motor jako vypadává a letěli jsme hrozně nízko, že jako aby to letadlo mohlo jako přistát na plochu, kdyby jako aby jako se neřítilo z nějaký velký výšky a takové věci a fakt jako docela dlouho jsme byli tam v těch místech, kde ten Titanic se potápěl a takové ty věci, takže to byl docela dlouhý návrat zpátky, ale co bylo dobrý z toho letu je, že já jsem potřeboval zpátky do Prahy asi za nějakých pár hodin jako nám nabídli další let a to nás v tom letadle bylo fakt asi do pouzívaného Mariáše. Všichni ostatní jako byli jako u psychiatra a museli dávat se dohromady a všechno. A já jsem prostě musel do Prahy a nebylo to jako nebyl dobrý pocit. Jo? Jednou jsem zažil hrozný turbulence, že byla válka v Iráku nad Irákem, taky nebylo úplně dobrý, ale taky s čím kdo zachází, tím taky schází a to je u mě letadlo.
1: Dobře, tak pojďme na to. Představte si, Rakušan tvrdí, že odmítá plošné šmírování lidí. Za zavřenými dveřmi mluvil jinak, oponuje pro fant.
2: Já jsem to sledoval, tu kauzu nějak do detailu, už to samozřejmě teď se to jako vyrojilo, ale známe to dlouho, jak to je. Je to klasický případ, kdy ta naše reprezentace zase zaspala, čili když jezdím jako do Bruselu, tak velmi často v tom jako potkám, vždycky říkám, co tam jdeš řešit, já tam jdu řešit zuby, ty tam jdeš řešit tohle. A co tam budete řešit, jak budete bojovat do tu Českou republiku? No, my máme nařízeno být ticha, že to je jako domluvený, tak já tam budu jako sedět těch x hodin a něco a takový. A tohle to je, myslím, taková klasika, kdy ta Evropská unie, my říkáme ta Evropská unie. A říct, že my jsme ta Evropská unie. Čili jestli to projde, tak ty šmíráci jsme my, jako já, vy, jako většinově ta demokracie. Ne, že to my třeba chceme, jo? Ale není ta Evropská unie a my. To znamená, buď se ní musíme jako podílet, ty lidi, když tam letěj, tak musí říkat, tohle fakt je jako hustý a měli to dávno už odstřelit. A nebo musíme z té Evropské unie vystoupit. Ale tohle to tam jako někdo řekl, A to mohl být, já ani nevím, kdo to byl, jako kdo byl na tom začátku, to kolikrát může úplný blázen, tam jsou jako neuvěřitelný návrhy v Evropské unii, a protože je to úřad, tak tam je schopný někdo přijít s návrhem, každý Čech je povinný do 10. patra skočit z okna. Jo? A ty úředníci, jak jsou úředníci, řeknou, výborně, to je návrh, tak se to dá, a samozřejmě by takový návrh neprošel. Ale když už je to jako menší kravina, tak často jako projde. A strašně je důležitý, aby někdo, my tam třeba jako stomatologové, a já tam mám člověka, který jako vzdal vrtání, a je tam prostě 365 dní v roce, jsou tam dokonce dva, a jsou na každý akci a čtou každou jednu blbost, co ta EU vydá, i třeba volbu velryb. Protože to nás zase může nějak sestřelit jako zubaře, my nevíme jak, ale může se něco přihodit. Čili musíte se tomu jako hrozně věnovat. A já myslím, že tomuhle se nikdo nevěnoval, to znamená, já si nemyslím, že ty Češi by nějak hrozně chtěli šmírovat, ale někdo je zase opil rohlíkem, že jim říkal, jak ještě spousta z nich neumí jazyky z těch politiků, který říkal, hele, to je záchrana dětí, jako dětská pornografie, to je fakt hrozná věc a my s tím něco jako uděláme a my řekli, ježiš, to je super a tak dále. Jo. A už jim vůbec nedošly ty konsekvence, že jakmile někdo rozlomí ty kódy, tak to bude cokoliv. Samozřejmě to povede k tomu, že já nevím, no, Já jsem nikdy nedělal to, co dělají politici, jsem znal nějaký politiky, jak říkali, pojď se mnou volat kodovaným telefonem nebo přes nějaký kodovaný věci. Já to nikdy neměl, no a tak možná to budeme se dělat, že když si budete, já nevím, pošle vám někdo z rodiny fotky dítěte, no tak už já myslím, že rovnou půjdete na policajty, ne? Protože někdo řekne, tady vám paní Nováková, pane Šmucler, poslala fotky dítěte. Já řeknu, no to je synovec druhý ruky. Můžete to dokázat, já to dokážu, aby to dobrý. Jo, ale ta AI jako nepozná, když mě pošlou dvouletý dítě, jak běhá v nějakých plenkách nebo tak, tak ona nepochopí, že ta paní, která se na to bene jinak jmenuje. Jo. Takže z toho bude strašně nepříjemností už ta, jako ta pornografie. No a samozřejmě to někdo rozlomí a různě to použije. Čili jako bej to jako nesmí. Je to samozřejmě hrozná věc. A ty, co jsou ty zlí, co chceme jako chytat, no tak si zařídějí jako aplikace jiných zemí, čili já jako lítám po celý zeměkouli, takže když letím do Číny, kde mám strašný problémy s vízem a se vším, i když tam jedu jako se setkat s jejich nejvyššími představiteli, protože prostě Česká republika jim furt hrozí, tak oni nás aspoň trošku za to zase jako potrápějí, tak si musím zařídit všechny jejich aplikace, do kterých oni jako vidějí a naše aplikace nefungují. Takže já, když bych jako byl nějaký zvrhlík, tak prostě budu komunikovat přes nějaký čínský aplikace, určitě se nějak najde způsob, aby ta Evropa se tam nedostala, hotovo, ale chceme to.
1: Jasně. Jdeme dál. Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
2: A to, ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. Že? My kdybychom ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. A to už se asi nestane.
1: Ano.
2: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s
1: druhou
2: stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlas. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
1: To slyším často.
2: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů, některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle, oni o tom systému nic nevědí, ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají zubní implantáty zdarma. Já říkám, to je bezvadný nápad, tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli tam travno dostane.
1: Jestli.
2: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, se ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc stran a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, aby neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdeme z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jako že to je takový blok. A pak samozřejmě se budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý. To asi my nevyřešíme.
1: Tak. První zprávy CZ. Americký ministr financí je proti konfiskaci ruského majetku. Zatím je tady napsáno.
2: On je pořád proti němu. On je to jeden z nejchytřejších lidí světa. Já vím, že nezajímá Čechy, takže furt jako někdo píše, že hloupá americká ekonomika, hlupáci kolem Trumpa. Tohle je jako strašně chytrý člověk. Tady to má opravdu jako hrozně vymyšlený, to je jako na dlouhý povídání. A on pravidelně mluví, takže já ho pravidelně nějaký poslouchám. A jenom Čechy nezajímá, co říká Amerika, protože to je nedůležitá země, ještě mluví divným jazykem. Ale jako tenhle člověk to říká naprosto konstantně, tohle není jejich válka. Jo? Takže za prvý, jako Amerika nepůjde do sebezničení kvůli sporu o to, jestli Kramatorsk, ten spor je v zásadě o tom, jestli lidi v Kramatorsku, který jsou většinově Rusové a ve Slaviansku, to jsou jako hraniční oblasti. Na východ od toho, kde ta válka je teď, tak tam jsou to víc Rusové. A jestli tyhle ty Rusové budou mít ukrajinský nebo ruský pas. Má to spoustu konsekvencí, ale Američani vědí, že určitě se Putin nechystá zautočit a nezautočí na Slovensko. Čili všechny ty narrativy v České republice jsou nesmysl. A teď on prostě řeší, co bude dál, protože ty věci jsou složitý. A do čeho se mu vůbec nechce, je konfiskace ruského majetku. Protože samozřejmě Evropa, která je zadlužená až po uši, tak vidí 210 miliard, jsem si dneska našel ten majetek, jestli je to dobře. Euro, jakože by to zalepilo, ale z hlediska Ukrajiny, hele, to zasyčí. Jo? Čili to tam zmizí jako nic, protože my jsme slíbili 100 miliard, jenomže koupíme zbraně od Američanů, že Američané říkají, když si chcete válčit, tak si válčete, ale budete nám platit ty peníze a ještě dáte nám nějaký fond rezervní 10 miliard, kdybychom do toho jako museli dát třeba letadla, že by lítali a tak. Takže, ale Evropa to dělá na dluh, 210 miliard by se hodilo, ale když vidíme, že 100 miliard jsou americký zbraně, asi chceme taky, teď se budujou velký zbrojovky v Německu, nějaký asi německý zbraně, ne? A pak musí z něčeho pan Zelenský platit důchody. Čili 210 miliard zasyčí za rok a půl? Jo, dobře. Ale někdo řekne, dobře, je to rok a půl, jako toho. No ale pak si musíme říct, co bude dál. Čili Amerika není ve válce týhletý nějak zásadně, ale je v neviděný válce s Čínou. Takže když si řekneme, že tohle je řešení jako konfliktu, no tak by asi bylo možný pak už, že třeba Čína zabaví Starbucky, že prostě zabaví tam kde jakou americkou firmu. Může se stát docela jako, že bude zvykem, že nějaký zemi, s kterou jsou problémy, já nechci jmenovat, abych nedělal konflikty, mají Američani problém, tak někdo přijde na bezvadný nápad, že zabaví, já nevím, Coca-Colu, dá jí svýmu bratranci, protože a tak dále. A pak prostě jakákoliv obchodní jistota ve světě přestane existovat a řítíme se prostě do pekel. A to oni prostě jako nechtějí připustit. A kdo je největší investor na světě a kdo má nejvíc toho majetku zahraničí? No Spojený státy. Že? Čili Spojený státy a Čína nechtějí připustit, že prostě se začne krást. A ono to kradení vypadá hrozně dobře. Najdete dobrý důvody. Já si vezmu, jako když si to Češi úplně zvorali, ten rok se jmenuje 1945, to byl definitivní konec, tak vlastně udělali několik rozhodnutí, které i třeba komunistům vyhráli volby a řekli, teď zbohatneme. Že? Takže nevrátili se ty Židi z těch koncentračních táborů, státní majetek, super. 3,5 milionu Němců pryč, náš majetek, super. Vrátil se Žid z koncentračního tábora, chudák. Co tvoje maminka na dotaz v roce 1929, když jsme se ptali, jakou řečí mluví maminka, co jste napsali? No, maminka mluvila německy, napsal jsem německy. To seš nácek. A Hitler přišel v roce 33, nic, běž těma Němcema do toho. Další majetek. A v roce, teď budeme brzo slavit, velký výročí, že my mluvíme v roku 48, ale my jsme přece ty bohatý a chytrý Čechy připravili majetek v 28. října 45. To bylo přece všechny podniky nad 500 lidí, plus, já nevím, ševci, protože kožedělný průmysl a takovýhle věci. Čili ten stát všechno všem sebral. A vypadalo to strašně dobře. Ty komunisti říkali, podívejte se, majetek Němců, Židů, bohatých Čechů, všechno je to naše teďka společný a jak se budeme mít dobře. Jo? A dobře se nemáme. Jo? V roce 89 jsme záviděli Němcům a Rakušanům, teď závidíme Polákům a blížíme se do situace, že budeme závidět Bulharům v řadě věcí. Čili ta cesta zabavit majetek, vyřešit si problém zabavení majetku, vede k dlouhodobým věcem, že prostě investoři a lidi nedávají peníze. Jo? Ten problém není v tom, jestli Rus nebo Číňan spravedlivý. Ten problém je, že lidi nedají peníze do zahraničního kapitálu. Čili nikdo nechtěl dát peníze dlouho do Československé republiky, když komunisti se chvilku snažili, protože věděl, že takhle někdo řekne, znárodňuje se. Jo? Čili a na začátku, jako s tou pornografií, jsou to ty úžasné věci, pomůžeme Zelenskýmu. Ale co to může být časem jinýho, že jo? A teď já nevím, no tak máme zabovat, asi jsme mohli zabovat čínský věci, protože my jsme hodně na straně Tibetu, to nechci rozebírat, ale nepochybně Čína na ten Tibet zautočila, takže bychom asi mohli i třeba podobně dovodit, že dokud jako ten Tibet neuvolní, tak všechno, co je tu čínský, zabavíme, ne, a ty peníze pošlem Dalaj Lámovi, a kde to skončí? A je to jako hrozně podobný, takže oni ne, že by fandili Rusům, jak se tady říká, ale prostě chápou, že můžeme úplně rozbít nějaký princip mezinárodních investic, mezinárodního obchodu a vrátit se, teď řeknu s nadsázkou, do prvobytně pozvolní společnosti. No, tohle je chytrý člověk a bohužel většinou na těch náměstích křičejí lidi, kteří nejsou tak chytrý. No.
1: Pohotovosti ubude. Ministerstvo odmítlo jejich delší provoz i posílení personálu.
2: Tohle je strašně smutná věc, která ukazuje, proč je Česko v háji. Jo? Já jsem tohle strašně bojoval a jak jsem to jako ubojoval k nějaký hloupý remíze, tahle třeba kritika je o té hloupý remíze, ale musím malinko se šířka, aby to lidi pochopili. Jo? Je pár zemí na světě, je vůbec pár zemí na světě, kde třeba se drží zubní pohotovost. To, když řeknu třeba v Irsku, v Americe, nebo tak, že existuje zubní pohotovost, tak jim to musí jako hrozně vysvětlovat. Jo. Protože oni mají jako pohotovost zubního chirurga, když si někdo přerazí čelist, když se stane hrozný otok, něco takového. Ale že někdo jako přijde v sobotu večer, že jako nechodí k zubaři, teď ho začal bolet zub, nebo že prostě něco, tak v těch Spojených státech prostě řeknou, hele, přes ulici je lékárna, vem si silný lék a tak dále. Já to nechci řešit. Jo. A jsou prostě země, je to hezký, jako Německo, já už jsme byli kulturní součástí, když ty pohotovosti začaly, který se prostě usnesli, že to bude v těchto našich zemích tak, že bude hodně se platit stomatologie, to znamená pět zemí na světě, kde se obecně vůbec stomatologie platí strašně moc lidem a jedna z těch pěti zemí je Česká republika. Jo? Komu se to chce podívat na Slovensko, to bylo součást Československé, jak to tam je a může jít jinam. Jo? A kromě toho, že se lukrativně platí ta stomatologie, tak jsou teda ty pohotovosti. Aby to mohlo fungovat, tak už za císaře požehnaného posledního France Josefa a pak později to Rakousko domluvilo, že to bude třístranně jako subvencovaný. To znamená, doktoři v rámci nějakých svých etických věcí tam budou chodit, budou to mít povinný, ale tak nějak se čeká, že nemusí nikdo jim kroutit ruku, že to je součást jejich nějaký slušnosti. Pak je druhá věc, že to budou platit pojišťovny ty výkony nějak trošku líp. A pak je třetí věc, že nějaká místní vláda jako posoudí, jak moc je to potřeba. Protože jsou třeba kraje v Čechách, kde se to hrubě zneužívá, Plzeň, Ostrava, kde prostě lidi si zvykli, že nejjednodušší cesta ke stomatologovi je stoupnout si do fronty. A nemusím se někde objednávat, nikdo mi neříká, jestli si čistím zuby, nečistím, prostě mě ten zub vytrhnu a já stejně nic jiného nechci. A pak jsou a ty kraje, ať si to řeší. To znamená, jestli ten Moravskoslezský kraj řekne, to je super bezvadný, ale má to platit. Čili on se na tom podílí a to taky způsobí, že nechce nesmysly. Teď, co já jsem v té stomatologii problém ze široká, tak dalším peklem České republiky ve zdravotnictví je vznik krajů. Jo? To znamená, my jsme dřív měli ty okresy a ty okresy tam seděla nějaká paní 30 let a problémy s doktorama nebyly, protože ona věděla, že pan doktor Vordlíček pije nebo je hodně slušný člověk a řeší to. My teď máme, že vždycky někdo slibuje před královskýma volbama, že pohotovost budete typicky 7 dní v týdnu pořád, pak si tam sedne. Většinou je tam za trest, protože prakticky nemáme, že by řídil zdravotnictví někdo z oboru. Takže on jako pacient zjistí, že jsou nějaký zákony, které něco říkají, že to stojí miliardy a začne to škrtit. A díky tomu se dostáváme k rozumnému kompromisu. Že to dělají kraje, je bolestný, protože každý 4 roky prostě to školíme znova. Když byly minulé volby, tak si jeden kraj probojoval, že už ho to jako nebaví řešit. Zrovna je mi líto, že tam je teda doktor. A řekl, že je to prostě jako nebaví. My jim to v každém jako okrese řešíme. I když vůbec nemusíme jako komora, tak přemlouváme kolegy, dáváme jim seznam. A s výjimkou dvou kolegů v České republice, s kterými se ty kraje soudili, kteří řekli, že soudit nebudou, jak Jan Hus, kdyby je měli upálit. Tak ty lidi chodili do těch služeb a docela to jako fungovalo, ty kraje na to dávali peníze. Ale ten jeden kraj, kde zrovna teda je ten lékař, řekl, že si to mají dělat pojišťovně. A že nebude povinnost doktorů sloužit. Hele, to nejde řešit. Znáte, řeknete doktorům, že nemusí chodit. A když řeknete pojišťovnám, že to mají zařídit, který kolik mají do pojišťovny lékařů? Nula. Tak je konec. A jediné řešení, co můžou ty pojišťovny udělat, je zalej to prachama. Čili to, co se teďka jako děje, je, že ty pojišťovny, aby udržely provoz, který je teď, pro někoho, já bych řekl optimální, tak do toho budou lejt asi dvakrát tolik peněz. Ty kraje, ty peníze dají na to, což já se můžu vzteknout v oběžném republiku a vždycky mi někdo říká, tady je koncert, řekne nějakého zpěváka, který já vím, že ho koncert stojí milion. A já řeknu, tyjo, to je dobrý, koupil si lístky. A ne, to je všechno zadarmo. Tyjo. A jít má na starosta, říkají, to je v pohodě, to máme dny obce, obce Dolní Bydlíkov a přijede sem Lucie a to je v pohodě. Jo. Takže to je zadarmo. Jo. Takže oni použijou ty prachy na tyhle ty věci. A ta pojišťovna v tom jako lítá. Bude platit docela rozumný peníze, ale není zbytí, než počet těch pohotovostí postupně omezit. Jo. Ten stát místo, aby řekl tomu jednomu kraji, dejte pokoj, jste tady od toho, lejeme do vás miliardy, tak jim jako vyhověl. A teď jako vyhovuje tý VZP, že řekne, stanovíme počet na méně lidí a méně křesel. A ta služba sice bude, ale bude méně častá. Takže já moc děkuju, že nemohu vysvětlit. Vím, že to je jako složitý, vím, že jednoduchý obvykle v Čechách je říct, že něco je super nebo hrozný. Ale princip je, že potřebujeme, jestli má být víc pohotovostí. Tak my potřebujeme, aby ty kraje, ty prachy, aspoň když už se na to vykašlo, tak aby aspoň ty prachy tam nechali. Aby prostě řekli těm voličům, hele, my ty pohotovosti chceme, aby to tam vypadalo hezky, aby to nebylo zaplivaný. A my těch, já nevím, třeba 20 milionů nedáme do slavností piva a dáme do pohotovosti. Tečka.
1: Jedeme dál. Zelenský už ztratil veškerou sílu. Navrch má Rusko a nejsilnějším hráčem je Putin. V americké administrativě probíhá vnitřní boj, říkal profesor Drulák v tomto studiu.
2: Já jsem moc rád, tohle je na takový téma, tam nějaký, jo, kde to moc neřeknu, že pan profesor Drulák, jsem hrozně rád, že s ním děláte pořady, ví o tom tisíckrát víc než já a nevím, jak bych jeho mohl jako komentovat. Já jediný, že prakticky neposlouchám naše zpravodajství a poslouchám hrozně to americký, takže vím, jak to ty Američani, třeba All-in podcast, každému doporučuju, když prostě jako chce vědět, tam mluví přímo lidi, kteří jako s Trumpem sedí v kanceláři a takové věci. Takže tam to jako říkají. My jsme si tady řekli, já jsem to teďka říkal nějakým diplomatickým soare, že prvně, kde se mluvilo, že bude válka na Ukrajině, bylo XTV, konkrétně rozhovor nás dvou, kde když všichni viděli COVID, tak já jsem řekl, bude válka na Ukrajině. Sleduju to od roku 1991. Ani jsem nezabíhal do těch podrobností, které jsou, ale tak si řekněme, že prostě Ukrajinci byli v obrovské zemi, ale národnostní menšinou. Národnostní většinou byli Rusové, byla tam spousta dalších jiných národností. A teď to mělo neuvěřitelné peripetie, na které nemáme čas. Ale prostě postupně se stala hrozná věc a nakonec ten Putin tam vlítnul, což je jako strašný, nemůžeme řešit války. A tomu já rozumím. Ale čemu jako fakt nerozumím? Je, jestli, protože jim jde Rusům jako skončit ve Slaviansku a Kramatorsku, jak už jsme si řekli. Jo? A já nevím, jestli jsou schopní se tam dostat za měsíc, za 10 let, nebo nikdy. A strašně rozhodnou lidi v Pentagonu, jestli prostě řeknou, že ten Kramatorsk a Slaviansk jim dají, protože tam se ty Rusové chtějí zastavit z mnoha důvodů. A zatím tam zdaleka nejsou. Takže to je asi o této věci. Nevím, co je vnitřní boj v americké administrativě. Amerika volí blokově. To znamená, republikáni jsou samozřejmě rozděleni do spousty a spousty táborů, ale zdá se, že jako prezident Ryby jako měl tak pevně Ameriku v ruce, jako má v tuhle chvíli Trump, ještě nebyl. Ale všichni čekáme, co bude po midterms takzvaných. To znamená, až budou teďka volby v pololetí toho prezidentského období, tak uvidíme, jestli republikáni udržejí převahu v těch ostatních jako souborech a tam se teprve ukazují ty karty. No.
1: To je všechno.
2: Jo, tak to je škoda, že tady zase budeš možná za rok.
1: Já doufám, že dřív. Pane docente, to musíme nějak vymyslet. Nejhorším přiletíme za váma někam do světa.
2: Přiletíme někam, kde to bude fajn. Nebo to uděláme nějaký telepřenos.
1: Děkuju a nashledanou.
2: Moc děkuju, mějte se všichni.
1: Potrženo, sečteno a naším hostem byl Roman Šmucler.
3: Hraje vám Radio Xaver.

0: Miloš Zeman je naším hostem. Pane prezidente, vítám tě v XTV, již tradičně. Vidím, že jsi celý podovolené, protože jsi byl v Tatrách, viděl jsem to na sociálních sítích, dokonce jsi tam hrál na fujaru.
1: Falešně.
0: Z estetických důvodů to nechci komentovat, ale řeknu jenom, že znám lepší hráče na fujaru.
1: No, nějakého mistra světa, že? A já jsem hned druhý.
0: Dobře. No a vrátil se domů do reality a do předvolební vřavy, protože nás čekají přesně za měsíc volby. Dnes je totiž 3., takže je to přesně za měsíc a já tím musím začít. A začnu tím, co přináší ty předvolební meetingy, ty předvolební útoky, a to je rána holí, ještě k tomu zezadu velmi zbaběle, kterou schytal Andrej Babiš. Ty jsi zažil, Miloši, v politice kdeco, a je toto věc, s kterou musí politik počítat, notabene, je-li před volbami?
1: Já jsem si vzpomněl na Maxův citát: kdokoliv sáhne po klacku, dokazuje, že mu došly ideje. To je citát z Marxovy statě o pruské cenzuře, která byla cenzurována komunistickým režimem, takže tato stať nevyšla v Marxových sebraných spisech. No, samozřejmě, že s tím musí počítat každý politik, ať je to, já nevím co, Vajíčko nebo Sobotka dostal pěstí, nebo na mě v Albertově lidi hulákali, Paroubek dostal vajíčkem a tak dál a tak dál. Je to součást politika života těžkého, jo. Samozřejmě, že to odsuzujeme, samozřejmě, že je to zbabělé. Přejeme si, aby to skončilo alespoň tímto způsobem a nikoli hůř, jako u Trumpa nebo u Fica. Nehledě na to, že Amerika je zemí atentátů, jak dobře víš. No a já se na to dívám z praktického hlediska, Xavere. A sice je to test schopnosti ochranky. Pokud člověk tu ochranku samozřejmě má, ale ty příklady, které jsem ti uváděl, tak tam všude ochranka byla. Vzpomeň si na Václava Klauze v Chrastavě, kdy byl zasažen airsoftovou pistoli. Naštěstí airsoftovou, ale to nikdo neví. Vypadá to podobně, že a výbuch, co by to mohlo být. No a ochranka vůbec nezasáhla, vůbec si toho nevšimla. No tak jsem nastupoval po něm a první, co jsem udělal jako prezident, je, že jsem vyhodil tu ochranku, respektive odmítl jsem ji převzít. Jo. Čili chci tento dlouhý monolog skončit jednou úvahou. Ptejte se ve všech těchto případech nejenom na osobu atentátníka, ale také na tom, jak schopná nebo neschopná je ochranka.
0: A ptejte se také na celkovou atmosféru ve společnosti?
1: No, tak tenhle atentátník říkal, no atentátník, útočník, říkal, já jsem to viděl včera v televizi, že bude volit buď Spolu nebo Stan, takže z toho můžeš vyvodit, že ta atmosféra ve společnosti, kterou samozřejmě vytváří především provládní média, zajímavé je, že ne ani tak sociální sítě, jako ve velké většině tištěná média. No, Seznam zprávy například a podobně. Takže z toho vyplývá, že ano, že v každém případě atmosféra ve společnosti vedla tohohle člověka i k výroku, televiznímu výroku, koho bude volit.
0: Tak Miloši, my už jsme tedy si řekli, že to ve společnosti trošku bublá, kvasí, A já mám pocit, a ptám se teď zkušeného harcovníka Miloše Zemana, jestli vidí nervozitu, nebo zkrátka, jestli vidí na té politické scéně, že někomu z těch politiků tečou, může být i tekou, že? Nervy.
1: Tekou je staročeština,
0: archaická čeština. No, ale krásný slovo.
1: No, ano, samozřejmě, Fialovi a Rakušanovi, podívej se, ta jejich dohoda, že nikdy nepůjdou do koalice s ANO, je něco podobného, jako kdyby, řekněme, ve 43. roce Německo a Itálie prohlásili, že v žádném případě nevstoupí do koalice se spojenci. Jo? Víš, jak tehdy vypadala situace na bojištích?
0: Jasně.
1: Takže ANO je pochopitelně nechce ani jednoho, ani druhého.

0: nebo 3 týdny, to je jedno, my budeme mít za pár dnů nový, ale o něčem vypovídá. V tom průzkumu spolu má 15,9%, neboli už je vidět bitcoinová kauza, STAN 10,1, Babiš a jeho ANO přes 33%, Piráti 8,7, stačilo 8,5 a ostatní motoristé, pravda, 4,9, přísaha 2,1. Já se teď chci ptát, jestli ten slavný výrok, ta slavná myšlenka, kterou my tolik slyšíme tak často, že dávejme pozor na propadlé hlasy, neboli jak máme teď pohlížet na strany, které se pohybují těsně kolem 5%. Pro férovost řeknu, že poté vyšly některé průzkumy, kde třeba motoristé mají 5,1 nebo 5,5, ale pořád je to okolo. Co ty bys radil voličům?
1: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou. To je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme 2% politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
0: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů?
1: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl k Xavere.
0: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. Je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
1: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli. Mm-hmm.
0: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
1: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
0: Mm-hmm. Domníváš se, Miloši, jako prognostik, že nás při volbách potká nějaké velké překvapení?
1: No, jakože někdo zemře, nebo bude zatčen,
0: ne,
1: nebo
0: jakože někdo třeba skočí obrovským způsobem, protože, jak známo, a ty s tím máš velké zkušenosti, agentury některé věci měřit neumí. To znamená, že někteří lidé volí někoho, ale nikdy to nepřiznají. Často se to týká třeba SPD, případně teď nově i Stačilo.
1: Tak teď je otázka, co máš na mysli. Pokud máš na mysli takzvanou černou labuť, tedy něco, co někdo

0: nikdy nečekal. A to může být úmrtí, atentát, jo, nemoc, ale také velká aféra, včetně sexuální aféry. To je všechno černá labuť, Xavere. Ale ty teď mluvíš o něčem trochu jiném. Ty mluvíš o nepřiznaných sympatiích k nějaké politické straně. Ano, tak za celou dobu, co jsem v politice, komunisté nakonec měli na začátku až téměř 20%, jestli si vzpomínám dobře, ale v průzkumech vycházeli o polovinu míň. A tento rozdíl jsou právě ty nepřiznané sympatie. Mimochodem něco podobného měl i Sládek, republikáni. To už je tak stará vesta, že jenom my dva si na ně pamatujeme a někdo jiný. No, takže ano, těch nepřiznaných hlasů, zejména v případě výrazně radikálních stran, pro mě radikalismus není nadávka. Radikalismus je prostě druh orientace. Tak v každém případě si myslím, že i teď ty průzkumy veřejného mínění budou podobné a ty si sám na tomhle výzkumu prokázal oprávněnost teze, že bitcoinová aféra koalici Spolu zasáhne. A je to jediný průzkum, který to potvrzuje, všechny ostatní to popírají.
1: No tím se dostáváme o krok dál, protože bitcoinová aféra zdaleka nekončí. A mě by zajímal, Miloši, tvůj upřímný názor na to, co se teď děje kolem ex-ministra Blažka. Mám na mysli jeho tweety, mám na mysli vyjádření paní Dekroa, mám na mysli vyjádření Petra Fialy tímto směrem. Prostě mám pocit, že bitcoiny jsou věčně zelená píseň.
0: No, tak když NCOZ, Národní centrála pro boj proti organizovanému zločinu, zahájila svoje vyšetřování, tak hned v úvodní větě uvedla podezření ze zneužití pravomoci, ne pravděpodobnosti, ale pravomoci veřejného činitele. No, na koho jiného by se to týkalo než ministra Blažka? Ale může se klidně stát, že se to nakonec vztáhne v průběhu tohoto vyšetřování i na ministra Stanjuru, protože podle všech dostupných informací o tom věděl a ministerští úředníci ministerstva financí přitom asistovali. Takže ministr to téměř nemohl nevědět, pokud není úplný hlupák, který neví, co se mu dělá s milionovou transakcí, u které svítí jeho lidé. Takže můj odhad je, a to může být i ta černá labuť, i když je předvídatelná, že kromě ministra Blažka do toho NCOZ zatáhne i ministra Stanjuru. Ministra financí, který mimochodem nemá ekonomické vzdělání.
1: Jo, a kolik takových je na světě?
0: Říká se, že dva, včetně jeho, ale nepatrejme raději potom, který to je, protože bychom byli velmi překvapeni.
1: Ano. Tak pojďme ještě k té bitcoinové kauze, prosím, jednu důležitou věc. To tady nezaznělo a já se asi zeptám úplně tak, jak to cítím. Mám pocit, že pánové Stanjura, Fiala, paní Dekroa, že Pavla Blažka obětovali a z toho, co oni říkají, v reakci na to, co říká on, mám pocit, že tam někde v dálce cítím tepláky.
0: Jejich nebo Blažkovi?
1: Blažkovi, bohužel.
0: Jenom Blažkovi?
1: Já ano.
0: No tak dobře, tak v každém případě už minule jsem ti řekl, že Blažek je obětovaný pěšec, zatímco Stanjura je věž, která zatím nebyla obětována. No, paní Dekrova je takový střelec, dejme tomu.
1: No.
0: Nechci říct, že je středená, to by mě moje gentlemanství nikdy nedovolilo.
1: To tvůj jemnocit, Miloši, to by nikdy nic takového určitě neřekl, já tě myslím, znám dobře. Prosím tě, pojďme se podívat. Slovenský premiér pan Fico jednal v Číně s Vladimírem Putinem. Já jsem o tom měl včera rozpravu u kafe, snad to mohu říci, s Oskarem Krejčím, který říkal, výsledek sice bude nula, ale je potřeba to dělat. Souhlasíš s tímto?
0: Takže lidi by spolu měli mluvit, což dokázal i Trump s Putinem na Aljašce, tak to je obecná pravda. Jo? Takové uraženecké nemluvení jenom dokazuje, že nemáš dost argumentů, které bys tomu člověku, který je ti nesympatický, řekl, omlátil mu je o hlavu a třeba pak hrdě odešel středem. Jo? Ale když s ním nemluvíš, tak mu ani nemůžeš říct, co ti na něm vadí. Jo? To je první poznámka. Za druhé, tady bude daleko důležitější jednání Fica se Zelenským, protože tam, jak víš, Ukrajinci drony bombardují trasu, kam proudí na Slovensko energetické zdroje. No tak podporovat Ukrajinu a nechat si bombardovat svoje dodávky je trošku absurdní. Nehledě na to, že Slovensko má v ruce velký klacek a sice může zastavit reciproční dodávky elektřiny na Ukrajinu. A to by byl dost velký zásah. Ale opakuju znovu, lidi, ať je to Fico, Putin, si nebo kdokoliv jiný, spolu mají mluvit a mají si jasně říci, co jim na nich vadí.
1: Tuto otázku v našem pořadu konkrétně tobě položím tak už po čtvrté, po páté, ale mám pocit, že to diváci čekají. Je konec války na Ukrajině v dohledu?
0: No tak já čekám, v minulém našem rozhovoru jsem řekl takovou krátkou prognozu, že očekávám summit. K němu došlo, takže náhodou jsem se strefil. No a teď bych teda očekával dva summity, případně summit spojený v jedno. To znamená Putin-Zelenský a Putin-Zelenský a Trump. Jo? Jestli do toho Trump bude chtít zasahovat od samého počátku, a nebo se přidá až ve druhé fázi, to nevím. Zaujala mě jedna maličkost k severe. Nedávno Trump volal Borisi Orbánovi, ale zase domníval, že se s ním dohadoval o Budapešti jako o možném místě setkání tohoto summitu. Samozřejmě, že přicházejí v úvahu i jiná místa, Istanbul, Ženeva a podobně. Ale mě by docela zaujalo, kdyby se to konalo v Maďarsku.
1: Vůbec tě nechci opravovat, hned se k tomu Orbán je Viktor, nikoli Boris, jenom aby nám někdo...
0: Boris? Já jsem řekl Boris?
1: Řekl Boris, jestli jsem dobře slyšel,
0: Maria.
1: To si pleteš s panem Šťastným, to je úplně někdo jiný.
0: A nebo s Borisem Jelcinem, to je druhá možnost.
1: A nebo s Borisem Beckerem.
0: To už ne, já nejsem tenisový fanoušek.
1: Dobře, ještě bychom našli jiné. Dobře, ty teda vlastně nechceš říct, že tvoje prognóza je, že do Vánoc se neválčí.
0: No, moje prognóza je, že velmi pravděpodobně ty summity budou pokračovat. Jo? No a podívej se, když už se ty lidi jednou dostanou k jednacímu stolu, tak je trapný, když od toho stolu vstanou, a výsledkem toho setkání není žádná dohoda. Ať už o příměří nebo rovnou mírová dohoda. Mimochodem Trump podivuhodně změnil názor. Nejdřív chtěl příměří a najednou chce mírovou dohodu. Budiš. Takže, abych to shrnul, Pokud nechceš být za šaška, který nic nedokázal, tak ten summit musí skončit nějakým sdělením a v podstatě jiné sdělení než mírová dohoda nepřichází v úvahu.
1: Miloši, znáš teorii o tom, že se lidé dělí na dva druhy? Jedni mají kompas a druzí mají radar? Slyšel jsi to někdy?
0: Nikdy v životě jsem to neslyšel. A jaký je rozdíl?
1: Ten, kdo má kompas, má jasný směr a jde. Někdy přes mrtvoly, přes překážky, tu a tam si narazí ústa, zatímco ti, co mají, a ví, kam jde. A ti, co mají kompas, tak vědí, že...
0: Radar.
1: Ne, pro ti, co mají radar.
0: Přeřek pro změnu ty.
1: Promiň, jsem rád, že dáváš pozor. Ano. Ti, co mají radar, se umějí věcem vyhnout, pravda, nejdou tak rychle, nejdou tak tvrdě, zpravidla. Mě by zajímalo, jestli ty seš radar nebo kompas.
0: No, já bych chtěl být radar, nevím, jestli jsem, ale chtěl bych být. Z toho prostého důvodu, že jak jsi sám řekl, tak kompas tě neukáže žádné překážky na cestě. Jo. A někdy je to minové pole, někdy je to ještě něco horšího, jo, propast třeba, do které spadneš a už se nevyhrabeš. Takže ano, rozhodně radar.
1: Bys chtěl být.
0: Bych chtěl být.
1: A já pro tebe mám tedy špatnou zprávu.
0: No.
1: Protože jsme to s autorem tady toho, té teorie rozebrali.
0: No.
1: A ty seš ukázková, nebo ukázkový případ kompasu.
0: Je to zajímavé, protože mě obvinuješ, že si nevšímám překážek na cestě a tvrdohlavě jdu za svým cílem.
1: Chceš jít. Tak to je.
0: No dobře. Ale když si nevšímáš překážek, tak tě ta překážka překvapí.
1: Kteří z těch dvou teorií by si myslel, že jsou úspěšnější v životě?
0: Víš, k severe.
1: Jednoznačně kompasáci.
0: Tak to nevím, tak v tom případě by mě to potěšilo. Ostatně díky bohu úspěšný jsem, takže to by odpovídalo. Ale některé překážky, které jsem v životě zažil, bych nechtěl zažívat podruhé.
1: Řekneš jednu?
0: Jo, samozřejmě zradu svých spolustraníků v roce 2003.
1: Takhle nemůžeme skončit. Musíme skončit něčím
0: optimistickým
1: zvoláním.
0: Takže možná, že už jsem ti to jednou říkal, ale ne, říkal jsem to Janě Bobošíkové v jejím pořadu. Musíme skončit něčím optimistickým, takže si vybereme Šoloma Alejchema. A tam je rozhovor v knize, která se jmenuje Lazik Reut Schwanz, rozhovor dvou přátel, a jeden říká druhému: pojďme se bavit o něčem veselejším. Jak to vypadá s cholerou v Oděse?
1: Není nic horšího pro moderátora, když si chce hosta namanipulovat do něčeho konkrétního a ono to nevyjde. Protože já jsem čekal, že se rozejdeme a půjdeme dál k světlým zítřkům na poli vědeckém, nebo jak to vždycky říkáš, když cituješ toho Kunderu, protože ano, jsem to od tebe slyšel mnohokrát.
0: Ale to už jsme probírali, zatímco toho Šoloma Alejchema jsem ti, myslím, neříkal.
1: Neříkal, ale v tomto pořadu Kunderu taky ne. Já to znám od tebe vždycky u kafe.
0: Tak víš co, tak jestli máme minutu, tak si to řekneme. Máme minutu?
1: No jasně.
0: V 50. letech byl boj proti buržoazní genetice. A jeden staříčký profesor měl genetickou laboratoř. Konala se odborová schůze, vedena topičem Skotelným, která si odhlasovala, že genetika je buržoazní pavěda. Tato schůze ustanovila trestní komisi, vedena tím topičem a uklízečkou, která vtrhla do profesorovy genetické laboratoře. Profesor byl zrovna dovolený, tak uklizečka nejdřív sfackovala sekretářku, která jim bránila ve vstupu do laboratoře. Potom postříkali DDT nůžky drozofily, zabili několik příliš tučných morčat, uctivě se vyhnuli vlčákům, kteří slintovali přesně podle pavlovovských reflexů. No a odešli vstříc dalším úspěchům na vědecké frontě. Takhle končí Milan Kundera tento popis a já občas svým přátelům, tedy především tobě, cituji tento závěr. No, někteří, kteří to neznají, se na mě nechápavě podívají a říká, kam kráčíš vstříc úspěchům na vědecké frontě.
1: Říkáš to často, když se loučíme. Já si vzpomenu na před mnoha lety, když jsme vysílali od tebe z Lánského zámku Press Club, tak jak jsme tam potom seděli, ty si odříkal z hlavy celou tu stránku jako citaci a to jsem se divil několik dnů. Miloši, díky za to, že jsi přišel a těším se na příště.
0: Dneska kvůli mně jsme to trošku přetáhli, ale doufám, že diváky XTV ta kundorovská příhoda pobavila.
1: Děkuju, ahoj.
0: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Pojďme na to. Trump nařídil přerušit vojenskou pomoc Ukrajině. Zelenský ho musí přesvědčit, že chce jednat. Tam se odehrávají neuvěřitelné věci. Minulým pátkem počínaje.
3: Ne, já hodně šířím ten americký pohled, že ten je můj, že čtu americké noviny a hodně jsem v té Americe a část mý rodiny volila Trumpa a tak dále. Trump šel do voleb s tím, že řekl, že tuto válku ukončí, protože on je takový básnivý typ. Vždycky říkám Čechům, neberte ho doslova, ale berte ho vážně. To znamená, Češi mají tendenci se mu vysmívat za ty básnické zkratky, ale myslí si, že je blázen a budou hrozně překvapeni. On je jako Reagan. A takže Reaganovi taky, já si pamatuju, že komunisti říkali, to je kovboj, hlupák z Hollywoodu, jo, tak to není hlupák. A on od začátku říkal, že tu válku ukončí za den, což je taková básnická zkratka, že se jí bude snažit ukončit rychle a brutálně. On první asi měsíc, dva věnoval tomu, co slíbil, ale pro Američany bylo ještě podstatnější, to znamená vymíst různý ty neziskovky, nastavit věci na hranicích, gangy. Tady třeba v Čechách je zajímavý, že úplně ty nejzajímavější věci z Ameriky to vůbec nejsou. Tak já teďka využiju, že tady řeknu, že třeba, já nevím, jestli lidi viděli seriál Narcos, to byl takový slavný seriál. A tam byl třeba gang Scully, který tam bylo, jak umučil strašlivým způsobem mnoho hodin amerického drogového agenta. A on pak za to sice dostal, jakože ho chytli na konci toho seriálu, ale on dostal takový jako fešácký trest a kriminál a pustili ho. A Spojené státy chtěli, aby tohle člověka, který umučil strašným způsobem Američana, který vyšetřoval drogy, vydali. A vydali ho i z mnoha důvodů, že drogy. A jak přišly ty cla, o kterých tady všichni říkají, že to je hlupák a pitomec a tak dále, no tak Mexiko, to, co nešlo, okamžitě ho zatkli. A co bylo jako moc hezký pro celou Ameriku, to měla Amerika slzy v očích, že osobní pouta toho amerického agenta, který se u něj našli, když ho umučili, tak ty mu nasadili v tom Mexiku a v těch poutech toho, myslím, jsem dal kamarena, ten agent, ho dovezli. Takže to Amerika byla úplně dojatá, že prostě Trump takhle zařídil. Jinak ty gangy jsou považovaný na hranicích jako teroristi. To znamená, vzdáte se, my vás zabijeme. My nebudeme vůbec jako brát zajace, když prostě se nebudete chovat slušně. Čili je to spousta prostě důležitých věcí, které Čechy nezajímají, protože Češi žijou jenom pro Ukrajinu. A s tou Ukrajinou...
1: Jak to říct?
3: Já myslím, že to je takový sport tady, že Češi vědí, že s tím nic neudělají, ale strašně baví se na to hádat. Tady jsem se bavil třeba s lidmi z ODS ještě před třeba měsícem a říkali, hele, ono ty volby asi nevyhrajeme, protože tak dále. Ale my je vyhrajeme díky Zelenskýmu, on sem přijede a my řekneme těm lidem, že bojujeme s těma Rusákama 200, to je důležitý říct. Že?

Přítel Malíř se před lety pochyloval po Alžíru a jednou v podvečer na okraji pouště spatřil zvláštní výjev. Začínalo se ochlazovat a byl slyšet jen vítr jemně přesouvající písečná zrna. Vousatý hubený muž temně snědé pleti s velkýma výraznýma očima dřepěl nepohnutě ve své šedé dželabě na pahorku mezi temně rudými kameny a zamyšleně se díval na fialový a karmínový obzor, za nějž se chystalo sestoupit slunce. Arabova bělma se v tom světle blýskala jako divoké perly. Když si olízl rty, zatřpitily se jeho zuby, podobající se chrupu šelmy. Přítel Malíř zůstal fascinovaně stát. Antoine de Saint-Exupéry píše o kouzlu pouštního, zdánlivě nekonečného prostoru, zejména v noci nebo při východu či západu slunce, kdy se boží přítomnost člověku rýsuje mnohem jasněji. Takhle se asi díval na poušť Jan Křtitel, pomyslel si přítel Malíř při pohledu na toho muže. Pocítil zvláštní úctu, jakou pociťujeme, když se setkáváme s monumentalitou něčeho, co je nevysvětlitelné a zřejmě nás drtivě převyšuje. Ano, tak pohlížel na horizont Jan Křtitel, když hledal Boha, říkal si Malíř. Právě tak hleděl Kristus na nekonečno v těch třech tajemných letech, kdy o něm nejsou žádné zprávy. A patrně i Mohamed přemýšleje o tom, jak rozšířit svou nauku po celém světě. Malíř mlčel, zůstal tiše stát opodál a pokoušel se vtisknout si celou tu mystickou atmosféru do paměti tak, aby ji později uměl namalovat se všemi odstíny šedé, fialové i rudé i s pomalou proměnou světla. Obraz trval jen 2 či 3 minuty. Potom vousatý Arab vstal a odešel a tam, kde se zdržoval a kde půdu kryla jeho dželaba, leželo teď k Malířovu úžasu teplé lejno klasického tvaru, nad nímž se v nastávajícím chladu blížící se noci vznášel lehonký opar, připomínající tanec elfů. Královny, jak kdysi podotkl jistý královský majordomus a jak bylo mnohokrát citováno, nemají nohy. Je to výstižná, přesná a elegantní formulace, která přesně a elegantně řeší onen ideově estetický problém, ten trapný rozpor a ostych, jaký pociťujeme, máme-li si představit i fyzickou stránku světce, na jehož mumii se díváme v katedrále. Co všechno z něho je posvátné a co profání? Byl svatý a geniální i jeho konečník? Jestliže působil divy a miráklí článek malíčku mučednice nebo světců v zub, může se stát zázračnou relikví i jeho sušený exkrement? Proč ne? Proč ano? Ostatně, podle důvěryhodných zdrojů je mezi významnými relikviemi na světě asi 7 Kristových předkožek. Jak asi vysvětlují učitelky náboženství malým dívkám, k čemu že se to právě modlí? Můj přítel Malíř, a to je důležité, ten obraz později namaloval a malba patří k jeho nejlepším. Jestliže královny nemají nohy, císařové je mají. Josefův komorník Gottlieb Nekolny měl kromě jiných povinností na starosti také péči o produkty císařského zažívání. To byl samozřejmě velmi významný úkol. Ovšemže na dvoře bylo jen velmi málo těch, kdo se mohli dostat
do tak intimního kontaktu s monarchou. Komorník Nekolny kráčel každé ráno palácovou chodbou k císařovým komnatám s prázdnýma rukama a od císařových komnat odcházel, nesa krásnou majolikovou nádobu s víkem, zhotovenou v italském Positanu, kterou císaři daroval jeho bratr Leopold, jenž vládl v Toskánsku. Nesl nádobu s velikou opatrností, odpovídající její ceně. Kráčel tak říkajíc jako kardinál k oltáři, ačkoliv vlastně odcházel spíše od oltáře. Kráčeje vznešeně míjel ostatní personál, pokud se na chodbě právě zdržoval, a na pozdravy jiných služebných duchů odpovídal jen nepatrným, přesně propočteným pohybem hlavy. Při tomto úkonu byl málo kdo jeho zájmu hoden. Jakou má náladu? Zeptal se lokaj Johannes Schlierenzauer, tmavovlasý tyrolák s náznakem strumy, když ho Nekolný míjel. Špatnou, šeptl Nekolný, má zase myšlenky. Schlierenzauer tiše hvízdl. Tak to je zlé, pravil sklesle. Když Schlierenzauer odešel za svou prací, nadzvedl Nekolný víko positanské majoliky a podíval se dovnitř. Pochvalně se usmál, nádobu opět zakryl a pokračoval v cestě.

Císař si čistil zuby novým anglickým kartáčkem a trpěl tím, čemu jeho komorník Nekolny říkal myšlenky. Věděl už dávno, že člověk, jehož vidí v zrcadle, je nešťastný a zklamaný muž. Ovdověl po ženě, kterou miloval, a také ovdověl po nebožačce, kterou vůbec nemiloval. Jeho jediné dítě zemřelo. Věděl, že je schopen velkých činů. Nic se mu však nezdařilo tak, jak si přál. Když se tak díval sám na sebe v zrcadle při čištění zubů, viděl, že jeho slavné modré oči jsou obklopeny temnými stíny. Opláchl ten obličej s odporem. Otřel si tvář ručníkem a zkoumal barvu své pleti. Byl bledý a sám sobě se nelíbil. Ovšem, čas, kdy se sám sobě ještě líbil, byl už velice vzdálený. Za to nový kartáček se mu zamlouval. Tento kartáček z kančích štětin, ebenový a střídně, leč elegantně zdobený stříbrnými inkrustacemi, který navíc výborně čistil, aniž by škrábal jemné monarchovi dásně, mu přivezl darem hrabě Thun ze své cesty do Anglie. Přivezl jich císaři rovných tucet v ozdobné kazetě. Thun byl nadšen jak kvalitami kartáčků, tak zejména manufakturou v městě Clerkeneldu, kde se nějaký William Edis kartáčky rozhodl vyrábět ve velkém. Thun továrnu navštívil a popisoval císaři promyšlenou organizaci výroby, jak každý dělník a každá dělnice vykonává jen jednu část práce a podává vznikající kartáček druhému. Jeden přiklepne hřebíček, druhý zakápne lepidlem připravené otvory, aby třetí vsunul štětečky kančích štětin a tak dále a tak dále. Čím nadšenější byl Thun, čím víc zvažoval, zda by neměl nějakou podobnou manufakturu zřídit, tím sklíčenější byl císař. Thun si toho povšiml, ale raději se neptal po příčině. Josefa deprimovala většina informací o zdařilých modernizacích, jež se povedly někomu jinému, protože mu připomínali jeho osobní neúspěchy v této oblasti. Kdo chce dobro, může si být jist nevděkem a nenávistí. Nebylo by lepší být spokojeným výrobcem zubních kartáčků, než zklamaným monarchou? V zápětí se vysmál sám sobě. To byla komedie, vytkl si. Jsi panovníkem přeze všechno rád. Je to tvé poslání. Amen. V debatě o kartáčcích byl přítomen ještě generál hrabě Lassy, voják elegán, považovaný za císařova blízkého přítele. Je krásný a užitečný, řekl tehdy Josef, prohlížeje si zubní kartáček. To odpovídá mému názoru. Užitečné, pravil Lassy, je vždycky poněkud vulgární. Ale mít čisté zuby je přece příjemné, usmál se císař. Předkové, odpověděl Lassy, snědli ráno jablko. Nestrkali si do úst profání výrobek nějakého řemeslníka. Pramáti Eva na ten zvyk doplatila, už klíbl se Thun. Diskutovali pak také o tom, přesně chuť, jakou k tak přízemnímu tématu vyjádřil Lassy, jaký je nejvhodnější čistící prostředek. Císař používal pastu z křídy a spáleného chleba, kterou mu připravoval jeho lékař už léta. Thun si nechával do pasty vmíchat ještě sušenou šalvěj. A také císaři vyprávěl, že staří Římané přidávali do pasty zejména lidskou moč, nejlépe vlastní, prý kvůli obsahu amoniaku, ale k tomu on se přece jen neodhodlal. I když slyšel, že na jeho polesích dřevorubci si v případě, že se pořezali, vždycky na ránu močili, poté se zranění výborně hojila. Lassy se zakabonil při představě armád močících si na své rány a řekl, že takhle to vždycky končí. Později, po letech po císařově smrti, poznamenal se zřejmým náznakem něhy, že Josef měl vždycky sklon k excesům. Když se Josef po smrti Marie Terezie stal samovládcem, začal žít mnohem jednodušším způsobem, spíše jako voják.
Spal na jednoduché posteli, na slamníku potaženém jelenicí, polštář vycpaný koňskými žíněmi, vstával většinou v 7 hodin ráno a vyhýbal se společenským událostem, kromě těch, jichž se z titulu své funkce prostě účastnit musel. Chtěl tím zdůraznit své pojetí státu. Stát byl cosi jako čerpadlo, hodinky nebo řekněme parní stroj na výrobu obecného prospěchu a panovník byl také jen součástí toho stroje, byť samozřejmě velmi důležitou. Ale byl to obtížný a nevděčný úkol a Josef stále častěji litoval, že je člověk a nikoliv stroj. Matka mu sice často vyčítala cynismus, ale on sám se považoval jen za nesentimentální.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Jednu z hlavních rolí, kromě totemu a kromě sáčku soli, jež přijde k chuti každému, krom krabičky sirek, kromě hvězdy na vestě, kromě ptačích pírek, co tak sluší nevěstě. Jednu z hlavních rolí, krom cesty daleký, kromě srubu v údolí a klajmu u řeky, krom tabákových listů nahňahňanejch do dýmky, v trampském hnutí hrají vzpomínky. Též u ohně si sednu, mám jeho teplo rád, poslouchám, jaký byl kdo voják, jak dobrý kamarád, a další jako student, kam se chodil prát, a jiný už jak dítě, jaký býval desperát. Též u ohně si sednu, vlastně nevím proč, poslouchám těch lidských řečí, kolotoč v hlubinách vrže osa země, vlci vidí na měsíc, jen já jak bych paměť neměl, jak neměl bych co říct. Všechny z mých nejranějších vzpomínek, vzpomínek, vzpomínek, kromě snad nepatrných výjimek, odložil jsem do plínek. Jednu z hlavních rolí, krom večerních zpráv, krom pohledů do soukromna pro nejširší dáv, kromě šťastných deset a kromě hokeje, kde se zpívá státní hymna, když se nic neděje. Jednu z hlavních rolí, krom prima večeří, kromě válek povodní a oko nevěří, krom fortelnostních rubrik z dílny a zahrady, v televizi hrají estrády. Tež k obrazovce sednu, mám její světlo rád, přepínám svou bednu, dívám se na pořad, jak kdo zas letěl na Krétu a než se Airbus zved, jak taxík musel přes půl Prahy pro letenku zpět, jak další hledal z bufetu s nákupy cestu ven, jak Boeing už byl ke vzletu z věže odbaven, jak jiný zase zapomněl na kurtech raketu, jak taxík musel zpátky pro ní přes celou Krétu. Též k obrazovce sednu, vlastně nevím proč, poslouchám těch lidských řečí, kolotoč v hlubinách vrže osa země, vlci vidí na měsíc, jen já jak bych paměť neměl, jak neměl bych co říct. Všechny své malicherné vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, snad jen na nepatrné výjimky, odhazuji do dýmky. Všechny své malicherné vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, snad jen na nepatrné výjimky, odhazuji do dýmky.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: No jo, ale tak jenom, nebo jestli není, helejte, já tady pro vás něco mám. Co byste řekl, že tohle to je?
2: No nějaký kopita ve vlaku.
1: Já to takhle ukážu divákům.
2: Nohy?
1: Tady jsou
2: boty, tak za
1: nohy,
2: pětku.
1: Boty, hnědý typický polobotky českých politiků.
2: Ano, ano.
1: Vlakový kupátko, ne?
2: Ano, ano, přesně, no.
1: A komu byste řekl, že to patří?
2: Já nevím.
1: Já vám to řeknu. Poslanec TOP 09 Marek Ženíšek a kam by se tak řekl, že míří v tom kupátku?
2: Do Bruselu.
1: Tam asi míří často, ale tentokrát udělal výjimku, obrátil směr světovou stranu. Že... Ano, ano.
2: A Kačko.
1: A píše tady, 24 hodin na cestách tam, kam se nelítá. Je ale potřeba tam jezdit, vyjadřovat podporu a díky za to, že brání i nás a celou Evropu. A já jsem, jak na to koukám tady, když jsem sem jel na natáčení, my sedíme kousek od nádraží a šel jsem tady, já jsem tam na zadní koli viděl jeden vagon,
2: pojedeme.
1: Takový odstavený a já jsem si říkal, to je on, do kterého chodí politici, tam se natoče, jakože jedou na Ukrajinu, pak zase... Víte co, výjdou ven, nechají se šoférem odvíct do sněmovny nebo do Strakovky.
2: Z toho je nepodezírám.
1: A já si, hejte, myslím, nebo trošku taky se říkal, že by to mohlo být na brněnském nádraží, to připomíná tak kyjevský, ne?
2: Já ne.
1: Jste nikdy nevystoupil na brněnském nádraží? V posledních 30 letech třeba?
2: V posledních 30 letech asi moc ne, ale kdybyste řekl v posledních 35 letech, tak mnohokrát.
1: Jo. No tam je to takový, no tak Brno, co byste čekal, ne? Teda pardon, vlastně vy jste kous... Nedotklo se vás
2: tady. Ne, mě tam je...
1: Mně se líbilo, že to za prvý brněnský nádraž je jediný, který znám, že v zatáčce, dost ne. A druhá věc je, že tam... vypadá to tam, jak třeba, já si říkal, že tak třeba 72. rok. A pak se to vystoupíte z vlaku, tak vystoupíte mezi bezdomovce.
2: No pozor, no, pane holče.
1: Je tam řádně nějaká bytová krize v Brně, velká.
2: Pozor, vystoupíte mezi ukrajinské Romy.
1: Aha, tak to jsem...
2: Teď,
1: včera tak já jsem tam teď nebyl naposled.
2: Včera jsem viděl fotku v nějaký, myslím, že na novinky.cz, že tam je problém s ukrajinskými Romy, kteří ovšem mají maďarský pasy a oni se zabivakovali před tím nádražím a nechtějí
1: nikam... Pětitisícovku nebo co?
2: To nevím, to tam nebylo psáno, ale nabízeli jim nějaké ubytování a oni řekli, že ne. Takže s kočárkama a to. Takže dokonce ten článek na novinkách se jmenoval Ukrajinští Romové jsou pro všechny horkým bramborem, nebo tak nějak. Horký brambor, že nikdo jako nechce s tím nic společného. No ale já jsem si říkal, vy máte velkou zahradu, ne?
1: Za stolik ne.
2: No tak pár metrů tam je pro ně, ne?
1: Na romský tábor asi jako málo.
2: No
1: ale vy jste říkal, že máte velký byt,
2: dvě rodiny.
1: Vy jste říkal, že máte velký
2: nebo oni chtějí bivakovat venku někde. Já až příště, tentokrát jste vy na řadě.
1: A jste s ním asi nedomluvil.
2: A co byste domluvili? Nepotřebuji nic domluvat, jenom ukážete
1: a tady. A máte to spočítaný? Víte, kolik jich je a kolik na ně vyberu od vlády?
2: Na tyhle ty asi nic nevím.
1: Ne?
2: Ale měli, podívejte se na tu fotku na novinkách, měli tam asi 4 kočárky s dětma.
1: Jo.
2: No. A byli dohromady asi 20 normální jako lidi, no tak vždycky ráno vstanete, uvaříte plný hrnec polívky nebo něčeho, nasmažíte řízky, oni vám večer zahrajou na kytaru.
1: Byla by to taková i kulturní výměna, ne? Zajímavá?
2: Jo. Já nevidím sebe menší důvod, proč by k vám nemohli jít bivakovat.
1: Já teď ale žiju tím kupátkem vlakovým.
2: Ne, není to fake určitě.
1: No není, ale já říkám... Tamhle vidím vagón odstavený.
2: Pojďme.
1: Já si myslím, že ten Ženíšek ležel tam.
2: Já si to, ne, to by si nedovolil, pane holče.
1: No ale počkejte, co jsme udělali jednu vilzonku jako cesta do Kyjeva?
2: V kupátku. Jako, že bychom někde seděli,
1: takhle drncali. Co? 24 hodin bychom drncali? A pak bychom 24 hodin drncali zpátky.
2: Když já nevím, mě tady gesta tohoto typu přijde úplně zbytečný.
1: Ale no, tak byste si nemusel brát takovýhle hnědý polobotky, nechal byste si ty, ty svoje, co máte?
2: Já mám Meltonky.
1: No, tak ty by, nebo byste si vzal třeba Crocsy, aby se to měl komfortnější. Jo.
2: A... No, já myslím, že do Kyjeva nepůjdem zkrátka.
1: Ne?
2: Tam jako...
1: No jo, tak škoda, mi se to hrozně zalíbilo. Taky jsem chtěl přiložit trošku ruku k dílu, víte?
2: Podívejte, jsou... No já tomu rozumím, protože vy chcete symbolicky podpořit.
1: Hlavně symbolicky.
2: A teď jsem četl v novinách, že na nějaké obci někde měli... Víte, no vy jste chlapec z města, vy nebudete vědět, co to je. Víte, co to je, když se staví máj? Majka.
1: No.
2: Tak někde ji stavěli a dali jméno Volodymyr.
1: Pak ho zapálili, jo? Chcete říct?
2: Ne, Majka se to jsem přesně věděl, že vy se takhle spletete.
1: Jo?
2: Majka je to, co stojí o hodech na náměstí a nahoře je takový ty cingelátka. Mm-hmm. Vy si to pletete s čarodejnicí, že jo?
1: A Majka je?
2: S Moranou si to pletete.
1: Morana?
2: Morana.
1: To nevím, co je.
2: No Morana je to, co se zapaluje taková ta z té slámy a háže se do řeky. Morana.
1: Aha, tak vidíte. Vy mě vždycky poučíte.
2: No, já, potřebujete to.
1: No. No a...
2: Zadarmo vás poučím. Ale tak říkám to celý proto, že když takhle na vsi, prostě tam jsou Stárkové, že takzvaní, a Chasa místní a to, a podpoří to a dají tomu Volodymyr, tak já, pane Holče, já vždycky jsem vstoupil jako...
1: No je to vidět, no tak to už máte od toho pana Zvolskýho, ne? Co už ty slzy, co? No jo, tak je to, jste ve složitý situaci.
2: Ale řekněte mi, vy jako zkušený muž, představte si, že ten Macron si dvě hodiny, telefonoval s Putinem. O čem se ti dva lidi dvě hodiny povídají? Řekněte mi to.
1: Já nad tím přemýšlím taky. Ale opravdu, já si říkám, dvě hodiny, co si můžou povídat, ne?
2: Rozumím tomu, že řeší ty věci okolo té války, ale zajímá mě konec a hlavně začátek toho rozhovoru.
1: Podle mě se třeba baví o ženských.
2: Víte, čemu se říká small talk?
1: Třeba o jídle.
2: No ne, nějak to začíná. A takovým nějakým, jak je u vás počasí, nebo...
1: No já si teď small talk s Putinem je třeba, tak kdy to vypnete, ne?
2: Já nevím. Neříkejte mi, že oni zazvoní, že vezme ten telefon a řekne, tak já vás zdravím, kdy to skončí, kdy... Ne, tam musí být nějaká předehra. Oni určitě, jak se má paní, co, jako, jak je u vás, nebo něco tam musí být, aby to vlastně vůbec, víte, založilo tu debatu.
1: Já vám rozumím, ale já to nevím a zajímalo by mě to taky. A jestli třeba tomu předchází nějaký small talk poradců, ne? Že nejdřív se zavolají oni.
2: No to se ptám já vás.
1: Zahřívají ty lídry, ne, skutečný.
2: Zahřívají ty dráty.
1: No a pak dojde na ně.
2: No neříkejte mi, že se dvě hodiny baví nepřátelsky.
1: No to určitě ne.
2: Že ne?
1: Ne.
2: A pan Topolánek, včera na Českým rozhlase jsem ho poslouchal v autě, říkal, že to jsou kolaboranti.
1: Víte, mě se pan Topolánek...
2: Macron a rakouský ten.
1: Pan
2: rakouský.
1: Topolánek... Internet je bestie, jak se říká. Ten vás dohoní dosmrtně. A jak říkáte pan Topolánek, když byl premiér a šéfovali jsme Evropské unii, no předsedali, se ní nešéfovali, šéfovali ve skutečnosti Francouzi a velké země, ale my jsme si hráli na to, že ji šéfujeme a on si hrál na předsedu Evropské unie, tak nás stihla ta plynná krize, že jo, kvůli Ukrajině tehdy. A Topolánek jezdil do Moskvy za Putinem. No a když se vrátil, tak dal taky takový rozhovor hezký, kde říkal, že se s Putinem strašně rozuměl, že je to racionální člověk a jako dobrý. A já jsem si to teď našel, tak, protože on všem říkal, a teď říkal, já už tehdy jsem věděl, že je to zločinec a psychopat, tak jsem si tak jako to vygooglil a pobavil jsem se. A všim jste si, jak teď jako se to plánek jako oživil a oživuje, jak je teď všude? A já jsem si vzpomněl vlastně, posedla mě takový jako sentiment, víte, a nostalgie po těch časech jeho, když byl premiérem a ještě v politice vysoký. On vlastně dokázal to, co nikdo. Vzpomeňte si na tu fotku toho jeho stopořeného penisu z Berlusconiho vily, kterou pak ten italský fotograf, který to vyfotil, tak ji nechal putovat po celém světě. A já jsem si říkal, tehdy mělo Česko ve světě zvuk za to pole, ne?
2: Stopořenýho penisu?
1: Ne, vy si to nepamatujete, tu kauzu? Toplánek se nechal pozvat k Berlusconimu do vily, myslím, že to bylo na Sardinii. A samozřejmě si tam nechali dovíst nějaký eskort a tak.

0: pásek, který nosil takový ten plastový. A ten fotograf pak, protože to byl takový bizár, to se žádnému premiérovi snad možná ani v Africe nepodařilo, tak to udělal putovní výstavu, která opravdu objela svět. A já si říkal, jak nás ten Topol proslavil po celém světě.
1: Tak na druhou stranu.
0: Jo, že si říkal, že si všichni musí říkat, jak pak přišlo to heslo, ten slogan, že jo, Česko země příběhů, takže tohle to byl vlastně jako příběh český. A že si všichni museli říkat, to ty Češi, to musí je skvělý národ, jako takový svobodomyslný, ne, volnomyšlenkářský, tam si koupíme letenku a pojedeme na dovolenou.
1: Podívejte, já bych tohleto nevyčítal.
0: Já z toho mám radost, já jsem to bral jako hrdost, jo.
1: Všiml jste si po kauze Levinská, která jaksi prezidentu Clintonovi prováděla felaci zevního genitálu. Ale, ta Amerika to odpustila.
0: Ale,
1: oni si řekli, máme ještě svěžího prezidenta, který mu fungují
0: já
1: všechny.
0: Já vím, ale nebyl tam ta fotka, nebyl tam ten obrázek. A obrázek má hroznou sílu.
1: Je pravda, no.
0: A já prostě do dneška vidím toho dvoumetrovýho topola s tím stopořeným penisem. Nad tím lehátkem s tou prostitutkou. To bylo úžasný. Tak si říkám, že je dobře.
1: Musím pohledat, to bude na internetu.
0: No jasně, tak jsem rád, že se nám Topolánek takhle vrací. Možná by mohl ještě zkusit kandidovat na prezidenta po druhý. Po prvý dostal 4%.
1: Já si myslím, že to k tomu směřuje, protože jsem někde znovu teď všude je, že má tu Topol show někde na internetu tam. To je u vás na tom, ne?
0: Je uměné.
1: No, jak jste byl na...
0: Já nevím.
1: Na Infu. Ale že teď dokonce jezdí s tím po divadlech.
0: S tím penisem stopořeným? Nebo...
1: Ale ne, tak ježišmarja.
0: Nebo se svýma rozumama?
1: Se svýma rozumama.
0: Jo, že vypráví o Dalíkovi, Rytikovi. Aha, tak to může být. To si koupím lístek asi.
1: No, to si najděte.
0: Tak to musí je zajímavý.
1: No, takže to jenom... Prosím vás, co může dneska dělat taková Levinská?
0: Nemám ponětí.
1: Mě by zajímalo, jestli žije třeba.
0: Já vůbec nevím.
1: Přece musí mít někde, co musí být někde napsaný, musí mít nějaký ten LinkedIn, nebo jak se to jmenuje.
0: Zkuste Google. A skončíme, zkuste Google. Proč ne?
1: Protože jestli se stále teda drží řemesla, nebo jestli...
0: Je takhle. Já nevím.
1: Jo. No a podívejte se, prostě pan Clinton, legenda, prostě Levinská, nelevinská, jinými slovy, toto na lidi nefunguje. To lidi mají rádi. Nevadí.
0: Já si myslím, že ne, vy jste na to zapomněl, mě to překvapuje. Lidi to tehdy úplně rádi neměli.
1: Ne.
0: Já myslím, že lidi mají rádi jinou formu národní hrdosti. Ale premiéra v takovýhle...
1: Jako to, že někdo vyfotí někoho nahatýho, mě vůbec neuráží.
0: Ne nahatýho, ale... Vašeho premiéra, jak stopořnej oblejzá nějakou italskou štětku?
1: Mně to je úplně jedno.
0: O vám jo, tak vy jste takovej...
1: No vás to uráží, vy jste občan tady jako mravokárce.
0: Já jsem hodně uražený, já jsem hodně uražený.
1: Prosím vás, to... Vy jste uražený, že jste tam nebyl s něma
0: to,
1: na tom.
0: Ne,
1: nejde.
0: Já vám říkám, víte, teď vážně.
1: Že vás nevzal do leta.
0: To je jasný, ale víte, co to ukazuje? Ten deficit osobnostní toho Topolánka a proč vlastně on to, proč ho nakonec musela zbavit předčasně jeho vlastní strana. Protože on neměl disciplínu. Tohle je otázka disciplíny. Já říkám vám, ani Berlusconiho se všema jeho skandálama nikdy ho takhle nenatočili ani nevyfotili.
1: Představte si třeba na Karláku, na každém stromě jeden voják bez disciplíny. Říká Švej. Ale vy jste si mě teď dovedl někam, kam jste chtěli. Já jsem to až teď pochopil, já idioty. Vy chcete říct, že vlastně, kdyby na místě Topolánka byla Schillerová,
0: tak je tam páv,
1: tak je
0: ale
1: tam...
0: není tam prostě tohle.
1: No, tak mě víc rozčiluje páv než tohle.
0: Ne, kdyby tam byla Schillerová, tak tam prostě není ten takovýhle truser, no.
1: No počkejte, ještě nevíte, co vyleze, protože ona tam měla těch fotografů několik kolem sebe, ne? Dva nebo tři?
0: Dva snad.
1: No, tak uvidíme, ale...
0: No počkejte, ale páv. Lezou jiný věci, ne? Lezou nám jiný věci teď, ne? Z vlády nový.
1: zvlášť.

0: vždycky, to je, halíte, to je, jakmile jste ve vládě, to vždycky smrdí průserem hned od první minuty.
1: Jak to?
0: Jak se říká, moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně. No tak, a vláda je absolutní moc téměř v demokracii. Tak jste tady nezachytil tak jako cestu do Ameriky, naší nový ministryně obrany?
1: Zachytil, ale přijde mi to něco jiného.
0: Tak musíme říct, ne? Teď jako pro diváky.
1: Kdo by to náhodou
0: ještě nevěděl, tak naše ministryně obrany Jana Černochová letěla do Ameriky na převezení ostatků našeho veterána českého, že jo. A najala si na to režiséra Filipa Renče, který letěl, já nevím, na několik dnů do Ameriky s ní. Aby...
1: Co je to proti Pávovi?
0: No počkejte, proti Pávovi. Páv byl 2 miliony. Filip nebude nic lacinýho, ne?
1: Určitě.
0: Tak já bych teď rád viděl vyúčtování za Filipa Renče. To jste nakousli. Ale ministryně Černochová tvrdí, že to bylo, aby se filmově dokumentovalo převezení ostatků veterána z Ameriky do Česka. Já si myslím, že je to že tam vlastně Filip Renč letěl natáčet páva pro Janu Černochovou.
1: Trošku to tím zavání, ale já si pořád myslím, že stejně jako Schillerová, tak stejně tak i paní Černochová, že jsou v nějaké pozici, že na to prostě mají právo a 2 miliony není moc, no tak dali prostě nějakým klukům, co dělají fotky, jim dali za fotky 2 miliony, no a co?

0: že jste vymetl parazity a ušetřil 100 milionů ještě na Cermatu. Teď chcete být ministrem školství, předpokládám.
1: Ano.
0: Budete vymítat parazity. Kolik jich tam je?
1: V tuhle chvíli nevím o tom, že by na ministerstvu školství byly paraziti. Tenkrát jsem to na Cermatu řekl směrem k dodavatelům, kteří měli s Cermatem podepsané poměrně pro stát nevýhodné smlouvy a Cermat platil desítky milionů ročně.
0: Minolta a jiné jste, myslím, taky někde jmenoval, ale toto nechme. Já se ptám na to, co bude.
1: Co se týká ministerstva, nemám v úmyslu dělat nějaký generální úklid na ministerstvu, pokud bych byl ministrem školství. Mým cílem je primárně vytvořit, zařídit velké změny ve školském systému. A když tady se podíváme na ostatní kandidáty na ministry školství, tak tím mluví o tom, že by chtěli přesunout přijímačky před přihlášky, a to je asi tak jedna jediná velká změna, o které mluví, že by chtěli udělat. Já říkám, české školství je poměrně dost nemocné a potřebuje radikální změnu. A těch změn potřebuje několik. A já říkám, že jsem ochoten a schopen se pustit do všech těch změn najednou. Neříkám, že se všechny stihnou za jedno volební období, ale jsme schopní ten vlak rozjet natolik, aby za další následující vlády už dojel do cíle.
0: Mm-hmm. No vy jste před pár týdny dokonce řekl, tuším pro TNCZ, že připravujete revoluci ve školství. A dneska jste teda velmi smířlivý. Tak bude revoluce nebo nebude, pane Krejčí?
1: Samozřejmě záleží na tom, co říkáte revoluci.
0: No to říkáte vy.
1: Spousta těch návrhů, které přinášíme, když se dají dohromady, tak tu revoluci způsobí. Já bych například rád docílil toho, abychom udělali radikální změnu ve středním školství a abychom opustili ten současný model toho, kdy se děti v 15 letech rozhodnou, na jakou půjdou střední školu, a prakticky s tím už potom nemohou nic udělat ty další 4 roky.
2: Posloucháte Radio Xaver. Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
0: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
3: Xaver je, a ne leda jaký
0: je
3: čtvrtek.
0: To?
3: Je nám zavřít Tokio.
0: Zavřít Tokio?
3: Zavřít Tokio.
0: Já jsem se díval, že názorná agitace dneska je, takže jsme ho naposled dali na tabulici.
3: Asi jo, to si musíme užít, ne?
0: Okamura přítel lidu.
3: No, já se obávám, že spíš nepřítel lidu, ne? Teď pro režim.
0: No, přítel. No,
3: takhle, já vidím, že tamhle to červenec, léto, seno, sex. Já myslím, ano, že pro Okiho to teď úplně není slogan nejlepší.
0: No jo.
3: Ale všim jste si, Xaver, tak nejdřív nám začali soudit Babiše, Čapí hnízdo.
0: Čapák, no.
3: Pak vyrazili a vytáhli po Konečný s propagací komunismu a teď jdou po Okim.
0: Ještě se něco odehraje, pane Holče, já vám to říkám.
3: No Xaver, já se obávám, aby se neodehrálo to, že po volbách zavřou je za tohle všechno.
0: No ne, tak počkejte, on jestli něco způsobil...
3: Oky.
0: A to je za ten plagátek s tím chlapcem jaksi z jiného etnika?
3: Já myslím, že je to za ty preference, Xavere. A za to, jaký je volební výsledek. A za to spojení na tu společnou kandidátku s pro, svobodnýma a trikolorou a tak dál.
0: A jaký vy na to máte názor, na ten plagát? Já jsem si říkal, dovolím si názor, jo?
3: A dovolte, pak vy, jo? Dovolte.
0: Já bych to tam nedal. Mně to přijde jako že to postrádá for, ale...
3: Jenom vás upozorňuji, můžu vás zažalovat za to, co řeknete.
0: No říkám, že bych to tam nedal.
3: Je to ošemetná záležitost.
0: Ale že bych z toho dělal nějakou soudní kauzu a že bych říkal, je to škodlivý a je to nepřítel všeho lidu.
3: Přitom on je přítel všeho lidu.
0: Přitom on je přítel. Tak to bych zase jako nedělal. A co vy myslíte?
3: No, já s váma víceméně souhlasím. Bylo to esteticky brutální, ale...
0: Bylo to esteticky brutální.
3: Ale nebylo to nic pro boha, kvůli... nebo za co by někdo měl být trestně stíhaný. snad jít do vězení nebo platit nějakou pokutu, nebo takhle. Víte, o co jde? Vyřadit Dokyho z politické soutěže, ne? To obavíme.
0: No to je jasný, ale ta cesta není dobrá.
3: No, není dobrá. Je taková méně hodnotová, ne?
0: No, já si hlavně myslím, že když by to vedlo k tomu, že SPD nakonec nebude kandidovat, tak budou lidi v ulicích, věřte tomu.
3: No, já, kdyby se stalo tohle, tak doufám, že by byli lidi v ulicích a po celém Česku a že by někam vynesli premiéra Fialu.
0: Ale nebudete zase takové jako...
3: No ne, tohle to se děje kvůli téhle vládě, to vidíme, co se začalo dít v justici.

Když píši o rezortu Paris, musím ještě upozornit na chlapíka jménem Anthony Cools. Je to showman, komik a hypnotizér, který má v hotelu svůj stálý program. Bohužel jsem jeho show nikdy neviděl, ale mám na ně ty nejlepší reference. Trošku mě tato moje mezera znervozňuje. Naštěstí naše kamarádka Jaruš Převoznice, ještě si o ní počtete, pořad viděla dvakrát a byla unešená. Vidím to tak, že až Jarka napíše vlastní pojednání o Las Vegas, bude tam mít Mr. Cools víc prostoru. MGM Grant. Zelený krasavec stojící na stripu a je to absolutně nedílná součást skoro každé fotografie centra Las Vegas. Taková velkorysost násobená vkusem a umocněná slávou. Velmi zvažuji, než kamkoliv v této knize napíši, tam určitě běžte, to je nutno vidět. Tady to uvádím bez rozmyslu. 18. prosince 1993, kdy byl otevřen, byl suverénně největším hotelem světa. Zajímavé je, že mi nezávisle na sobě tři pamětníci vyprávěli něco v tom smyslu, že si dlouho zvykali na jeho zvláštní zelenou barvu. Nějakým připadalo, že se do srdce Las Vegas prostě nehodí. Je stálým domovem Davida Copperfielda, který tady má několik let svoji show, a Cirque du Soleil zde provozuje svoji K. Když jsem si o hotelu poprvé četl v turistickém průvodci, stálo tam mimo jiné: celý komplex má 5 bazénů, řeky a vodopády. V Las Vegas není nic nemožné, ale řeky v hotelu? A co myslíte? Měl je tam? Měl. Je to velká podívaná a ani v nejtajnějším snu si neumím představit, jak takové monstrum, tedy celý resort, funguje uvnitř. Kolik jenom musí stát, když voda v řece pořád teče, z vodopádů pořád padá? Jedna z věcí, na které jsme ve Vegas zírali zpočátku dost nevěřícně. Dokonce jeden z kolegů přišel s teorií, že voda je tam umělá. Není. Je pravá. Čistá, sladká a vlažná. Na břehu řeky v hotelu MGM sice neroste rozrazil, ale dějí se tam jiné věci. Při naší úplně první návštěvě jsme tam ještě zažili pověstné lvy. Vlastně kus zoologické zahrady někde vnitru hotelu. Ke lvům se mohlo přijít velmi blízko, protože byly za sklem a navíc jejich výběhem procházel skleněný tunel, kterým se dalo zakorzovat mezi šelmami. Když jsme tam byli my, tak se dvě lvice a jeden lev procházeli a zjevně se rádi předváděli. A jeden lev nezodpovědně spal, tak nás prošvihnul. Proč o lvech píši v minulém čase? V roce 2012 v MGM lvy zrušili. Informace, proč se v této věci opět liší a každý zdroj to vypráví jinak. Tak jsem se spokojil s tím, že lvy zrušili. Zavedli jsme tehdy debatu s číšníkem v kavárně. Samozřejmě hlavně o lvech. Velké překvapení. Měli jsme za to, že oni tam frajeři bydlí. No, které zvíře v Africe může říct, že bydlí v luxusním hotelu, kde nejdražší pokoj stojí až 30 tisíc dolarů za noc? Chyba. Tak oni nakonec bydleli 19 kilometrů od Vegas a do práce dojížděli. Kdo by to řekl? O kasínu v MGM se říká, že je největším v Las Vegas. Má 16 tisíc metrů čtverečních herní plochy. Z hotelu vedou dvě lávky pro pěší. Jedna do hotelu Tropicana a druhá do rezortu New York, New York. Všechno tady funguje non-stop a kam se v hotelu vrtnete, tam je spousta lidí. Skoro mi to přišlo, jako by pro MGM neplatilo pravidlo víkendy rušné, všední dny klidnější. Navzdory tomu neustálému cvrkotu je v každém koutku vidět, jak úzkostně dbají na čistotu. Místní lidé v Las Vegas znají zpravidla pouze tři české občany: Václava Havla, Petra Čecha a Jaromíra Jágra. Posledně jmenovaný má rád mimo jiné hotelové komplexy také právě MGM, ale toto je jedna z informací, které se nepodařilo ověřit. I náš číšník z kavárny věděl, o koho jde. Promptně nám vysvětlil, že o hostech mluvit nemůže, což je třeba respektovat. A dostalo se nám též sdělení, že pokud je v hotelu přítomná nějaká very important person, velmi důležitá osoba, a sama se nechce ukazovat, nemáte sebemenší šanci ji potkat. Těmto VIP hotely zpravidla poskytují speciální servis, který spočívá mimo jiné v tom, že jim otevřou jejich vlastní soukromé kasíno. Náš kavárník vyprávěl. Hráčů v kategorii Jaromíra Jágra jezdí do jejich hotelu několik stovek.
Vykládám si to tedy tak, že nejslavnější český hokejista je jistě velkorysý hráč, který umí zariskovat, prohrát i vyhrát a ruletku pořádně roztočit nebo kartám předvést, zač je v Pardubicích perník a zač je na Šutce koprovka, ale asi je nějaká skupina hráčů, kteří se pohybují ještě ve vyšší kategorii. Bude to nejspíš dáno výší sázek. Jinak hráčům, které sice každé kasíno rádo vidí, ale přitom z nich má respekt, protože se pohybují v dost vysoké hladině peněz ve hře, tedy reálně hrozí, že mohou z kasína odnést balík, se v Las Vegas říká sharks, žraloci. Pokud jste žralokem, dostanete v MGM všechno zcela zdarma. Platí to o většině velkých hotelů. Ale tady máme potvrzeno, že například pro vás pošlou kamkoliv na světě letadlo. Jak milé. Je třeba říci, že ne všichni žraloci vyžadují diskrétnost a soukromí. Někteří rádi předvádějí svoji hru v plném kasínu a chtějí se z výher radovat s ostatními. Ještě zpět k samotnému rezortu. Má krásných 6852 pokojů. Cena ubytování začíná někde na $150 za pokoj a noc a podle náročnosti zákazníka se může vyšplhat až na několik desítek tisíc dolarů za noc. Byl jsem se v MGM na pokoji podívat. Stačí na recepci o to požádat, tvářit se, že jste výstřední milionář z Nuslí a že jste zdědil Agrofert i s Andrejom a hodláte tuto šťastnou novinku oslavit v Las Vegas s okruhem nejbližších 130 přátel. Viděl jsem ten základní, tedy normální pokoj. Samozřejmě krása, jenže když je člověk hračička, tak mu učarují ještě vymoženosti, jako například na kartu od pokoje si nastavíte, jak a kdy chcete otevřít a zatáhnout závěsy, kolik stupňů má být v jakou hodinu, jaká rádia a jaké televizní stanice chcete mít naladěny, jaké květiny mají být na stole nebo jakou vůni mýdla a šampónu preferujete. Důležitá okolnost je, že to vše zůstane uloženo na hotelové kartě a při každé další návštěvě už se pokoj chová zcela podle vás, protože vás zná. No, neumím si představit, co se nabízí v nejdražších pokojích. Projevil jsem velké nadšení z prohlídky pokoje a vysloužil si ještě pozvání na oběd, ale to už mi přišlo trošku chucpe. Ale také mi to přišlo trošku líto. Seděl jsem v taxíku cestou zpět do Stratosphere Hotel a tekly mi slzy jak kuličky od rulety. Před pár lety zažil MGM Grand jednu z největších akcí v dějinách Las Vegas. Mohamed Ali zde slavil 70. Na akci se dostavilo více než 1800 prominentních hostů a každému z nich bylo servírováno menu za $10,000. Hovořili jsme s jedním ze zaměstnanců hotelu, který měl akci ještě v živé paměti. Vzpomínal, jak hosty obsluhovalo 300 číšníků a během večera se spotřebovalo 7 kilogramů lanýžů. Jen ty by v českých korunách vyšly na 400 tisíc. Novodobý hotel MGM, tak jak byl otevřen v roce 1993, měl speciálně a velmi stylově vymyšlený hlavní vchod. Vlastně se vcházelo do obrovské lví tlamy. To bylo ale při rekonstrukci přebudováno, údajně kvůli tomu, že se někteří hosté báli do lvího chřtánu vkročit. Aby bylo zachováno lví téma, vzpomeňte si na řvoucího lva, který na vás otevře ústa ještě než začnou úvodní titulky každého filmu z produkce MGM, filmové společnosti Metro-Goldwyn-Mayer. Postavili vedle vchodu do MGM obrovskou, bronzovou, 50 tun vážící a 14 metrů vysokou sochu sedícího mazlíka. V MGM Grand je pravděpodobně největší kumulace zábavy. Má také slogan City of Entertainment, město zábavy. A je jedním z míst ve Vegas, kde začala převažovat pověst zábavního místa nad pověstí hazardu. Společně s několika dalšími rezorty tak MGM otevřel novou etapu v dějinách Las Vegas. Bezesporu hry jsou stále největším biznisem, ale zábava stále posiluje svoji roli. Ostatně je to cítit rok od roku silněji. Golden Nugget. Jen málo historických staveb v Las Vegas si udrželo svůj zásadní význam do dnešních dnů. Kasíno a hotel Golden Nugget přihlíží raketově se rozvíjejícímu městu od 30. srpna 1946. Najdeme ho přímo na Fremont Street v downtownu. Dnes je jednou z legend. Založil ho Jackie Gogan, významná osobnost, která patřila mezi nejvlivnější hybatele dějin Las Vegas. Zemřel 12. března 2014 ve věku 93 let.
Kromě samotného Golden Nugget měl majetkové podíly v řadě podniků a svého času údajně vlastnil 25% nemovitostí ve staré části Las Vegas. Vlastnil třeba slavný hotel El Cortez. Jeho syn stále pečuje o rodinnou firmu, ta mimo jiné dodnes vlastní exkluzivní práva pro provozování hracích automatů na letišti McCarran v Las Vegas. Hotelem a hlavně kasínem doslova kráčela historie. Kromě toho, že Jackie Gauguin zažil éru gangsterského Vegas, nutně se musel znát s hlavními mafiány a alespoň částečně s nimi obchodovat, naplno zažil také éru moderního rozjezdu města. Byl jedním z mála lidí, kteří mohou říct, byl jsem u toho. Podívejme se, jaká jména a jaké společnosti se v běhu času stávaly vlastníky či spoluvlastníky Golden Nugget. Za všechny připomenu alespoň Steva Wynna nebo Kirka Kirkoriana a společnost MGM. Od roku 2005 patří společnosti Landry. Jedná se o důsledek přesunu většiny kapitálu MGM na oblast stripu. Některé informační prameny tvrdí, že Golden Nugget bylo řadu let nejslavnějším kasínem světa a tomu by se dalo věřit. Za spornější informaci považuji, že právě Golden Nugget bylo několik roků jediným kasínem na světě, kde byly neomezené sázky do hry, zejména u karet a u rulety. To by popíralo jeden ze základních principů sázkových her a nepodařilo se mi tuto zkazku u nikoho ověřit. Obecně platí, že ve starém Vegas se hraje za nižší vklady, ale tady výjimka potvrzuje pravidlo. Golden Nugget kasino nabralo část popularity právě vysokými sázkami. Hotel má parádní bazén, na který se vždycky dívám z úctivé vzdálenosti. Bazénem totiž prochází skleněný tunel s živými žraloky. Pro někoho možná o to milejší koupání. Hlavní turistickou atrakcí Golden Nugget je vystavený a pečlivě hlídaný největší zlatý valoun na světě s názvem Hand of Fate, ruka naděje. Tak jsem se s ním přes masivní sklo pomazlil. Obecně nejsem nějak moc u vytržení ze zlata, ale toto byla krása. Hand of Fate váží 875 trojských uncí, 27,21 kg. Byl nalezen v Austrálii 26. září 1980 za pomoci detektorů kovů a to pouze 12 cm pod povrchem. Golden Nugget údajně valoun koupili za 1 milion dolarů. Pokud budete jako turista procházet hotelem a hledat Hand of Fate, musíte si dát trošku práce. Není tak úplně na očích. Golden Nugget je jedno z míst, na které jsou místní lidé velmi pyšní. A ne nadarmo se kasino zvenku i zevnitř objevuje v řadě slavných filmů o Vegas. Stojí za návštěvu. New York, New York. Hotel New York, New York je jeden z těch, které mě v Las Vegas mimořádně baví. Funguje od ledna 1997 a říká se o něm, že je to hotel pro mladé. Proto se tam tak dobře cítím. Resort dnes patří mezi zásadní dominanty města. Mimochodem je na něj moc hezký pohled z letadla. Patří společnosti MGM, což je záruka kvality ve všech směrech. Inspirace New Yorkem je tady zpracována dokonale a nejvíc je to cítit v detailech. Tak třeba hlavní kasino se jmenuje Central Park. Venkovní tvář hotelu tvoří všechny slavné stavby New Yorku, včetně Sochy svobody či Brooklynského mostu. Řekl bych, že resort New York, New York patří v Las Vegas k těm nejživějším, jako centrum New Yorku. Okolo hotelu je vystavěna brutální horská dráha Roller Coaster, dříve se jmenovala Manhattan Express, která prochází i vnitřní části hotelu. Nejvyšší bod této hrozné věci je ve výšce 62 metrů a nejdelší sešup je 44 metrů. Místy to celé frčí přes 110 km za hodinu. Marně jsem kolegům rozmlouval tento způsob sebevraždy, ale oni musí chlapci a dívky od všeho ochutnat a do každé blbosti strčit hlavu. Dokonce jsem si pro ně připravil zábavný kvíz, aby zahnali myšlenku na bláznivou jízdu. Pokládal jsem jim záludnou otázku k přemýšlení. Která zelenina obsahuje nejvíc alkoholu? Chlapci nevěděli. Ani Kačenka nevěděla. Varoval jsem je, že odpovědi se možná dovtípí hned po jízdě. Svezli se, ale nedovtípili se. Správná odpověď? Nejvíce alkoholu obsahuje vyblitá mrkev. No, naštěstí jízda dopadla dobře. Řadu míst v Las Vegas mám spojených s nějakým osobním zážitkem.
Tady je zase vzpomínka na jednoho taxikáře. Oni jsou vůbec Američané velmi vstřícní a přátelští a většina těch, co pracují v hlavním městě zábavy ve službách, dvojnásob. Někdy je i cítit, že se snaží za každou cenu udělat člověku radost. Náš taxikář, který nás dostal do auta před New York, se jmenoval George. A hned se začal vyptávat, co děláme ve Vegas, co už jsme viděli, kam jdeme na večeři a také odkud jsme. Seděl jsem na předním sedadle vedle řidiče. Na zadních sedadlech Petr V., Michal K. a Martin F. Posledně jmenovaný je náš úhlavní překladatel a můj učitel angličtiny. Chtěl jsem udělat panu učiteli radost, a tak jsem s Georgem navázal lehčí konverzaci. Musel to být hodný člověk. Hovor se odvíjel asi takto. George, odkud jste přijeli? Já. Z Prahy, z České republiky, z centrální Evropy. To umím říct naprosto spolehlivě. George, opravdu? Českou republiku já znám. Já. A Prahu znáte? George, ano, moc krásné město. Já. A Brno taky znáte? George, ano, je tam moc hezky. Já. A Ostrava, líbí se vám? George, ano, jedno z nejhezčích míst v Evropě. Tady jsem začal váhat a vytáhl jsem nejtěžší kalibr. Já. A znáte taky Tišnov? Tam jsem dlouho bydlel. George, yes, very nice city. Ponechávám v originále. No, hodný člověk. Chtěl jsem si ještě George zeptat, která zelenina obsahuje nejvíc alkoholu, ale to už jsem neposkládal. Tak jsem panu učiteli na místě snížil gáži. Zpět do rezortu New York. V hotelovém divadle má svoje sídlo show Zumanity, která se prezentuje jako erotické varieté. Počtěte si v kapitole show. Je tady řada restaurací, kaváren, barů, a to vše stylově v duchu názvu hotelu. I obyčejný obchůdek s bonbony je zde dotažen k dokonalému detailu. Z cukrovinek je vystavěna socha svobody, včetně podstavce. To jsou přesně ty drobnosti, se kterými si Las Vegas tak systematicky hraje. Mimochodem, pan prodavač nám oznámil, že stejnou sochu z bonbonů a dokonce i jiné artefakty si zákazník může objednat domů. Aldo Koláček se okamžitě začal vyptávat na podmínky. Kolik to stojí? Jak dlouho to trvá? Kolik kilo to váží? A už jsem na něm viděl, že vážně přemýšlí, že by jeho samík dostal krásný vánoční dárek. Naštěstí nabídka platí jen v Las Vegas a nejbližším okolí. Kasino v New York má jednu zvláštnost. Všechny karetní hry s takzvaně živými kartami, což mezi hráči znamená opravdové čertovy obrázky, nikoli namalované na obrazovce hrací skříně, mají místo srdcí jablka. Je to hezká historická tradice ve vztahu New York Big Apple a zasvěcení si často kupují vyřazené balíčky karet jako suvenýr.

Až se tě někdo zeptá, tak proč to musí bejt? Já nevím, já se neptám, je na to někde klej. Já na vojně se naučil jen za

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Radio Xaver.
2: No, pane Holče, v návaznosti na to, jak jsem teda připravený do boje, tak já jsem vám dnes přinesl dárek.
3: Ne.
2: Abyste viděl, že jsem dobrý člověk.
3: A tak to já vím o vás. Akorát to z vás někdy není cítit. Ale říkal jsem si, že byste mi dárky mohl nosit každý čtvrtek.
2: Jo.
3: Proč ne?
2: No tak mám doma spoustu krámů, který bych mohl jako oprášit.
3: O, vidíte, to jste vy.
2: To jsem celý já. Ale pro vás mám exkluzivní dárek.
3: Jo?
2: Exkluzivní dárek. Teď jsem zjistil v debatách moderní dávat pohádky.
3: Jo?
2: A já mám pro vás stylově ukrajinské pohádky.
3: Ale ne.
2: To jste vy a to jsem já.
3: To jsou sviňátka, ne? To je klub sviní, není?
2: No, je to trošku klub sviní, ale já jsem spíš podobný na toho sympatického pejska, ne?
3: Jo, a ta muchomůrka tam je pěkná.
2: Muchomůrka je pěkná. Pane Holče, přinesl jsem vám ukrajinské pohádky, jsou vaše a je to zcela zadarmo.
3: Xaver, to je od vás moc milý, ale vy jistě tušíte, co s tím musím udělat.
2: Já to nechci vidět. Takhle?
3: No, takhle se to řeší dneska.
2: Čekal jsem to.
3: To je hodnotový.
2: Chtěl jsem vás tomu vyprovokovat, ale to byla ostuda jako.
3: Ksever, já jsem viděl toho jak Václava, ty? Doktora, ten na to koukal, ten, jak se říká, nebyl v komfortní situaci.
2: Doktora Václava?
3: No Moravce.
2: Jo, myslíte Vaška.
3: Jeho oblíbená politička tam sedí. Paní Mirka, hodnotová, symbol demokracie, svobody. Rozumu, chápete? Vzdělanosti. A teď ona tam vezme knížku a mrskne si.
2: Tak je už dávno hrklo, ne?
3: Je no to... říká Mirka z LDNky, no.
2: Je to velmi nedůstojné, bych řekl.
3: No, potvrzení toho, že máte pravdu, bylo, jak na to koukali ty zbylí hosti.
2: Hostky.
3: Hostky. A to, že samozřejmě Miroslava Němcová se ztrapnila, že i vedle šéfky komunistů vypadala jako politička bez důvtipů, smyslu pro humor a tak dál. Tak viděl jste tam vaší oblíbenkyni, Věru Kovářovou?
2: Věru!
3: Ta tam seděla.
2: Věruš.
3: A viděl jste, jak seděla?
2: Ne.
3: Takhle kamenou jsem Věru ještě neviděl. A ta si říkala, pro boha, ty seš tak blbá. Ty jsi nás tady zesměšnila všechny, prostě.

0: s jakým pocitem ty sledoval třeba ty třednice uvnitř divadla Semafor? Protože byla Šimkova parta, Suchýho parta, Dvořákova parta.
1: No, já jsem se Suchým právě, teda teď se Suchým jsem za dobře, ale když to vrátili, že jo, po té revoluci, tak byla schůze a tam Suchý řekl, kdybych byl na místě pana Dvořáka, tak bych v září odešel. Kdybych byl na místě pana Šimka, tak bych v září odešel. Má k tomu někdo něco? A já jsem stál a povídám, kdybych byl na místě pana Suchýho, tak bych v září odešel. A všichni jako říkali, jako proč by měl odejít? Já povídám, a proč by měli odejít ty ostatní? No on to založil, no já jsem říkal, no tady dřív byl taky Oldřich Nový, já nevím. Taky tady byli jiní lidi. Hráli tady prostě v tom divadle. Prostě nějak jsme se nepohodli, ale potom jsem si uvědomil, že mě to napadlo, když jsem byl na Okoři a šel jsem kolem táborového ohně, kde zpívali ty čundráci Suchýho písničky a uvědomil jsem si, že to, že ten Jiří Suchý napsal Po babičce klokočí, je daleko důležitější a daleko větší síla, nežli jestli nějaký kašpárek urazil druhýho nebo neurazil, že to není podstatný. Mm-hmm. Podstatný je to, co zbyde, ta hodnota.
2: Souhlasím. A když jsme se teď bavili o Slávkovi Šimkovi, pojďme jenom rychle projít ty nejdůležitější lidi, kteří tě v životě, v tom uměleckém životě potkali, nebo který spotkal ty.
1: Tak já jsem největší vztah jsem měl k Jirkovi Bednářovi, uh-huh. což byl jednak můj kamarád od prvního ročníku až do smrti. Měli jsme se hrozně rádi, jako zažili jsme spolu neuvěřitelné věci jako mladí a pak jsme spolu dělali, začínali jsme v Paravánu, pak jsme dělali asi v Rokoku jsme dělali jeho hru Muž, který přišel do jiného stavu, to byla velice úspěšná hra. Pak jsme dělali asi tři hry Neskrotná Lady Hamiltonová. Jirka napsal několik her a v tom jsem ve všem jako hrál. Takže k tomu Jirkovi jsem měl opravdu takovej nejbližší vztah. No a pak k tomu Šimkovi. Já jsem k normálnímu divadlu vztah neměl, jako mě normální divadlo jako takový, mě to nikdy nějak nelákalo. Jo. Byl jsem v divadle Na zábradlí, kde to bylo vynikající. Hrál jsem tam dokonce krásný role. To bylo hned po škole. No a pak jsem odešel, vrátil jsem se a to jsem neměl dělat. Tam už jsem neměl mezi tím

0: Šimka, kdo ještě byl tak jako pro tebe důležitý parťák? Luděk Sobota právě třeba?
1: No, tak s Luďkem jsme jako kamarádi od dětství nebo od mládí. Ale s Luďkem jsme nikdy nic nějak nepsali, nebo nebyli jsme v nějaký úzký kontaktu. Nějak to ne.
0: A z pánů režisérů, tak my už jsme zmínili pana Sekvence. Myslím, že si říkal dokonce...
1: Tak já jsem měl hrozně rád třeba tak těch režisérů byla spousta, že jo, Františka Filipa, s tím jsem dělal strašně inscenací. Pak navíc jsem dělal s tím seriál 13-dílnej do dneška z nepochopitelných důvodů, nevím proč to nevysílají, to, co napsal Ringo Čech. To je výborný.
0: To pra?
1: No. To je zajímavý, jak oni to nechtějí vysílat a už byly dvě reedice. Už se to dvakrát prodalo desetitisíce nebo snad, já nevím, snad 100 000 těch CDček se prodalo. A každý, kdo to viděl, tak každému se to líbilo. Oni to nedávají. A přitom některé ty seriály, tak to jsou proti tomu, to je Shakespeare, jako si myslím, ten Ringo Čech.
0: No a kdo tedy z těch režisérů, který ti prošli rukama, nebo ty jim, tak kdo ti dal ty nejlepší příležitosti?
1: Tonda Kachlík, Antonín Kachlík za mladá. Ten mi dal, jak jsem říkal, bylo nás 10, pak mi dal... To Trefulku, Pršelo jim štěstí, Dvě věci pro život, no několik filmů za sebou jsem s ním dělal a ten byl bezvadný. No
0: s Vítem Olmerem si dělal film?
1: Vít Olmer to je výborný režisér, který z nepochopitelného důvodu, nevím prostě proč, ho odsunuli na druhou kolej, to nechápu teda, to jako...
0: No, sleduješ, Jirko, filmy, které se točí v posledních, řekněme, 20 letech?
1: Ano.
0: Máš tam favorita?
1: Tak mně se líbí několik, já mám teda, mě osobně v současné době, se mi stala věc, že jsem byl asi před 3 měsíci nás pozval pan ředitel Barandova do Vinohradského divadla. Jako... co tam určitý, no prostě nějaký ty známý ksichty, na Brouka v hlavě. A stala se mi věc, která se mi nestala leta letoucí, když hrál ten Ivan Trojan Brečel smíchy, kdy mi opravdu doslova do písmene tekly slzy smíchy, když jsem se smál jak idiot. Tak to já považuji v současné době za, pro mě to je nejlepší herec.
0: No a filmy? Na co se podíváš s chutí třeba po několikáté?
1: Po několikáté, no tak to nevím.
0: Já mám třeba Zapomenutý světlo.
1: Zapomenutý světlo je krásný film.
0: Nebo je třeba Zabít Sekala. Mám třeba.
1: To je taky dobrý film, ano.
0: Ale moc jich nemám popravdě. Já mám pořád pocit, já jsem nepropadl umění pana Hřebejka, kterýho si určitě vážím, tak, ale mám problém, že mě to nebaví.
1: No ne, no tak třeba Pelíšky, každý, to se mi líbilo, ale Pelíšky, tak to není film, to je v podstatě, to je televizní Leporello, že jo?
0: Ať je to, co je to, tak mě to nebaví. Já s tím problém, když jsou v televizi Pelíšky, tak musím buď
1: tak
0: to
1: přeladit
0: jinam.
1: Když si vemu třeba, tak teď jsem se díval na Černý barony, tak to bylo opravdu bezvadný.
0: Jo.
1: Tankovej prapor,
0: taky
1: výborný. Nahota na prodej, bezvadná.
0: Taky ještě s Ivanem Jonákem?
1: No. Tak to jako to je...
0: Nahota na prodej je Olmer, jestli
1: ano,
0: se nemýlím.
1: Ano. No některý ty herci, mě jako

0: jednu věc nechápu, že, že hraje v podstatě, ne že bych to těm hercům nepřál, ale že hraje v asi 20 herců, který hrajou pořád.
1: No.
0: Pořád dokola hrajou a ty ostatní jako kdyby neexistovali.
1: A Jirko,
0: tak moje generace to je odepsaná úplně. My nehrajem ničem. Nikdo. Nemyslím já. Jako. Ale vůbec prostě o nás nestojí.
1: A je ti potom smutno po tom natáčení?
0: Tak smutno mě je, ale abych ti řekl upřímně, že bych viděl nějakou roli a řekl, ježíš, tohle to bych si zahrál. Tak to jsem zrovna, jako to jsem nějak neměl. Mně se líbily, v poslední době se mně strašně líbilo první oddělení. To se mně hrozně líbilo. Ondra Vetký, výborný, Polívka výborný. Jako tam hlavně skvělý byl ten režisér, ten Hanuš, ten byl snad nejlepší. A teď se mně líbil ten, jak se jmenuje, Řehák, nebo ten plešatý kluk, ten...
1: Nevím, který ho myslíš.
0: Detektivky.
1: Jo, ty myslíš s tím polským jménem, toho herce. Já nevím, koho myslíš totiž.
0: Ne, ten...
1: No, Jirko, poslední, ještě tady k tomu. Čím to je, že se mně zdají ty seriály, které byly dřív a filmy, že byly nějak lepší, že byly nějak líp napsané.
0: No byly, no tak...
1: Ale v čem to je?
0: No tak v tý... To je jako dřív, když ti šili šaty na míru, no tak to opravdu ten salon, tak na tom kalhotář šil kalhoty, mistr šil sako, formoval a hráli si s tím. Teď točí seriál a jak můžeš zahrát, já nevím, dokonale něco, co nevíš, co ještě není napsaný třeba.
1: Takže takzvané nekonečné seriály to čeho nebo?
0: Hele, já to prostě, já to nepomlouvám, ale jako já se za to, na to nedívám, protože mě to nebaví. Mě, jestli jako upřímně, od jak živa teda, to ještě to, tyhle seriály snad ještě neexistovaly, ani knížky, ani filmy, ani televize. Jestli Jarda přijde domů a zjistí, že Eva už o něj nestojí, že má Tondu a ona zjistí, že Tonda je ještě větší kreten nežli Jarda, mně to je úplně smrtelně jedno, mě to nezajímá. Ať si to vyřešej mezi sebou. Co mě je do toho? Mě to nezajímá. Já mám, jako teď jsem viděl film, americký film, s Gene Hackmanem a s Eastwoodem, jak se skovali tu skříně, Eastwood jako zloděj, ve státním zájmu, nebo to. To je film, z kterého dva dny nespím, protože říkám, tohle to je film. To je film.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Tomáš Kaněra je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pan Tomáš Kaněra je starostou Prahy 22. Teď je před volbama, pane Kaněro. Nervozita ne? Už to s váma cvičí.
2: Záleží, co si připustíte.
1: Ale tak kandidujete, ne?
2: Kandiduju, ale nervozitu si nepřipouštím.
1: Jo. No a tak tam u vás jsou poměrně jasně rozdělený síly, ne? Vy jste se vyměnili docela nedávno. Pan Zelenka se
2: Pan Zelenka.
1: Vy jste ho vystřídal.
2: Ano.
1: A teď to tam je tak na vaší straně, když to tak z dálky sleduju trošku. Takže je to skoro doma, ne?
2: Doufejme, ale samozřejmě v tuhle chvíli třeba Praha 22 je hodně, hodně rozdělená na dvě části. Já měl ambici ty dvě části nějakým způsobem spojit a úplně to není tak jednoduché.
1: Jste spojovatel, jako spojovatel. Pan premiér Fiala. To tak klobouk dolů. No a teď nám řekněte, jestli se vás nějak dotklo na Praze 22 to vyšetřování kauzy Dozimetr, protože tím spousta spoluobčanů žije, že v médiích to kvete, tak povídejte.
2: No tak kauza Dozimetr, původně jsem si myslel, že k nám nedosáhne, ale bohužel se ukázalo, že dosáhla i k nám a samozřejmě stala se taková nepříjemná věc, že máme rozestavěný polifunkční dům, zatím si asi nikdo nic nepředstaví, to je dům, ve kterém má být mateřská školka, má tam být lékařská ordinace, má tam být nějaký sál pro spolkovou činnost, má tam být obchod. A tato stavba, která se za mého působení a za mé asistence rozjela, tak se zase úspěšně zastavila. A to z toho důvodu, že majitelka nebo jednatelka té firmy, která to vyhrála, tak byla přichycena tak trošku v konspiračním bytě. A když to prosáklo, tak paní jednatelka nelenila, firmu prodala, nebudu zacházet do úplných podrobností a rázem má spoluvlastníka z Komorských, nebo z Maršálových ostrovů. Takže se nás na začátku nedotýkala.
1: Počkejte, ona jako přišla za vámi,
2: ano.
1: Ta firma, která to stavěla,
2: ano.
1: A řekla, my jdeme od toho.
2: No to tak úplně jako nebylo. Tyhle informace jsme neměli takhle úplně napřímo. Paní jednatelka mi řekla, že byla v konspiračním bytě, žádné B k tomu neřekla a druhý den jsem se podíval do obchodního rejstříku nebo na justici a tam jsem viděl, že už není jednatelka a že tam máme nějakého pana Kunárta a nějakou strukturu neprůhlednou, končící na Maršálových ostrovech.
1: No a to se nesmí, ne? U těch státních zakázek.
2: To se nesmí.
1: To se nesmí. Takže vy jste to zastavili, předpokládám?
2: No, ono se už ani nepokračovalo. Ono se to zastavilo jako tak trochu samo, bez našeho přičinění a my teď hledáme různé právní nástroje, jak je buď přinutit stavět, což je asi nereálné. Ale spíše se...
1: firmu přejmenovanou.
2: Tu firmu, která už teď se jmenuje Riegerfalge, ale zrovna od včerejška či předvčerejška se jmenuje RAF Stavby SRO. Už nejsme u akciovky, už jsme u společnosti s ručením omezeným. Víme, jak to chodí u SROčka, to položíte a nemáte vůbec nic.
1: Znamená to, pane starosto, že Praha 22 může přijít o hodně peněz?
2: Znamená to, ne, že může, ale přichází a z největší pravděpodobností opravdu jako přijde a budou to desítky milionů.
1: Tak vy pracujete celkem asi se 400 miliony, pokud vím.
2: Rozpočtu, ano.
1: Rozpočtu, takže desítky milionů pro vás je docela hodně, ne?
2: Je to, nejsou to přímý peníze z našeho rozpočtu, jsou to spíš peníze z dotačních titulů, které máme domluvené, o kterých jednáme.
1: A z těch krev neteče, jak známo, ne?
2: No, neteče, ale když o něj přijdete, tak někdo to potom případně musí dofinancovat. Když vám odtečou evropské peníze, tak musí přitýst od někud odinut do rozestavěné stavby.
1: A jak to uděláte?
2: No, uděláme to tak, že se budeme snažit ten dotační titul i přes tuto nepříjemnost využít a teprve, když nám Fond životního prostředí oznámí, že to jako nelze, tak budeme hledat jinde.
1: Není, pane starosto Kaněro, jasná jedna věc, to, že paní majitelka byla v konspiračním bytě, tak jakou to má souvislost s tím, že zastaví stavbu? To přece...
2: Já bych řekl, že to je takové určité jako přiznání viny a vyvození.
1: Že
2: jako...
1: tam byla. No.
2: Ale co tam dělala?
1: Tak co tam dělala? Mohla být za zábavou třeba jenom.
2: Mohla být za zábavou, ale to jsem z toho rozhovoru s ní, jsem úplně jako nepochopil, že tam byla za zábavou.
1: A jak se dáma jmenuje?
2: Jmenuje se paní Červinská.
1: Paní Červinská, o té teda, myslíte, uslyšíme teprve?
2: O té, nevím, jestli uslyšíme, ale paní Červinská byla tehdejší jednatelka firmy Rieger a Falge.
1: Co myslíte, pane starosto, poškodila ta kauza Dozimetr, která údajně podle některých médií je na začátku, poškodila celkově tu pražskou politiku?
2: Poškodila, ale já si myslím, že poškodila jenom jako určité lidi a určité politické subjekty. A teď opravdu jako vidím zatím jako ten problém s tím se stanem.
1: No já vím, ale víte, vím tak, jak to chodí, když je někdo starostou, tak za vámi chodí občané.
2: Ano.
1: Ne každý občan si to úplně nastuduje, Bůh ví dopodrobna, a oni třeba mohou si říkat, tak co ten náš starosta, co ten Kaněra? Neúčastnil on se těch kokainových večírků taky? Může si to občan takhle říkat? Může se vás na to ptát? A co horšího? Nezeptá se, půjde k volbám a hodí to tam někomu úplně, kdo ještě doteď nebyl v politice třeba.
2: To je zajímavá úvaha, to máte pravdu,
1: no,
2: ale,
1: tak to chodí,
2: ale u nás na Praze 22 jsem známej jako sportovec, jako ten, který vede děti ke sportu, a myslím si, že by mě nikdy nikdo nespojoval s nějakou drogovou aférou a podobnými
1: a
2: věcmi.
1: To jsem ani neřekl. Jenomže ti lidé si nedohledají informace, no on je bafuňář, on je, ano, politik, Bůh ví, jak to tam je. Neděje se to zkrátka.
2: Zkrátka se to neděje.
1: Neděje.
2: Říkám, jsem znám jako sportovec a myslím si, že nikdo si to ani domýšlet nemůže.
1: Ještě řekněte krátce, jak předpokládáte, že to dopadne? Vy jste řekl, že byste to chtěli nějak dostavět?
2: Budeme muset, protože v tomto případě...
1: Jak budeme muset, když nebudou prachy?
2: Ten problém je jako poměrně složitý. Dostavit to budeme muset, protože to je mateřská školka, kterou my budeme jako nutně potřebovat. Doufal jsem, že bude hotová k 1.1.2023. To asi nebude. Pořád ještě doufám, což se dá technicky zvládnout, 1.9.2023 od nového školního roku. Ale záleží, jak bude ta insolvence, která byla uvalená na tu firmu, tak jakým způsobem bude pokračovat. A
1: mateřská školka, to bychom mohli vnímat i tak, že teď sem přišli ti ukrajinští běženci někteří, tak je potřeba dávat děti do školek, i ty ukrajinské do škol. Máte dostatek míst teď v této chvíli, když se nepovede v nejbližších měsících tohleto?
2: To je dobrá otázka,
1: a na
2: to je poměrně jako v mém případě poměrně jako pozitivní odpověď, protože my jsme jedna z městských částí, kde nám to vyšlo. To znamená, že my jsme všechny umístili a nezbyly nám žádný volný místa.
1: Jako vám to vyšlo?
2: Nám to vyšlo, nepotřebovali jsme pomoci od jiné Prahy, ani jsme nepomáhali jiným Praha, nám to prostě
1: ani
2: jako vyšlo.
1: Dítě vám nezbylo žádné?
2: Nezbylo nám žádné dítě, všechno jsme to umístili. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, jestli je vhodné mít jako ve třídě 30 či 32 jako dětí, ale to už asi není.
1: Zkušenosti s těmi dětmi, kteří přijdou z jiné kultury, trošku z jiného prostředí, s jiným jazykem. A vy jste zřizovatel, určitě.
2: Já jsem zástupce zřizovatele, takže samozřejmě s řediteli a s ředitelkami jsem v kontaktu a hovořím s nimi o tom. Veskrze pozitivní, je to samozřejmě individuální. Někdy je to úsměvné, že dítě po půl roce neumí ještě ani slovo česky, ale díky tomu, že umělo fantasticky anglicky, máme tam takový jeden případ, tak dokonce chodí s dítětem, které neumí česky a umí jenom anglicky, a je to Ukrajinec, tak chodí tlumočník z angličtiny do češtiny.
1: To mě budete muset namalovat. To není důležité. Zkrátka, funguje to.
2: Funguje to.
1: A vy jste tedy za ty ukrajinské přistěhovalce, když to tak řekneme, rádi?
2: Já nemůžu říct ani, že jsme rádi, ani, že jsme neradi.
1: V tom smyslu třeba obsazená pracovní místa, nevím co všechno.
2: Tady bych asi spíš jako asi měl složit jako hold našemu sociálnímu odboru, protože naše sociálka s těmito lidmi, kteří přišli, uměla dobře pracovat. Myslím si, že jsme zavedli slušný registrační systém, že jsme o nich věděli. Od začátku jsme dávali dohromady, byť anonymně, ale nějakým způsobem povolání, čím se živili na Ukrajině, jak staré mají děti. A dělali jsme to ještě vlastně dřív, než se registrovali v KACPU. My jsme tu registraci dělali dříve u nás. protože jsme tam hned v první den, kdy ta válka začala, tak první, co utíkali, tak skončili ku podivu na Praze 22 v Uhříně vsi, takže nám tam přistál autobus už v noci ze soboty na neděli a já jsem jim někam musel umístit. Mm-hmm. Takže jsem nespal, šel jsem umisťovat.
1: Takže vaše zkušenost s tímto je, říkáte, pozitivní a vlastně všechno fajn.
2: A my jsme si vlastně díky našemu sociálnímu odboru jsme jim našli i v okolí, aby nemuseli za těmi, aby nemuseli daleko od svých dětí a aby byli v nějaké rozumné vzdálenosti od těch dětí, které tam máme v adaptačních skupinách, tak aby nebyli daleko a našli jsme jim různý zaměstnání u našich podnikatelů, případně přímo u nás na úřadě.
1: Ještě mi vysvětlete jednu věc, když jsem se díval na některá vaše prohlášení, jo, jedna tady citace začíná: máme prý ve světě kolem 62 pohlaví. U nás v zastupitelstvu jsem zaznamenal, alespoň co vím, jen 5 žen a 20 mužů. Prosím vás, nejste v nějaké zpátečnické?
2: Já nejsem zpátečnické, ale rád se neberu tak jako úplně vážně, takže si ze všeho tak trošku jako utahuju.
1: A no, tak to, to není dobrý místo na utahování.
2: Já vím, že to není dobrý místo, ale i tak.
1: No a vy chcete některým lidem, těm zbývajícím 60, zapřít jejich pohlaví?
2: Nemůžu.
1: No nemůžete, ale tady to říkáte jako představitel, rozumíte, starosta.
2: To když vytrhnete z kontextu, tak ano.
1: To bych určitě nechtěl. Vy se totiž dál chlubíte tím, že, nebo chlubíte, holedbáte se, řeknu, že máte tam dostatek žen, i když jste tam ve vedení jenom muži. A tady to už otáčíte úplně na druhou stranu, protože píšete, že ženy jsou mnohem senzibilnější, sociálně vnímavější a proto snáze odhadnou dopředu věci a tak, a že mají víc, že se umí lépe na věcech domluvit, když mají něco zajišťovat, nestrácí čas hloupostmi. Víš, že vy jste byl na školení v Bruselu?
2: Já jsem nebyl na školení v Bruselu, ale spíš zastávám takovou jednu svoji myšlenku celoživotní, že by v každém týmu měla být jako žena, protože má na věci jiný pohled než my muži.
1: Kvóty, jdeme na to.
2: Ne, to nejsou kvóty. Já vidím, že ženská má prostě jiný pohled na věc.
1: Každý člověk má jiný pohled na věc, pane Kaněru.
2: Já bych to paušalizoval na muži, ženy v tomhle případě.
1: Jo, vy takhle to máte. No ale tak já totiž nevím, jestli to má být fóreček, nebo...
2: Ne, v tomhle případě to fóreček není, to předtím možná ano, ale s těmi ženami já tom si jako trvám. Já jsem, už jsem tady jednou zmiňoval, jako předseda Čechie Uhříně Ves, tak máme tým, pětičlenný výbor a máme tam prostě jako jednu ženu a ta jedna žena tam prostě, ten její názor je hrozně důležitý.

0: Na závěr, co by měla udělat Evropská unie? Teď myslím ve vztahu ke Spojeným státům americkým, k clům.
1: Aha. Evropská unie předně se musí začít chovat racionálně. Zbavit se té nomenklaturní, která ji řídí dlouhá léta.
0: No to se nestane.
1: No tak musí to
0: má udělat. Mandát na další několik let.
1: To
0: na počátku druhého mandátu.
1: Nevím. Já jsem bytostně přesvědčený, že musí zrušit Green Deal, protože bez Green Dealu můžeme lépe dýchat. Já, protože lidi kolikrát říkají, jo, ty čísla tahám, tady když se podíváte cíle EU v oblasti klimatu a energetiky, no, tak tady máte, že to má stát 25 bilionů korun ročně. 25 bilionů korun uplatňování tohoto nesmyslu. Jo? Nesmyslu, prosím, v intencích toho, že CO2, podívejte se, když se podíváte na CO2, tady ta malá bílá tečka je CO2, kolik ho vytváří lidé svou činností na celé planetě. 0,0016%. Jo? CO2 je v atmosféře 0,04%. Tomu to máme Green Deal, který má stát tolik peněz a máme se zadlužovat. A víte, kolik má stát zelená...
0: Počkejte, a zrušením Green Dealu máme reagovat na cla Spojených států amerických?
1: No protože, co udělal Donald Trump ještě předtím vlastně, než
0: odstoupil
1: byl zvolen?
0: Od klimatické dohody.
1: No jistě, že jo. Na cla potom můžeme reagovat tak, že zrušíme nesmyslné omezení v oblasti regulací. A samozřejmě ty regulace, když nebudou, tak to zboží se může pro ty domácnosti země Evropské unie zlevňovat. Tady máme zelená transformace, schválila aktualizovaný klimaplán, jo, a do roku 2030 to má stát 2772 miliard korun. To je prosím vládní materiál. Jo? To znamená přes 2,5 bilionu, 2¾ bilionu korun má stát tento totálně nesmyslný, zbytečný klimaplán. Takže to je úkol pro země Evropské unie. A znovu říkám, když se podíváme na loňský rok, tak růst měřeno hrubým domácím produktem, tak v zemí Evropské unie je skoro poloviční, jako je ve Spojených státech. Jo. Takže i Německo dokonce je v záporu, má minusila, myslím, 0,2% za loňský rok. Takže já jsem bytostně přesvědčený, že bez toho, aniž by si jim rozsvítilo, ono se možná dřív v Německu zhasne, než se jim rozsvítí, tak bez toho opravdu se Evropská unie nepohne a bude ztrácet čím dál tím více svou konkurenceschopnost. No, myslíte si, že sem bude Čína dovážet zboží, když se má uvalit na čínské zboží uhlíková daň? No, co se stane? No, samozřejmě se to zdraží a stane se to méně dostupné pro občany. A my víme už teď, že naše domácnosti chudnou. Ve větší míře, v daleko větší míře, než tomu bylo dřív.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: 1987, rukavice holandské královny. Dostali jsme pozvání na mezinárodní festival her do holandského Rotterdamu. To pozvání nám různě překladatelé překládali a jeden dokonce přímo vysvětloval. No jak já si to tady čtu, tak mi z toho vyplývá, že jedete na festival, kde bude spoustu divadel, které hrají pro děti. Ale taky tady píší, že na kongresu musíte přednášet na téma, co ve své zemi máte za nejlepší dětské hry, nejtypičtější a nejzajímavější pro Československo. Tak mi mu věřili a začali ve velkém zjišťovat, kdo všechno kvalitní v Československé republice hraje pro děti. Věděli jsme, že Hradecký drak je vynikající, divadlo Minor, Spejbla Hurvínek a další a další. Ty materiály jsme si sami zpracovali a nechali přeložit do anglického jazyka a pomalu se je učili přednášet. Já jsem si je musel nechat napsat foneticky. Upíre, naučil jsi se to aspoň anglicky číst? Ptal se Michal. Jo, perfektně, ujišťoval jsem ho. To určitě, Světlana mi nevěřila. Upíre, cestou budeme mít dost času, tak nám to musíš ještě několikrát přečíst, abychom tě když tak poopravili, aby ti rozuměli. To víš, až tam budeš stát a 200 lidí se na tebe bude koukat a ještě z 30 zemí světa, to nebude jednoduché mluvit o anglicky. Pokyvoval jsem hlavou, ale věřil jsem, že k tomu nedojde. Chvíli bylo ticho a Světlana si rýpla. Michale, jedné věci nerozumím. Proč tam máme povídat o tom, jak ostatní divadla hrajou pro děti u nás a my tam pro děti nezahrajeme? A Michal povídá, nevím, nikdo to neví, to uvidíme, až tam přijedeme. Jediné, co vím, že nás doporučili holandské královně, ale kdo, nevíme. Jak holandský královně? No ta to pořádá. Holandský královně, jo. Třeba nás viděla v televizi, v tom pořadu. Možná přijde kouzelník. No, to určitě. Přijeli jsme na místo a Michal šel zjišťovat, co a jak. A pak přišel se zásadní zprávou. Tak už to vím. Přednášet nemusíme. Protože to ty překladatelé špatně přeložili. Totiž to není festival dětských her, ale jak si děti hrají. To je jedno, hlavně, že jsme tady a nemusíme se strapňovat u nějakého řečnického pultíku, tedy já. I'm sorry, I don't understand. Michal se taky pousmál a dodal. Ale jsme zvaní všude a všechno máme gratis. Jeden festivalový den probíhal v muzeu Bakelitu, kde byly nainstalované všelijaké prolejzačky, skákací hrady, interaktivní hry, dílničky a podobně. A ta výstava s podtitulem Od Bakelitu k Bakelitu byla velmi zajímavá. Tu jsme si prohlídli a dokonce jsme tam našli bakelitové prkénko na WC, co možná všichni pamatujeme. I držák na splachovadlo. Hnědý telefon. A pak ruský foťák, vše hnědě bakelitové. A proč od bakelitu k bakelitu? Tenkrát, když vynalezli bakelit, zjistili, že je docela vynikající, že se dá odlít do jakékoliv formy, ale když se rozbije, tak se musí vyhodit. Totiž neuměli ho slepit ani obarvit. Tak proto všechny výrobky z bakelitu byly hnědé. Ale vývoj šel dopředu a někdo měl nápad, ten starý nepotřebný výrobek rozdrtili, dali do něj pojítka, která byla pružná a zkusili ho znovu obarvit. A ono to šlo. A dnes je to moderní výrobek. Proto ten revoluční návrat. Od bakelitu k bakelitu. Druhý den si děti hrály v hale květin. V největším květinovém parku Keukenhof. Po boku s nádhernými vonavými tulipány. Třetí den byl v zábavním parku. Další den na lodi. Nadešel den našeho večerního představení. 200 lidí čekalo, že je pobavíme, že budeme vtipní. Do nádherného kulturního obřího sálu nás vpustili, ovšem po důkladné prohlídce, zda nemáme zbraně, munici, miny či granáty. Prošli jsme a zkouška mohla začít, takzvaná projížděčka. hráli jsme tenkrát představení Podfuk. Tento divadelní kus začínal tím, že já jsem vběhl na jeviště v Trestaneckém, vzal tam samopal, namířil do sálu a z reproduktorů zazněla strašná dávka. Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
1: nás.
0: A já koukám, ze všech těch vchodů, východů, ze všech spoza rohů na mě míří pistole. Škorpiony, snad i pancerfausty. Byla to chvilka sevřeného zadku. Doslova jsem skameněl. Trachy se ani nehnul a čekal, že na mě někdo vystřelí. Že někdo zmáčkne spout. Když to té ochrance došlo, že to patří do představení, jejich namířené, pravděpodobně ostře nabité zbraně lehce povolili, klesli a zasunuli je zpět do pouzder. Po sobě se podívali a pokyvovali hlavou souhlasně, že OK, že ví, že to byl planý poplach. Na mě se usmáli a odešli a já mohl pokračovat. A po zkoušce jsme si říkali ještě nějaké připomínky a těšili se na večer. A to už do sálu přicházeli usměvaví krásní lidé, dámy v róbách, páni elegantně oblečení. Když se pohodlně usadili, někdo na jevišti promlouval. Asi je pozdravil, poděkoval, jak jinak než za skvělou atmosféru festivalu. A na závěr všechny vyzval, aby se postavili, protože právě do lóže, blízko jeviště, přicházela holandská královna. Beatrix Wilhelmína Armgarda Oranjsko-Navaská s ministrem kultury a sál se opět pohodlně posadil, setnělo se a začala předehra. A my s velkým nasazením začali hrát. Hrálo se velmi dobře. Diváci z tolika zemí světa reagovali nečekaně skvěle. A já při tom svém hraní jsem se hlavně zaměřil na lóži s královnou. Své fórečky jsem tam házel jeden za druhým a ne nadarmo. Královna je brala. Reagovala a dýchala se mnou. Tuto bavilo snad ještě víc než mě. Cítil jsem, že jsem si ji získal. Po představení někdo za námi přiběhl do šatny, ať se nepřevlékáme, že královna se rozhodla, že nám přijde osobně poděkovat. Kdybych byl ješitnej, tak řeknu, že to bylo kvůli mně. Ale já myslím, že ne. Přiběhli královští protokolové. Vysvětlili nám, jak to bude probíhat. A znovu zdůraznili, že převlékat ani odličovat se nesmíme. A začalo to lítat. Šatnu vystlali květinami, koberec červený natáhli od nás až někam do ven. A my si říkali, Potěmkinovy vesnice jsou i na západě. A protokolové začali organizovat. Tady si stoupněte do řady. Kdo je principál? Michal zvedl ruku. Tak vy první. A já. Nikdo si mého forečku nevšímal. Vyzvali dalšího z nás. Šla ale Světlana. Postavila se vedle Michala. To jsem chápal. Ta musela, byla první dámou souboru. A paní principálová. Vedle ní Mirek Maruška, bývalý čtvrtý člen Mimtria. A já poslední. Nejdříve vpustili novináře, jim ukázali, v jakém prostoru se smí pohybovat, pak vešel ministr kultury, pozdravil nás a pak přišlo ještě asi pár vlivných. Chvilka napětí a vešla královna. Všichni jsme se na ní s úsměvem a pokorou dívali. Byla to vážená chvíle. Ona nás všechny pohledem přehlédla a když uviděla mě, doslova vyprskla smíchy, který jen trochu potlačovala. V tom úsměvu jsem našel vše. Všechny ty moje komplimenty. Všechny ty vtípky jí směrované. I ten můj citový kontakt na dálku. Byla opravdu hezká. Mně se líbila. A té její reakce si všichni všimli. Dokonce i vedle stojící Mirek Maruška se ke mně naklonil a pošeptal, vy se znáte? Nebo čím jsi tak získal? Získám jí ještě víc. To budeš koukat. A nejen ty. První podala ruku Michalovi. Protokolář královně něco říkal, asi že Michal je ten, který to všechno vymyslel. Na Michalovi bylo vidět, že si toho velice váží a tu vzácnou chvíli si patřičně užívá. Královna, když mu to všechno řekla, Michal poděkoval a postoupila ke Světlance. Ještě než se stačila podívat na Světlanu, podívala se na mě a zase se usmála. Protokolář zas povídal něco o Světlaně. Královna jí také vřele podala ruku. Světlanka se culila, děkovala a něco říkala, ale to jsem neslyšel. Královna udělala další půlkrok k Mirkovi a zase se na mě nezapomněla podívat. Jakoby řekla, nebojte, už brzy budu u vás. A protokolář pořád něco říkal. A já do toho velmi odvážně nahlas povídám, jestli tu rukavičku nesundá, tak jí tu ruku nepodám. Michal se vyděsil.
1: Upíre, tak já tě za to vyhodím. Upíre, způsobíš tím mezinárodní konflikt, rozumíš?
0: A Světlana se přidala. Ty blbečku!
1: Ona nesmí sundavat rukavici, to je bontón, jestli to nevíš.
0: Nadešla ta chvíle a já věděl, že to udělám i za všechny maléry světa. Královna se otočila, přistoupila ke mně a rozářila se. Dělal jsem pukrlíky, grimasy, kroutil se jak klaun, který se stydí i zároveň vyznává lásku. Cítil jsem, že si můžu dovolit vše, že je odhodlaná k jakékoliv srandě. Její ruka mě byla nabídnuta velmi energicky. A já hlavou a gestem i vším udělal odmítavé a pantomimicky si začal sundavat rukavici. Jako prstíky po prstíku. A pak tu imaginární rukavičku odhodil, elegantně jak Cyrano, když odhazuje klobouk v dáli. Královna se smála a zahrála to tak, že pochopila, že se nehodí, aby takovému umělci, komikovi, podala ruku v rukavici. Ani na chvíli nezaváhala a rukavička byla v mžiku dole, jen s tím rozdílem, že ji neodhodila. A ruku mi nahou podala a já byl šťastný. Ovšem, co dělali fotografové, ty se mohli ublejskat. Všem spadl kámen ze srdce, ale nejvíc mě. No a netrvalo dlouho a v Rotterdamu na stáncích všude ležely časopisy. A na titulní straně byla holandská královna a já upír. A před námi byly pootevřené železné vrata, na nich řetězy, a na mnoha místech už zpřetrhané. A tam ta fotka, jak si holandská královna sundává rukavici a podává mi ruku nahou. A pod tím titulek Mim Trio otevírá železnou oponu na západ. Časopis jsem si koupil, ale nakonec do Prahy nepřivezl. Bál jsem se, že mi ho najdou a budu z toho mít voplétačky a budu mít z toho polízanici. A budu z toho mít politický škraloup. Díky kapitalistickému bohu jsme dostali zas nabídku vycestovat, utéci od toho neboha ideologického. Tak upíre, zase se nám podařilo získat pozvání do Edinburgu na Fringe Festival, těšíš se? Ale podmínka je, abychom byli v Edinburgu na tiskovce v určeném dni a čase. A tak jsme dělali vše proto, aby se tak povedlo. Ale Michal přišel s blbou zprávou. Ten Bolšán to schválil, ale někdo rozhodl, že nám to zkomplikuje. A tu důležitou výjezdní doložku, bez které nikdo nesmí vycestovat, dostaneme ten den, kdy jede trajekt. A ty víš, že se výjezdní doložky dávají od 6 od rána. A tedy jediná možnost je dojet večer na Rozvadov, tam před hranicema někde přespat a ráno přesně přejít hranice a to by se tak dalo stihnout. Tak co, jdeme do toho? Zeptal se Michal. V kolik jede trajekt a za jak dlouho tam můžeme být? Zeptal jsem se. Trajekt jede v 11 hodin a cesta trvá minimálně 5 hodin. To je ale dost naknap. Jenže v Edinburgu nás čekají na tiskové konferenci, která je pro nás životně a existenčně důležitá. Tak co? Opět provokoval Michal. Jo. Odpovídali jsme postupně já, Světlana a nakonec i Michal. Dojeli jsme po půlnoci před hranicí s Německem a tam někde v lese zaparkovali a pokoušeli se o spánek. To už samo o sobě bylo vražedné.

0: Hádka ve studiu. Podvodnice, pane hoče, já úplně to, mně se to úplně hrozně těžko čte.
1: A já se mám radost.
0: Ale tak je to ministryně spravedlnosti.
1: No, ale to podvodnice.
0: Tak znovu. Podvodnice vyšetřuje podvody. Ripple si Okamura do Dekroa. A Kupka ostře oponoval.
1: No, Kupka tady má opravdu ostrý výraz, ne? Ale
0: On tam byl v defenzivě, já jsem to viděl ten
1: podvod. Ksavr, chápete, jak je fakt ta vláda, ten režim v rozvalu úplně, že jim už nefunguje vůbec nic? Když víte, že máte být Fialou takovouhle kauzu, takovýhle rozměrů, úplně bezprecedentní, a vy tam posíláte na spravedlnost svoji místopředsedkyni, aby to zametla, tak si dáte sakra bacha. Normálně, kdyby vám to drželo ještě, aby byla kádrově proklepnutá, čistá takzvaně. Aby se jí nestalo to, že tam přijde a okamžitě si musí odmáznout titul magistry. A on vyřeší tu kauzu tak, že k ní přidá další kauzu. Hmm. Tak to víte, že už je to fakt špatný. A druhá věc je, teď ona je podvodnice známá, ještě než si začala psát ten magisterský titul. Pamatujete si spokojenýho důchodce pana Pavla z Vysočiny?
0: No jo, který, to je ona.
1: To je ona, kterýmu se tak dobře žije s nižším důchodem.
0: Takže má pravdu ten Oky.
1: No, Oky má naprostou pravdu, protože Eva Dekroa normálně ukradla z fotobanky fotku důchodce, což
0: no,
1: je...
0: No, prej si to koupila.
1: Mimochodem, pan Pavel je Němec, víte?
0: Za tři
1: eura. Pan Pavel, spokojený důchodce, který chce nižší důchod, je ve skutečnosti Němec. No, tak tahle ta paní skutečně teď jde vyšetřovat na spravedlnost bitcoinový podvod. Tak co to asi má veřejnost čekat?
0: Tak veřejnost dobře ví, to jsme i my dva veřejnost, ne?
1: Jsme.
0: Tak veřejnost dobře ví, že se nic nevyšetří. Že hlavní bitcoinista už je někde, Bůh ví kde, a Bůh ví, jestli živej. A že ty bitcoiny, které tam byly, bylo dost času na to, aby odešly tam, kam mají. Jo? I za tu cenu, že někdo bude muset položit funkci. Toto bych nechal. Ale ona je pořád ministryně spravedlnosti. Mm-hmm. To je přece důležitý rezort. A jaký mají věřit? Teď si představte, že tam pod ten rezort spadají soudci, já nevím, co všechno. Lidé s těmi dvěma tituly vzadu, dvěma předu, teď oni, když za ní přijde,

když mě poprvé táta vez na své čezetě. Na zadním sedadle trůnil jsem si jako král a on vlasy ve větru mi

0: jedem tam, kde to mám rád.
1: Vít Pomáčka je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak kauza Mlejnek, která teď proběhla v médiích v posledních dnech, byla to pro vás poslední kapka a je teď našlápnuto k tomu, aby se změnilo pozice ministra vnitra?
2: Já se přiznám, že jako nejsem úplně do toho zasvěcen, ale kauza Mlejnek, jestli se nepletu, tak to bylo to, že pan Rakušan nebo pan Mlejnek se měl sejít s tím panem Rédlem, nebo s kým měl s ním být
1: v kontaktu. No, měl se s ním pravidelně scházet spíš.
2: No, dobře, takže se někdo s někým schází, já vám řeknu, táte se na sněmovnu. Je to 3 měsíce, najednou přijel výtahem pan Kalousek do 3. patra. A já jsem tam seděl u stolu, pokuřoval jsem, tak jsem se zvedl a říkám, já se vám jdu představit. A on říkal, pan Omáčka, seďte, nemusíte, já vás znám. A já jsem s panem Kalouskem do té doby vůbec nikde nemluvil. Takže ta Česká republika je tak malý rybníček, že každý se zná s každým. A já bych prosil, nechme tu policii dělat svoji práci. Na druhou stranu nechci být konfrontační. Jsou tady poslanci, kteří mají ve svém středu mají majitele svýho hnutí člověka, který je obviněn, nic se neděje. Tady se někdo s někým scházel, dejme teda šanci panu Rakušanovi, panu Mlejnkovi, ať se očistí a já bych ty hony na čarodějnice úplně neupřednostňoval.
1: No a mnohem ještě vážnější věc, inflace, ceny energií a všechno kolem toho, to se přece musí dotknout v průběhu dalších týdnů a měsíců každého občana. Navíc vy jste tím starostou. Nemáte obavu, že v tomto vláda vaše ODSková koaliční, pětikoaliční trošku zaspala, že se nic neděje?
2: Já nerozumím tomu, že se nic neděje. Včera začaly probíhat teda výplaty těch 5 000 korun. Já když poslouchám ekonomy, tak mi libozvučí, když tam opravdu ekonomové říkají, že tato vláda se chová zdrženlivě, neschází se 3x denně a jedno nařízení, jedno prohlášení nestřídá druhé. Ta inflace je nepříjemná, určitě ano. Na druhou stranu mám radost, že třeba zahraniční zájezdy, když se podíváte na sociální sítě, kolik našich občanů si užívá léta u moře, tak se pak ptám, jestli opravdu je až tak špatně, nebo není až tak špatně. A nedávno jsem poslouchal jeden rozhovor, teď bych asi zkomunil jméno ekonomky, která byla za Českou republiku ve Světové bance a ona říkala, nejhorší pro inflaci, co

0: může být, je, když ta inflace je dlouhodobá. Takže zaplať pánbu, že se snad teda rychle to podaří ta inflace zvládnout. Samozřejmě přicházejí různé knížecí rady. Já jsem poslouchal vaše rady nedávno a bývalý předseda ČSSD, pan Paroubek, když tam mluvil o tom, že by odpustil DPH u tohodle, u potravin, u PH, jenom všude, tak já myslím, že to by bylo pouze jenom teda protahování té inflační spirály, té inflace, a nic by se nevyřešilo. Je to bolestivé. Teď, jakmile řeknu, že je to potřeba vydržet, tak určitě dole u vás na komentáři bude vám, jemu se to říká, když je ten poslanec, ale já to vnímám u své matky, já to vnímám u svých dcer, samozřejmě, a podle toho se musíme zachovat a musíme to vydržet, a já bych poprosil velmi občany, pojďme to vydržet, opravdu se to vyplatí.
1: Pane poslanče, ruský plyn, což je velké téma, máte pocit, že je lepší i v tomto případě, jak vy říkáte, pojďme to vydržet, a nebo je to, tady by to byla nějaká výjimka, pojďme nasmlouvat mnohem levnější plyn přímo z Ruska. Kde vy v tomto stojíte?
0: Já si nedovedu představit, že poslanecká sněmovna, možná, že tam jsou někteří poslanci, kteří řeknou, vážený pane, místo předseda naši bývalí legionáři, takovýhle chování českého národa.
1: Tak proti já tomu vám postavím představit otázku, jak to budou hodnotit ti lidé, kteří na to nebudou mít a nebudou mít z čeho zaplatit. To vždycky najdeme někoho, co na to budou říkat, víte?
0: No jasně, ale buď to teda jsme sebevědomý, suverénní národ, anebo teda budeme národem, který, když se nám to vyplatí, jet, vohnout se v tom Kremlu před tím panem Putinem, pan Lavrov pak se vysměje, tak jako nedávno se viděl nějakou fotku, jak se tam zubil, když tam byl nějak, myslím, že to byl ministr zahraničí Maďarska, jak se mu vysmál, tak záleží, na jaké straně stojíte. A buď to teda pouze na té konzumní, to, co se nám teď okamžitě vyplatí, anebo jsme opravdu ti vlastenci, a to nejenom při mistrovství světa ve fotbale a v hokeji, když teda jezdíme po Praze a po městech teda a máme vystrčený vlaječky z auta, protože jsme ty velký vlastenci, anebo jsme vlastenci i v kritických situacích, jako je teď ten plyn.
1: No kam až ta kritická situace může sáhnout, jak daleko nebo hluboko nevíme, ale kdyby u některých lidí došlo na nejhorší, tak vlastně říkáte mezi řádky, že sice zmrznou, ale zmrznou hrdí.
0: To já tak neříkám a prosím pěkně, takhle ne, to ne. Já jenom říkám, že většinová část společnosti si myslím, že to celkem vydrží bez problémů. Většinová část.
1: S tím souhlasím.
0: Pak je určitě nějaká skupina občanů, kde to bude velmi složité. Myslím si, že sociální síť České republiky je tak hustá, že nikdo nepropadne. A shodou okolností zrovna minulý týden jsme měli radu obce a rozhodli jsme, že navrhneme zastupitelstvu obce, aby se ani v příštím roce neplatili poplatky za svoz komunálního odpadu, což když si vemete, že je to čtyřčlenná rodina, řádově 1000 korun na hlavu, jsou to 4000 korun. Já vím, že to jsou jenom 4000 korun
1: za rok.
0: Ale jenom od obce. A teď jsou samozřejmě další podněty a můžou si ty lidi žádat u státu. Takže já bych vyzval, bavili jsme se o starostech, buďme velmi jako pozorní, v jakém stavu se naši občané ocitají, a pak jim může i ta samospráva mnohdy pomoci.
1: Paní Pekarová Adamová, kolegyně z vaší koalice, šéfka poslanecké sněmovny, pravila v televizi Prima o víkendu, že holci teda budeme muset vzít ten svetr. A nevím, jestli to měla být legrace, nebo jestli to byl nedomyšlený výrok, protože jsem si okamžitě říkal v hlavě, dobře, tak někdo si může vzít ten svetr, ale co ty průmyslové podniky, co ty firmy, různé střední, malé, velké, oni si nevezmou svetr, oni možná zkrachují. Co soudíte o tom výroku? Může takto vysoce postavený ústavní činitel hovořit, promiňte mě ten výraz, ale jako na trhu?
0: Já se přiznám, že já jsem na CNN Prima

0: nekoukal. Uh-huh. Já radši koukám na vaše pořady.
1: To děláte dobře.
0: Že jo. Takže já jsem to neviděl. Paní Pekarová je takovým děčným tématem tady pro naše novináře. Já teda za podstatně horší termín a horší vyjádření považuji to, když se občané České republiky nazvou fašisty a nacisty, to považuji za podstatně horší než to, jestliže, ale já jsem to neviděl.
1: To je možná obrovská chyba, to jo, myslím,
0: jestli,
1: řekla
0: jestli,
1: tady Babiš.
0: Jestli tato paní řekne, že si budeme muset říct svetr. Já se přiznám, že mě to nepobouří. Jo. Ale rozumím té rozdělené společnosti,
1: ne, a já to nemluvím, téma. Já nemluvím o tom, že by nás to mělo, pane starosto, pobouřit. Já mluvím o té krátkozrakosti, o tom omezeném rozhledu takové dámy, protože nejde v zásadě o to, v tom celkovém pohledu, jestli někomu z nás bude zima, budeme se třepat zimou. Vy říkáte, že je tady sociální síť, takže nás zachytne, ale ono to může způsobit obrovské problémy na ekonomice, v biznisu, ve výrobě, pekaři, já nevím, kdo všechno, všichni jdou na plyn. A toto jakoby ta dáma nevěděla a chce se podílet na řízení země. Proto se ptám praktika, protože z vašich úst taková hloupost nevypadne.
0: Já bych to takhle neformuloval.
1: Já bych to formuloval, pane starosto.
0: Já bych to takhle neformuloval, že je potřeba si vzít svetr. Já jsem rád, že nikdo z ODS takhle tedy nemluví. A jsou to někdy zkrátka taková vyjádření, že nad tím jenom zakroutíte hlavu a říkáte si proč.
1: Vy jste v Poslanecké sněmovně relativně nováčkem. Ještě tam nejste ani rok vlastně, navzdory tomu, že v té komunální politice působíte tak dlouho. Co jsou teda první dojmy za, řekněme, už to bude rok, tak za dva měsíce, vidíte, tak.
0: Já teď udělám hroznou věc a to je to, že dám zapravdu panu Babišovi. Jo. A to je to, když on tam mluvil o tom, že ta Poslanecká sněmovna není úplně mnohdy místem, já nepoužiju to slovo, kde by se věcně řešili
1: ty věci. On řekl žvanírnou.
0: Dneska tu žvanírnu z toho dělá on a tohle nás poučoval, jak je potřeba si docela pravidelně mnout varlata, abychom nedostali rakovinu varlat. Tak to nám tam řekl z řečnického pultíku. Takže dneska pan Babiš se i k tady tomu upíná. No, samozřejmě ve výborech mě ta práce neskutečně baví. Já jsem v zemědělském i teda a v kontrolním výboru. Bohužel ta sněmovna někdy, zvláště pak, když to přebírá ČT24, omlouvám se, že tady jmenuju tu stanici, tak to je teda opravdu plejáda výstupů, kdy teda ty ejakulace myšlenkový, který tam některý teda ty lidi dělají za tím pultíkem, tak jenom kroutíte hlavu a říkáte si, znáte určitě kurva hoši Gutentag, Irenko proč teda, jo? Tak já bych říkal nejradši Alenko proč, ale jako bohužel takhle to tam končí a když to přenáší ta televize, tak jsou všichni urvaní a předhánějí se tam. Takže je to mnohdy festival ztraceného času na tom plénu, naprosto zbytečně, tam všichni sedí, zaměstnanci a tak dále, ale pak je třeba práce v těch kontrolních výborech nebo v těch dalších výborech, samozřejmě nejenom tady těch dvou, ale i v těch dalších, to není vidět, tak to není tak mediálně zajímavý, tak to televize nepřenáší, ale tam konkrétně u mě to hrozně baví.
1: Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naschledanou.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: No pane Volče, já mám takový jako vážný téma.
3: Jaký?
1: No, já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
3: Jo.
1: Díval jsem se v noci na to, co to Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o tom mám myslet.
3: Ale ty jsi takový bezvědec, Xavere.
1: Já jsem bezvědec.
3: Že to sledujete tak?
1: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, jo. Mi to líto. Pro mě to jako nemá tu jako jaký zástupce Boha na zemi, protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve, mm-hmm. Ale jak se volí papež. On to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
3: Jo.
1: Teď je kurie.
3: No.
1: No je parta celá.
3: Vím, no.
1: A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že za to dávají, že toho udělá kardinálem a